Oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

Petr z Vinicky, že sténá, Magdaléna, Magdaléna, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři městem vedou, odpustit to nedovedou, mají.

Poslední záznam z loňského 6. ročníku Mohelnického folkfestu budeme dnes poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Vypravíme se opět na obě festivalové scény. Nejprve to bude velká scéna, ze které uslyšíme Roberta Křesťana a Druhou trávu. Potom se přesuneme na Morava scénu, kde program zakončovala kapela Korky. A závěr bude patřit scéně velké. Odtud si poslechneme Nerez s Luciou a taky koncert Spiritual Quartetu, který celý folkfest uzavřel. Klidný poslech pořadu Na cestě přeje Jarka Nosková.

Ještě není tma, Robert Křesťan a druhá tráva v záznamu Českého rozhlasu Olomouc na loňském folkfestu. V Mohelnici se právě stmívalo, nebyla ještě úplně tma, když zazněla z pódia velké scény tato písnička. Druhá tráva nesklamala, koncert patřil k vrcholům loňského 6. ročníku folkfestu. Vím, že si písničky Roberta Křesťana můžeme poslechnout z CDček, ale atmosféra živého vystoupení je výjimečná. Proto jsem dnes zařadila jenom tuto jednu skladbu. Ale můžete se společně se mnou těšit na záznam celého koncertu a poslechneme si ho v pořadu Na cestě příště. Teď pojďme na Morava scénu.

Písničku Moře zahrála kapela Korky z Přerova. Ta vystoupila na Mohelnickém folkfestu na Morava scéně v sobotu jako poslední vystupující. Morava scéna je v kempu, je volně přístupná divákům a možná i toto je jeden z důvodů, proč tady diváci nechybí, i když na velké scéně hraje třeba druhá tráva.

Možná se pamětníkům zdá zvuk kapely Korky psáno s měkkým i povědomí. Původně se tato přerovská kapela jmenovala Špunt a jejich repertoár tvořily písničky folkové a trampské. Kapela se přejmenovala, oslavila 40 a přitvrdila k folk roku. Na folkfestu zahráli Korky ve složení kapelník Miloš Dohnal, zpěvák a kytarista, a Jarka Ludvová, autorka textu a zpěvačka. Oba jsou základem kapely. Dlouhou řádku let je provází další zpěvačka a flétnistka Martina Trojková. Kytaristou je taky Honza Drabina a na baskytaru hraje Luděk Kadák a za bicími Jirka Vyňová.

Při recitálu kapely Korky, kterou právě posloucháme v pořadu Na cestě, nezapomněl moderátor Gustík Skládal poděkovat organizátorům Folkfestu, kterými jsou kapela Madalen s Honzou Štajglem, dramaturgem, který všechny účinkující poskládal tak, že všechno bezchybně fungovalo. Díky patřili i spoustě pořadatelů, zvukařů, osvětlovačům, prostě všem, kteří se zasloužili o šestý ročník Folk.

0: Písnička Tančím kapely Korky zazněla jako úplně poslední na Morava scéně loňského folkfestu, ale na scéně Velké, kam se teď společně vrátíme, oficiální program ještě pokračoval. Hrálo se skupení s názvem Neres a Lucia a byli skvělí, pojďme si je teď poslechnout.
1: Je třeba chodit bos, i když máš nohy ploský, někdy si natlučeš nos. Přesto je krásný jít bosky, je třeba chodit ven, brouzdat se v zelený trávě, vždyť přece každý tvůj den může být poslední právě. Ty nikdy nemůžeš říct, blížím se teprve k půlce, život je všechno a nic. Stačí dát správnej směr kulce,

je třeba chodit bos, v popelu uhlíky pálí, koupíš si stírací los.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pokračujeme v poslechu záznamu koncertu kapely Neres, která na loňském Mohelnickém folkfestu vystoupila s Lucí Šoralovou. A hráli samozřejmě i písničky Zuzany Navarové, které si, jak je v Mohelnici zvykem, publikum zpívalo společně s muzikanty.

Před půlnocí nastoupila na velkou scénu kapela Spiritual Quartet, která zakončila úplně celý mohelnický folkfest a opět se zpívajícím publikem a za drobného deště. A bude hrát i nám v pořadu Na cestě.

Veronika Součková je výborná zpěvačka. Spolu s Jirkou Holoubkem dlouholetá členka legendárního Spiritual Quintetu, na který Spiritual Quartet navazuje. Jeho dalšími členy jsou multiinstrumentalista Zbyněk Bureš a Janu Jandovi patří ten podmanivý bas.

Spiritual Quartet zakončil loňský šestý ročník Mohelnického folkfestu až po půlnoci, ale hrálo se do rána na mnoha místech. A to je pro tento festival typické, stejně jako pohodová atmosféra i pestrý výběr vystupujících a doprovodný program. Jde totiž o festival lidí, léta a muziky. I vy se můžete letošního Mohelnického folkfestu zúčastnit, stejně jako Český rozhlas Olomouc, který opět všechno zaznamená. Termín je tradiční, poslední prázdninový víkend a pozvánku v pořadu Na cestě ještě uslyšíte. Stejně jako slíbený koncert druhé trávy. Od mikrofonu se teď loučí Jarka Nosková a Spiritual Quartet.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte z toho strudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Krásné odpoledne, ahoj, vítám.
5: Vezmeme to s Katkou, užijte si léto s Pavlem a Katkou.
0: Humoriáda.

0: Tak tady je Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou, která dorazila ve svém letním modelu, musím říct, doplněném apartním půlkloboukem, já bych to nazval. Je to takový velký kšilt.
1: Velký kšilt.
0: Který se nasadí.
1: No je to v podstatě takovej kšilt na kameru, že jo.
0: Já myslel, že proti slunci si vybavená.
1: Ano, je to, no je no, ale jo. Jako tak, kdybych někde fotila nebo něco, tak to asi nebude tak vhodný.
0: No prostě jí to zase sluší a no, děkuju protože moc. Jí to sluší, tak jí tady vítáme, chceme jí tady celou hodinu a nejdřív nám poví, kde byla v létě, jestli už někde byla a osvěžila se.
1: No já byla v Řecku, na ostrově Itaka, to je slavný ostrov, který proslavil Odysseus. Je to takový, je tam trošku komplikovanější doprava, musí se přes Kefalony nebo přes Levkádu, je to jeden z jonských ostrovů, nádherný, a protože tam je taková jako horší doprava, tak tam není tak jakoby bouřlivá turistika, no a my tam jezdíme s celou rodinou, děti, vnoučata, přátelé, no a takže tam, a teď jsem se z toho vrátila, myslím, že tím budu žít tak půl roku do Vánoc. A pak už se budu těšit. Znova.
0: Ano, takže plavání, probíhá koupání, tohleto?
1: No to probíhá všechno.
0: Herečka v moři, ano.
1: Herečka v moři, herečka v bazénu. No.
0: Všechno proběhlo v pořádku, no. Dobře. Tak, ty prý máš něco s baletem nebo s baletkama?
1: S baletkama, no. Máme zkoušet, nebo budeme zkoušet hru baletky. Autorku si úplně nepamatuju. Tuším, že je to Danka. No a bude tam hrát Vanda Hübnerová, Míša Tomešová, Míša Detrichová a tak a já se Zuzkou Slavíkovou, ale už ten název baletky mě jaksi, mě, která jako je celý život líná, necvičí, mě docela odrazuje.
0: No tak můžou to být baletky na zaslouženém odpočinku už třeba.
1: No to asi ne, protože ne. Zrovna já hraju nejstarší a ty bývají nejvíc aktivní, že jo? Agilní a tak jako snaživý. Ale já mezi tím budu sledět a pak vždycky vyskočím jako střela.
0: Tak to bude zajímavé představení, budeme se těšit. No. Však se včas dozvíme, kam zajít. A kdy.
1: Ano. No ono se bude hrát po vlastech českých a moravských, takže myslím, že diváci by, pokud budou chtít to vidět, představení baletky, tak...
0: Dobaletíte kamkoliv, tak...
1: Ano, dobaletíme.
0: Pojďme do našeho seznamu.
1: Ano.
0: Koho nabídneš posluchačům jako prvního z archivu?
1: No prvního nabídnu Milana Nedělu. Milana Nedělu a je to anekdota agronoma Andrejska s Lubou Skořepovou.
0: Výborně.
2: To bylo na 1. máje.
3: Co prosím?
2: To bylo na 1. máje.
3: Já nevím, proč?
2: No, že právě šel na Václavském náměstí ten průvod.
3: No jo, ten průvod!
2: Ale o půlnoci přece nechodí průvody. I májová manifestace končívá záhy popolední. Buď to se soudruhu za A spletl, nebo za B žádný průvod právě nešel.
3: No jo, za B žádný průvod já právě nešel, že jo? A v tom je to legrace, no.
2: Nevidím nic legračního v tom, když se nekonají průvody. To je spíš smutné.

0: rozhovory jsou věc pozitivní, mají se konat.
1: No jo, mají, jenomže strýček dupal, abych tak řekl.
0: Váš strýc vás patrně mylně informoval. Nebylo to o půlnoci, nejbrž o poledni, no to je logické, soudruhu.
1: Moment, to nebyl přece vůbec můj strýček.
0: Ale právě jste výslovně tvrdil, že se to stalo strýčkovi Dupalovi.
1: No tak strýček, to se říká jenom tak, jako pán nebo soudruh. Ale žádný průvod nešel, můj strýček to nebyl a nestalo se mu to.
0: Tím ovšem úplně vyvracíte svoje původní tvrzení. To není zrovna zásadový postoj soudruhu, Andrejsku.
1: Ale pro Krista pána, chci říct pro Pětrán, že jo. Pochopte to. Strejček Dupal žádný průvod nepotkal, nýbrž byl opilý.
0: Tuto máme. No nač tedy ty okliky? Prosím, v rámci rekreace navštíví takový živel hlavní město a hned vrhne stín na družstevní rolnictvo. A na Václavském náměstí. A v pravé poledne. V kterém čísle bydlí dotyčný soudruh Dupal?
1: V žádným. On nebydlí, nebyl v Praze, nebyl opilý, nepotkal průvod, on nežije, to všechno je vymyšlený.
0: Poslyšte, já jsem byla přesvědčena, že jste řádný pracovník a poctivý občan. Proč si tedy vymýšlíte takové pomluvy o soudruhovi Dupalovi, který notabene ani nežije?
1: Já jsem si to přece nevymyslel.
0: Ty právě jste tvrdil, že ta celá nechutná aféra je vymyšlená.
1: Ale ne, ode mě to vymyslel někdo, pánbu ví, kdo, já to jenom vykládám.
0: A čím dál ti blíb? Šuškanda. Prosím, nějaký nepřítel družstevního zřízení si vymýšlí ohavnosti, aby vrážel klín mezi město a vesnici, že? A vy jako agronom to horlivě rozšiřujete. Čím byl vlastně váš otec?
1: Můj otec Dupal.
0: Onen Dupal byl váš otec.
1: Totiž, co to povídám. Můj otec vrážel klín, teda tesařil, no. Prosím vás, pochopte, to dítě je to strašná legrace, že jo. Strejček, totiž soudruh Dupal, že jo. Vyjde na Václavském náměstí, vrazí do lípy klín, že jo. Totiž hlavu, ne,
0: já
1: hlavou.
0: Já už rozumím.
1: Zaplať pánbu, všichni se tomu vždycky tolik smáli.
0: Ano, já už chápu, tak přece jenom jde o strejčka, že? V rozhodné chvíli jste se zalekl a rád byste svoje hlášení odvolal.
1: Já vůbec ne, jenom vysvětlil.
0: To se vám nepodaří. Já bdím.
1: A co já, prosím vás?
0: Vy musíte projevit mravní sílu. Tak, jak to tedy bylo? Já si píšu. Družstevník Dupal i sa návštěvou v Praze v podnapilém stavu kráčel po Václavském náměstí a vrazil hlavou do tamtéž rostoucí lípy. Poškodil se přitom onen národní majetek? No mluvte, soudruhu Andrejsku, když jste řekl A, musíte říct teď B.
1: B.
0: Jste přece muž. A co víc, agronom. Vaše povinnost vám musí být bližší, nežli strýc, notabene strýc pustlý. Že, nuže. Tamtéž rostoucí lípu zřejmě svou hlavou, tedy své hlavě, poškodil. Poté pachatel usedl na chodník a tím způsobil zběh veřejnosti, to značí též veřejné pohoršení, narušování dopravy a tak dále. Navíc občan Dupal prohlásil... Ježišmarja, mě jde autobus.
1: Ne, tady si sednu a počkám, až ten průvod přejde.
0: Spěchám. Protokol dopíšu na okrese a předám na patřičná místa. Patrně budete zavolán k svědectví, soudru Andrejsku. A už nikdy se nebojte říkat pravdu.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Milan Neděla s Lubou Skořepovou. S oběma se setkala Kateřina Macháčková pracovně.
4: Já jsem s Milanem Nedělou točila úplně jako dávno, protože on záhy zemřel. Zjistila jsem jako na Wikipedii, že zemřel v roce, když mu bylo 63 let. Já jsem měla pocit, že úplně jako starý, protože vždycky byl takovej zdravej, stepilej muž. No ale on byl úžasný. A my jsme točili operetu Polská krev s Františkem Filipem. jsem tam hrál Pepa Abraham, Hanka Maťsuchová, Hanzlík a tak. A tehdy se v ten televizní záznam nesmělo být moc střihu, takže jsme točili vždycky půl hodinu v celku. A teď potom už ty poslední, co přicházeli ke konci té půl hodiny, tak jako ty už opravdu, a vím, že Milan Neděla tam přichází, pane, je hotovo, jo. A že teda jako pohled na něj v tu chvíli byl jako takovej opravdu napínavej, bych to řekla. Jo.
3: Půl hodiny v kuse jste museli
4: ano,
3: dát.
4: No, ale protože vždycky jakoby ten materiál taky něco stál, to nebylo jednoduchý, jo, tehdy. Jako, že se to smazalo.
3: A z těch všech lidí tam muselo vždycky někdo udělat nějakou chybičku? To no se právě tolerovalo?
4: Ano, jo. Tak když byla chybička malá, tak se nechala, jo, a takhle. No, ale byly to nervy, jo, byly
3: to věřím.
4: Jo.
3: Polská krev, to jsou
4: nervy. Polská krev, to jsou jako emoce.
3: A přitom opereta, takový zábavný žánr, dalo
4: no, ne, říct. Tak my jsme to dělali docela vtipně, myslím. Rudolf Rušinský hrál jako mýho tátu a má tam takovou árii, jsem diplomát, jo, a takovou slavnou, no, a to jsme se s Jardou Hanzlíkem tam moc pobavili.
3: Výborně. A s tou Lubou jste se taky setkali mnohokrát.
4: A s Lubou
3: jsme
4: se setkali jako třeba několikrát jsem se s ní a potom ke konci, jako když ona už byla i nemocná, jsme hráli Holky z kalendáře v ABC, tu jsme hráli asi 9 let a ona tam hrála jednu takovou uchazečku o nahou fotografii v kalendáři a ze směju. No a byla bezvadná, rozhodně jsme se s ní v šatně viděli a tak a ona furt nám vykládala něco jako by o hvězdách, že jo. Tam předpovídala něco, no. Vědma, já jsem z ní měla strach.
3: Byla taková čarodějina.
4: Ano, čarodějina, no. No, no, ona
3: magická.
4: Magická, no. Dobře. Tak někdo to, někoho to uklidňuje, já jsem teda taky jaksi takhle jako zaměřená, ale ona mě děsila, ona pro mě byla až ďábelská.
3: Dobře.
4: Ale byla bezvadná.
3: Bezva. My se vrátíme ovšem k Milanovi Nedělovi.
4: Ano.
3: To je náš aktér další scénky společně s Josefem Bejvlem. By
4: I s tím jsem točila.
3: A netočila si náhodou se všema, co máme tady v seznamu?
4: Se všema ne, no, ale to už je takovej náhled do 19. Jasně. století pomalu.
3: Ale prosím tě,
4: ano.
3: Tak od mládí si toho stihla hodně prostě a budeš nám o tom ano. ráda povídat.
4: Ano.
3: Tak já teď dopovím ty varianty pro naše posluchače. Milan Neděla a nebo Václav Faltus, tak si vyberte.
4: S tím jsem netočila.
3: No, aspoň, že tak. Ale s Jiřím Kornem si určitě něco...
4: S kým?
3: Ne, měla. S Jiřím Kornem, který nám bude teď zpívat?
4: No, tak viděla jsem se s ním někde.
2: Díky za konkrétní informace. Chci tě mít, zpívá nejenom Kateřině Jirka Korn.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A my pokračujeme, tady navazujeme s paní ze zámku, že ano,
4: ano.
3: Prožila si svůj život na zámku,
4: ano,
3: mnohadílný. Ano.
4: Ano.
3: Ano.
4: 52 dílný.
3: Chtěla by si být opravdovou paní ze zámku?
4: No ne, tak já bydlím v domě sama. A jako už to mě děsí. No.
3: Kolik komnat?
4: Kolik komnat? Mnoho. Já jsem v mnohých už léta nebyla.
3: Takže mnoho 13. komnat.
4: Ano, ne, tam jsou hlavně 13. komnaty.
3: Takže strašidelný zámek má Kateřina Macháčková.
4: Ano,
3: no,
4: ano.
3: Ne, zase nebudeme ten dům pomlouvat, máš ho ráda.
4: Ne, nemám ho ráda, tam straší si. Tam, dobře. Ale do některých místností po sedmění nejdu.
3: Takže já děkuji předem za pozvání, ale asi nedorazím.
4: Ne, tak v rámci humor já bych ti to nedoporučovala.
3: Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás Pavle zdraví, paní Macháčkovou.
4: Dobré odpoledne.
5: Já bych chtěl i to Ačko, protože to asi dlouho v humoriádě nebylo, že jo?
3: No ani dlouho si nebude. Ne, samozřejmě, ano, bude tady Josef Bejvl s Milanem Nedělou, když bude hodně no. Áček, jo?
4: No.
3: Tak jo.
5: Děkuju vám, děkuju
3: krásný
5: vám.
4: My taky děkujeme, mějte se krásně.
3: Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Děkuju, dobrý den.
6: Dobrý den, Ivan Pavle, a
3: dobrý
6: já
3: den.
6: Dávám hlas
3: no.
6: Panu Faltusovi.
3: Bečko.
4: Ano,
3: dobře,
4: děkujeme.
3: Děkujeme krásně.
4: Mějte se krásně.
3: Naslyšenou. Dobrý den, celý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, já zdravím vás, zdravím vašeho hosta.
4: Ano, děkuju.
7: A já bych si přála taky pana Faltuse.
3: Nějakou. Máme zapsáno.
4: Děkujeme.
7: Ano.
3: Mějte se, hezký den. Tak, přátelé, zatím je vyrovnáno, uvidíme, kdo nám to teď rozhodne. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Rostěl Zajčí Hora.
3: Mm-hmm.
8: Já bych se přiklánil k panu Nedělovi, protože si ještě matně vzpomínám, když byli něco uváděl komiky.
3: Komik a jeho svět se to jmenovalo.
4: No to bylo krásný.
8: Ano, ano.
4: No, no.
8: Takové to bylo nádherné.
3: Grotesky staré.
4: Ano, ano.
8: I když už je to hodně, hodně dlouho.
3: To pamatuju i já dokonce.
4: No nebyl, že jsi tak mladej.
3: To jsem byl chlapeček. Tak jo. Tak děkujeme, Rostěho, vy jste to rozhod. Naslyšenou. Takže Milan Nedělá. Návštěva režiséra.
9: Šternbergové jste tam měl poslední slovo.
10: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
9: Pan, to je nějakýho lidu, kolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
10: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
9: Ježiši Krist.
10: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou
9: tak,
10: z děje.
9: Radši je skočte.
10: Ano. Dějství první odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí...
9: Smrkový háj.
10: Bez háje.
9: Co to? Jděte.
10: Kam?
9: Do háje. Tam řadila mniška nebo co?
10: Uprostřed klokotá Rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafúsové a malý Pepíček.
9: Člověče, nic se tam nevejdou.
10: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
9: Nožičky.
10: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
9: Co jsem tomu udělal?
10: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
9: Já se nedivím, já tak.
10: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
9: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nechytí držení.
10: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
9: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi, protivnému.
10: Dík, on mu ji taky nikdo nechytí.
9: Že ne?
10: Až na konci 8. jednání.
9: Tak přeci.
10: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
9: To se nedíví.
10: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
9: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
10: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
9: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
10: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
9: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
10: Vážně?
9: To budou návali. To je.
10: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že? 2000.
9: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 5-6 korun.
10: Jedině 2000, jinak budu muset
9: okamžit, podívejte.
10: Kde jsem to přestal. Pepíček, mámo, já chci žábu.
9: Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už je vás tady nevidím.
10: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
9: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
10: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
9: Co ještě chcete?
10: Pane řediteli, já
9: no,
10: bych...
9: No nesedejte si, počkejte, co chcete?
10: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
9: Ne.
10: Mám číst, anebo střílet.
9: Tak to radši střelte, člověk. Střelte.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje Humoriáda dnes s Kateřinou Macháčkovou a Pavlem Kučerou a teď se dozvíme od Kateřiny, koho by si vybrala.
2: No, já se tady dívám na ten nabídkový list a vidím Jan Werich. A já jsem zvláštním způsobem taková jakoby spojitost. Před dvěma dny hrála ve Werichově vile. Na Kampě jsme hráli představení o Chopinovi a Sandovi. No, takže já bych si ráda pana Wericha, já nesmírně ráda poslouchám všechny ty jeho nahrávky, buď humorný, nebo vážný, báječný. No, aby já jsem tam chodívala do té vily jako dítě, moc dobře jsem se znala s Werichovou dcerou Janou. No, takže ona dělala asistentku režie u mýho otčíma Otto Haase v Karlíně, překládala. Ona byla úžasná, úžasná, vtipná. No a myslím, že trošku jí ublížilo to, že teda měla tak slavného tatínka. Ta další generace tím trpí, mohu říct.
1: Dobře, já jenom sleduji napjatě, jak
2: no,
1: je všechno
2: ano,
1: propojeno.
2: Není to humorný.
1: Ne, jak je všechno propojeno, to slavná jména, tvoje dětství, tvoje dospělost, tvoje současnost.
2: Ne, tak jako žiju docela dlouho, tak jako už jsem se s pár lidma setkala, no, takže asi tak.
1: Tam jsem nemířil, ale já na Wericha pouštíme. Ne. Anekdoty. No.
3: Máte čas, jestli máte čas, tak já vám povím nějakou anekdotu. Já jsem čet o anekdotách, že všechny vznikly vlastně ze tří anekdot. To tím, že se k ním něco přidalo nebo něco z nich ubralo, že se použilo aplikace, hyperboly anebo jiných prostředků, pokud světili tedy účel, že ano. A účelem anekdot je, co no, obohatit život takovou špetkou humoru. A nebo přehrštlý škodolibosti, když chcete, podle toho, kdo vypráví a o kom. No a nejlepší způsob, jak zachovat anekdotu, je nahrát ji na gramofonovou desku, i když to třeba někomu připomíná pokrm v konzervě. No, tak konzervy jsou dobré, to víme, ale sebelepší konzerva má prostě takovou, no, konzervovou chuť. Postrádáme u ní tu osobnost kuchařovou, vůni kuchyně, vedro nad plotnou a cinkání nádobí. Ale přece zase je lepší konzerva, když má člověk hlad, než si jenom číst o jídle. A proto si myslím, že anekdota v konzervě, tedy na desce, je pořád lepší než anekdota v knize napsaná, i když třeba krasopisně, a mohl bych začít. Tedy v Praze v Dušní ulici je chrám svatého Ducha, naproti němu přes ulici je synagoga, neboli templ. A dávno před první světovou válkou se ty dvě budovy dívaly jedna na druhou stejně jako dnes. Jenže tenkrát před synagogou sedí na židli kdo? No, Šámes. Šámes sedí na židli. A čte co? Prager tak, blad čte. No a najednou je poledne. A zvoní zvony, kde? No, u svatého Ducha zvoní zvony. A děti jdou ze školy. A jde taky takový malý chlapeček, na zádičkách má školní brašničku, kráčí kolem Šámesa a pozdraví. Pochválen buď pan Ježíš Kristus. Šámes posune brýle na špičku nosu, mrkne přes ně na kluka a ukáže přes ulici a praví. Naproti. No tak jsem začal židovskou anekdotou, no. A ne náhodou, já je mám rád, protože já si myslím, že židovské anekdoty patří mezi ty nejvtipnější.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jan Werich, můžeme pokračovat s jeho gramo Tingle Tanglem, anebo nastoupí žádost o ruku s Josefem Dvořákem, Jiřím Lírem a Uršulou Klukovou.
2: Komu asi, koho žádá o ruku?
1: No, to se dozvíme, když posluchači dají hodně B. Ano. Když dají hodně A, bude Jan Werich. Tak ano. To je další hlasovačka.
2: Tak jo, tak to je napínavý.
1: Zvědavá Kateřina se těší na vaše hlasy. Humor ano. Mezera A nebo humor mezera B. SMS na 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Další souboj v Humoriádě se odehrává mezi archivní nahrávkou Jana Vercha, anebo tu budeme mít trojici Dvořák, Lír, Kluková. Tak koho si vyberou naši další posluchači? Těšíme se na vás. Kdo je s námi?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Macháčkovou.
5: Dobré odpoledne.
4: A já určitě hlasuji pro Bčko, protože kde je Uršula, je záruka zábavy vždycky.
5: Ano.
3: Děláte jí krásnou reklamu, děkujeme za ní. Dobré odpoledne. Halo? Halo. Tak.
5: A pak, že se sem nikdo nemůže dovolat.
3: On se může dovolat, ale asi nás neslyšel, nebo nepochopil, že už se dovolal ano. Posluchač nebo posluchačka. Ale vy jste s námi. Další, prosím, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás pozdravím, tady Honza.
5: Dobrý den.
6: Já bych chtěl hlasovat pro Ačko.
3: Výborně, ano. Honzo.
5: Děkujeme vám. Pěkně za tip.
3: Mějte se krásně. Hezké. Dobrý den. Uh-huh.
7: Dobrý odpoledne, zdravím pane Kučera, zdravím paní Macháčkovou.
5: Děkuji.
7: A paní Kateřina je zvědavá, já taky, takže Bčko.
5: Bčko, že jo, kdo koho bude žádat?
3: Děkujeme.
7: Tak, uvidíme.
5: Ano, uvidíme,
3: kdo koho bude žádat,
5: uslyšíme.
3: O horní končetinu, díky moc. Dobré odpoledne, halo, už vás slyšíme.
8: Tady Karlovy Vary Kolonáda, Ačko,
5: je.
8: Prosím.
3: Kolonáda volí Ačko, no. Děkujeme.
5: Děkujeme, mějte se krásně.
3: Kateřina ožila u těch Karlových Varů, je.
5: No, byť, no, tak.
3: Jela by do lázní?
5: No, pojedu no. Do nedalekých tam potom.
3: Do Mariánek nebo do Františkových?
5: Do Františkových.
3: No prosím, tak za Františkem možná.
5: Ano.
3: Přátelé, kdo dál je na telefonu 731 800 900, dobrý den.
9: Dobrý den, tady Jindra z Radňova. Oba dva vás zdravím v Humoriádě a přál bych si Bčko.
3: My vám děkujeme krásně.
5: Děkujeme za tip. A Uršulku, no ta teda.
3: Děkujeme taky. Uršulka je lákadlem.
5: No.
3: A tak velkým dokonce, že Bčkaři nám to vyhráli v tuto chvíli.
5: Opravdu.
3: Žádost o ruku začíná právě teď.
10: Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Promiňte, že vyrušuju. Jmenuji se doktor Hrůza.
11: Ale.
10: A dovolil jsem si přijít požádat o ruku vaší slečny dcery.
11: No, to myslíte, že mám holku, která trácí kalendář? O co, že ji žádáte?
10: O ruku, prosím.
11: No, a co já s tím mám společnýho?
10: No, vy přece račte být její pan otec, ne?
11: No, to aspoň doufám.
10: No, takže vás tímto slavnostně žádám o ruku.
11: Tak to máte říct rovnou. No, hejte, mimochodem, nemáte náhodou u sebe stovku? To bych to zítra vrátil, nebo aspoň dvacku. A tohle ve ženich. No tak nic, no, kde jsme skončili? Jo, počkejte, už jste o tom mluvil s Máňou, že si chcete vzít?
10: No, jestli dovolíte, tak s vaší slečnou dcerou jsem už o tom hovořil a ona neměla námitek.
11: Jo.
10: Dokonce se odvažuji říct, že to přijala velmi příznivě.
11: Je to možný? No tak to je jiná. Posaďte se. Mámo, pojď se podívat, koho to zase naše Máňa ulovila.
10: Promiňte, laskavě, já si nejsem jist, jestli výraz ulovila je zrovna nejvhodnější pro náš vztah. No ale prosím, budiš.
11: Abys rozuměla, mámo, on si chce vzít naší Máňu.
10: Tedy, abych začal od začátku, vážená paní. S vaší slečnou dcerou...
11: Jako s Máňou, víš?
10: Jo, to jsem se seznámil před rokem.
2: Hrome, ale to je nějaký divný. Teď ještě před půl rokem chodila naše Máňa s tím Roudným z Příbrami, ne?
11: Aha.
10: Promiňte, laskavě, ale o tom mě ctná slečna nespravila. Já jsem se domníval, že je bez závazků.
11: No taky, že jo. Máňa se rozvedla už před 2 roky, viď, mámo?
10: No jo, ale mě překvapuje, že mě o tom neinformovala.
2: No tak to se nedivte, s tím se nikdo rád nechlubí, že? Kor, když jí zůstali na krku 2 děti.
10: Je, 2 děti?
11: No jistě, nebojte se, oni je dali na vychování do ústavu. Že prej Máně svěřit nemůžou.
10: Promiňte, nemáte trochu vody?
2: Jen si poslušte.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak to začala žádost o ruku.
5: Ano, to nás překvapilo, kdo koho žádá.
3: Ano, že žadatel je starší než tatínek Máni.
5: Než a maminka. Tak dále.
3: No, prostě ne, naši
5: ne,
3: kolegové,
5: nebo nebyl to Šťoura.
3: Naši kolegové z Humoriády, Josef Dvořák a Uršula Klukova.
5: Byli báječní.
3: Byli báječní a jsou, možná i budou, když posluchači dají Ačko, když dají Bčko, nastoupí někdejší kolegyně Jitka Molavcová, kolegyně Jitka Josefa Dvořáka, už ta
5: ano,
3: jména
5: ano,
3: se mi pletou
5: no,
3: v tom horku.
5: Ale já jsem si taky hrála.
3: Jo, tak bezvadně, všichni se všema hráli. Humor mezera A, humor mezera B jsou SMSky, které pošlete na 90 011 04.
5: A nebo B.
3: A nebo B, Ačko Josef Dvořák a spol, Bčko Jitka Molavcová a teď František a Buty.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme tady ve finálním souboji Humoriády. Poslechneme si i další posluchače, komu přidají své hlasy. Bude to pro Josefa Dvořáka, Jiřího Líra s Uršilou Klukovou, anebo pro Jitku Molavcovou. Ano. Dobrý den. Haló.
2: Dobrý den, Pavle, tady Veronika z Rakovníka. Zdravím vás a zdravím Katka.
3: Z Rakovníka.
1: Zdravíme.
3: Zdravíme.
2: A pozdravuju pana Honzu z Vlkavy.
1: No a volíte A nebo B?
2: A co tam to bude od té Jitky Molavcové?
1: Náš dům je jedna rodina, se to jmenuje. Ještě nějaké dotazy?
2: No, tak ne.
1: Takže A nebo B.
2: Krásný večer a tipuju pro Jitku Molavcovou.
1: Dobře, ano, takže děkujeme Bčko, moc. Už to víme. Dobré odpoledne, kdo je teď
4: Dobrý
1: na telefonu?
4: A tady Petr ze Zdolny.
1: Ano.
4: My jsme nějak byli spojení ve dvou.
1: Ne, nebyli, jste postupně, jste připraven na lince, tak pojďte hlasovat.
4: Jo. Takže vás zdravím oba dva tam ve studiu, vidím, ano. Že tam je tam u vás taky veselo.
1: Ano.
3: Děkujeme tady ve studiu.
1: Máme to v popisu práce.
4: A bych si pokračování.
1: Ano, takže děkujeme. Ačko, děkujeme krásně. Naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst všechny hlasy, které nám dorazily i během písničky. A výsledek tu máme. Dokončíme tu žádost o ruku.
3: No tak.
1: Dcery Máni.
5: Mimochodem, jak jste na tom, jak si majetkově?
6: Promiňte, já vám jaksi nerozumím.
5: No, já myslím, jestli máte třeba auto.
6: Jo, tak. No to mám.
7: Jo. A jaký?
5: Chryslera. Aha, to je takový to velký, že jo? No tak to už se nedivím, že naše Máňa pustila k vodě toho roudnýho. Ten má jenom malýho Fiatka. Na tohle má naše Máňa čuch, víte? Však jsme ji taky k tomu vedli. Od mládí, vy táto.
8: No jistě, mámo.
5: A co chatu máte?
6: Ano, prosím, v Posázaví.
7: No tak to byste mi mohl půjčit tu stovku, ne?
5: Pokoj, táto, co to tady povídáš. A víte, že už si na vás začínám vzpomínat? Asi před 14 dny říkala Máňa, že klofla nějakýho ňoumu s autem a chatou. To budete asi vy, že?
6: Abych jaksi řekl pravdu, tak jsem z toho poněkud konsternován.
8: Cože jste, půjčte mi stovku, budete mít klid.
6: Já jsem konsternován.
5: No, Máňa říkala, že ten její novej šamstr je nějaký divnej. A měla pravdu, víte?
6: Nezlobte se, prosím, pěkně, ale nemůžu si to nějak srovnat v hlavě. Roudný s Příbrami, dvě děti, rozvod. A přitom mě vaše slečna dcera ujistila o své bezúhonosti.
8: To zas prr. To prr, Máňa si ty dva roky poctivě odseděla. Teď už má rejstřík čistý jak lilie.
6: Já, nezlobte se, dobrý den. To totiž chci říci naschledanou. Mrzí mě, že jsem vaši dceru nezastihl doma.
7: Počkejte, nechoďte nikam, človíčku. Pojďte zpátky, kam byste chodil. Zůstaňte v rodině. Máňa má ještě sestru. Chudinka je o 20 let starší akorát, no. Pořád na odset, ale vám by se určitě líbila.
5: Vy takovej poctivej, vy si ji určitě zasloužíte.
7: No jistě, Květo. Vem si něco na hlavu, ať vypadáš pořádně. Pojď sem.
1: Tak tolik návštěva Prima rodinky.
3: Ano, měli jsme dobrou pointu.
1: Ano, máme dobrý závěr. Svěží léto přejeme všem posluchačům, těšíme se na
3: slyšení. Ano, krásné.
1: Kateřina Macháčková byla
3: naším
1: hostem.
3: Léto. Ano. Mějte se moc krásně.
1: Děkujeme za návštěvu. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. A naslyšenou.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Během horkých dní se schovat do stínu, pít vodu a nenechávat děti v autě, radí záchranáři Zlínského kraje. Jedna z nejznámějších staveb na Pustevnách, obnovený Libušín, slaví 6 let od znovu otevření. Policie na jihu Moravy letos řešila 21 případů stalkingu, jejich počet se zvýšil. V regionu dnes očekáváme převládající jasnou oblohu a na teploměru až 38 stupňů. Matěj Neradělek připravil zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dobré páteční ráno. Ano. Předpověď počasí ve Zlínském kraji počítá s teplotami převyšujícími 30 stupňů Celsia. Lidé by proto měli pravidelně pít, vyhledávat stín nebo se vyhnout pobytu venku. Horko nejvíce ohrožuje děti a seniory. Jak předejít zdravotním komplikacím, radí mluvčí zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Veronika Slaměnová.
2: Určitě je třeba přizpůsobit pracovní i sportovní tempo aktuální teplotě, chránit si hlavu, nosit vzdušné oblečení. Myslete prosím především na děti, seniory, nemocné a osoby pracující venku a nikdy nenechávejte děti, seniory ani zvířata v zaparkovaném vozidle. Je to velmi nebezpečné.
0: Před 6 lety se lidem znovu otevřel Libušín na Pustevnách. Jurkovičovu stavbu předtím zničil požár. K výročí připravil provozovatel Libušína pro návštěvníky ještě na dnešek komentované prohlídky.
3: Možnost prohlédnout si jindy nepřístupné prostory Libušína, kterými je například jeho věž, využila taky Jana Zletovic.
4: Jsme tady poprvé. Na Pustevnách jsme tady byli, ale jako vevnitř v Libušíně jsme nikdy nebyli se podívat. A známe tu historii, vím, že vyhořel, tak mě to zajímalo.
3: Muzeum na obnově pracovalo 6 let. Olga Holišová z Valašského muzea v přírodě po požáru procházela spáleniště. Teď občas Libušínem taky provází.
5: No je to takové pohlazení na duši. Ráda tady sedím a ráda se na to dívám, na to dílo, které tady vzniklo znovu.
3: Termíny komentovaných prohlídek jsou přístupné na webu Libušína. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: V Česku přibývá ohlášených případů stalkingu. Policisté jich jen na jihu Moravy od ledna do konce června řešili 21. Loni to bylo za stejné období jenom 12. V celé zemi se počet zvýšil o 20% na letošních 225. Bílý kruh bezpečí, který pomáhá obětem, si to vysvětluje mimo jiné osvětou. Díky tomu lidé nebezpečné pronásledování častěji hlásí. Nejčastěji k němu dochází mezi bývalými partnery. Policejní mluvčí David Chaloupka popisuje některé příklady tohoto chování.
6: Může to být například odesílání několika desítek zpráv denně nebo neustálé telefonování, kontrolování toho, kam ta oběť odchází, s kým se stýká. Agresoři čekají třeba před domem oběti, aby se s ní mohli setkat, nebo u zaměstnání. Sport.
0: Česká fotbalová reprezentace by dnes mohla oznámit nové

0: Během dne mírný vítr jižních směrů. Aktuální teploty se pohybují mezi 27 a 14 stupni. Nejvýše dnes naměříme 35 až 38 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Silnici 1/56 mezi Horní Bečvou na Vsetínsku a Ostravicí na Frýdecko-Místecku omezuje v těchto dnech sečení trávy v okolí komunikace. A to už bylo ze zpráv vše. Český rozhlas Zlín přeje hezké ráno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Finále pracovního týdne a současně závěr měsíce. Tak se nám to sešlo, když vás, milí posluchači, vítám do 31. července a přeju dobré páteční ráno. Dnes nám taky meteorologové připomínají, že dosáhneme teplotního vrcholu, tak se připravme na horký tropický den. Co o něm říká historie, to si povíme už za chvíli v kalendáriu, no přeci ale poslechneme Ilonu Čákovou. Je 5:05, od mikrofonu zdraví i tentokrát Petr Uhřík.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Na vlně Českého rozhlasu Zlín se vítáme do pátku, dobré ráno a trochu si přiblížíme datum 31. července v kalendáriu. V církevním kalendáři najdeme světce ze 16. století svatého Ignáce z Loyoly, patrona vojáků, dětí a těhotných žen. V roce 1752 byla ve Vídni v zámeckém parku Schönbrunn otevřena zoologická zahrada, nejstarší fungující zoologická zahrada na světě. František I. Štěpán Lotrinský, manžel Marie Terezie, ji tehdy pyšně představil svým vzácným hostům. Patří ke světovému kulturnímu dědictví UNESCO. Před 112 lety se narodil francouzský komik Louis de Funès. Než se ale stal jedním z nejslavnějších komiků všech dob, vystřídal řadu zaměstnání. Byl kožešníkem, dekoratérem i prodavačem. Do showbiznisu vstoupil koncem 30. let jako pianista. Když dostal hlavní roli ve filmové komedii Četník ze Saint-Tropez, bylo mu už 50 let. V roce 1944 zemřel Antoine de Saint-Exupéry, francouzský spisovatel a letec. Mezi jeho nejznámější díla patří Země lidí, Citadela nebo Malý princ. Zemřel při pádu letadla, které jako vojenský pilot řídil a se kterým vzlétl z Korziky směr Francie, okolnosti nejsou známé. 77. narozeniny dnes oslaví rodák z Vizovic a herec Mim Bolek Polívka. 49 let je dnes herci, hudebníkovi a režisérovi Janu Budařovi. Známý je především z filmů Nuda v Brně, Vratné lahve nebo pohádky Princ Mamánek. Několikrát byl oceněn Českým lvem. Oslavencům gratulujeme a ještě rok 2008 vesmírná agentura NASA zveřejnila, že americká sonda Phoenix našla na Marsu vodu.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Lenka Filipová s Karlem Zichem to česky naspívali jako Mosty, musím říct, velice zdařile, a my si teď poslechneme originál z roku 1980. Tehdy australská skupina Air Supply zažívala vrchol úspěchu, no podle dobových materiálů prý napsání písničky Lost in Love zabralo jedno odpoledne.

0: Před dvěma minutami bylo 17:15, projdeme si aktuální předpověď, asi všichni tušíme, že nás čeká žhavé léto.
1: Počasí.
0: Jak jsme na tom s teplotami teď, když nám začíná den, si řekneme na úvod. 22 stupňů v Kroměříži, 19 ve Starém Městě, ve Vizovicích, v Rožnově pod Radhoštěm a v Horní Bečvě. 26 stupňů vidím v Holešově a dokonce 27 už v Bystřici pod Hostýnem. 24 stupňů hlásí Kateřinice Ojičná, Maruška Hostýnské Vrchy a Zlín. 16 stupňů je v Hošťálkové a ve Vsetíně. Když přejdu do Bojkovic, tady je to hodnota 20 stupňů, 18 v Luhačovicích, 14 ve Štítné nad Bláří a ve Velkých Karlovicích. Valašská Senice uvádí 17 stupňů a myslím, že jsme byli už všude. Teploty, jak si všímáte, docela rozházené a různorodé, prozatím. Očekáváme polojasno nebo skoro jasno, večer většinou jasno, nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů. Slabý proměnlivý, během dne vítr mírný, jižních směrů, popadne rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky, stejně jako včera, ráno krátce i mírně nepříznivé, jinak dál dobré až velmi dobré, biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Za chvíli se spolu s Martinem Písaříkem v rubrice Co v učebnicích nebylo, vydáme na hory. Prozkoumáme tajemství tamních rašelinišť.
2: V měsíčníku Natuře v kultuře si tentokrát shrneme červencové kulturní dění výjimečně první neděli v srpnu. Detailněji se zaměříme mimo jiné na 52. ročník letní filmové školy v Uherském Hradišti. Řeč bude o 26. ročníku Holešovského festivalu židovské kultury Hamakom a můžete se těšit také na rozhovor s čerstvou držitelkou ceny Magnesia Litera, spisovatelkou Marií Škrdlíkovou z Uherského Brodu. V neděli 2. srpna vás od 17 hodin s radostí očekává Natuře v kultuře Pavel Vacek.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: zase bude líp.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že rašeliniště mohou v dešti zvyšovat hladiny řek rychleji než běžný les? Horská rašeliniště jsou často vnímána jako přírodní houby, které nasají vodu a pak ji postupně uvolňují do krajiny. Nový výzkum ale ukazuje, že realita je složitější. Rašeliniště vznikala tisíce let akumulací rostlinných zbytků. Proto jsou jejich spodní vrstvy jen velmi málo propustné, takže voda nemá jak pronikat do hloubky a při deštích odtéká po povrchu nebo těsně pod ním. Tato takzvaná rychlá voda může způsobit i náhlé zvýšení hladin v potocích a řekách, které odvodňují oblasti s rozsáhlými plochami rašelinišť. Oproti tomu běžná lesní půda umožňuje větší vsakování vody a ta se tak do vodních toků dostává postupně. Díky tomu pomáhá tlumit prudké výkyvy průtoku. V zimě bývají rašeliniště opravdu chladná místa, ale v létě tomu může být naopak. V suchých a horkých dnech se někdy dokonce ohřívají víc než okolí. Nejvýznamnější oblast výskytu rašelinišť v České republice je Šumava. Nachází se zde rozsáhlé komplexy vrchovištních mokřadů, které vznikaly po skončení poslední doby ledové. Rašeliniště najdeme i v Krušných horách. Jedno z nejznámějších je Božídarské, které patří mezi národní přírodní rezervace. Unikátní horská rašeliniště, často propojená s prameništi a drobnými toky, nalezneme i v Jizerských horách a Krkonoších.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

měl bych si boty zout, myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je tu Matěj Neradilek. V Kovozo ve Starém Městě na Uhersko-Hradišťsku vystavuje jeden z nejoriginálnějších českých výtvarníků Štěpán Mareš. Na dnešek organizátoři připravili komentovanou prohlídku, kterou návštěvníky provede sám autor v 16 hodin a 30 minut. Štěpán Mareš je veřejnosti známý jako tvůrce legendárního komiksu Zelený Raul. Na výstavě, která potrvá až do konce srpna, lidé uvidí průřez celou jeho tvorbou. Součástí expozice jsou karikatury známých osob, knižní ilustrace nebo třeba komiksy o historických postavách. Dnes začíná letní škola barokní hudby v Holešově. Tu bude doprovázet řada koncertů pro veřejnost v Holešově, Štípě, Rajnochovicích, ale i Přílepích. A to až do 9. srpna. Letní barokní škola je určena studentům všech oborů, od sólového a sborového zpěvu po smyčcové a dechové nástroje. Účastníci letošního ročníku nastudují oratorium Saul od Georga Friedricha Händla. Česká města zavádějí opatření kvůli horku, v ulicích instalují mlžítka a otevírají jinak nepřístupné prostory, aby se lidé mohli schladit. Například v Praze k tomu poslouží klimatizovaný Škodův palác v Jungmanově ulici. V Brně jsou otevřené prostory v historické nové radnici na Dominikánském náměstí. Ulicemi Moravské metropole navíc projíždí třikrát denně kropící vůz. Desítky investorů chystají hromadnou žalobu na autobazar Štěpánek Auto. Firma nesplnila dluhopisy za stovky milionů korun. V červnu navíc změnila majitele. Její areál je zavřený a webové stránky nefungují. Vedoucí právního oddělení D-testu Jan Šúra lidem doporučuje, aby s žalobou nečekali. Část investorů už na firmu podala trestní oznámení. Případ teď prověřuje policie. Petr Štěpánek Českému rozhlasu napsal, že firmu prodal. Nový majitel komunikuje výhradně maďarsky. Napsal, že se musí na českém trhu teprve zorientovat a od té doby nereaguje. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji polojasno nebo skoro jasno, večer pak většinou jasno. Povane slabý proměnlivý, přes den vítr mírný jižních směrů. Aktuální teploty 27 až 14, nejvýše dnes 35 až 38 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava v našem kraji je dnes ráno plynulá. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Obyvatelé Krhové na Vsetínsku chtějí urychlit opravu místního potoka, který po povodních zůstává ve špatném stavu. Sepsali petici a tlačí na správce toku, ať začne konečně opravovat. Podrobnosti najdeme v reportáži už za chvíli. Teď je 17:30.

0: Půl šesté, k tomu 9 minut a Český rozhlas Zlín přející dobré páteční ráno k 31. červenci. Lidé v Krhové na Vsetínsku se bojí velké vody. Potok, který vede přímo mezi domy, má koryto zanesené nánosy a roste z něj vysoká tráva. Obyvatelé sepsali petici a žádají správce toku Lesy České republiky, aby koryto uvolnili. Lesy vyčištění připravují, zatím ale není jasné, kdy to přesně bude.
1: Jsem to valil, no a 2009 jsem měl vodu aj v kuchyni.
2: Jen o pár metrů dál od pana Josefa bydlí Stanislav Stříteský. K jeho domu, který stojí hned u potoka, se dostávám přes úzkou lávku. Pod ní je koryto zanesené hrubými nánosy a z potoka vyrůstá vysoká tráva.
3: Ti správci toku se o to vyloženě nestarají. Neplní podle zákona, co mají. Já už ho mám tak zhruba všechno připravený, že jim to napíšu. Ale víte jenom proč? Až opravdu zase přijde ta povodeň, protože letos ještě nebyla, ale každá povodeň mě zatopí, tam má motor od automatické brány, pokaždý mě to stojí 20 tisíc.
2: Obec o problému ví, sama ho ale vyřešit nemůže. Naposledy nechali stavbaři sedimenty odtěžit před 3 lety. U koryta naproti škole se díváme na koryto potoka s nezávislým místostarostou Krhové Aloisem Bajerem.
4: Teď jsme přímo naproti škole, stojíme zrovna v místě, kde došlo k odtěžení tohoto sedimentu zhruba před 3 lety. A jak vidíte, tak ta naplava těch sedimentů je tady zpátky. A nejen ty sedimenty, ale je tady i vzrostlá tráva, která potom dělá problém při valových deštích.
2: Bajer je s lesy v kontaktu dlouhodobě, podle něj to ale samo o sobě nestačí. Obavy lidí navíc zvedla nedávná průtrž mračen v Karlovském údolí.
4: Tu petici jsem tak nějak jako zorganizoval, abych měl, počívala českým lesům, abych měl nějakou páku od těch obyvatelů. Jo, protože ti obyvatelé opravdu mají strach. Zhodou okolností 14 dní nebo 3 týdny byla celkem velká průtrž na Velkých Karlovicích a Karolince. A v okamžiku, když se něco stane v okolí, něco takového, tak ti lidi začnou přemýšlet a začnou mít obavy o to, že prostě něco takového, když přijde tady, tak budou mít zatopené sklepy.
2: Lesy České republiky, které potok spravují, odmítají, že by opravu v Krhové odsouvali. Podle mluvčí Evy Jouklové se snaží problémy postupně řešit.
5: Reagujeme samozřejmě i na podněty obyvatel a řešení neodkládáme.
2: Bagry ale do koryta hned tak nevědou. Lesy České republiky jsou teprve na začátku.
5: Nyní čekáme na projektovou dokumentaci týkající se odstranění nánosů v korytě potoka v Krhové, opravy opěrných zdí a kamenných dlažeb. Pak požádáme o dotaci a následně vybereme zhotovitele stavby. Termín zahájení realizace projektu ještě neznáme.
2: Svoje k tomu navíc ještě musí říct silničáři, HKO a také rybáři. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Před necelou minutou bylo 6:15. Dobré páteční ráno. Navážeme zprávami od meteorologů a ti ve své předpovědi zmiňují tropické až extrémní teploty.
1: Počasí.
0: Nejdřív se ale podíváme na současné hodnoty, jak je vidím v souhrnu měřících stanic. 22 stupňů v Kroměříži, 19 ve Starém Městě, ve Vizovicích, v Rožnově pod Radhoštěm a v Horní Bečvě. 26 stupňů je už teď v Holešově a v Bystřici pod Hostýnem dokonce 27. Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy a Zlín hlásí 24 stupně, Hošťálková a Vsetín 16. Z Bojkovic vidím tady hodnotu 20 stupňů, v Luhačovicích je to 18, ve Strání 21, Štítná nad Láří a Velké Karlovice momentálně uvádějí stupňů 14, Valašská Sednice 17. Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno, večer většinou jasno, nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů, takže převážně slunečno a velké horko. Slabý proměnlivý, během dne vítr mírný, jižních směrů, bude mít rychlost mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno krátce mírně nepříznivé, jinak dál podle meteorologů by měly být dobré až velmi dobré, no biozátěž vysoká na trojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Za chvíli nám doktorka Kateřina Cajdhamlová a Patrik Rozehnal prozradí, co budou řešit v dnešním vydání pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině.

0: se stát.
1: Je pátek, dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhámlovou. Tentokrát, jak jsem zjistil, o takzvaném stresovém hormonu, kortizolu.
2: Veselý den vám přejeme.
3: A s pevným zdravím.
2: Je tu léto, slunce pálí a hřeje víc než jindy. Tak si budeme povídat o jeho účincích a vlivu na naše zdraví, ne? Prostě probereme vaše nepříjemnosti ze sluníčka.
3: Jestli se vám někdy točí na sluníčku hlava, míváte mdloby, máte ze sluníčka vyrážku, bolí vás ta hlava, lítá vám z ní tlak. Jestli vás slunce v létě trápí, tak nám napište nebo zavolejte.
2: Probereme s vámi všechny obtíže, které zaznamenáváte víc na sluníčku.
4: Možná ta horka nesnášíte příliš dobře, dělá se vám špatně a snažíte se jim vyhnout. V čem vám horka dělají problém? Nebojte se na to zeptat.
2: Třeba je to banalita, ale možná známka něčeho vážnějšího.
3: Své dotazy na účinky sluníčka a obtíže, které na něm máte, můžete paní doktorce poslat předem v psané formě díky formuláři, který najdete na stránce www.veseleazdravie.cz.
2: Nebo mi zavolejte na záznamník s číslem 221 553 770. Opakuji raději ještě jednou telefon 221 553 770.
3: Nebojte se zeptat, od toho jsme tady. Rádi vám poradíme, pomůžeme a snad i uklidníme.
2: Těšíme se na vás už dnes odpoledne v pořadu Veselé a zdravě po 13. hodině a reprízu naší poradny uslyšíte také dnes po 20. hodině.
3: Dnešní téma je obtíže ze slunce.
5: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhámlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Na nově opravované silnici mezi Bánovem a Nezdenicemi na Uhersko-Brodsku se objevily trhliny. Bývalá pošta v Jablunce na Vsetínsku se promění v nové společenské centrum. Zlínští fotbalisté nastoupí na hřišti Sparty. Oba týmy usilují o první ligové body v sezóně. V regionu dnes očekáváme převládající jasnou oblohu a na teploměru až 38 stupňů. Od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín zdraví Matěj Nradilek a jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. Asi 3 cm široké trhliny se objevily na silnici mezi Bánovem a Nezdenicemi na Uhersko-Brodsku. Její opravu za 31 milionů korun přitom silničáři dokončili teprve v polovině června. Podle starosty Bánova Marka Mahdala způsobila problém vlhkost pod komunikací.
3: Tady je úsek právě podél areálu bývalého družstva, kde je příkop podél cesty a jsou tady propustky, které byly ucpané. Takže to tady špatně odtěkalo. Když napršelo, tak tam ta voda stála a vlastně dostávala se do podloží té cesty. Až když se to sfrézovalo, odkrylo, tak šlo vidět, že je to všechno podmáčené.
1: Ředitelství silnic Zlínského kraje bude závadu řešit se zhotovitelem. Základní oprava v podobě zalití trhlin emulzí proti vnikání vody se podle ředitele ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislava Malého uskuteční ještě do zimy. Jablunka na Vsetínsku opravuje starou budovu, ze které se stane do budoucna společenské centrum Srdce Jablunky. Dělníci dělají elektřinu, omítky a vodu. Obec chystá i výzdobu vnější stěny, popisuje koordinátorka projektu Denisa Čimářová.
4: My jsme oslovili místního umělce Michala Filáka, jestli by nám navrhl nějaké grafity na fasádu, na boční stěnu budovy, kde by znázornil mistra Karla Hofmana. V popředí bude pan Karel Hofman a v pozadí bude vlastně jeden z jeho obrazů, který máme na obecním úřadě.
1: Současná tropická vedra zvyšují riziko dopravních nehod, varuje před tím ministerstvo dopravy. Vysoké teploty způsobují větší únavu, nepozornost, ale i častější zdravotní potíže řidičů, vysvětluje vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáš Neřolt.
5: V dlouhodobých statistikách vidíme, že právě ty dny, kdy je největší teplo, tak se projevují na silnicích vyšším počtem nehod. To souvisí s tou zdravotní kondicí, s únavou řidičů a nepozorností. A řidiči by na to měli myslet, měli by si dělat velmi často přestávky, doplňovat tekutiny, případně se nějak venku protáhnout.
1: Před cestou by si řidiči podle Neřolda měli zkontrolovat, že mají dostatek paliva. Například, aby neuvízli v koloně bez klimatizace. Doporučuje se taky přibalit na cestu láhev vody a lehkou svačinu. Sport. Prvoligoví fotbalisté Zlína odehrají ve druhém kole sezony zápas na hřišti pražské Sparty. Duel začne v 19 hodin. Soupeři se utkají o první body v sezóně. V úvodním kole totiž oba prohráli. Podle zlínského asistenta trenéra Lukáše Motala to je ale pro oba týmy rozdílná situace.
6: Samozřejmě, když prohraje Sparta v Brně první kolo, tak to asi zanechá větší humbuk, než když prohrajeme my. Nás to určitě taky netěší, taky nás to trápí a je to zápas dvou poražených týmů z prvního kola a my pojedeme s tím, ale že chceme minimálně nějaký bod tam udvát a mít takový ti šťastnější, kteří s tam budeme odjíždět. Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji polojasno nebo skoro jasno, večer pak většinou jasno. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný vítr jižních směrů. Aktuální teploty mezi 27 a 14 stupni, nejvýše dnes naměříme 35 až 38 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu

0: Končí nám červenec, jsme u čísla 31 a současně jdeme do závěru pracovního týdne. Tím naznačuju stav kalendáře, když si přejeme dobré ráno do pátku. Zdravím vás, milí posluchači, u probouzení, jak asi všichni víme, dnešek nám přinese tropické teploty a oslavencům Ignácům snad příjemné pocity, až jim předneseme svou gratulaci k svátku. Za chvíli se podíváme taky na některé historické události, ale před kalendáriem ještě posílám filmovou písničku Petry Černocké. Teď je 6 hodin 5,5 minuty, za mikrofonem stabilně Petr Uhřík.
1: Český rozhlas Zlín.

Na vlně Českého rozhlasu Zlín se vítáme do pátku, dobré ráno a trochu si přiblížíme datum 31. července v kalendáři. V církevním kalendáři najdeme světce ze 16. století svatého Ignáce z Loyoly, patrona vojáků, dětí a těhotných žen. V roce 1752 byla ve Vídni v zámeckém parku Schönbrunn otevřená zoologická zahrada, nejstarší fungující zoo na světě. František I. Štěpán Lotrinský, manžel Marie Terezie, ji tehdy pyšně představil svým vzácným hostům. Patří ke světovému kulturnímu dědictví UNESCO. Před 112 lety se narodil francouzský komik Louis de Funès. Než se ale stal jedním z nejslavnějších komiků všech dob, vystřídal řadu zaměstnání. Byl kožešníkem, dekoratérem i prodavačem. Do showbiznisu vstoupil koncem 30. let jako pianista. Když dostal hlavní roli ve filmové komedii Četník ze Saint-Tropez, bylo mu už 50 let. V roce 1944 zemřel Antoine de Saint-Exupéry, francouzský spisovatel a letec. Mezi jeho nejznámější díla patří Země lidí, Citadela nebo Malý princ. Zemřel při pádu letadla, které jako vojenský pilot řídil a ze kterým vzlétl z Korziky směr Francie. Okolnosti nejsou známé. 77. narozeniny dnes oslaví rodák z Vizovic, herec a mim Bolek Polívka. 49 let je dnes herci, hudebníkovi a režisérovi Janu Budařovi. Známý je především z filmů Nuda v Brně, Vratné lahve nebo pohádky Princ Mamán.

0: Několikrát byl oceněn Českým lvem. Oslavencům gratulujeme. A ještě rok 2008 vesmírná agentura NASA zveřejnila, že americká sonda Phoenix našla na Marsu vodu. Tolik z kalendária a dál už pokračujeme aktuálně. Tropy venku, ale 7 stupňů na ledě. Ti, kteří se chtějí v těchto horkých dnech schladit, budou potřebovat lehkou bundu, čepici i rukavice a zabruslí si i na několika zimních stadionech ve Zlínském kraji. Podrobnosti dodáme za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Karel Zich naspíval českou verzi nedlouho poté, co jsme znali originál od skupiny Smokey. I díky tomu, že chlapci vystoupili v pořadu Ein Kessel Buntes. To se psal rok 77. Jako dítě si vzpomínám, tehdy byla docela běžná praxe nahrávat nedostupnou muziku z televize na magnetofon přes kábl s pětikolíkovým nebo tříkolíkovým korektorem na obou stranách. Dnešní mládeži těžko vysvětlíte. Za 4 minuty bude 4:15. Dobré ráno.

0: 31. červenec v kalendáři, vítáme se na vlně Českého rozhlasu Zlín do pátku. Dobré ráno. Tropické teploty naměříme i dnes, i v dalších dnech, také ve Zlínském kraji. Před horkem se ale můžeme schovat na zimních stadionech. O víkendech tam bývá veřejné bruslení, přes týden let využívají příměstské tábory anebo hokejové kempy. Na jednom z nich v Kapka Resortu ve Lhotě u Vsetína natáčela reportérka Michaela Kočendová.
1: Tak jako samozřejmě je to super pocit, když jdeme jakože zvenku, kde je teplo potom tady do zimy.
2: Je to boží, že se jako ochladíte, ale to je na chvilku, že potom jak začnete trénovat, tak je vám zase horko.
3: Říkají před tréninkem hokejistky Inka a Tereza. Střídání tréninku venku a na ledě je ale podle trenéra dívčího kempu a trojnásobného mistra světa Petra Čajánka potřeba nepodcenit kvůli případnému nachlazení.
4: Ty přechody z toho chladného počasí ven, tak na to se snažíme být opatrní a snažíme se dodržovat pitné režimy, protože opravdu ty horka jsou velká.
5: Aktuální teplota teď tady na zimním stadionu je, co jsem se díval, 7,5 stupně a na tribunách, což je vlastně výš, tak tam je kolem 12 stupňů.
3: Říká David Pechal, který se v rezortu stará o úpravu ledové plochy. V létě je podle něj na stadionu zhruba o 2 stupně tepleji než v zimě a udržet kvalitu ledu i správnou teplotu vzduchu je proto náročnější. To potvrzuje i obchodní ředitel rezortu Michal Nedbálek.
6: Ty náklady jsou vyšší, protože my musíme vlastně vynaložit větší energii na to, aby jsme v těch letních měsících drželi pořád tu kvalitu ledu.
3: Na ten si jezdí zabruslit nejen lidé z blízkého okolí. Veřejné bruslení tady bývá zpravidla jednou za víkend. Ještě před 4 lety ale měli problém kapacitu ledu naplnit, protože lidé nebyli zvyklí v letních měsících lední brusle vytáhnout. To se teď ale postupně mění, říká Michal Nedbálek.
6: Ten trend je stoupající, jde vidět, že ta naplněnost je stejná jako v zimních měsících, což nás těší samozřejmě.
3: Přijít se ochladit nebo si zabruslit můžou lidé tento víkend také na zimní stadion na Lapači ve Vsetíně. Od příštího víkendu bude led pro veřejnost připravený také v Kroměříži. Ze Lhoty u Vsetína Michaela Kočendová. Český rozhlas.
7: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
8: Ztráta zaměstnání, dluhy, péče o blízkého nebo nečekaná životní změna. Ve Zlíně nově funguje Centrum Žluté dveře, které lidem pomáhá zorientovat se v systému pomoci. Jak služba funguje a s čím se na ní lze obrátit, poradí Simona Čubáková z oddělení sociálně právní ochrany Zlínského kraje. A to 31. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
7: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
9: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
7: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Za necelé 2 minuty bude 6:30. Volám do Českého hydrometeorologického ústavu, důvodem je samozřejmě podrobný průzkum počasí. To nám přiblíží ve své předpovědi na několik příštích dnů meteorolog Petr Minster. Zdravím vás a přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Na úvod ještě malá otočka. Dnešní noc byla tropická a jak vypadá současný ranní stav Zlínského kraje?
1: Ranní teploty se pohybovaly v širokém rozmezí. Máme to rozmezí od 20 téměř 7 stupňů minimum v Bystřici pod Hostýnem až po 13,5 stupně ve Velkých Karlovicích. Většinou to byly teda hodnoty těsně kolem té hranice tropické noci, ale to rozpětí je opravdu velké a v Bystřici pod Hostýnem teda tam nezávidím, tam opravdu jsem ještě nezažil tak teplou tropickou noc.
0: A teď k současnému dnešnímu ránu.
1: Máme skoro jasnou, maximálně polojasnou oblohu, jinak se s takovou výjimkou během brzkého rána vyskytla taková intenzivnější přáňka snad jen v Rožnově a hned se zase rozpadla, ale srážky se teď už nevyskytují. Co se týče dalšího průběhu ráno i odpoledne by měly být spíše slunečné, polojasno nebo skoro jasno. Teploty ty se odpoledne dostanou na 35 až 38 stupňů, čeká nás tedy opět velice horký den. Vítr ten bude slabý proměnlivý, během dne se rozfouká jižní do 20 km za hodinu.
0: A když ještě 31. červenec doplníme o biozátěž, tušíme asi, ale je to?
1: Je na trojce vysoká zátěž samozřejmě kvůli horkému počasí.
0: Hned se podívejme na průběh víkendu. Uleví se nám alespoň trochu od extrémního horka. Jak vychází předpověď na oba volné dny?
1: Během soboty nás bude ovlivňovat studená fronta, nicméně to ochlazení přijde malinké až za ní. I tak budou odpolední teploty 32 až 35 stupňů. Nicméně bude už více oblačností. Zpočátku sice se bude oblačnost větší držet jenom nad západním obzorem, postupně se dostane ale i nad Zlínský kraj a objevit se by se mohly přeháňky opět spíše až v těch večerních hodinách, jenom výjimečné. Případně by se mohla vyskytnout i bouřka, ale co se může z těch vzdálených přeháněk dostat až do Zlínského kraje, tak to by mohlo být zesílený vítr v těch večerních hodinách. Jinak bude vítr slabý proměnlivý, až večer bude severní a mírný.
0: Jak je na tom neděle?
1: Během neděle bude opět převážně polojasno, ještě z té studené fronty, která bude přecházet dál na východ v průběhu noci, mohou doznívat nějaké přeháňky, teploty budou ale také ráno ještě vysoké kolem 19 stupňů, odpoledne potom 29 až 33 v tom o něco chladnějším vzduchu. Vítr ten bude severních směrů do 20 km za hodinu.
0: Nahlédněme i za víkend. Změní se něco v letním scénáři nebo i úvod srpna přinese podobné počasí?
1: Na ten úvod srpna se bude opět vracet ten teplejší vzduch zpátky z té jihovýchodní části střední Evropy, zase nad Moravu a Českou republiku, takže teploty zase budou vyšší ráno 20 až 16 stupňů odpoledne, ale 34 až 38 stupňů.
0: Ještě jsme zvědaví na teplotní rekordy pro 31. červenec. Tomu jednomu budeme, předpokládám, jistě blízko. Prozraďte prosím konkrétní hodnoty.
1: Maximální hodnoty se budou opravdu pohybovat blízko i dnes. Ta nejvyšší zatím byla z roku 1994 ve Starém Městě a také ve Valašském Meziříči a je to rovných 36 stupňů. Minimální hodnoty tam se určitě nepodíváme. Z roku 1962 bylo naměřeno minimum v Brumově Bylnici 2,6.
0: To už je o počasí prozatím všechno. Podrobnou předpověď do vysílání Českého rozhlasu Zlín připravil meteorolog Petr Minster. Děkujeme, přejeme hezký pátek i víkend a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, pěkný den naslyšenou.
0: Za 4 minuty bude 6:30, teď nám zahrají Varastovy věci a hned potom si poslechneme nové zprávy s Matějem. Dobré páteční ráno.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A ty má Matěj Neradilek. Rybáři na Zlínsku bojují s extrémně nízkými průtoky vodních toků. Třeba řeka Dřevnice má za sebou druhý nejsušší červenec za 40 let. Zlínský spolek Moravského svazu rybářů chce proto jednat s Povodím Moravy o pravidelném upouštění spodní vody z přehrady. Ta by měla alespoň trochu ochlazovat vodu v řece. Ve Střílkách bude dnes od 16 hodin komentovaná prohlídka barokního hřbitova. Ta návštěvníkům umožní vstup i do běžně nepřístupných podzemních prostor. Hřbitov ve Střílkách na Kroměřížsku nechal už v polovině 18. století postavit tehdejší majitel panství Antonín Amand Petřvaldský z Petřvaldu. Jde o národní kulturní památku, jejíž dominantami jsou tři velké sochy andělů. Zdravotníci na urgentních příjmech českých nemocnic ošetřují kvůli vedru více pacientů, řeší hlavně kolapsové stavy nebo zhoršení chronických nemocí. Horka jsou nebezpečná například pro pacienty se srdečním selháním. Nemoc se projevuje dušností, únavou nebo otoky nohou. Nemocní by teď měli dle lékařů především dostatečně pít. Středočeská policie pokračuje ve vyšetřování případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů. Jejich pořadatele zatím kriminalisté nevyslechli, prověřují spisy ze všech dotčených krajů. Na kauzu upozornil školský ombudsman Štěpán Jílka, který chtěl podat souhrnné trestní oznámení. Krok si ale rozmyslel. Kriminalisté zatím evidují 6 poškozených subjektů. Škodu vyčíslili na 450 tisíc korun. Částka se podle policie ale stále navyšuje. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji polojasno nebo skoro jasno, večer pak většinou jasno. Povane slabý proměnlivý, během dne vítr mírný jižních směrů. Aktuální teploty jsou mezi 27 až 14 stupni, nejvýše dnes naměříme 35 až 38 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D55 na 35. kilometru ve směru na Zlín je vozovka zúžena na jeden jízdní pruh. Důvodem jsou práce na silnici. Ze zpráv bylo vše, další ve vysílání Českého rozhlasu Zlín zase za půl hodiny.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Mimo dopravní informace ještě připomenu rok 1980, kdy se 31. července narodil Harry Potter. Podle sdělení autorky, hlavní postava chlapeckého kouzelníka z knih britské spisovatelky Rowlingové. I takto se historickým návratem vítáme do pátku a dobré ráno teď podpoříme písničkou Karla Gotta. Je 6:30.

0: 6 minut, 3 čtvrtě na 7, je tu pátek, dobré ráno přeje Český rozhlas Zlín k datu 31. července. Před 6 lety Rožnovské valašské muzeum v přírodě slavnostně otevřelo obnovený Libušín na Pustevnách. Výročí si lidé dnes mohou připomenout během speciálních komentovaných prohlídek, více nabídneme v reportáži 10 minut před 7:30. Po 3 letech zažívá fotbalová Kroměříž léto, kdy se nechystá na jinou soutěž, než kterou hrála v předchozím ročníku. Hanácká Slavia pendlovala mezi 3. a 2. ligou, letos se jí ale ve vyšší z těchto soutěží podařilo udržet. Před startem nové sezóny se tak klubové vedení snažilo dělat ve fungujícím týmu co nejméně změn. Podrobnosti přidáme 10 minut před 8. hodinou a já už za chvíli další krátkou předpověď, podíváme se na dnešní počasí.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Dvě minuty do 6:45, dál nás budou zajímat záležitosti meteorologické, znovu nahlédneme do aktuální předpovědi. To nám vychází na tropický den, hned se dostanu k dalšímu popisu, jenom ještě nahlédnu na ranní teploty.
1: Počasí.
0: Ty se teď ve Zlínském kraji pohybují v širokém rozpětí mezi 14 a 27 stupni. Očekáváme polojasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů. Slabý proměnlivý během dne, vítr mírný jižní bude mít rychlost mezi 3 a 7 metry za sekundu. K tomu jsou prozatím teď ráno krátce i mírně nepříznivé rozptylové podmínky, jinak dál by ale měly být dobré až velmi dobré. Biozátěž vysoká na trojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Lamy, pštrosy, papoušci, dikobrazy nebo králíci. Ve faunaparku ve Valašském Meziříčí žijí desítky domácích i exotických zvířat a návštěvníci se k ní mohou dostat opravdu blízko. Regionální stopařka Petra Sedláčková zjišťovala, co všechno tady mohou děti zažít, proč některá zvířata není radno hladit a kdo je zdejším skutečným unikátem. Více se dozvíme už za okamžik.

0: Necelých 13 minut do 7 hodiny, je tu další prázdninový pátek, poslední v červenci mimochodem, a upřání dobrého rána jdeme dál po regionu. Fauna Park ve Valašském Meziříčí není klasickou zoologickou zahradou, přesto nabízí návštěvníkům možnost strávit čas v blízkosti zvířat a dozvědět se něco o jejich chovu. Regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín Petra Sedláčková se vydala přímo do areálu, aby zjistila, čím může být návštěva Fauna Parku zajímavá pro děti i dospělé. Než si poslechneme reportáž, tak jenom doplním, že Fauna Park je během letních prázdnin otevřený každý den od 8 ráno do 7 večer, takže příležitostí je spousta, no a teď už si poslechneme ty konkrétní informace.
1: Ve Fauna Parku ve Valašském Meziříčí se návštěvníci dostávají ke zvířatům opravdu blízko. Areál, který vznikl před 25 lety, dnes nabízí domov desítkám domácích i exotických druhů, které si návštěvníci mohou pohladit nebo nakrmit. Právě kvůli této zkušenosti přijeli do Fauna Parku manželé Pavlíkovi z Ostravy s vnučkou Lindou.
2: Jsme říkali, no když má vnučka 2 roky, tak půjdeme jí to taky tady ukázat. A jsme moc potěšení, že něco takového je, že ty děti mají přímý kontakt s tím zvířátkem, tak to je o to, je to pěknější a strašně se jim to líbí.
1: A zatímco některé děti lákají hlavně zvířata, kterých se mohou dotknout, 6letá Veronika z Brna má jasno v tom, za kterým obyvatelem Fauna Parku se vydá jako první.
3: Těším se na hada.
4: Na hada, víš, že děda hada nemá rád.
1: Přímý kontakt se zvířaty má ale svoje pravidla. Ne každý zdejší obyvatel je totiž vhodný k hlazení. Pro děti jsou proto v areálu připravená místa, kde si mohou zvířata užít zblízka a bezpečně, říká majitel Fauna Parku Tomáš Juga.
5: Třeba lamy vlastně by se neměly vůbec hladit, protože pak už považují člověka za lamu a začnou po něm plivat, takže vlastně toto je přímo nežádoucí, aby lidi hladili ty lamy, tak proto jsme vlastně pořídili takové volně přístupné králíkárny, kde ty děcka, když chcou, si tam hladit ty králíky a ty morčata.
1: Podle Tomáše Jugy má návštěva Fauna Parku ještě další rozměr, který možná na první pohled není vidět.
5: Ono to není jenom o té návštěvě vlastně těch zvířat, ale hlavně o výchově té mladé generace, těch děcek, protože to krmení je volně přístupné. Lidi za něho dávají dobrovolné příspěvky. Minulý týden tady přišly takové dívenky kolem 30 let a říkali, že tady chodili jako malé holky a právě vzpomínala, jak bojovala, když si ten sáček brala, jestli ty peníze tam dá nebo nedá, tak je to i o budování svědomí u těch lidí.
1: Fauna Park ale není jen místem pro rodinný výlet. Někteří jeho zvířecí obyvatelé se sem dostali od soukromých chovatelů, kteří už se o ně nemohli dále starat.
5: Pak máme menší jezírku, kde je odběrová stanice pro invazivní druhy želv nádherných a přijímáme i želvy ozdobné, čili vlastně vodní želvy.
1: A mezi zdejšími zvířaty je také jeden skutečný unikát.
5: Největší raritou je bezesporu straka albín. To, co má běžná straka černé, to má hnědé, tak to je vlastně unikát, který v podstatě na světě možná ani nikde není.
1: Dodává Tomáš Juga. Kromě běžnějších druhů, tak mohou návštěvníci narazit i na jedince, které by ve volné přírodě jen tak nepotkali. A právě rozmanitost zvířat je jedním z důvodů, proč se sem lidé vracejí. Vstup do Fauna Parku je zdarma. Návštěvníci ale mohou jeho provoz podpořit dobrovolným příspěvkem nebo přispět na krmivo pro zvířata. Z Valašského Meziříčí Petra Sedláčková, Český rozhlas.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Zlínský kraj zasáhly velmi vysoké teploty, lidé by neměli podceňovat pitný režim. Začíná letní výstava Zahrada Věžky, pořadatelé připravili opatření kvůli horku. Firmy v kritické infrastruktuře se od zítřka musí hlásit k plnění nových povinností, počítá s tím zákon. V regionu dnes očekáváme převládající jasnou oblohu a na teploměru až 38 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradilek. Vysoké teploty zasáhly Zlínský kraj, pitný režim je proto v horku zásadní. Jeho dodržování může často předejít nevolnostem a zdravotním komplikacím. Problematické to bývá pro seniory. Lékař zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Miroslav Fornusek radí, jak si doplňování tekutin pohlídat.
4: Značka ideál je mít třeba v ledničce nachlazenou vodu v nějaké nádobě, o které znáte objem, a ten člověk pije jenom z toho, aby jsme byli schopni pohlídat, že třeba ty 2,5 litru, 3 litry za den vypil, což u těch starých lidí bývá většinou problém.
3: Ve Věžkách na Kroměřížsku začíná třídenní zahrádkářská výstava. Kromě klasických stánků nabídne i květinovou expozici s názvem Šepot Orientu nebo hudební vystoupení. Tradiční výstavní a prodejní akce láká každoročně tisíce návštěvníků, mezi nimi i velké množství seniorů. A protože teploty mají přesáhnout 35 stupňů, pořadatelé ve spolupráci s dobrovolnými hasiči nainstalovali do areálu chladící prvky.
5: Hasiči připravili v areálu na 80 metrů vodních rozprašovačů. Zavlažovače budou v zámeckém parku, u výletiště je připravená fontánka pro osvěžení. Lidé by měli dbát na dostatečný přísun tekutin. Pokud by se někomu vlivem horka udělalo zle, bude na místě připravený i klimatizovaný stan záchranářů. Z Věžek u Kroměříže Blanka Kovandová, Český rozhlas.
3: Od zítřka se některé firmy musí přihlásit k plnění nových povinností. Nařizuje jim to zákon o kritické infrastruktuře. Povinnost se týká části firm z odvětví energetiky, potravinářství nebo dopravy. Jednou z novinek má být třeba dostatečné zabezpečení objektů kamerovými systémy, říká Jakub Rejzek z Hospodářské komory.
6: To, co je velmi důležité, je taky doložení plánu obnovy té služby, tak aby jsme si mohli být jistí, že podniky, které jsou regulované, můžou naběhnout po nějaké události znovu do poskytování těch regulovaných služeb bez toho, aniž by to mělo významný dopad na provoz a na občany této země.
3: Firmy se k plnění zákona přihlásí přes portál kritické infrastruktury. Ministerstvo vnitra následně rozhodne o tom, jestli se jich povinnosti týkají. Následně mají firmy 10 měsíců na to opatření zavést. Německý automotoklub varuje před kolonami na dálnicích. V jižních spolkových zemích Bavorsku a Bádensku-Württembersku se až dnes končí škola a začínají letní prázdniny. Rodiny se vydávají na jih, do hor anebo k moři. Na dálnicích tak hrozí kolony.
7: Dneškem počínaje a o celém víkendu hrozí zdržení na mnoha dálnicích, a to v obou směrech, protože za týden zase v některých spolkových zemích škola začne. Jen v Německu o prvním srpnovém víkendu automotoklub loni napočítal přes 4000 kolon na dálnicích. K tomu lze očekávat problémy v Rakousku, hlavně na tazích do Itálie. Čechy méně využívaný fernský průsmyk bude navíc v sobotu dopoledne zcela uzavřený kvůli demonstraci místních obyvatel. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Počasí.
3: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji polojasno nebo skoro jasno, večer většinou jasno. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný vítr jižních směrů. Aktuální teploty mezi 27 a 14 stupni, nejvýše dnes 35 až 38 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Doprava ve Zlínském kraji je dnes ráno plynulá. S omezením však počítejte například v Holešově na Kroměřížsku v ulici Palackého je z důvodu obnovy povrchu komunikace kyvadlový provoz. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď přejeme dobré páteční ráno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: aspoň tak to čtu na obálce. Teď máme 7 hodin 5,5 minuty. Před soutěží nám ještě zaspívá Petr Rezek.
1: Český rozhlas Zlín.

jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Máme 10 minut po 7 hodině. A taky poslední červencový pátek, prázdniny se lámou do druhé poloviny a ani tentokrát nebude chybět oblíbená soutěž, jak se u nás mluví. Pokud chcete, milí posluchači, zkusit štěstí a vyhrát knihu vydavatelství Kazda Pařížské noci, ozvěte se na známém telefonním čísle.
2: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221

0: 555 210.
1: Tentokrát se pro soutěžní slůvko vydáme do Luhačovického zálesí. Připravila si ho pro nás Mirka Malotová ze Sehradic. Tak jdeme na to. Koho přivítám na telefonu? Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, tady Božena.
1: Paní Boženu vítám, zdravím, přeju dobré ráno. Červenec i Rakunci, jak se vám prozatím líbí průběh tohoto léta?
2: Už je to takové hektické, už je toho moc, toho tepla.
1: Čeho je moc?
2: Toho horka.
1: Je toho horka, no.
2: Ale to patří letu.
1: Víte co? Já trpím, manželka si libuje, že je konečně hezky. Jedna z mála věcí, na které se nikdy asi nezhodneme. No, takže tak to máme.
2: No, to tak je.
1: Každý trošku jinak. No, budeme to muset nějakým způsobem absorbovat, to horko, které nás dnes čeká i v dalších dnech, ale teď už se věnujeme soutěžní otázce. Jste připravená, ano?
2: Ano.
1: Tak, pojďme na to.
3: Milí posluchači, víte, co znamená slovo zafalírovat?
1: Zafalírovat, co to znamená?
2: Zafalírovat?
1: Ano, zafalírovat.
2: To jsem nikdy neslyšel.
1: Když někdo zafalíruje, co udělá?
2: To nevím, to je pro mě zafalírovat.
1: Zafalírovat. Máte tam i nápovědu, to je pan manžel?
2: Ano.
1: A co pak na to říká on? Taky neví?
2: Že zabulačit, nebo...
1: No.
2: Necháme nápovědu.
1: Mám tady samozřejmě nápovědu. Zafalírovat může znamenat bavit se, nebo ztratit rovnováhu, nebo lhát.
2: Zabalancovat, ztratit rovnováhu, že by to bylo Bčko.
1: No, co já vím. Může to být bavit se, nebo ztratit rovnováhu, což je to Bčko. Cčko je lhát.
2: Zafalírovat. Já dám Bčko, zkusím.
1: Ztratit rovnováhu, myslíte, když někdo zafalíruje?
2: Ano,
1: ano. No, co to ono zafalírování vlastně je, nám prozradí teď autorka otázky Mirka Malotová.
3: Tady na Luhačovicku to znamená ztratit rovnováhu.
1: Správně.
2: Mám radost.
1: Jinak řečeno, zabalancovat, což může mít různé příčiny. Jednou z nich třeba moravská mořská nemoc, že?
2: Taky se
1: ano, ale zatočit hlava se nám může samozřejmě i zhorka, a to dnes bude hodně intenzivní, jak jsme to probírali. Paní Boženo, vy jste vítězkou dnešního kola soutěžení, gratuluju.
2: A já vám děkuju.
1: Tak jo, zase se ozvěte za 2 měsíce, to je ta naše lhůta, když někdo vyhraje, ano. A vydržte prosím na telefonu, mějte se hezky.
2: Ano, určitě.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
1: Tuto písničku původně nahrála skupina Marbles v roce 68, byl to jejich první singl a hudbu kompletně napsali Bee Gees. My si pustíme dost odlišnou verzi od Lucie Bílé, v českém provedení zní takto.

0: 7:17, projdeme si aktuální předpověď. Asi všichni tušíme, že nás čeká žhavé léto.
1: Počasí.
0: Jak jsme na tom s teplotami teď, když nám začíná den, si řekneme na úvod. 16 až 24 stupňů, tak v tomto rozmezí se Zlínský kraj momentálně nachází. Očekáváme polojasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů. Slabý proměnlivý, během dne vítr mírný jižní, povane rychlostí mezi 3 a 6 metry za sekundu. K tomu máme teď ráno krátce i mírně nepříznivé rozptylové podmínky, jinak dál by ale měly být dobré až velmi dobré. Ale zátěž, tedy biozátěž, abych byl přesnější, je vysoká na trojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Před 6 lety Rožnovské valašské muzeum v přírodě slavnostně otevřelo obnovený Libušín na Pustevnách. A toto výročí si lidé ještě dnes mohou připomenout během speciálních komentovaných prohlídek. Za chvíli si doplníme podrobnosti.
2: Na pohovku Jošky Kubáníka usedne v sobotu po 17. hodině šarmantní a vtipná herečka Chantal Poulain a dozvíte se od ní třeba to, které české slovo neumí vyslovit. A v neděli se po 11. potkáte s Ondřejem Brzobohatým, který zavzpomíná na svého tatínka, hrdého Valacha, Radoslava Brzobohatého. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli hodinu předpolednem těší Jožka Kubáník.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Dnes je 31. července. Před 6 lety se veřejnosti poprvé otevřel obnovený Libušín na Pustevnách. Co se z Jurkovičovy stavby po požáru povedlo zachránit, ukazují ještě dnes průvodci při mimořádných komentovaných prohlídkách. No a my se na jednu takovou teď v reportáži vydáme.
1: Jsme tady poprvé. Na Pustevnách jsme tady byli, ale jako vevnitř v Libušině jsme nikdy nebyli se podívat a známe tu historii, vím, že vyhořel, tak mě to zajímalo.
2: Říká paní Jana Zlatovic, která teď se manželem čeká na zahájení prohlídky a zatímco návštěvníci se vydávají na prohlídku Libušína s průvodkyní. Já se šplhám po schodech do věže Libušína s Olgou Holišovou z Valašského muzea v přírodě.
3: My jsme to právě udělali výstavku. No, hodně fotografií je mojich, co jsem dělala. No, my jsme stáli tady vlastně před tím spáleništěm, ještě se tady z toho kouřilo a opravdu jsme řešili, jestli to zbořit, srovnat to se zemí. To bylo prostě strašné, že tady to torzo.
2: Potom jste tady i stála na tom spáleništi a hledala důležité artefakty pro obnovu Libušína.
3: To bylo 70 cm popela vlastně v té jídelně, jo? A všechno se to muselo probrat. Jako naši etnografi vybírali hodnotné prvky, které by se daly uchovat v našich depozitářích.
2: My tady vidíme ještě staré fotografie, tady už požár a tady už jsou ty zmiňované střepy, které jste tenkrát v tom spáleništi našla.
3: A zjistili jsme, že to je střep z původních kamen, které tady opravdu kdysi byly. Zjistili jsme to podle dochovaných fotografií anebo návrhu Jurkovičova.
2: S Olgou Holišovou jsme se přesunuli do jídelny Libušína. Celá ta vědecká rekonstrukce vrátila Libušín do roku 1925. Původně je třeba to okno, na které se teď díváme na náměstí Pustevé.
3: Je to okno, které právě jsme vytáhli z našeho depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm a vlastně naši restaurátoři zjistili, že ty původní prvky, co byly demontované, nejsou zase až tak v špatném stavu a že se dají vlastně restaurovat a použít zpět.
2: Dostáváme se ke vchodu. Tady nad námi je jeden z původních trámů.
3: Ano, je jich tady víc, ale tady tento je úplně jakože první, který má i dataci prvního objektu, který byl postavený na Pustevnách a to je ten rok 1891. Byl to úplně malý objekt, který tady byl postavený jako pohorskou jednotou Radhošť pro turisty, aby tady měli nějaké přístřeší.
2: Vy teď tady často provázíte návštěvníky, kteří stále obdivují to, jak se Valašskému muzeu v přírodě podařilo přivést Libušín znovu k životu. Co vás osobně, když to procházíte, napadá a co vás těší, že se povedlo?
3: No, je to takové pohlazení na duši, když tady sedíte a díváte se na to dílo, které tady vlastně znovu vyrostlo. Ráda tady sedím a ráda se na to dívám, na to dílo, které tady vzniklo znovu.
2: Říká Olga Holišová z Valašského muzea v přírodě, která se svými kolegy 6 let pracovala na obnově Libušína na Pustevnách. Lidé se můžou mimořádně nahlédnout při komentovaných prohlídkách. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy,
0: které připravil Matěj Neradilek. Dnes mají teploty ve Zlínském kraji překročit 37 stupňů. Český hydrometeorologický ústav proto upozorňuje obyvatele, aby v extrémních teplotách dbali na pitný režim, vyhýbali se pobytu na slunci a v rozpálené zástavbě a omezili i vyšší fyzickou zátěž. Lidé by se neměli vystavovat přílišnému teplotnímu šoku při přechodu z chladnějšího do teplého prostředí a v případě zdravotních problémů neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Na nově opravené silnici mezi Bánovem a Nezdenicemi na Uherskobrodsku se objevily trhliny. Asi 3 cm široké praskliny jsou v úseku cirka 20 metrů v blízkosti areálu zemědělského družstva. Rekonstrukci vozovky za 31 milionů korun přitom stavbaři dokončili teprve v polovině letošního června. Ředitelství silnic Zlínského kraje bude závadu řešit. V českých lékárnách i nadále chybí lék tamoxifen, který se používá k hormonální léčbě rakoviny prsu. Českému rozhlasu to potvrdil viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Do Česka podle něj dorazila mimořádná dodávka tisícovky balení, ta se ale rychle rozprodala. Podle Marka Hampla z grémia majitelů lékáren budou léky nedostupné i v dalších dnech. Palestinské radikální hnutí Hamas prý souhlasí se svým odzbrojením v pásmu Gazy. S odvoláním na dva vysoce postavené činitele hnutí to napsala agentura AFP. Uvedli to krátce po tom, co americký prezident Donald Trump oznámil, že tzv. Rada míru dosáhla dohody o jeho 20-bodovém mírovém plánu. Deník Times of Israel píše, že premiér Benjamin Netanyahu s plánem nesouhlasí a do říjnových parlamentních voleb pravděpodobně ani souhlasit nebude. Členové Rady míru dohodu označují za přelomovou, ale přiznávají, že její implementace bude složitá a dlouhá. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji polojasnou oblohu, místy může být i skoro jasno, večer pak většinou jasno. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný jižních směrů. Aktuální teploty se pohybují v rozmezí 27 až 14 stupňů, nejvýše dnes vyšplhají na 35 až 38 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava v našem kraji je v tuto chvíli klidná. Pohodovou jízdu přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli pokračujeme kulturou, nabídnu několik letních tipů na zajímavé akce. Teď je 7:30. Před písničkou Damians už jenom připomínám 31. červenec a přeju pohodové páteční ráno.

0: Necelých pět minut do 7:45. Pokračujeme teď na vlně Českého rozhlasu Zlín kulturou. Mám pro vás několik zajímavých tipů. V Ostrožské Nové Vsi je na programu koncert básníka, textaře, humoristy a písničkáře Josefa Fouska. Koncert plný smíchu, písniček a životní moudrosti se uskuteční od 18 hodin v oáze Šašňák. Akademie Václava Hudečka letos pořádá v Luhačovicích 13. mistrovské kurzy pro mladé houslisty a houslistky. V sále státního zámku Vizovice dnes v 19.30 vystoupí houslista Jan Novák, vítěz Akademie Václava Hudečka 2023 a klavírista Lukáš Klánský. Vydat se proti proudu času a nahlédnout do dob, kdy Kroměříž byla letním sídlem olomouckých biskupů, můžete už dnes večer. Čeká vás podvečerní procházka historickou částí města s průvodci skupiny historického šermu. Kostýmovanými navíc. Akce s názvem Tajemství staré Kroměříže probíhá každý prázdninový pátek od 18 hodin u kašny na Velkém náměstí v Kroměříži. Milovníci přírody a zahrádkáření se můžou těšit na tradiční výstavu Zahrada věšky. Dnes je otevřená od 9 do 16 hodin a potrvá do neděle 2. srpna. V Zašově na Vsetínsku se dnes koná hudební večer v podání akustické party pod vedením Adama Kubiáta a Honzy Fridricha. Zahrají známé písničky, ale i vlastní autorskou tvorbu. Koncert začne v kulturním domě v Zašové ve 20 hodin.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Před minutou bylo 7:45. Navážeme zprávami od meteorologů a ti ve své předpovědi zmiňují tropické až extrémní teploty.
1: Počasí.
0: Nejdřív se ale ještě podíváme na současné hodnoty, jak je vidím v souhrnu měřících stanic. 21 stupňů je v Kroměříži, v Bojkovicích, v Luhačovicích a ve Valašském Meziříčí. 22 stupňů ve Starém Městě a Volešově. 24 stupně, to je hodnota v Bystřici pod Hostýnem, tam se ještě přidává Kateřinice Ojičná a Maruška Hostýnské vrchy. Hošťálková a Štítná nad Bláří mají společnou teplotu 16 stupňů, 23 hlásí Zlín a Vizovice. 17 stupňů, hodnota ve Vsetíně, tam ještě přidáme Velké Karlovice, taky 17. Valašská Senice uvádí 19, Rožnov pod Radhoštěm 18 a Horní Bečva 20 stupňů. Očekáváme polojasno nebo skoro jasno. Takže převážně slunečno a vedro. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů. Povane slabý proměnlivý, během dne pak vítr mírný, jižní, rychlostí mezi 3 a 6 metry za sekundu. Teď ráno máme, jak uvádějí meteorologové, krátce i mírně nepříznivé rozptylové podmínky, takže tím naznačují, že dál by měly být dobré až velmi dobré, ovšem biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: V minulých letech měnila fotbalová Kroměříž každé přestupní období velkou část kádru, tentokrát se klubové vedení rozhodlo jinak. My se sportovnímu tématu budeme věnovat už za chvíli podrobněji.

0: kdy hledáme signál.
1: Za 10 minut 8 hodin, to je správný čas na sportovní rubriku. Po třech letech zažívá fotbalová Kroměříž léto, kdy se nechystá na jinou soutěž, než kterou hrála v předchozím ročníku. Hanácká Slavia pendlovala mezi třetí a druhou ligou, v minulé sezóně se jí ale ve výšší z těchto soutěží podařilo udržet. Před startem nové sezóny se tak klubové vedení snažilo dělat ve fungujícím týmu co nejméně změn.
2: My jsme si vyhodnotili, že vlastně největší posílení bude, když my dokážeme ty kluky udržet v Kroměříži v co největší míře.
3: Přibližuje sportovní manažer fotbalové Kroměříže Karel Heinz své uvažování v době mezi sezónami. Zatímco hráčský kádr skutečně zůstal hodně podobný, jednu výraznou změnu Hanáci řešit museli. U druholigového týmu skončil na vlastní žádost kvůli zdravotním problémům trenér Lukáš Kříž. Nakonec ho nahradil dosavadní asistent Darko Šuškavčevič, přestože manažer Heinz jednal i s dalšími kouči.
2: Doufám, že jsem udělal velmi dobře, protože momentálně atmosféra a všechno velmi dobře navazuje na tu práci Lukáše, tak ruku v ruce pokračujeme v tým, dá se říct, takový tý pohodě dál a já doufám, že se to přenese i na hřiště potom.
3: Cílem Kroměříže je opět především udržet se ve druhé lize. Hanácká Slavia už za sebou má první zápas, ve kterém doma remizovala s Táborskem 0-0 a Heinz s nadhledem zdůrazňuje, že už je to výrazné zlepšení oproti loňskému vstupu do sezóny.
2: Tady se mě na úvod z Táborského 0-0, jak jsme spokojení, nejde spokojení, hra mohla být lepší, toto já říkám, hele, my už jsme moc spokojení, protože máme víc bodů, jak loni po 9 kolech, takže to ten první bod jaká vlaštovka, samozřejmě my chtěli vlaštovy chceme víc, ale když se vyhneme záchranářským bojům, bude to skvělý.
3: Heinz ale doplňuje, že výsledky nejsou to jediné, co ho zajímá.
2: Tady máme před sebou jiný úkoly, my chceme vlastně dovychovávat a pro první ligu připravovat talentovaný a zajímavý hráče a ruku v ruce tady s těma výsledkama, dejme tomu s tím klidným středem, chceme i pro ligu jako dovychovat prostě kvalitu nějakou, která následně v dalších rokách bude kopat ligu, no, tady ti hráči.
3: Jako příklad může sloužit záložník Lukas Sál, který v minulé sezóně hostoval v Kroměříži a po návratu do mateřské zbrojovky Brno pomohl jako člen základní sestavy k výhře nad Spartou Praha. S brněnským prvoligovým klubem navázala Hanácká Slavia oficiální spolupráci a i teď má v kádru hráče, kteří přišli na hostování právě ze zbrojovky.
2: Ta konkurence tady nějaká je, ti kluci musí podávat dobrý výkony, aby vůbec se na hřiště dostali, ale já jsem přesvědčený, že to jsou tak talentovaní hráči, že to zvládneme a my tady jim v tom pomůžeme. My se nebráníme i spolupráci s jinýma klubama, který prostě chcou s náma spolupracovat, jako tak to říkám, jo. Ale nejblíž momentálně máme k tomu Brno. No.
3: Druhý zápas sezóny odehrají fotbalisté Kroměříže opět doma. V sobotu přivítají od 18 hodin Ústí nad Labem. David Nekvinda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zuzka marně hledá práci a Hora má problémy se svým nemanželským synem. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. Vlak zavátý sněhem, děsivá vražda a 12 podezřelých. Nejslavnější případ Hercula Poirota v Oscarovém filmu Vražda v Orient Expressu. A ČT Art uvádí koncert legendární kapely u příležitosti kulatého výročí jeho založení. Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: S extrémně nízkou hladinou vodních toků bojují rybáři na Zlínsku. Jablunka na Vsetínsku přestavuje budovy bývalé pošty v moderní multifunkční centrum. Ligové fotbalisty Zlína čeká v Praze Sparta. V regionu dnes očekáváme převládající jasnou oblohu a na teploměru až 38 stupňů. Matěj Neradělek vás vítá u zpráv Českého rozhlasu Zlín. Rybáři na Zlínsku bojují s extrémně nízkými průtoky vodních toků. Třeba řeka Dřevnice má za sebou druhý nejsušší červenec za posledních 40 let. Zlínský spolek Moravského svazu rybářů chce proto jednat s Povodím Moravy o pravidelném upouštění spodní vody z přehrady. Ta by měla alespoň trochu ochlazovat vodu v řece, vysvětluje předseda spolku Marcel Kresta.
5: Přítoky Dřevnice, co máme jako chovné potoky, tak tam bojujeme s vodou, některé nám vyschly, je to pro nás velká ztráta. Jo. Měli jsme tam násadu pstruha potočního, byly tam i nějaké jiné druhy ryb, byly tam nějaké vranky, které to nevydržely. Je to přehřáté, samozřejmě Dřevnice tam na tom nižším toku, tak je tam taky málo vody, ta řeka nám se ztrácí před očima.
3: Jablunka na Vsetínsku dokončuje proměnu bývalé pošty. Vznikne tam nové multifunkční centrum s názvem Srdce Jablunky s kavárnou i expozicí věnovanou místnímu malíři Karlu Hofmanovi.
6: Jak práce pokročily, popisuje nezávislý starosta Petr Brinček.
7: Tak teďka momentálně se v našem Srdci Jablunky dělají interiéry, elektřina, omítky, voda a podobně. My máme kontrolní dny, na kterých si říkáme, co a jak dál bude, protože opravovat starou budovu, a toto je opravdu stará budova, není jednoduché.
6: Boční stěnu pak pokryje velká malba, popisuje koordinátorka projektu Denisa Čižmářová.
8: Popředí bude pan Karel Hofman a v pozadí bude vlastně jeden z jeho obrazů, který máme na obecním úřadě.
6: Hotovo chce mít obec do konce září. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
3: I přes velké sucho se zahradníkům v zámecké zahradě ve Vyškově daří výsadba stromů i zakládání nových záhonů a trávníků. Barokní zahrada, která je kulturní památkou, prochází aktuálně nákladnou obměnou. I s rekonstrukcí domku zahradníka, kde vznikne kavárna, bude to stát asi 70 milionů korun. Všech 85 nově vysazených stromů se díky bohaté zálivce ujalo. Dobře se tak daří i dalším výsadbám. Obnova zámecké zahrady ve Vyškově má skončit na začátku září. Pak bude znovu přístupná veřejnosti.
4: Sport.
3: Fotbalisté Zlína se připravují na druhé kolo fotbalové šance ligy. Hrát budou na Letné proti pražské Spartě, kterou v příštím týdnu čeká předkolo Ligy mistrů. Proto se zápas koná netradičně před víkendem. Pátek večer však brankáři Zlína Stanislavu Dostálovi vyhovuje.
9: Ideální, jako ještě kdyby bylo asi trošku míň teplo, tak by to bylo úplně ideální, ale to se nedá nic dělat, ale ten čas jako v 7 hodin večer, v pátek, myslím si, že pro lidi ideální a doufám, že uděláme příjemný večer. Já bych to preferoval klidně každý týden hrát úterý pátek, mě by to vůbec nevadilo.
3: Utkání Sparta Zlín začíná v 19 hodin.
4: Počasí.
3: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji polojasno nebo skoro jasno, večer pak většinou jasno. Povane slabý, proměnlivý, během dne vítr mírný jižních směrů. Aktuální teploty se pohybují mezi 24 a 16 stupni, nejvýše dnes vystoupají na 35 až 38 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Silnice 1/56 mezi Horní Bečvou na Vsetínsku a Ostravicí na Frýdecko-Místecku je v těchto dnech v některých úsecích průjezd na Kyvadlově. Důvodem je fakt, že zde provádí sečení trávy v okolí komunikace. A to už byla poslední informace z našich zpráv. Teď Český rozhlas Zlín zdraví nejen na silnice.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Tropy venku, ale 7 stupňů na ledě. Lidé, kteří se chtějí v těchto horkých dnech schladit, budou potřebovat lehkou bundu, čepici i rukavice a zabruslit si mohou na několika zimních stadionech ve Zlínském kraji. Podrobnosti uslyšíme už za chvíli v reportáži Michaely Kočendové. A pak se necháme pozvat na Velký Lopeník. Turista Arnoš Lukeš nám před 8:30 nabídne náročnější trasu, ale taky speciální variantu, kterou zvládne úplně každý. Teď je 8 hodin 5 minut, dál se vítáme do pátku a pomalu loučíme s červencem, došli jsme k číslu 31. Hezké ráno a pohodu na startu přeje dál Petr Uhřík.
4: Český rozhlas Zlín.

0: 8 hodin 8 minut, pátek 31. července. Tropické teploty naměříme dnes i v dalších dnech a také samozřejmě u nás ve Zlínském kraji. Před horkem se ale můžeme schovat na zimních stadionech. O víkendech tam bývá veřejné bruslení, přes týden let využívají příměstské tábory anebo hokejové kempy. Na jednom z nich v Kapka rezortu ve Lhotě u Vsetína natáčela reportérka Českého rozhlasu Zlín Michála Kočendová.
1: Tak jako samozřejmě je to super pocit, když jdeme jakože zvenku, kde je teplo potom tady do zimy.
2: Je to boží, že se jako ochladíte, ale to je na chvilku, že potom jak začnete trénovat, tak je vám zase horko.
3: Říkají před tréninkem hokejistky Inka a Tereza. Střídání tréninku venku a na ledě je ale podle trenéra dívčího kempu a trojnásobného mistra světa Petra Čajánka potřeba nepodcenit kvůli případnému nachlazení.
4: Ty přechody z toho chladného počasí ven, tak na to se snažíme být opatrní a snažíme se dodržovat pitné režimy, protože opravdu ty horka jsou velké.
5: Aktuální teplota teď tady na zimním stadionu je, co jsem se díval, 7,5 stupně a na tribunách, což je vlastně výš, tak tam je kolem 12 stupňů.
3: Říká David Pechal, který se v rezortu stará o úpravu ledové plochy. V létě je podle něj na stadionu zhruba o 2 stupně tepleji než v zimě a udržet kvalitu ledu i správnou teplotu vzduchu je proto náročnější. To potvrzuje i obchodní ředitel rezortu Michal Nedbálek.
6: Ty náklady jsou vyšší, protože my musíme vlastně vynaložit větší energii na to, aby jsme v těch letních měsících drželi pořád tu kvalitu ledu.
3: Na ten si jezdí zabruslit nejen lidé z blízkého okolí. Veřejné bruslení tady bývá zpravidla jednou za víkend. Ještě před 4 lety ale měli problém kapacitu ledu naplnit, protože lidé nebyli zvyklí v letních měsících lední brusle vytáhnout. To se teď ale postupně mění, říká Michal Nedbálek.
6: Ten trend je stoupající, jde vidět, že ta naplněnost je stejná jako v zimních měsících, což nás těší samozřejmě.
3: Přijít se ochladit nebo si zabruslit můžou lidé tento víkend také na zimní stadion na Lapači ve Vsetíně. Od příštího víkendu bude led pro veřejnost připravený také v Kroměříži. Ze Lhoty u Vsetína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín.

0: počasí.
1: Volám do Českého hydrometeorologického ústavu, důvodem je samozřejmě podrobný průzkum počasí. To nám přiblíží ve své předpovědi na několik příštích dnů meteorolog Petr Minster. Zdravím vás a přeju dobré ráno.
2: Dobré ráno. Co se týče dalšího průběhu, ráno i odpoledne by měly být spíše slunečné, polojasno nebo skoro jasno. Teploty ty se odpoledne dostanou na 35 až 38 stupňů, čeká nás tedy velice horký den. Vítr ten bude slabý proměnlivý, během dne se rozfouká jižní do 20 km za hodinu.
1: A když ještě 31. červenec doplníme o biozátěž, tušíme asi, ale je to?
2: Je na trojce vysoká zátěž samozřejmě kvůli horkému počasí.
1: Hned se podívejme na průběh víkendu. Uleví se nám alespoň trochu od extrémního horka. Jak vychází předpověď na oba volné dny?
2: Během soboty nás bude ovlivňovat studená fronta, nicméně to ochlazení přijde malinké až za ní. I tak budou odpolední teploty 32 až 35 stupňů. Nicméně bude už více oblačností. Zpočátku sice se bude oblačnost větší držet jenom nad západním obzorem, postupně se dostane ale i nad Zlínský kraj a objevit se by se mohly přehánky opět spíše až v těch večerních hodinách, jenom výjimečné. Případně by se mohla vyskytnout i bouřka, ale co se může z těch vzdálených přeháněk dostat až do Zlínského kraje, tak to by mohl být zesílený vítr v těch večerních hodinách. Jinak bude vítr slabý proměnlivý, až večer bude severní a mírný.
1: Jak je na tom neděle?
2: Během neděle bude opět převážně polojasno, ještě z té studené fronty, která bude přecházet dál na východ. V průběhu noci mohou doznívat nějaké přehánky, teploty budou ale také ráno ještě vysoké kolem 19 stupňů, odpoledne potom 29 až 33 v tom o něco chladnějším vzduchu. Vítr ten bude severních směrů do 20 km za hodinu.
1: Nahlédněme i za víkend. Změní se něco v letním scénáři nebo i úvod srpna přinese podobné počasí?
2: Na ten úvod srpna se bude opět vracet ten teplejší vzduch zpátky z té jihovýchodní části střední Evropy, zase nad Moravu a Českou republiku, takže teploty zase budou vyšší ráno 20 až 16 stupňů, odpoledne ale 34 až 38 stupňů.
1: Ještě jsme zvědaví na teplotní rekordy pro 31. červenec. Tomu jednomu budeme, předpokládám, jistě blízko. Prozraďte prosím konkrétní hodnoty.
2: Maximální hodnoty se budou opravdu pohybovat blízko i dnes. Ta nejvyšší zatím byla z roku 1994 ve Starém Městě a také ve Valašském Meziříči a je to rovných 36 stupňů. Minimální hodnoty tam se určitě nepodíváme. Z roku 1962 bylo naměřeno minimum v Brumově Bylnici 2,6.
1: To už je o počasí prozatím všechno. Podrobnou předpověď do vysílání Českého rozhlasu Zlín připravil meteorolog Petr Minster. Děkujeme, přejeme hezký pátek i víkend a zase brzy naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den naslyšenou.
3: Ztráta zaměstnání, dluhy, péče o blízkého nebo nečekaná životní změna. Ve Zlíně nově funguje Centrum Žluté dveře, které lidem pomáhá zorientovat se v systému pomoci. Jak služba funguje a s čím se na ní lze obrátit, poradí Simona Čubáková z oddělení sociálně právní ochrany Zlínského kraje. A to 31. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
4: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. 8. Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 9 minut do půl deváté. Teď doufám, naše vysílání zaujme i náročnější turisty, ale i vám, milí posluchači, kteří si z nějakého důvodu netroufnete vystoupat na Velký Lopeník, určitě nabídneme variantu. Podle návodu Arnošta Lukaše přímo v terénu jistě nepohrdnete naším virtuálním výletem, u kterého vás vítá kolega Pavel Vacek.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín před vás předkládáme opravdu velmi pestrou nabídku možností, jak se turisticky vyžít. Dnes má Arnošt Lukeš něco pro ty, kteří si při výšlapu dají rádi trochu do těla, jak se říká. Naším cílem bude Velký Lopeník. Tak si namažme pod koleny a hurá na cestu. Veďte nás, pane Lukeši, dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům. Dnes bych chtěl posluchače pozvat na poněkud náročnější výlet než obvykle. Autobusem z Uherského Brodu pojedeme do obce Lopeník, kde vysedneme na zastávce u obecního úřadu. Dáme se po žluté proti toku potoka. Cesta mírně stoupá asi 600 metrů. Na konci zástavby se začne stoupání zvětšovat. Asi po 2 kilometrech přijdeme do Lopenického sedla. Budeme mít převýšení 150 metrů. Tady přejdeme na zelenou značku vedoucí lesem. Jde po hřebenu Bílých Karpat. Po 2,5 kilometru budeme na Malém Lopeníku, který má 881 metrů nad mořem. Další úsek vede po státní hranici se Slovenskem. Za další kilometr přijdeme na Velký Lopeník, nejvyšší bod výšlapu.
1: Tím je tedy hlavní cíl naší cesty dosažen. Než zahájíme sestup, tak si rádi poslechneme i pár detailů o tomto místě.
2: Velký Lopeník má 911 metrů a je nejvyšší vrchol Lopenické hornatiny. Leží na československé hranici v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, která je součástí biosférické rezervace UNESCO. Na vrcholu je bytelná rozhledna z dubového dřeva na kamenné podezdívce. Otevřena byla v roce 2005, měří 20 metrů. Kousek pod vrcholem je studánka, jedna z nejvýše položených v pohoří. Lopeník je ideální turistický cíl pro pěší turistiku s nádhernými výhledy. Na slovenské straně je svah vhodný pro paragliding. Po odpočinku můžeme pokračovat po zelené, která je tady součástí stezky Via Česko. Trasa klesá lesem k Zlatému potoku, podél kterého se dojde k silničce u samoty Staré díly. Od potoka se stoupá lesem kolem studánek s kyselkou na Novou horu. Z Nové hory už čeká jen klesání přes přírodní rezervaci Nová hora. Pestré území s orchidejovými loukami, bývalými pastvinami a starými ovocnými sady se suchými místy i mokřady s remísky i listnatým lesem. Na pestré prostředí je vázáno množství nejrůznějších druhů rostlin a živočichů chráněných i ohrožených. Z přírodní rezervace je to už jen pár set metrů klesání do místní části obce Strání do Květné. Tady je sklárna založená Lichtenštejny v 18. století. Odtud jezdí autobusy do Uherského Brodu. Je tu také restaurace, kde si čekání na autobus můžeme zpestřit občerstvením. Trasa není vhodná pro menší děti. Měří asi 13 km. Na Velký Lopeník je absolutní převýšení 360 metrů. Z něj se stoupíme do Květné o 540 metrů. Optimální je výšlap organizovat z Uherského Brodu, odkud jezdí o víkendu autobus do Lopeníku v 8.10, respektive 10.20. Z Květné do Uherského Brodu se vrací autobus 15.40 nebo 17.55.
1: Výšlap na Velký Lopeník po trase, kterou nám vytyčil Arnošt Lukeš, nás sice bude stát trochu sil, ale ta vydaná energie se zúročí v krásných zážitcích, se kterými se vrátíme domů a které v nás budou jistě ještě dlouho rezonovat. Tak se nechte povzbudit Českým rozhlasem Zlín. Uvidíte, že to bude stát za to.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A ty má Matěj Neradilek. Pěkné ráno. Ve Střílkách na Kroměřížsku bude dnes od 16 hodin komentovaná prohlídka barokního hřbitova. Ta návštěvníkům umožní vstup i do běžně nepřístupných podzemních prostor. Hřbitov nechal už v polovině 18. století postavit tehdejší majitel panství Antonín Amant Petřvaldský z Petřvaldu. Jde o národní kulturní památku, jejíž dominantami jsou tři velké sochy andělů. V Kovozo ve Starém městě na Uhersko-Hradišťsku vystavuje jeden z nejoriginálnějších českých výtvarníků Štěpán Mareš. Na dnešek organizátoři připravili komentovanou prohlídku, kterou návštěvníky provede sám autor. Začátek je v 16 hodin 30 minut. Na výstavě, která potrvá až do konce srpna, lidé uvidí průřez celou jeho tvorbou. Součástí expozice jsou karikatury známých osobností, knižní ilustrace nebo komiksy o historických postavách. Hasiči u lesního požáru ve Vetřkovicích na Opavsku zatím nemají plameny pod kontrolou. Zasahují tam od včerejšího odpoledne. Požár zasáhl zhruba 27 hektarů lesa a přilehlé strniště. Momentálně je na místě 15 jednotek hasičů. Počet obětí čtvrtečního výbuchu v uhelném dole na jihozápadě Pákistánu vzrostl na 32. 10 horníků je uvězněných pod zemí, uvedla to tamní důlní inspekce. Záchranné práce pokračují. Podle pákistánských úřadů ale s postupujícím časem klesá naděje na záchranu pohřešovaných. Exploze v dole v pákistánském Baluchistánu zřejmě způsobil nahromaděný metan. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji polojasnou oblohu nebo i skoro jasno, večer pak většinou jasno. Povane slabý, proměnlivý, během dne vítr mírný jižních směrů. Aktuální teploty měříme mezi 28 a 19 stupni, nejvýše dnes naměříme 35 až 38 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D1 mezi 260. a 282. kilometrem ve směru na Ostravu se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Levý jízdní pruh je uzavřen. Krátké zprávy končí a Český rozhlas Zlín přeje pohodový pátek všem posluchačům.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Datum 31. července ještě doplním o důležitou informaci. Svátek dnes oslaví Ignácové. Jméno latinského původu má bohatou tradici, které sebou ale taky neslo v historii negativní vnímání u katolíků. Nebudu dlouze vysvětlovat důvody, jenom naznačím, že v tom hráli podstatnou roli jezuité. Současných oslavenců máme přibližně 300 a já už posílám hudební gratulaci přes písničku Pavla Nováka.

0: Máme tu zase jeden z hudebních mezníků, nebo přímo rozcestníků. V roce 1984 anglické duo Wham zvítězilo se svou písničkou v domácí britské, ale zároveň taky americké hitparádě a tento double se bere jako maximální potvrzenka úspěchu. Single Wake Me Up Before You Go Go byl platinový, což v té době znamenalo prodeje přes 2 miliony kopií. Inspirací pro písničku prý byla načmáraná poznámka, kterou méně známý kolega George Michaela, tedy Andrew, zanechal svým rodičům a která zněla: probuď mě, než odejdeš. Tomu věřit můžeme a nemusíme, ono to ani není po té dlouhé době důležité, ale ještě bych připomněl videoklip. Tam oba vystupují v nadměrných velikostech trička, kde byl nápis Choose Life, něco jako Vyber si život. No a to potom rozpoutalo zase mánii u západní mládeže, když se oblékali jako Wham. Kdybyste si chtěli splnit bobříka odvahy, zajděte na internet a vyzkoušejte českou verzi od Jany Paulové. Ovšem, na vlastní nebezpečí a nic těžkého předtím nejeste.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Je přesně 8:45, dál nás budou zajímat záležitosti meteorologické, znovu nahlédneme do aktuální předpovědi. To nám vychází na tropický den, hned se dostanu k dalšímu popisu, jenom ještě nahlédnu na ranní teploty.
1: Počasí.
0: Ty se teď ve Zlínském kraji pohybují mezi 17 a 28 stupni. Předpověď je krátká, očekáváme polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů, slabý proměnlivý během dne vítr mírný, jižní povane rychlostí mezi 3 a 6 metry za sekundu. Teď ještě ve zbytku rána máme i mírně nepříznivé rozptylové podmínky, ale tento stav nebude trvat dlouho, jinak dál by měly být dobré až velmi dobré. Ovšem vysoká biozátěž, logicky kvůli vysokým teplotám na trojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

V Rajnochovicích na Kroměřížsku se dnes odpoledne vrátí na koleje historie. Hned vysvětlím. Na provozním dnu Rajnochovické lesní železnice se návštěvníci svezou malým vláčkem a prohlédnou si lokomotivy, které připomínají dobu, kdy úzkokolejka sloužila hlavně a především k přepravě dřeva. Na místo se vydá i naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Po 10. hodině nám řekne, jak tato železnice před více než 100 lety fungovala a co z ní můžeme vidět ještě dnes. Samozřejmě zvuk poslechu a za celý tým Českého rozhlasu Zlín přeju hezké, respektive v tomto případě snesitelné léto, příjemný pátek i víkend. Po víkendu se na vás, milí posluchači, bude těšit Petr Uhřík znovu. Zdravím v pondělí zase hned brzy ráno. Teď ještě dokončíme páteční ráno hudebně. Do finále posílám písničky Valdemara Matušky, Beáty Dubasové a Dalibora Jandy.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Před 6 lety se na Pustevnách znovu po požáru otevřel obnovený Libušín. V Holešově na Kroměřísku dnes začíná letní škola barokní hudby. Pojišťovny by podle ministra zdravotnictví mohly platit dovoz tamoxifenu ze zahraničí. V regionu dnes očekáváme převládající jasnou oblohu a na teploměru až 38 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Dnes je to 6 let od otevření obnovené chaty Libušín na Pustevnách v Beskydech. Původní budovu zničil před 12 lety požár. Na jejím místě pak stavbaři postavili věrnou repliku. Díky stavbě dostala nové barvy, taky sousední chata Maměnka, popisuje Olga Holišová z Rožnovského valašského muzea v přírodě.
2: No, my jsme to právě vyčetli v pamětech, kde Jurkovič popisuje i tu barevnost. On právě psal o Libušínu, že je červenohnědý vlastně a Maměnka je v tónu medovém. Vlastně díky tomu, že jsme opravovali Libušín, tak jsme si požádali dotace a ministerstvo nám dalo peníze na nový pláž na Maměnce a šli jsme tady do těch původních barev a udělali jsme to tělo medové.
0: Dnes začíná letní škola barokní hudby v Holešově. Tu bude doprovázet řada koncertů pro veřejnost, jak v Holešově, tak třeba ve Štípě, Rajnochovicích a Přílepích. A to až do neděle 9. srpna. Letní barokní škola je určena studentům všech oborů, od sólového a sborového zpěvu po smyčcové a dechové nástroje. Účastníci letošního ročníku nastudují oratorium Saul od Georga Friedricha Händla. Nedostatkový lék tamoxifen je teď v některých lékárnách dostupný. Pacientky s rakovinou prsu najdou konkrétní prodejnu v aplikaci e-recept, případně jim ji doporučí ošetřující lékař. Českému rozhlasu to řekl mluvčí, respektive ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Lékárny prodávají mimořádnou tisícikusovou dodávku ze zahraničí. Ministr řekl, že část z ní prodejny převzali až dnes. Pro některé pacientky je tamoxifen nenahraditelný a neměli by ho vysadit na déle než 2 týdny. Ministerstvo teď podle Vojtěcha řeší možnost, že by pojišťovny platily nejpotřebnějším pacientkám dovoz léku z ciziny.
3: Normálně by takový lék nebyl hrazen, protože standardně tedy nespadá do našeho systému, ale dnes se jednáme s pojišťovnami, aby ho i tak uhradili na základě paragrafu 16 zákona, to znamená na základě individuální úhrady. Tento individuální dovoz pro konkrétní pacientku možný je.
0: Česko se i dnes potýká s rekordními vedry. Vysoké teploty mohou podle ministerstva dopravy ovlivnit řidiče. V horku jim totiž hrozí větší riziko dopravních nehod. Nejčastěji za ně může nepozornost, únava nebo zdravotní kondice. Na cestě by sebou řidiči měli mít nabitý telefon a lehké jídlo. Neřolt varuje i před vysokými teplotami v zaparkovaném autě. Nechávat by v něm lidé neměli děti ani zvířata.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji polojasno nebo skoro jasno, večer většinou jasno, povane slabý proměnlivý nebo mírný vítr a nejvyšší teploty naměříme 35 až 38 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava v našem kraji je v tuto chvíli plynulá. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín. A v našem vysílání jsou na programu tradiční srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dnes je moje první práce zahrát k svátku pro Ignáce. Kalendář mě k tomu nutí, dělám to však s velkou chutí. Pro Brňáky, pro Valachy, mám hudbu za všechny prachy. Za rubly i za franky, též Milošovi hádanky. Prostě i dnes víc než dosti, bavte se v mé společnosti. Zábava nechť pěkně kvasí, bez ohledu na počasí. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Nuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pátek, 31. července roku 2026. Ano, ano, máme léto, léto hezké, je krásné počasí a o půlnoci dnes, z dneška na zítřek, zamáváme měsíci červenci a prázdniny se nám přehopnou do druhé poloviny, začne srpen. No, ale to ještě daleko. Dneska, když jsem se díval do kalendáře, tak jsem zjistil, že svátek mají pánové, kluci, hoši, honosící se křestním jménem Ignác. Takže všem Ignácům vinšujeme všechno nejlepší. A já už tady mám první přáníčko ze záznamníku, pojďme si ho poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. Zdravím vás a všechny poslouchám.

0: posluchači. Děkuji vám mnohokrát za všechny krásné srdcovky, za vaše zajímavosti a ponaučení, která nám dáváte. Prosím zahrát v srdcovkách v pátek 31. července krásnou píseň s vůní Heřmánkovou, kterou zpívá paní Chládková mé vnučce Veronice pro radost z předmaturitního vysvědčení z vyznamenání. A ti také nadále baví i práce na zahrádce, kde má své políčko s bylinkami. Děkuji vám moc krát, milující babička Marie, s dcerou Janou, zetěm Davidem a vnoučaty Jiřím a Davidem a kamarádem Markem. Děkuji vám moc krát.
1: Paní Marie, rád zahrají samozřejmě pro vaši vnučku. Vybrala jste si písničku a já mám vždycky radost, když vy, posluchači, si vyberete písničku. Ano, vybrala jste si písničku s vůní Heřmánkovou a zpívá Jana Chládková.

Tak, doufám, že vás písnička s vůní Heřmánkovou v podání Jany Chládkové potěšila, tak jak si to vybrala a možná i přála paní Marie. Dnes je 31. července. To znamená, že půlku prázdnin máme za sebou. Ve světě se dneska slaví Světový den strážců přírody. V Moravském Krasu chodí po terénu 28 dobrovolných strážců a dalších 12 čeká na zkoušky. Jedna z největších part v republice. V Beskydech je jich jenom 17. Na Pálavě je jich málo a schánějí další. Jsou to lidé, co po práci vezmou batoh a jdou. Sbírají odpadky, kontrolují značení, zapisují, co v terénu viděli. Z těch poznámek se pak pozná, jak se území daří. A nejnáročnější disciplína prý není pytlák. Je to třeba vysvětlit pánovi, že pes puštěný na volno v rezervaci ruší zvířata i tím, že tam prostě je. Tož tak.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

Tak to byla zpěvačka Sandra a její Mária Magdaléna, krásná svížná písnička. No a protože máme pátek, mám pro vás pro tento týden poslední indicí do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde, tedy indicí páteční. Já jim připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šengýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak to v pátek všecko dáte dohromady, sečtete, spočítáte to, prošpekuluje to a ejha, ajta, ajta, policajta, už máme výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Libuše Bedřicha Smetany. Je to záznam představení Státního divadla v Brně z roku 1968. Tak, páteční indicie tedy zní: já už tu nejsem, stejně jako kamarádi Born, Lipský či Vorlíček, ale moje díla zůstanou. O kom se to celý týden bavíme? Opakuji páteční indicii: já už tu nejsem, stejně jako kamarádi Born, Lipský či Vorlíček, ale moje díla zůstanou. O kom se to celý týden bavíme? Tak to byla poslední páteční indicie a já už vám posílám písničku.

0: Zánovní vůz zpíval Karel Zich. Dívám se na hodiny, no už máme 9:55 a dnešní srdcovky rovněž budou o 15 minut kratší, protože pořád běží soutěž Zámecké léto a ta poběží až do konce měsíce srpna. Tak, a já tady mám ještě přáníčko se záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den přeju. Srdečně zdravím z Mivnice u Uherského Brodu. Pane Junák, vzpomínáme na vás, jak jste nám tady pomáhal křtít CDčko a DVDčko naší dechovky, Mivničanky. A prosíme, lépe řečeno já prosím, o zahrání hezké písničky pro mé věrné a vynikající přátelé ze Znojma, Šárku a Jošku Doležalovi. My se známe už desítky let ještě z Gottwaldova, dnes ze Zlína. Pracovali jsme spolu ve Svitu. Kdyby to bylo možné, zkuste zahrát písničku podání Ivety Simonové a Milana Chladila. Doufám, že je to potěší. Jsou to opravdu bezva lidi. Já rád poslouchám Rádio Zlín i Brno, mám vás česky rád a rád bych ještě také pozdravil naše seniory z Mivnice a já se jmenuji Karel Šik, takže mnohokrát děkuji.
0: Milý pane Karle, rád splním vaše přáníčko, samozřejmě, takže vybral jste si písničku, doufám, že tedy vy jste vybral nesmrtelné duo Simonová Chladil a já jen přidávám titul a název písničky Ven.

Moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 31. července pomaly linku končí. Ale jakým mým dobrým zvykem, ještě vám zopakují páteční indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Pro tento týden je poslední. Zní takto. Já už tu nejsem, stejně jako kamarádi Born, Lipský či Vorlíček. Ale moje díla zůstanou. O kom se to celý týden bavíme? Tak to byla páteční indicie, doufám, moji milí, že už je vám jasno. A v sobotu po 11. hodině se to všechno dovíme, co Miloš Šenkýř hledal. No a já pomalinku, než se s vámi ještě rozloučím, tak jenom připomenu, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají písničky na přání, které máte rádi, ale jak já říkám, to mě musíte dát vědět. Máte tyto možnosti. Buď mi to namluvíte svým hláskem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, anebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz, anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den s konkrétní písní, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu. To je pro dnešek opravdu všechno. Mějte se moc a moc hezky a já už předávám slovo kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože ve 9:45 začne soutěž Zámecké léto. A s vámi se budu těšit zítra v sobotu po 11. hodině. Naschledanou.

0: Zámecké léto.
1: Přeji vám krásný pátek. Před námi je další tropický den, poslední den července tohoto roku. No a před námi je tedy 15 minut. Já doufám, že letního osvěžení, že vás osvěží. I když možná se ještě trošku při tom telefonování zapotíte. Tak jak bude vypadat následující program? No docela jednoduše. Navštívíme další zámek, pak vám řeknu soutěžní otázku. Pevně věřím, že přidám do našeho losu osudí pětku, tedy dalšího semifinalistu. No a na závěr jednoho z vás, tedy respektive z těch pěti, který si užije soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci a tam si myslím, si užijete další příjemné chvíle. Program je tedy jasný, dáme se do toho, jestli máte chuť, zvu vás, zatím netelefonujte, telefony jsou vypnuté, zapnu je až za chvíli. František Kinský má pro nás další vybranou památku.
0: Zámecké léto.
2: Dnes nás čeká seznámení se s dílem vrcholného baroka, které najdeme na jih od Plzně, zámek Nebílovy. Autorem architektonické koncepce nádherné rezidence byl vídeňský dvorský architekt Johann Lukas von Hildebrand. Více se už dozvíme od kolegyně Anděly Blaškové.
3: Na zámku se setkávám s kastelánem Milanem Fialou. Představte nám objekt.
4: Zámek je vrcholně barokním dílem plzeňského stavitele Jakuba Augustona, který pracoval podle předlohy Jana Lukáše Hildebranta. Zámek vznikl v letech 1706 až 1719 pro hraběte Adama Heinricha von Steinau. Ten objekt má dneska dvě části. Původně jeden dům byl počátkem 20. století rozdělen ve dvě, protože tady se zřítily dvě spojovací arkádové galerie, které propojovaly přední i zadní budovu. Zatímco v té přední původně bylo bydlení nebo apartmány pro majorátního pána a jeho paní, tak v té zadní části za fontánou ta sloužila jako reprezentační a byla používána pro ubytování hostí a pro výjimečné příležitosti. Je tam taky zámecká kaple.
3: Nejprve půjdeme do té přední části zámku.
4: Můžeme. Ta rezidenční funkce zámku tady skončila po roce 1816, kdy Černínové předali dům v rámci dědictví Valštejnům a Valštejnové už ten dům nespravovali jako reprezentační sídlo, ale jenom jako hospodářskou jednotku.
3: Vy jste nás zavedl k pistolím.
4: V té vitríně je sada soubojových pistolí, protože si tady připomínáme letos 150. výročí posledního pistolového souboje v Čechách. Tou příčinou, pro který ten souboj splál, tak byla nebílovská komtesa Anna Eleonora z Valštejnu. Ucházeli se oni dva šlechtici, jednak hrabě z Kolovrat a jednak princ Auersbergu. Prince Auersbergu, který nebyl úplně v kondici, podlehl v tom souboji hraběti z Kolovrat. Ten byl samozřejmě zatčen, ale později propuštěn na císařskou žádost a byl poslán na diplomatickou misi do Ruska. Z diplomatické mise se vrátil jako bohatý podnikatel, měl za manželku dceru tabákového krále z Jižní Ameriky, dařilo se mu velmi. Ta dáma, pro kterou ten souboj splál, Anna Eleonora z Valštejnu, tak už se nikdy nevdala, vstoupila do kláštera a už nikdy se nepokusila zlomit srdce žádnému z pánů.
3: Došli jsme do zadní části zámku. Teď jsme, dalo by se říct, v tanečním sále.
4: To je novodobé označení, původně takzvaná velká jídelna, protože tady se odehrávaly ty formální gastronomické záležitosti, které pořádal hrabě Vojtěch Černín z Chudenic. Sál má unikátní výmalbu, která je naprosto ojedinělá v rámci střední Evropy. Vychází námětově z maleb, které vznikly pro Marii Terezii v Schönbrunnu v takzvaných Berglových pokojích, protože autorem těch maleb je Antonín Tuvora, malíř, který s Václavem Berglem právě v těch pokojích pro Marii Terezii pracoval. Pracoval nejenom tam, v řadě dalších zámků a klášterů Rakouska. Vojtěch Černín znal ty jeho práce a vzal si ho sem na konci 80. let 18. století a on mu tady vymaloval tu fantastickou tropickou krajinu, jakýsi ráj na zemi, kde neuvidíte žádnou šelmu, žádného plaza, žádného dravce, ale jenom opičky, ptáčky, motýlky a veverky. Taková libá krajina.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Nebílovy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No, hodně informací tam padlo, tak jaká pak bude soutěžní otázka? Já si troufnu říct, že bude také trochu na soustředění. No, teď se soustřeďte, pokud vytáčíte náš telefon, tak se vám tam ozývá buď to obsazeno, nebo nějaký takový ten tón, že neberou, že se odstěhovali, ale já ho teď zapnu, můžete vytočit naše číslo a budete-li třetí a budete-li mít to štěstí, že se proboxujete až sem do toho našeho telefonního počítače, tak to bude v pohodě. Tak jdeme na to.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: někdy hledáme signál.
1: No, Marek ztracený má pravdu, já jsem se teď zapotil, protože ten signál se nám ztratil. Já jsem zvedal telefony jako o závod, ale prostě bylo tam ticho, pak se ozvala paní Lucie. Paní Lucie, omlouvám se, prostě to vypadlo, no nemám dokonce ani náhradníka, takže budete mít všichni šanci. Pokud se paní Martine z Bojkovic nepodaří uhodnout správnou odpověď, ale já věřím, že ano. Paní Martino, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy máte tak trochu štěstí v neštěstí, měli to paní Lucie, která už byla na telefonu.
2: No, já jsem minule taky tak dopadla, že jsem byla náhradník, pán nevěděla, taky mě to vypadlo.
1: Jenomže vy jste byla náhradník, ale paní Lucie měla soutěžit. Paní Martino, tak teď se soustředte na tu otázku. Je to docela dost jmén, takže poslouchejte. Jak se jmenovala nebílovská komtesa, o kterou před 150 lety vzplál poslední pistolový souboj v Čechách? Za A. Angelika Lažanská. Za B. Anna Eleonora z Valdštejnu. Za C. Marie Karolína Josefa Šporková.
2: Tak za B. Anna Eleonora z Valdštejnu.
1: A dokázal byste říct i ta ostatní jména? Ne, je toho hodně. Prosím vás takhle, říkáte Bčko... Říkáte to správně, těmi ostatními byly Angelika Lažanská a Marie Karolína Josefa Šporková, nedal bych to z hlavy dohromady ani za nic. Mm-mm. Takže mějte se pěkně, teď se soustřeďte, já přidám tu vaši pětku do losovacího osudí a půjdeme na to. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuji, nashledanou.
1: No, jsou tam ještě pan Jiří z Mikovic, pan Martin z Lomničky, paní Jana ze Žďáru nad Sázavou a paní Monika z Družce. Tak jdeme na to. A teď to bude vypadat, ne, vypadá to výborně, já už jsem se lekl, je to paní Jana Marková, Žďár nad Sázavou, moc gratuluju. Tak to je taková novinka, my budeme tleskat těm finalistům. No, paní Jana má trojku, tedy měla trojku, soutěžila ve středu, vracím tam opět ten míček a jinak musím říct, že vyhrála soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, je to pro dvě osoby, no a samozřejmě i ona bude mít šanci vyhrát na závěr našeho zámeckého léta na konci srpna také pobyt na zámku. Máme to vlastně připraveno pro tři výherce. No, hodiny jsou neúprosné. Rád bych vám představil ještě nějaký ten zámek, nějakou zajímavost kolem, ale není čas, protože už se blíží opět 10. hodina. No a to znamená, že nás čekají další zprávy, ale zámku si můžete užít vrchovatě. A to v sobotu a v neděli po 13. hodině. V sobotu půjdeme na zámek ve Světlé nad Sázavou, v neděli na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. My dva tedy já a vy, posluchači, si dáme teď volno a v pondělí se můžeme, pokud moje pozvání přijmete, sejít opět v 9.45 už u srpnového vydání Zámeckého léta. Hezký víkend přeje Pavel Kudrna.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Před letními vedry se lidé mohou skovat na některé zimní stadiony, které nabízejí veřejné bruslení. Během horkých dní se schovat do stínu, pít vodu a nenechávat děti v autě, radí záchranáři Zlínského kraje. Zlínští fotbalisté nastoupí na hřišti Sparty. Oba týmy usilují o první ligové body v sezóně. V regionu dnes očekáváme převládající jasnou oblohu a na teploměru až 38 stupňů. Matěj Neraděleka, zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pěkný slunečný pátek. Meteorologové varují před vysokými teplotami, které by dnes ve Zlínském kraji měly vystoupat na bezmála 40 stupňů Celsia, a před velmi silnou zátěží teplem varují i v příštích dnech. Zatímco část lidí míří za ochlazením k vodě, jiní využívají zimní stadiony, které mají i přes léto otevřeno a nabízejí veřejné bruslení.
2: Stadion ve Lhotě u Vsetína během týdne využívají hokejové kempy. Na jednom z nich trénují Inka a Tereza.
3: Tak jako samozřejmě je to super pocit, když jdeme jakože zvenku, kde je teplo, potom tady do zimy.
4: Je to boží, že se jako ochladíte, ale to je na chvilku, že potom jak začnete trénovat, tak je vám zase horko.
2: Výrazné změny teplot ale musí hlídat trenéři kvůli možnému nachlazení, říká trenér a trojnásobný mistr světa Petr Čajánek.
5: Ty přechody z toho chladného počasí ven, tak na to se snažíme být opatrní, protože opravdu ty horka jsou velké.
2: Ve Lhotě u Vsetína si o víkendu můžou zabruslit i běžní návštěvníci a možnost nabídne i stadion na Lapači. Ze Vsetína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Jak už jsme si říkali, předpověď počasí v našem kraji počítá s teplotami vysoce převyšujícími 30 stupňů Celsia. Lidé by proto měli pravidelně pít, vyhledávat stín nebo se vyhýbat pobytu venku. Horko nejvíce ohrožuje děti a seniory. Jak předejít zdravotním komplikacím, radí mluvčí zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Veronika Slaměnová.
6: Určitě je třeba přizpůsobit pracovní i sportovní tempo aktuální teplotě, chránit si hlavu, nosit vzdušné oblečení. Myslete prosím především na děti, seniory, nemocné a osoby pracující venku a nikdy nenechávejte děti, seniory ani zvířata v zaparkovaném vozidle. Je to velmi nebezpečné.
0: Dětská nemocnice v Brně pořídí 13 mobilních klimatizací. V zařízení se děti léčí a personál pracuje v teplotách přesahujících 30 stupňů. Dlouhodobě to kritizují zaměstnanci i rodiče. Ti nemocnici v minulých letech opakovaně ochlazovače darovali. Naposledy na ně v červenci vybrali peníze farníci z Pozořic u Brna. Vedení nemocnice slíbilo, že další zařízení teď pořídí sama. Podle mluvčí Lucie Jungwirtové zatím nejde všude nainstalovat pevnou klimatizaci kvůli stáří budov v areálu.
7: V uplynulých týdnech proběhl technický průzkum objektů dětské nemocnice s cílem zmapovat současný stav a možnosti dalšího rozšíření chlazení. Získaná data nyní vyhodnocujeme a na jejich základě připravíme další kroky, včetně potřebných veřejných zakázek.
1: Sport.
0: Prvoligoví fotbalisté Zlína odehrají ve druhém kole sezony zápas na hřišti pražské Sparty. Duel začne v 19 hodin. Soupeři se utkají o první body v sezóně. V úvodním kole totiž oba prohráli. Podle zlínského asistenta trenéra Lukáše Motala to je ale pro oba týmy rozdílná situace.
8: Samozřejmě, když prohraje Sparta v Brně první kolo, tak to asi zanechá větší humbuk, než když prohrajeme my. Nás to určitě taky netěší, taky nás to trápí a je to zápas dvou poražených týmů z prvního kola a my pojedeme s tím, ale že chceme minimálně nějaký bod tam udvát a mít ti takový ti šťastnější, kteří s tam budeme odjíždět.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji polojasno nebo skoro jasno, večer pak většinou jasno. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný vítr a nejvyšší teploty naměříme v rozmezí 35 až 38 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zlíně v ulici Sokolská ve směru do centra města je pro poruchu odstavený autobus. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou za námi a teď už páteční dopoledne v našem vysílání pokračuje dál.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Krásné páteční dopoledne, léto je v plném proudu a vysoké teploty tomu odpovídají. Dětem se půlí prázdniny, protože je 31. července. Někdo vyráží na dovolenou, jiní si užívají volnější tempo doma nebo třeba poslední červencový pracovní den. Ať už jste kdekoliv, děkujeme, že jste si naladili právě nás. Český rozhlas Zlín vám chce být dobrým společníkem. Od jeho mikrofonu zdraví Kristýna Fuchsová. Teď zahrají Hana a Petr Ulrichovi nebo Hana Zagorová. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem a proto spolu s vámi posluchači hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. A my si je připomínáme týden co týden, ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli to bude záhorácký závitek z vepřového plněný šunkou a kysaným zelím od Jany Černé z Ústí nad Orlicí. Druhý nejlepší recept roku 2023. Připraví ho šéfkuchař Jaroslav Sapík. Ten si už od rána chystal suroviny a Patrik rozehnal se ho zeptal, jestli ho ještě někdo kontroluje.
1: Ta manželka většinou. Degustuje.
2: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat? Radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?

0: A? To nebudem rozebírat.
1: Pracovat jsme začali velmi rychle. Začala se krájet cibule.
0: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No, takže proto to krájím tak rychle. Milujem to.
1: Pak už ale došlo skutečně na ty záhorácké závitky. No a ty se samozřejmě musí naklepat.
2: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
0: No. Tak to již někdy bych to zkusil na kuchařině některých, no ale to je dneska už trestný čin, takže.
1: Jarda Sapík vás naučí i speciální trik, jak smotat závitek a udržet ho pohromadě i bez provázku, bez špejle a jakýchkoliv jehlic. Ale kdyby vám to nešlo?
0: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy.
1: Čeká nás svítečné jídlo. Něco jako vepřok nedlo zelo, ale stočené do závitku.
3: Pomalím.
4: Když to je tak dobrý jado.
0: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kamerman, ten má od Jana Hlačeka na to. A zabrzdí.
3: Tak jo.
5: Jak velké jsou rozdíly v obou receptech, zjistíte v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept Jaroslava Sapíka najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní záhorácký závitek s chlupatými knedlíky od Jany Černé z Ústí nad Orlicí bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
6: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: Na pohovku Jožky Kubáníka usedne v sobotu po 17. hodině šarmantní a vtipná herečka Chantal Poulain a dozvíte se od ní třeba to, které české slovo neumí vyslovit. A v neděli se po 11. potkáte s Ondřejem Brzobohatým, který zavzpomíná na svého tatínka, hrdého Valacha, Radoslava Brzobohatého. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli hodinu předpolednem těší Jožka Kubáník.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu Zámecké léto.
3: V Rajnochovicích na Kroměřížsku se dnes rozjedou vlaky na malé železnici s velkým příběhem. Rajnochovická lesní železnice připomíná úzkokolejku, která před více než 100 lety svážela dřevo z okolních lesů do pily v Rajnochovicích. Jak tehdy železnice fungovala a co z ní zůstalo dodnes, zjišťuje naše regionální stopařka Petra Sedláčková, se kterou se za chvíli spojíme. Zůstaňte s námi.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V Rajnochovicích na Kroměřížsku bude dnešní odpoledne patřit vláčkům. Na provozním dní Rajnochovické lesní železnice se návštěvníci budou moci svést pozdější trati, prohlédnout si několik lokomotiv a dozvědět se víc o historii někdejší arcibiskupské lesní železnice. Přímo do areálu už zdravím naši regionální stopařku, redaktorku Petru Sedláčkovou. Zdravím tě, Peťo.
2: Krásné dopoledne přímo z vozovny Rajnochovické lesní železnice, kde se už dnes odpoledne budou prohánět malé vláčky. Ne přímo v vozovně, ale na kolejích samozřejmě. Já stojím tady v areálu a přede mnou je několik desítek metrů úzkých kolejí, malé lokomotivy a také vagónky, které na první pohled působí skoro jako železniční hračky. Tahle železnička ale rozhodně nebyla postavená pro zábavu. Před více než 100 lety odsud vedla trať do okolních lesů a sváželo se po ní dřevo na pilu v Rajnochovicích.
1: Petro, co bylo na původní železnici tak zajímavého?
2: Především to, v jak náročném terénu vznikla a jakým způsobem měla původně fungovat. Arcibiskupská lesní železnice byla uvedena do provozu v roce 1905 a měřila necelých 10 kilometrů. Měla svážet dřevo z revíru Podhradní Lhota a původně se počítalo s tím, že prázdné vozy budou do kopce tahat koně nebo voly a naložené vozy pojedou z kopce dolů vlastní vahou. Nakonec ale dostala parní lokomotivu.
1: A co z té původní železnice můžeme vidět ještě dnes?
2: V terénu jsou dodnes patrné pozůstatky jejího tělesa. Některé úseky ale překryla silnice nebo lesní cesta. Tady v areálu se pak místní nadšenci snaží historii železnice připomínat. Dnes od 16 do 19 hodin si tak návštěvníci budou moci vyzkoušet jízdu vláčkem a zároveň se podívat na lokomotivy a další kolejová vozidla. A my si o tom ale budeme už teďka povídat s mým dnešním průvodcem, ředitelem společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, panem Tomášem Hegarem. Přeji krásné dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
2: A já se zeptám, proč železnice, původní železnice skončila už v roce 1921, vlastně nějakých 16 let po jejím založení?
3: Dobrá otázka. Mám za to, že prostě skončila, protože vlastně byl splněn účel. To znamená odvoz dřevní hmoty. Jo? Vzhodou okolností před víc už než 100 lety a vlastně v dnešní době po kůrovcové kalamitě to ještě donedávna vypadalo úplně stejně jak před těma sto lety, že?
2: Já se musím zeptat, co se vlastně z té původní železnice podařilo zachovat. Já když jsem přijížděla, tak jsem si všimla nádherné stavby krásného domu, který vypadá jako železniční stanice nebo dům pro průvodčího a výpravčího. Jak to teda tady vlastně je?
3: Tak bohužel z původní lesní železnice se toho moc nedochovalo, dá se říct, že téměř nic, ale ten dům k tomu opravdu trošku patří, i když ne celý, patří k tomu především spodek, který si to pamatuje, ten vrch, ta dřevěná nástavba, ta byla postavena až v roce 1940, takže ta už si tu železnici nepamatuje.
2: My jsme se bavili, že je to vlastně budova té pily, kde, ano. Kam se to dřevo sváželo, takže částečně k té železnici patří. A co se týká teda té trati, co tady máte ještě původního?
3: No, v podstatě jenom pár fotek a vzpomínky, které byly zachyceny vlastně badatelem v oblasti malých železnic nebo úzkorozchodných železnic s panem doktorem Joachim Stálem, jo, který nás na to svým článkem v muzeu Kroměříska, nebo tak nějak se to jmenovalo, ten časopis nás na to upozornil a ten to vlastně kdyby spáchal, jo, protože pravděpodobně, kdyby jsme ten článek přečetli, tak by nás to ani nenapadlo, že tady nějaká železnice byla. Prostě byla by zapomenuta téměř.
2: Co se tedy podařilo do dnešní doby obnovit a jak se podařilo obnovit ten provoz, aspoň částečný, a vybudovat tady ten areál?
3: Takhle, ta naše železnice je trošku bokem, ale v podstatě fakt v blízkém okolí té původní železnice a i na místě, kde my stojíme, tak vlastně byl původně sklad pily, jo, to znamená, tady byly prostě všude desky, trámy, jo, byly tady přes tu hlavní silnici byly natažené koleje 600, to někteří pamětníci říkají, já si tu štreku ještě pamatuju, jenže oni si pamatují jenom tu manipulační drážku, která už bohužel s tou štrekou opravdovou neměla nic společného. Takže takhle k tomu bych řekl, je to prostě v blízkém okolí, ten náš areál je v blízkém okolí té opravdové železnice, která tady vedla.
2: Takže se jedná vlastně o takový vzpomínkový akt na to, co tady bylo před 100 lety. Řekněme, kdyby teda návštěvníci měli zájem a chuť se přijít podívat a dozvědět se i něco o historii tady arcibiskupské lesní železnice, na co se můžou dnes těšit a co tady u vás můžou zažít?
3: Takže budeme jezdit dneska od, jak jste říkal, od 16 do 19. Je to... Bude v provozu důlní vláček i s otevřeným vozem, i s uzavřeným vozem důlním. Bude to ta důlní lokomotiva. Víte, my máme ty koleje trošku kratší, ale zase to nahrazujeme takovou rodinnou atmosférou, kterou tady v areálu máme, jo, takže je to takové, není to jako, že se budete kudrcat 20 minut, ale prostě užijou si to lidé takhle z toho, že se budou cítit jak doma, no.
2: Já můžu jen potvrdit, cítím se tady velmi hezky, velmi příjemně a stroje, které jsem tady viděla, nejsou jen tak běžně k vidění, jedná se převážně o důlní vozy, takže vozy, se kterými se těží například v dolech na Ostravsku, nebo těžívalo se v dolech na Ostravsku, jsou tady taky vozy z cihelen, rozhodně zajímavé stroje, které jen tak dneska už někde neuvidíte. Současná trať v areálu měří zhruba 200 metrů a jedna jízda, kterou si můžete užít, trvá kolem 10 minut. Kromě lokomotivy DH-70, kterou byla, jsou k vidění také další stroje. No a novinkou, kterou tady mají zrestaurovanou, je důlní vůz pro mužstvo a taky důlní sanitka, velmi zajímavý. Provozní den potrvá dnes do 19 hodin.
1: To byla redaktorka Petra Sedláčková živě z Rajnochovic, kde dnes patří odpoledne historické železnici. Děkujeme a přejeme krásné dopoledne.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: A pokud i vy znáte ve svém okolí místo nebo příběh, který stojí za pozornost, pošlete nám tip na adresu stopar.zlin@rozhlas.cz. Regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín vyráží za zajímavostmi našeho kraje každý všední den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Gladioly a jiřiny o víkendu ozdobí a provoní zámek ve Valašském Meziříčí. Další informace o jejich výstavě uslyšíte za chvíli.

0: U víkendu rozkvete zámek Žerotínů ve Valašském meziříčí stovkami gladiol. Právě tam totiž začne mezinárodní výstava mečíků v České republice. Více nám teď prozradí mluvčí pořádajícího kulturního zařízení Valašského meziříčí Ondřej Smolka. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím posluchače i vás do rádia.
0: Výstava má být největší v celé České republice. Když tedy návštěvník vejde do prostor zámku, co uvidí?
1: Uvidí velký sál, kde budou stovky mečíků různých druhů, ale také menší sál, kde budou převládat jiřiny. Mimo to vlastně v ostatních prostorách, v chodbách, budou květinové výzdoby.
0: Přijedou také samotní pěstitelé z Česka i Slovenska. Nejen gladiol, ale i jiřin, jak jste sám řekl, budou lidem radit, nebo bude zde nějaká poradna, jak takové květiny pěstovat a budou si moci lidé třeba koupit i cibule?
1: Přímo poradnu nemáme, ale samotní pěstitelé tady budou, takže se na ně návštěvníci mohou obrátit. Kromě toho vlastně při slavnostním zahájení uvedeme dva nové květy, které tam budou přímo pokřtěny. A v sobotním programu je také právě doprovodný prodej vlastně květů, cibulovin a hlíz na nádvoří zámku Žerotínů.
0: Vím, že letos máte i nějaké novinky, tak představte je.
1: Tak kromě jiřin a mečíků se budou moci návštěvníci pokochat také květy begonii a ty budou nainstalovány naproti velkému sálu v kapli smrtelných úzkostí Ježíše Krista.
0: Na závěr ještě řekněte, kdy a kde bude výstava otevřená, jaký bude harmonogram dvoudenní výstavy?
1: Takže výstavu otvíráme tuto sobotu 1. srpna v 8.30 zahájením na nádvoří a poté potrvá až do 18. hodiny a v neděli otvíráme zámek v 9 hodin a potrvá až do 17. hodin a zájemci například, kteří budou si chtít koupit nějaké z vystavených květů, budou moct od 17:30 večer.
0: To byl Ondřej Smolka z kulturního zařízení města Valašské Meziříčí. Děkuji za rozhovor a přeji, ať se mezinárodní výstava Gladiol ve Valašské Meziříčí vydaří. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuji a zvu všechny.
0: Další tipy, kam vyrazit o víkendu, pro vás pravidelně zveřejňujeme také na našem webu zlín.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Pomůže při svalové křeči lák z kyselých okurek? Překvapivou odpověď na tuto otázku nabídnou už po písničce naše dnešní babské rady, které se zaměří právě na křeče.

0: Ve 10:45 to posloucháte Český rozhlas Zlín a teď uslyšíte o pomoci při svalových křečích.
1: Babské rady.
2: Jak vzniká svalová křeč? Při velké nebo nezvyklé zátěži se mohou nervové buňky, které sval ovládají, přestimulovat. Sval pak dostane chybný signál a bolestivě se stáhne. Typické je to při sportu, kdy přepálíme tempo, jdeme do aktivity bez přípravy. Křeče častěji přicházejí i v horku, kdy se tělo rychleji unaví a ztrácí tekutiny. Svaly pro správnou práci potřebují hořčík, sodík, draslík, ale roli hraje i celkový pitný režim. A hlavně to, jak moc je sval unavený. Nepřetěžujte své svaly skokově. Neobvyklá námaha je pro křeče častý spouštěč. Dbejte na správnou hydrataci těla. Pokud se hodně potíte, tělo ztrácí také sůl, proto ji do nápojů špetku přidejte. Při akutní křeči nejlépe pomůže sval opatrně protáhnout. To vše v klidu. Pomůže jemný tah a pomalé dýchání. Zajímavým nouzovým protikřečovým nápojem může být i lák z kyselých okurek. Kyselá chuť dokáže výrazně ovlivnit nervové signály směrem ke svalu v křečích.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Za pár minut nás čekají aktuální zprávy s Matějem Neradilkem a po nich pravidelná páteční poradna. Dnes o novém centru Žluté dveře, které Zlínský kraj otevřel pro lidi v tíživých situacích. Jak poradí, řekne v našem vysílání Simona Čubáková z oddělení sociálně právní ochrany hejtmanství. Přichystejte si i vy vlastní otázky. Prostor dostanou krátce po 11. hodině. Zůstaňte s námi.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Na nově opravené silnici mezi Bánovem a Nezdenicemi na Uhersko-Brodsku se objevily trhliny. Začíná letní výstava Zahrada věžky. Pořadatelé připravili opatření kvůli horku. Vedro zaměstnává urgentní příjmy nemocnic. Častější jsou kolapsy i zhoršení chronických nemocí. V regionu dnes očekáváme převládající jasnou oblohu a na teploměru až 38 stupňů. Zpravodajská relace Českého rozhlasu Zlín s Matějem Nradilkem. Asi 3 cm široké trhliny se objevily na silnici mezi Bánovem a Nezdenicemi na Uhersko-Brodsku. Její opravu za 31 milionů korun přitom silničáři dokončili teprve v polovině června. Podle starosty Bánova Marka Mahdala způsobila problém vlhkost pod komunikací.
2: Tady je úsek právě podél areálu bývalého družstva, kde je příkop podél cesty a jsou tady propustky, které byly ucpané. Takže to tady špatně odtěkalo, když napršelo, tak tam ta voda stála a vlastně dostávala se do podloží té cesty. Až když se to sfrézovalo, odkrylo, tak šlo vidět, že je to všechno podmáčené.
0: Ve věžkách na Kroměřížsku začíná třídenní zahrádkářská výstava. Kromě klasických stánků nabídne i květinovou expozici s názvem Šepot Orientu anebo hudební vystoupení. Tradiční výstavní a prodejní akce láká každoročně tisíce návštěvníků, mezi nimi i velké množství seniorů. A protože teploty mají přesáhnout 35 stupňů, pořadatelé ve spolupráci s dobrovolnými hasiči nainstalovali do areálu chladící prvky.
3: Hasiči připravili v areálu na 80 metrů vodních rozprašovačů. Zavlažovače budou v zámeckém parku, u výletiště je připravená fontánka pro osvěžení. Lidé by měli dbát na dostatečný přísun tekutin. Pokud by se někomu vlivem horka udělalo zle, bude na místě připravený i klimatizovaný stan záchranářů. Z věžek u Kroměříže Blanka Kovandová, Český rozhlas.
0: Zdravotníci na urgentních příjmech českých nemocnic ošetřují kvůli vedru více pacientů. Řeší hlavně kolapsové stavy nebo zhoršení chronických nemocí srdce. Horka jsou nebezpečná například pro pacienty se srdečním selháním. Nemoc se projevuje dušností, únavou anebo otoky nohou. Nemocní by teď měli dle lékařů především dostatečně pít.
4: Standardně pacienti se srdečním selháním by měli pít 1,5 litru, ale samozřejmě v těchto dnech mírné navýšení určitě doporučujeme.
5: Říká přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Petr Toušek, podle kterého je dobré pít kromě vody i minerálky.
4: Pacienti, když se potí, tak samozřejmě nestrácí jenom vodu, ale i minerály, a když pak pijí jenom čistou vodu, tak to není úplně to nejlepší.
5: Důležité je také vyhnout se alkoholu a nevystavovat se vysokým teplotám ani fyzické námaze. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Nedostatkový lék tamoxifen je teď v některých lékárnách dostupný. Pacientky s rakovinou prsu najdou konkrétní prodejny v aplikaci e-recept, případně jim ji doporučí ošetřující lékař. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Lékárny prodávají mimořádnou tisícikusovou dodávku ze zahraničí. Ministr řekl, že část z ní prodejny převzali až dnes. Pro některé pacientky je tamoxifen nenahraditelným a neměli by ho vysadit na déle než 2 týdny. Ministerstvo teď podle Vojtěcha řeší možnost, že by pojišťovny platily nejpotřebnějším pacientkám dovoz léku z ciziny.
6: Normálně by takový lék nebyl hrazen, protože standardně tedy nespadá do našeho systému, ale dnes se jednáme s pojišťovnami, aby ho i tak uhradili na základě paragrafu 16 zákona, to znamená na základě individuální úhrady. Tento individuální dovoz pro konkrétní pacientku možný je.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji polojasno nebo skoro jasno, večer pak většinou jasno. Povane slabý, proměnlivý, během dne vítr mírný jižních směrů a nejvýše dnes naměříme 35 až 38 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici mezi Morkovicemi a Litenčicemi na Kroměřížsku je padlý strom. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. Dobré dopoledne, přejeme všude tam, kde posloucháte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Když člověka zaskočí ztráta práce, nemoc v rodině nebo finanční potíže, může být těžké zjistit, jak situaci řešit. Právě s tím chce pomoct nové centrum Žluté dveře ve Zlíně. Jak funguje, s čím se na něj lidé mohou obracet a co ukázali první týdny jeho provozu, o tom bude dnešní dopolední vysílání se Simonou Čubákovou z oddělení sociálně právní ochrany Krajského úřadu Zlínského kraje. Vítám vás ve studiu, dobrý den.
8: Hezké dopoledne.
7: Pokud máte vlastní otázky k nové službě Zlínského kraje pro lidi v krizových situacích, napište nám je na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo si zapište telefonní číslo 221 555 210. Poradnou vás provede Kristýna Fuchsová a začne už po písničce. Zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Hostem Českého rozhlasu Zlín je Simona Čubáková z oddělení sociálně právní ochrany Zlínského kraje. Tématem budou služby nového centra Žluté dveře ve Zlíně. S vlastními dotazy k tématu se na nás obracejte na mailu studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou číslo 221 555 210. Centrum Žluté dveře funguje ve Zlíně teprve krátce. Teď končí třetí týden jeho služby. Jaká byla myšlenka jeho vzniku?
1: Já věřím, že se na začátek asi shodneme na tom, že ten sociální systém v České republice je strašně složitý, komplexní, velký, skoro až roztříštěný. A je zde mnoho institucí, které nějakým způsobem se sociálními otázkami zabývají. Schválně, kdybych se vás zeptala teď, řekla bych vám, běžte se někam poradit s nějakým sociálním problémem. Kam byste šla?
0: Jo. Na nějaký sociální odbor. Poraďte.
1: Přesně, to je ono. Jo, že když řešíme v podstatě v životě jakékoliv sociální situace, které se nás týkají, tak vlastně si řekneme, že tady máme obrovské spektrum nějakých organizací a vlastně nevím, kam se vydat, nevím, kam jít. A je to, mám ještě takový další postřeh, je to o tom i, že lidé, kteří se v sociálu nepohybují, a někdy i ti, tak se často domnívají, že ten, kdo pracuje v sociálu, tak o tom sociálu takzvaném ví úplně všechno. Mm-hmm. Že zná dávky, že zná, jak vyřešit dluhy, že zná rodinné právo, že zná prostě úplně všechno, co se sociálem jenom šustne. Ale ono to tak úplně není. Máme tady spoustu organizací a institucí, které mají v podstatě nějaký dílek v tom sociálu a v něm mají nějaké kompetence a to, co oni znají a umí. Máme úřad práce, správu sociálního zabezpečení, sociální služby, sociální pracovníky máme na obcích, v nemocnicích a opravdu každá ta organizace řeší trošičku něco jiného. A my v praxi vidíme, že člověk, který se dostane do jakékoliv sociální obtíže, tak v první řadě je jí zaskočený. A v tom, kdy řeší i sám sebe, aby vůbec tu situaci zvládl, tak zároveň je to ta situace, ten stav, ten okamžik, kdy má překonat prvotní šok a má jít někde něco řešit. A neví kam, potřebuje se v tom zorientovat. Potřebuje se zorientovat v základních možnostech. No a bohužel často se stává to, že se mu dostane odpovědi běž na sociálku. A jsme zase na začátku.
0: Co to znamená?
1: Kam? Přesně. Co to znamená? Kam mám vlastně jít řešit ten svůj konkrétní problém, to konkrétní, co já potřebuju v tento moment, v čem se ocitám. To, co popisuji, tak to je praxe, kterou známe jako sociální pracovníci i v běžném životě. A vlastně si na toto došel i projekt Nejste na to sami, který Zlínský kraj realizuje a v jehož rámci vlastně Centrum Žluté dveře vzniklo. Ještě dodám, že my jsme se s touto myšlenkou nějakého takového centra setkali poprvé v Nizozemí, kde jsme v minulosti vlastně spolupracovali s nimi na nějakém jiném projektu. A něco podobného, co jsou ve Zlínském kraji Centro Žluté dveře, tak známe z Ostravy, kde mají sociopoint takzvaný, v Brně takzvaný socioinfopoint, ale v obou těchto případech to funguje v rámci magistrátu, čili v rámci obce. Takže se dá říct, že zřízení takového místa, kde občan bude provedený sociálním systémem na úrovni kraje, je v České republice nyní ve Zlínském kraji zcela unikátní.
0: Čím se tedy Centrum Žluté dveře liší od toho sociálního odboru nebo jiných sociálních služeb, které jste třeba i zmínila?
1: Právě tím, že v centru nebude realizovaná samotná sociální práce. Kdokoliv se na nás obrátí, tak získá v centru základní informace o sociálním systému, zorientuje se v nabídce sociální.

0: i pomoci se samozřejmě se zaměřením na Zlínský kraj. Pracovníci centra pomohou zorientovat se v tom komplexním a složitém systému pomoci a poradí, jakým konkrétním směrem se v té dané situaci toho člověka má vydat. Zároveň se mu dostane taky podpory v tom, aby tu situaci vůbec řešil, protože ono někam dojít a chtít něco řešit, to taky není úplně jednoduché. Centrum, a to je dovětek k tomu našemu názvu, Centrum žluté dveře, je především průvodcem sociálním systémem pro lidi, kteří potřebují informace, podporu nebo nasměrování.
1: Jak tedy člověk pozná, že má přijít právě za vámi a ne rovnou na nějaký úřad nebo do konkrétní organizace?
0: Ta odpověď hodně souvisí s tím, co jsem říkala před chviličkou. My jsme tady pro každého, kdo potřebuje nasměrovat ve své sociální situaci. A cílem toho Centra žluté dveře je doplnit jakousi mozaiku všech těch pomáhajících organizací a o někoho, kdo pomůže s orientací v nich samotných, jestli to říkám srozumitelně. Jo, čili je na každém, aby si vybral, kam vlastně půjde. Jestli rovnou tak trošičku tuší, ví, kam má jít, co kde může řešit, anebo přijde do našeho centra, kde ho vlastně komplexně nasměrujeme.
1: Radí Simona Čubáková z oddělení sociálně právní ochrany Zlínského kraje. Vlastní otázky na ní pište na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 550 510.
2: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.

0: čím pomůže Zlínské centrum Žluté dveře? To je téma dnešní poradny Českého rozhlasu Zlín. Dnes se Simonou Čubákovou z oddělení sociálně právní ochrany Zlínského kraje. Své otázky pište na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte k nám do studia na číslo 221 555 210. Paní Čubáková, proč je podle vás právě první orientace v sociálním systému v České republice často tím nejtěžším krokem?
1: Zase se vrátím k tomu, že ten systém je hodně složitý, hodně komplexní a zároveň je to hodně i o tom, že nikdo z nás, kdo se v té sociální oblasti přímo nepohybujeme, ale přiznávám mnohdy i tak, tak si neklade ty otázky třeba jako, co udělám, až mý rodiče budou potřebovat pomoc, co udělám, kdyby mě propustili z práce, co udělám, když nezvládnu platit bydlení. My s kolegyněmi z odboru sociálních věcí z krajského úřadu máme takové zážitky, že při mnoha příležitostech rozdáváme letáčky s orientací právě v tom sociálním systému a ten jeden z nich se jmenuje hospitalizace a co dál. Čili chceme navést opravdu lidi k tomu, co je možné udělat v takovéto situaci, do které se někdy prostě může kdokoliv z nás dostat. No a my jsme se mnohokrát setkali s tím, že nám ti lidé, když jim ten letáček dáme, tak nám říkají, nedávejte nám to, přivoláte nám neštěstí. Čili nejsme zvyklí opravdu na nějaké ty náročnější životní situace se úplně připravovat dopředu. Ale potom, když to přijde, když se do nějaké sociální situace dostaneme, jakože se nevyhýbají nikomu z nás, tak když se něco stane, tak jsme v šoku, jsme emočně zranění a zároveň se stydíme někam jít. A my opravdu i v této situaci nevíme kam.
0: Řešíte ve Žlutých dveřích jen sociální oblast, nebo se dostáváte i k problémům souvisejícím například se zdravotnictvím, školstvím nebo třeba bydlením?
1: Ano. I z naší krátké zkušenosti můžu potvrdit, že se na nás lidé obrací v širokém spektru situací a obtíží, a nejen teda sociálních. A zároveň já bych si dovolila použít, vy jste na začátku řekla teď slovíčko řešit, a já bych to trošku využila, protože to je právě to, že my v centru tu situaci neumíme řešit. To, co umíme v centru a co vlastně tam děláme, je nasměrování na tu konkrétní pomoc pro konkrétního člověka.
0: Je to takový semafor nebo křižovatka.
1: Přesně.
0: A co se stane, když člověk přijde do centra poprvé? Jak to probíhá?
1: My bychom hlavně každému přáli, aby návštěva v centru byla pro každého první a poslední, aby ho už nic dalšího nepotkalo a nemusel nic řešit. Ale když vezmu tu vaši otázku, tak centrum Žluté dveře je takový nízkoprahový a bezpečný prostor, kde se komukoliv, kdo se dostane do jakékoliv sociální situace, skutečně dostane takové první orientace v tom, jak by mohl pomoci. Tady, když budu úplně konkrétní, tak kolegyně, když tam někdo přijde, tak se vyptají, s čím člověk přichází, jaké téma chce řešit, co potřebuje. A potom adekvátně k tomu jeho tématu mu vlastně poskytnou informace, kam zajít, co sebou, jaké má další možnosti. V každém případě každý od nás odchází navíc i s brožurkou Nejste na to sami, která taky vznikla v rámci našeho projektu. Já jsem ji i vzala sebou, abych je přečetla, co to ta brožurka je, protože to máme na první straně. Jsou to praktické informace a kontakty pro pomoc v obtížných situacích. Je to opravdu zhuštěné na 32 stranách, takový základní průřez tou sociální, nejen sociální, ale třeba zdravotní oblastí. Kam navíc kolegyně, když člověk z centra odchází, tak mu tam vypíší do té brožurky další potřebné údaje a kontakty, na kterých se na místě domluví, aby to ten člověk si nemusel pamatovat, nemusel si to někam psát.
0: Musí si lidé něco připravit dopředu nebo přinést sebou, co vy uvítáte jako nějaký podklad?
1: Určitě ne, není potřeba. Centrum Žluté dveře je tu vlastně primárně pro lidi, kteří neví. Takže v tomto kontextu tou nejočekávanější otázkou z naší strany je, co mám dělat. A zároveň opravdu není třeba si nic nosit sebou, naopak každý si odnese informace a podporu ve své situaci.
0: Říká Simona Čubáková z oddělení sociálně právní ochrany Zlínského kraje. Na otázky ke službám nového centra Žluté dveře ve Zlíně se ptejte na mailu studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. My jsme tu pro vás.
2: Papoušek není dekorace do obýváku, je to parťák na dlouhá léta. Jak vybrat svého prvního exotického ptáčka? Co všechno potřebuje a jakých chyb se na začátku vyvarovat? Roman Kalužík, dlouholetý chovatel nejen exotického ptactva, se podělí o své zkušenosti už 3. srpna v Českém rozhlase Zlín. Na setkání s vámi se těší Roman Kalužík a Pepa Koller.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Hostem páteční poradny je Simona Čubáková z oddělení sociálně právní ochrany Zlínského kraje. Ptám se jí na otázky o službách Centra žluté dveře ve Zlíně. A ptejte se i vy, a to třeba na mailu studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Číslo je ještě jednou 221 555 210. Paní Čubáková, můžou se na vás obracet i rodinní příslušníci nebo lidé, kteří pomáhají někomu jinému?
1: Ano, děje se to. My jsme otevřeli 17. července a za tu dobu, vlastně do dnešního dne, nás navštívilo celkem 25 lidí a z toho 21 osobně. A většinou to právě byli rodinní příslušníci nebo přátelé někoho, kdo pomoc potřebují.
0: Co když někdo nemůže přijít osobně? Říkala jste, že většina teda jich přišla osobně, ale byly i nějaké případy, které se k vám dostaly jak?
1: Byl to buď telefon, anebo e-mail, a proto máme vlastně zřízenou telefonní linku a je tam číslo 577 043 900 a e-mail zlute.dvere@zlinskykraj.cz. No a pro ty z vás, kteří jste to číslo ani ten mail nepostřehli, nestihli si zaznamenat, tak co by bylo fajn si určitě poznamenat, jsou webové stránky nejstenatosamizetka.cz, takže ještě jednou, nejstenatosamizetka.cz, a tam se dozvíte nejenom spoustu informací o Centru žluté dveře a i třeba kdy je otevřeno, a připomene se tam i to telefonní číslo a e-mail, ale je tam spousta dalších informací, které člověka můžou oslavit a jsou ze sociální oblasti. Je to tam hodně členěno podle nějakých životních situací, ve kterých se někdo může nacházet, a dá se tam proklikávat na nejrůznější další a další stránky, kde věřím, že mnoho z nás si tam najdeme nějaké základní informace.
0: Zmínila jste, že na stránkách máte spíše ty životní situace, tak my to teď trochu využijeme, zkusíme si několik modelových situací a jaké řešení by jste ve žlutých dveřích nabídli. Tak například, když člověk přijde o práci, pomůžete mu zjistit, co dělat jako první?
1: Určitě v tomto případě nasměrujeme především na úřad práce, dáme mu kontaktní údaje, řekneme mu, co si má vzít sebou, a zároveň můžeme klientovi taky rovnou z centra zprostředkovat schůzku.
0: Druhá situace, rodina pečuje o blízkého, například po mozkové mrtvici nebo vážném úrazu, potřebuje informace o příspěvcích, pomůckách i odlehčovacích službách, dokážete je nasměrovat?
1: Už jenom v té vaší otázce je velký komplex, velký balík v podstatě věcí, které takovýto člověk musí řešit. A u nás v centru nedokážeme poskytnout bez podrobných a hlavně průběžných informací a osobních údajů člověku takovouto komplexní pomoc. Takže tady bychom poskytli především základní přehled o možnostech a zároveň bychom klienta nasměrovali především na sociální pracovníky na obec podle místa jeho bydliště, kteří vlastně mají tu možnost dělat tu sociální práci komplexně, dlouhodobě, a ten člověk, kterého vlastně navážeme na toho sociálního pracovníka obce, tak se na něho může potom obracet kdykoliv a s čímkoliv dalším. Už se budou znát a budou o sobě vědět.
0: A další příklad, maminka samoživitelka nezvládá platit bydlení. Dostane u vás nějaké rady?
1: Rozhodně. V tomto případě bychom poskytli základní přehled o možnostech, nasměrovali bychom ji především asi na vyřízení dávek, poradili bychom ji, co k tomu potřebuje, co se tam bude dít. Zároveň v takové situaci ta maminka asi bude řešit i nějaké třeba další záležitosti, jako dluhy, neplacení výživného a podobně. A zase i v těchto tématech bychom ji nasměrovali na konkrétní službu, konkrétní pomoc.
0: Další příklad, člověk se může po dlouhé hospitalizaci vracet domů a nevědět, jaké služby se mu nabízí. Jak byste poradili?
1: V tomto tématu se častěji setkáváme s tím, že tu situaci řeší spíš blízcí příbuzní a přátelé tohoto člověka, a navážu vlastně i na tu otázku před tou maminkou, která se týkala té mozkové mrtvice a vážného úrazu. My v centru buď teda to té pečující osobě nebo tomu, kdo se fakt sám vrací z té nemocnice, zejména poradíme, kde a jak vyřídit dlouhodobé ošetřovné, příspěvek na péči. Vysvětlíme celý ten složitý systém sociálních služeb a jaké druhy by v tomto případu přicházely v úvahu. Vysvětlíme i, jak se podává žádost, jak to funguje. Vysvětlíme, že je možné přibrat pomoci i domácí zdravotní péči a komerční služby, typicky například pro dovoz jídla, že existuje i široké spektrum kompenzační pomůcek, že je možné vyřídit průkazku ZTP. A můžeme informovat tu pečující osobu i o tom, že existují i služby na to, které ho dokážou naučit nějaké triky na to, jak opravdu efektivně pomáhat, když pečujete o někoho ležícího, abyste si sama nezničila záda a abyste nijak neublížila tomu, o koho pečujete.
0: Dnes na dotazy odpovídá Simona Čubáková z oddělení sociálně právní ochrany Zlínského kraje. Po písničce nás čeká poslední část dnešní poradny, proto pište své dotazy na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210.
2: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.

0: Jsme zpět s páteční poradnou. Dnes mluvíme o pomoci, kterou nabízí Centrum Žluté dveře ve Zlíně. Hostem je Simona Čubáková z oddělení sociálně právní ochrany Zlínského kraje. Své dotazy ještě chvíli můžete psát na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo nám zavolejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou 221 555 210. Paní Čubáková, s čím lidé přicházejí za vámi nejčastěji?
1: Tak nejčastěji se na nás obracejí právě rodinní příslušníci, kteří začínají pečovat o své blízké a ptají se hlavně na to, na co mají nárok, jak si vyřídit příspěvek na péči, jak si vyřídit dlouhodobé ošetřovné, ptají se na kompenzační pomůcky a další věci. A druhým takovým nejčastějším tématem jsou dluhy a tady zase jsou ty otázky, s kým to mohu řešit, co k tomu potřebuju.
0: My tady máme prvního volajícího, tak vás poprosím, jestli byste si dala sluchátka a já vás vítám. Dobrý den, jaký máte dotaz?
2: Dobrý den, já mám velkou prosbu. Jsem sice babička svého vnuka, ale mám vnuk bydlí v Uherském Brodě. Je možné i u vás se doptat na jeden problém od 18 let, přestože ten vnuk vystudoval stavební průmyslovku a teď půjde na vysokou školu, od 18 let otec neplatí. Žádné výživné. Jak postupovat?
1: Já bych vás tady v tento moment takhle z toho rádia odkázala buď přímo na nás, na Centrum Žluté dveře. Zkuste nám zatelefonovat kolegyni na 577 043 900. A určitě, ať tady do éteru nepovídáme vaše osobní údaje a nerozebíráme tu situaci, takže když zavoláte takhle kolegyni, ona to s váma blíže rozebere. To je jedna možnost, takže 577 043 900, když tak vám kolegyně zavolá zpátky klidně. A to je jedna možnost. A potom, jestliže jste v Uherském Brodě, tak máte ještě možnost dostavit se přímo u vás na městský úřad v Uherském Brodě, na sociální odbor, kde se vás také ujmou a tu situaci s váma komplexně proberou.
2: Dobře, děkuji mnohokrát, ano, za radu, děkuji.
0: Děkujeme.
1: Vám. Hezký den.
0: Já začnu, tedy budu pokračovat s dalšími mými otázkami. Doufáme, že paní vaše rada pomohla. Tak by mě ještě zajímalo, protože Centrum Žluté dveře funguje teď třetím týdnem. Objevilo se něco, co jste vůbec nečekali, že by za vámi mohli lidé přijít s takovým tématem?
1: Za mě osobně. To je téma, nebo já jsem si vůbec neuměla představit, že lidé třeba netuší, že když přijdou o práci, tak mají jít na úřad práce. Mm. Já asi možná tím, že jsem sociální pracovnice a ten fokus i v těch médiích vlastně je pořád na tu sociální oblast, tak mi to přišlo vždycky, že je to nějaká věc, která už je zažitá, která se ví, ve které je naprosto jasno a že s tímto za náma asi lidé úplně chodit nebudou. Ale ukázalo se, že i takové téma vlastně se nám tam objevuje, že ten institut úřadu práce není taková samozřejmost, taková známost v podstatě, jak jsem si myslela. A vlastně mi to ukazuje to, že otevřít Centrum Žluté dveře bylo ze strany Zlínského kraje opravdu dobrým počinem.
0: Čím může být pro člověka výhodné přijít hned na začátku problému a nečekat, až se situace zhorší?
1: Tou návštěvou Centra Žluté dveře v podstatě bych řekla, že si člověk ušetří spoustu času, nervů, možná zbytečných telefonátů, možná třeba i pro něho nějakých nepříjemných situací a hlavně bloudění po institucích, jak to nazývám. A obecně jako u všeho v životě platí, že pokud něco začnu řešit hned, tak se rozhodně rychleji doberu buď z celkového řešení, anebo aspoň zmírnění nějaké obtíže, kterou řeším.
0: Jsou nějaké mýty o sociální pomoci, se kterými se setkáváte?
1: Asi ta úplně nej, co vnímám, tak je, že se lidi stydí obrátit se na sociální pracovníky. protože přece to musím všechno zvládnout sám. Mm-hmm. A potom taky je tady pořád ještě zažité, co by tomu řekli sousedi. A tady bych chtěla opravdu vyzvat, že opravdu nikdo a na nic nemusí být sám. A i ti sousedi se určitě časem, dřív nebo později, dostanou do nějaké pro ně obtížné sociální situace, kterou budou muset řešit a budou pomoc potřebovat. A tady bych chtěla ještě ujistit, že u nás v centru jsou kolegyně empatické, sympatické a určitě s respektem ke všemu, co chcete řešit.
0: Říká Simona Čubáková z oddělení sociálně právní ochrany Zlínského kraje, který nové centrum Žluté dveře provozuje.
3: Dobré rady s Českým rozhlasem Zlín.

0: Poradna Českého rozhlasu Zlín se chýlí ke konci, ale než se rozloučím se Simonou Čubákovou z oddělení sociálně právní ochrany Krajského úřadu Zlínského kraje, mám na ní ještě poslední dotaz k poradenskému centru Žluté dveře, a to možná ten nejdůležitější, kde sídlí, kde vás lidé najdou.
1: Centrum Žluté dveře vzniklo v přízemí budovy 22. Je to v areálu Svitu. Pro někoho do navigace možná pomůže Vavrečkova 5520. Je to bezbariérový prostor, který je v centru Zlína, kolem kterého možná denně procházíte od vlaku, autobusu, do obchodu, na poštu. Takže až půjdete třeba na tu poštu, určitě kolem dveří, které jsou opravdu žluté, půjdete. A jsme vám tam osobně k dispozici od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin.
0: Díky za váš čas a za to, že jsme se mohli dozvědět zase něco nového. Naschledanou.
1: Hezký den, naschledanou.
0: Záznam celé poradny najdete také později na webu zlin.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Dopolední vysílání se blíží ke konci a na co se můžete těšit v tomto čase po víkendu? Chovatel Roman Kalužík poradí vše potřebné k chovu exotického ptactva. Poslouchejte Český rozhlas Zlín i v pondělí po 11. hodině. Mějte příjemný pátek a víkend. Od mikrofonu se loučí Kristýna Fuchsová. Díky za společný čas.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský kraj zasáhly velmi vysoké teploty. Bývalá pošta v Jablunce na Vsetínsku se promění v nové společenské centrum. Od soboty se české firmy musí hlásit k plnění zákona o kritické infrastruktuře. Dnes bude ve Zlínském kraji slunečno, tropické teploty až 38 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Pěkné poledne. Vysoké teploty zasáhly Zlínský kraj. Pitný režim je proto v horku zásadní. Jeho dodržování může často předejít nevolnostem a zdravotním komplikacím. Problematické to bývá pro seniory. Lékař zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Miroslav Fornusek radí, jak si doplňování tekutin pohlídat.
2: Značka ideál je mít třeba v ledničce nachlazenou vodu v nějaké nádobě, o které znáte objem, a ten člověk pije jenom z toho, aby jsme byli schopni pohlídat, že třeba ty 2,5 litru, 3 litry za den vypil, což u těch starých lidí bývá většinou problém.
0: Jablunka na Vsetínsku opravuje starou budovu, ze které bude společenské centrum srdce Jablunky. Dělníci dělají elektřinu, omítky a vodu. Obec chystá i výzdobu vnější stěny, popisuje koordinátorka projektu Denisa Čimářová.
3: My jsme oslovili místního umělce Michala Filáka, jestli by nám navrhl nějaké grafity na fasádu, na boční stěnu budovy, kde by znázornil mistra Karla Hofmana. V popředí bude pan Karel Hofman a v pozadí bude vlastně jeden z jeho obrazů, který máme na obecním úřadě.
0: Firmy se od zítřka musí přihlásit k plnění povinností podle zákona o kritické infrastruktuře. Ten počítá s tím, že stovky společností budou muset mít například přichystaný krizový plán a taky, že zajistí nepřetržitý provoz v případě nějaké krize. Pod zákon spadají některé firmy z odvětví, jako jsou energetika, vodárenství nebo potravinářství. K plnění povinností se musí firmy přihlásit sami, a to přes portál kritické infrastruktury, říká mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
4: V případě jeho nečinnosti může naplnění kritérií prověřit také příslušný gestor. Tímto gestorem může být podle konkrétního odvětví ministerstvo, jiný ústřední správní úřad nebo Česká národní banka.
0: Hranici mezi Marokem a španělskou enklávou Ceuta podle vlády v Madridu za poslední den překročilo 49 tisíc lidí. Stovky marockých migrantů se na španělské území snaží taky přeplavat přes moře. Nejméně 18 z nich během uplynulého dne utonulo. Španělsko na místo vysílá armádní a policejní posily. Do Ceuty kvůli tomu míří i španělský premiér Pedro Sanchez. Španělské enklávy Ceuta a Melilla představují jedinou pozemní hranici Evropské unie a Afriky.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno až jasno, vysoké teploty mezi 35 až 38 stupni a vítr povane mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě osobní auta se srazila v Hovězí na Vsetínsku. Dále dvě osobní auta havarovala v ulici Osvoboditelů ve Zlíně. Tvoří se kolony. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná Morava krásná zem. Příjemný poslech dalšího vysílání.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Dobrý den, přátelé, zdraví vás Jiřina Ostrá. No a zároveň vám všem přeji příjemný, osvěžující poslech Moravy krásné země. Tu dnes zahájila Zdounečanka, polkou Václava Smoly Ptáček zpíval. Leč ptáček už dospíval, ale nevadí, nám totiž určitě zaspívá i nějaký ten mladý zpěváček či zpěvačka, prostě ten, kdo se dovolá do projektu Prázdniny u babičky. No a doufám, že ho mezi námi přivítám hned po následující písničce. Ještě předtím připomenu, že svátek mají Ignácové, to u nás i na Slovensku, takže přeji vše dobré. Ještě telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Joška Šmukař a Jiří Helán.

0: Tak Jožka Žmukař a Jiří Helán dospívali, doprovodila je kapela Petra Olivy. No a já už dnes přivítám, pozvu mezi nás přímo dvě zpěvačky. Tak nejprve Nikču Lezlovou, 12letou tu slečnu. Tak dobrý den, Nikčo.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. No a potom tady mám ještě Nelču Trlidovou, která, přátelé, přímo dnes slaví 10. narozeniny. Takže dobrý den a všechno nejlepší přeji.
2: Dobrý den, děkuju.
0: Dobrý den a pověz, co budete zpívat.
2: Jana Amose Komenského. To jsme se naučili ze skautu.
0: Dokonce, no tak můžete spustit.

0: Uff, dai to di sranda, uff, prchnu před vládou Ferdinanda, až vymyslím lepší schopku, dostanu se na dvoustovku.
1: No tak musím tedy říct, že něco takového jsem ještě neslyšela a líbilo se to určitě.

0: Tě i milým posluchačům nakonec slyšíte Nelčo s Ničkou, jak tedy všichni tleskají, dobrý fakt, a to jste se naučili ve skautu. Teď bude mluvit kdo, abych si upřesnila?
1: Melanie.
0: Nelča, takže Nelčo,
1: ano.
0: To jste se naučili ve skautu, tu písničku si říkala, a
1: ano.
0: To tam někdo napsal, nebo já jsem nic takového ještě neslyšela nikdy?
1: Ne, ono je to asi nějaká nová písnička.
0: A jo, ale fakt dobrá, to se tam ještě naučíte i historii, jak jsem poslouchala pozorně. No, vy jste mě říkali, že jste teď u babičky v Syrovíně na prázdninách, a tak co tam podnikáte společně?
1: No, my třeba chodíme na procházku, na koupák, třeba na hřiště. A různě spoustu věcí dalších.
0: No prostě si užíváte prázdnina, tak to má být. A Nelčo, ty jsi odkud?
1: Z Domanína.
0: Ty jsi z Domanína a Nikča je odkud?
1: Já jsem taky z Domanína.
0: Fakt, obě dvě holky jste z Domanína, tak tam máte nějaký ten domanínský rybník, ne?
1: Ne, to je těmický rybník.
0: Aha, no tak tam, no a vy se teď koupete někde v bazénu nebo taky v nějakém rybníku?
1: V Temicích na koupališti.
0: No tak to je tedy úžasné. Tak to vám tedy skoro musím říct, že závidím, no ale hlavně musíme zůstat u toho zpěvu, protože možná, že víte, už jste někdy poslouchali nějaké to zpívající dítě?
1: Ano, každý den.
0: Každý den, no tak to já vás chválím tedy. Tak
1: to
0: víte...
1: To babičky.
0: Aha, tak babička si naladila rozhlas, tak to chválím babičku také. No a víte, že když tedy budete mít štěstí, že můžete vlastně vyhrát rodinnou vstupenku do zoologické zahrady v Brně?
1: Ano, víme.
0: No tak já vám budu držet palce, protože když ji vyhrajete, tak já vám tedy teď něco prozradím. Vy vlastně také navštívíte takovou babičku, protože zoologická zahrada v Brně oslaví 30. srpna 73. narozeniny, takže to půjdete od babičky k babičce. Doufám, že se to podaří. No, byli jste šikovná děvčátka, Nelčo s Nikčou.
1: Děkujeme.
0: Doufám, že budete poslouchat i nadále, jak zpívají ostatní. Děti, jsem ráda, že se tedy tomu zpěvu takto spolu věnujete. No a co vám popřát, no? Tak samozřejmě hezké prázdniny. Teď se právě zlomily, je 31. července, máte měsíc před sebou, tak si jich užijte.
1: Děkujeme.
0: Není zač a my děkujeme, jak pěkně Nelča s Ničou zpívala. A jenom ještě podotknu, nezavěšujte prosím telefon. Ano, ještě si něco ověříme, ale teď už bude pro vás písnička, kterou budou předávat Hornobojani.
2: Český rozhlas Zlín.

0: To byla polka Antonína Osičky a Bronislava Zpěváka Malebná dědinka. No a my jsme před maličkou chvilkou vyslechli zpěv dvou slečen. Melánie Trlidové a Nikolky Leznové. No Melánie má dnes přímo 10 roků, takže ještě jednou všichni Melčo ti blahopřejeme. No obě jsou z Domanina, teď jsou na prázdninách v Syrovině u babičky a zpívali písničku Jan Amos Komenský. Tak jsme se ještě poučili, přátelé. Ještě jednou slečnám děkuji, bylo to moc milé. No ale teď už tedy si vezmu první volající, první gratulantku a její paní Marie ze Strážnice. Dobrý den.
1: Dobrý den, my vás srdečně ze Strážnice všechny z Českého rozhlasu zdravíme a prosím vás o hudební pozdrav do Strážnice pro paní Růžu Vajčnerovou z Měcha. Dnes slaví 80. narozeniny. Za kamarády jí všichni přejeme hlavně hodně zdraví. Marie a Fanuš Rybečky jí to ze srdce přejí. Děkuji vám.
0: Nemáte za co. A kdo pak je na tom druhém telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych ráda popřála své mamince, paní Anešce Staňkové z Rackové u Zlína, k jejím 80. narozeninám, které oslaví tuto neděli. Mm-hmm. Přejeme jí hodně zdraví, spokojenosti a máme jí moc rádi a děkujeme za vše.
0: Tak to je krásné přání a bude Aneška vědět, maminka, kdo pěkně jí tak poblahopřál?
2: Dcera Eva.
0: Tak jo, takže já se s dcerou Evou loučím, přidám hudební dárek. Naschledanou.
2: Naschledanou a děkuji.
0: Není zač. A mám tady blahopřání k 76. narozeninám, které patří paní Martě Heroldové ze Znojma. Hlavně hodně zdraví jí přeje syn Roman s rodinou. Písnička a přání k narozeninám i pro paní Vlastu Varaďovou. Naše milá sestřičko, tvým narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, boží požehnání a spoustu krásných výletů po hostinských horách. Sestry Marie a Ludmila s rodinami a přicházejí Bojané.

0: Tak to byli bojanovští stárci v podání Bojanů. A už tady mám další milé posluchače, tak paní Marie z Brna, teď už můžete. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá, já vás všichni v rozhlase zdravím a chtěla bych popřát a zahrát pěknou písničku svému bratrovi, panu Ladislavu Foukalovi z Droždína, který dneska slaví 85 roků. A já mu přeju hodně zdraví, spokojenosti, pohody a jenom vše dobré. To všechno mu přeje sestra Marie z Brna. Paní Ostrá, děkuji vám za všechno a přeji vám jako hezké léto.
0: Děkuji a já vám také přeji vše dobré, paní Marie. Naschledanou.
1: Děkuji moc. Naschledanou.
0: Naschledanou. Pane Petláku, už jste na řadě. Dobrý den.
2: Prosím vás. Já nemám přání zahrát, ale já se do rozhlasu nemůžu dovolat. Moje sestřenice zaslechla přání své spolužačce, které u vás proběhlo 30. a sice paní Lejtkové Drahuši, která měla 90, ta sestřenice Jiřina Merendová, rozená Senská, bydlí momentálně v Novém Jičíně a ráda by se spojila se svojí bývalou
0: No, tak já vás, pane Petláku, přeruším, to bohužel není možné, protože my jednak neznáme telefonní čísla a také nemáme nějaké spojení na volající nebo na ty, kterým se přeje. A musím říct, pane Petláku, že i kdybychom to měli, tak my to samozřejmě nemůžeme dávat druhé osobě. Tak. Asi jsem vás moc nepotěšila, ale doufám, že alespoň vás potěší písnička, která zazní a bude pro vás a pro tu vaši sestřenici a pro další.
2: Děkuji.
0: Nashledanou. Dnes slaví 94. narozeniny milý tatínek, dědeček, pradědeček a prapradědeček, pan Jakub Matoušek ze Zbíšova u Rosic, dlouholetý člen tramské skupiny Roveři. Vše nejlepší, pevné zdraví do dalších let k jeho úctyhodným narozeninám přejí syn Radek Střebíče a vnučky Petra a Iveta s rodinami. No a na řadě je píseň o domovu.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: No ale teď už opět Morava, krásná zem. A my si teď poslechneme paní Staňku z Blatnice. Dobrý den.
3: Dobrý den, přeju všetkým u rádia a i vám do televize. Teda do éteru, do éteru. A chtěla bych dneska popřát. Před 50 lety si řekli své ano manželé Ludmila a Libor Šavarovi z Blatnice pod svatým Antonínkem. Tak by se jim do dalších let přála hodně štěstí, lásky, na tváři už žádné vrásky, slunce ať jim stále hřeje a hodně zdraví, zdraví, zdraví jim ze srdce přejem. A manželovi, protože Liduška je trošku nemocná, děkujeme za to, že se o něj tak stará. A teda vinšuju vám živio, živio, živio.
2: Krásné.
3: A zdravím. A zdravím všetkých, kteří mě znají, jak jsou to muzikanti z Vlhké a všetci to tam chodíme v celém okolí. Děkuji vám.
2: Dobře, no paní Staňko, já nevím, co se to u vás v té Blatnici pod svatým Antonínkem dnes děje, protože já tady mám ještě další dvě přání pro obyvatele Blatnice pod svatým Antonínkem.
3: Tak je to dobré.
2: No, no fakt,
3: tak
2: možná,
3: to má být, ne?
2: Možná,
3: tak,
2: že je znáte. No tak já mám to, mám to prozradit?
3: Ano, my se známe všichni.
2: Tak dobře, tak já to prozradím a třeba se zrovna připojíte k těmto přáním.
3: Ano,
2: tak jedno přání zazní pro pana Stanislava Křapu.
3: Ano, tak tomu přeju úplně to všecko, zdraví a pohodu a zdraví.
2: No výborně, no a to druhé přání pak patří panu Františkovi Vyskočilovi.
3: No tak tomu už úplně. Všecko nejlepší, hlavně pohodu a manželce, děkujeme, že se o něho stará.
2: No jo. Vidíte, tak mají další gratulantku, tito milí pánové, no oni si na svoje přání ještě chviličku počkají. My se rozloučíme, nashledanou.
3: Nashledanou, děkuju vám moc krát.
2: Není zač, nashledanou. No ale kdo si nepočká, jsou hasiči. Ano, protože tady mám aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje. Tento aktiv dnes blahopřeje bratru Jaromírovi Paláskovi, který právě dnes slaví 76. narozeniny. Žije v Ivanovicích na Hané. No a i ten další bratr oslavený žije v Ivanovicích na Hané. A je to bratr Antonín Smékal a ten v neděli se dožije 83. narozenin, takže drazí bratři, samozřejmě hasiči vám děkují za všechno to, co jste kdy udělali pro ně, no a do dalších vám přejí hlavně to zdraví, pohodu, radost ze života. Prostě přeji vám, abyste se měli už jenom hezky. No a Martin Janoušek píše, že se 1. srpna v obci Senetářov u Blanska koná sraz historických vozidel. Chtěl bych zahrát písničku pořadatelům a účastníkům akce. Měla by moderovat vaše kolegyně paní Jarka Vykoupilová, tak to nevím, ale každopádně Martin se také zúčastní se svým vozidlem a píše, prosím vás, držte mi palce, aby akce dopadla zdárně, no tak Martine, všichni teď budou držet palce, aby v tom Senetářově u Blanska dopadlo parádně. No ale teď už je čas na písničku. Hrát bude Boršičanka Antonína Koníčka.

0: Polka Antonína Koníčka Václava Babuly dozněla. Mezitím se k nám dovolala paní Jana Zježová, něco po mně chtěla. Paní Janu, já se omlouvám, nebyl čas. Tak samozřejmě jsem ráda, že posloucháte Moravu krásnou zem, ale teď už mezi nás zvům pana Karla z Moravského Krumlova. Dobrý den.
1: Takže dobrý den, paní Ostrá, přeju vám příjemný den. A chtěl bych popřát hlavně tady důchodcům, kteří mi nechá nikdo zahrát, hodně otravují, tak jim přeju, abyste jim zahrála pěknou písničku. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že včera jsem se dožil kulatých narozenin.
0: No tak to je dobré, Borek tleská, no. Pane Karle.
1: No, jasně.
0: Kulatiny stojí, každý narozeniny stojí za to, nejenom ty kulatiny.
1: To je pravda, jasně.
0: A samozřejmě...
1: Oslává 3 dny a 3 noci.
0: Samozřejmě i my vám přejeme jen to dobré, užívejte si života. No a teď bude písnička, jak jste říkal, pro ty důchodce, kteří vás co?
1: No pořád otravují, že nenechám zahrát. Že
0: a
1: prostě
0: jo, tak
1: jako
0: to, oni, oni pořád chtějí po vás, abyste jim nechal zahrát nějakou písničku.
1: Písničku,
0: no
1: jasně.
0: Ano, tak teď jsem to pochopila, pane Karle, no tak řekněme, že všechny ty následující písničky, které ještě přijdou, budou jasně. Patřit právě těm seniorům tam kolem vás a také vám.
1: Kolem Moravského Krumlova.
0: Jo, jo, tak se mějte takže... hezky.
1: Dopadlo to dobře, děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou, vám také. Děkuju. No a přání si vyslechne i Vendula Nováčková, takže anděl strážný při Vendy stůj, na každé cestě ochranou jí buď, když posilovně zvedá činky zas a cílu zdraví dopřává jí čas a už si jednou splní svůj sen, kdy slepičí dvorek ožije jen a štěstí kráčí po jejím boku v každém dni a v každém kroku. K narozeninám přejeme ti jen, ať každý další rok je splněný sen. To vše ti s úsměvem a od srdce přejí kolegové. No a další přání patří tetičce paní Vlastě Žákové z Drnovic u Valašských Klobouk. Zítra 1. srpna se teta dožívá krásných 85. narozenin. Hodně zdraví, božího požehnání, spokojenost a láska jejich nejbližších, ať je stále tak čilá a vitální, to jí ze srdce přejít Kadlecovi z Kyselovic a celá rodina a nám všem zaspívají písničku Joška Seberin s Boženkou Šebetovskou.

0: To byla nádherná moravská lidová v podání Jožky Severina a Boženky Šebetovské za doprovodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Zazněla moravská lidová, stokrát jsem se zaříkala. No ale teď už tedy mám tady dva telefonáty, vypadá to na poslední telefonáty. Paní Veselá, tak co pak máte na srdci? Dobrý den.
1: Ještě jednou dobrý den, paní Ostrá. Vám i všem posluchačům. Včera oslavila krásné půlkovaté narozeniny paní Anička Zetková ze Strání a my bychom jí chtěli poslat přání s manželem všeho nejlepšího a nejkrásnějšího. Aničko, zdravíčko, ať slouží, ať je pořád tak vitální a plná optimismu a užívejte s Janoškem zasloužený odpočinek. Pozdrav samozřejmě posíláme i babičce a dědovi. Mějte se krásně. No, paní Ostrá, vám moc děkuji a nashledanou.
0: Paní Anička Zetková, to je naše věrná posluchačka. To jméno se tady objevuje docela často, tak určitě Anička bude mít radost dneska velkou. Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Nashledanou. Pán Tonda z Valašska. Dobrý den.
2: Den, paní Ostrá. Já bych chtěl popřát panu Alojzovi Čelem z Francové Lhoty k zítřejším narozeninám hodně zdraví, spokojenosti, ať ubere už na práci. Jo? Že mu to přeje bývalý spolupracovník Tonda.
0: Dobře, jo. Takže Alois přeje Tondo, Tonda přeje Alojzovi, pane Tondo, a já doufám, že pan Alois v tomto velkém vedru nepracuje moc, že si taky odpočívá.
2: Odpočívá, jo. Tak děkuji.
0: Není zač. Naschledanou. No a dnes oslavuje 68. narozeniny pan Stanislav Křapa z Blatnice pod svatým Antonínkem, takže už se pan Křapa dočkal toho vinčování. K narozeninám ti přejeme, ať je tvůj život jako dobré blatnické víno. S věkem stále dokonalejší, plný slunce, jiskry a skvělé chuti. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody přejí manželka Dana, dcery Veronika a Markéta s rodinami, ostatní příbuzenstvo a vnoučátka Natálka, Patriček, Ondřejek a Nikolka posílají veliké pusy. No a v neděli 2. srpna slaví narozeniny drahý tatínek, pan František Vyskočil z Blatnice pod svatým Antonínkem. Čtu dál, rád a často poslouchá vaše vysílání, pak to děkujeme, a tak bychom mu touto cestou chtěli popřát jeho narozeninám hodně zdraví, klidu, lásky a božího požehnání do dalších let. No a takto blahopřejí dcera Radka, syn Michal a manželka Bohumila. A teď ještě přání pro pana Františka Špirudu z Kněždubu, který právě dnes slaví 88. narozeniny. Milý Franto, přejeme ti k dnešním narozeninám všechno nejlepší a do dalších let zdraví, které moc potřebuješ. Také to štěstí, a tě provází dobrá nálada a pohoda, a ti nic neschází. Pana Marie a boží požehnání, ať tě posiluje životem a především špatným tě ochrání. To ti ze srdce přejí bratři Jarek s manželkou Marií, Honza s manželkou Marií, švagrové Bětka z Olomouce a Otylka z Frýdku Místku a celá Špirudova rodina. A tady mám ještě, tak to je vlastně prosba o písničku Ze srdce. Chtěli by zahrát Rumcajze od muziky bez kapelníka Petra Dudeška, tak já už dopředu mohu říct panu Pacíkovi, že jsme se dívali s Borkem, že tedy něco máme, tak uvidíme, v jaké to bude kvalitě, ale snad se spokojíte. No a to bylo poslední přání a zbývá tedy písnička Bez té ani nemůže být. Takže je to velmi známá písnička, jsou to Zelené háje.
3: Český rozhlas z

Tak známá písnička Jaromíra Vejvody a Vaška Zemana v podání dechové hudby Suprafonu dozněla. No a je 12 hodin 56 minut, takže polední část, ve které nám i zaspívaly slečny Melanie Trlidová a Nikolka Leznová, obě z Domanína, tak tato část už končí. No a já vám přeji co nejchladnější den, strávený někde ve stínu nebo ve sklípku. Loučí se Jiřina Ostrá. No a na závěr moravské sny Miroslava Kolstrunka mladšího, podání mistřiňanky.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zuzka marně hledá práci a Hora má problémy se svým nemanželským synem. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. Vlak zavátý sněhem, děsivá vražda a 12 podezřelých. Nejslavnější případ Hercula Poirota v Oscarovém filmu Vražda v Orient Expressu. A ČT Art uvádí koncert legendární kapely u příležitosti kulatého výročí jejího založení. Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Před 6 lety se na Pustevnách znovu po požáru otevřel obnovený Libušín. Ve Střílkách na Kroměřížsku se dnes mohou lidé více dozvědět o tamním barokním hřbitově. Jaderná elektrárna v Dukovanech plánuje odstávku dalšího bloku. Dnes bude v regionu slunečno, tropické teploty až 38 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Je 6 let od otevření obnovené chaty Libušín na Pustevnách v Beskydech. Původní budovu zničil před 12 lety požár. Na jejím místě pak stavbaři postavili věrnou repliku. Díky stavbě dostala nové barvy, taky sousední chata Mamněnka, popisuje Olga Holišová z Rožnovského Valašského muzea v přírodě.
4: No, my jsme to právě vyčetli v pamětech, kde Jurkovič popisuje i tu barevnost. On právě psal o Libušínu, že je červeno-hnědý vlastně a Mamněnka je v tónu medovém. Vlastně díky tomu, že jsme opravovali Libušín, tak jsme si požádali dotace a ministerstvo nám dalo peníze na nový plášť na Mamněnce a šli jsme tady do těch původních barev a udělali jsme to tělo medové.
2: Ve Střílkách bude dnes od 16. hodiny komentovaná prohlídka barokního hřbitova. Ta návštěvníkům umožní vstup i do běžně nepřístupných podzemních prostor. Hřbitov nechal už v polovině 18. století postavit tehdejší majitel panství Antonín Amand Petřvalský z Petřvaldu. Jde o národní kulturní památku, jejímž dominantami jsou tři velké sochy andělů. Plánovaná odstávka čtvrtého výrobního bloku začne v noci na sobotu v jaderné elektrárně Dukovany. Současně už od poloviny července stojí i blok třetí. Odstávka obou bloků potrvá zhruba měsíc. Energetici využijí souběžného přerušení provozu k rozsáhlé kontrole a modernizaci společenských systémů chlazení a vodního hospodářství, pokračuje tiskový mluvčí jaderné elektrárny Dukovany Radek Doležal.
5: Některé komponenty budeme měnit vůbec poprvé. Díky tomu zvýšíme jejich spolehlivost a vytvoříme podmínky pro bezpečný provoz elektrárny v dalších desetiletích.
3: Sport.
2: Fotbalisté Zlína se připravují na druhé kolo fotbalové šance ligy. Hrát budou na Letné proti pražské Spartě, kterou v příštím týdnu čeká předkolo Ligy mistrů. Proto se zápas koná netradičně před víkendem. Pátek večer brankáři Zlína Stanislavu Dostálovi vyhovuje.
6: Ideální, jako ještě kdyby bylo asi trošku míň teplo, tak by to bylo úplně ideální, ale to se nedá nic dělat, ale ten čas jako v 7 hodin večer, v pátek, myslím si, že pro lidi ideální a doufám, že uděláme příjemný večer. Já bych to preferoval klidně každý týden hrát úterý pátek, mě by to vůbec nevadilo.
2: Utkání Sparta Zlín začne v 19 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
3: Počasí.
2: Dnes bude v regionu polojasno až jasno, vysoké teploty mezi 35 až 38 stupni a vítr povane mírný.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: U Horní Lhoty na Zlínsku je padlý strom, projíždějte opatrně. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín následuje pořad Veselé a zdravě s Kateřinou Zeithamlovou. Příjemný poslech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Veselé a zdravě.
7: Vítejte u nás, vítejte na vlnách Českého rozhlasu a ve zdravotní poradně a o zdravém životním stylu. Už se na mě usmívá jako sluníčko doktorka Kateřina Zeithamlová.
8: Ano, A chce říct, že je vedro a bude vedro. Patriku, přeložte.
7: Budeme mluvit o horku a o účincích slunce na náš organismus a jaké vám to dělá problémy. To je dnešní téma, které jsme si zvolili. Tak. A muž říká venku na pláži své manželce. Fuj, to je hrozný vedro. Tady je nejméně 40 stupňů ve stínu. Manželka mu odpoví. A kdo tě nutí, aby slezl do stínu?
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: trochu jsme se svažili tím deštěm s Helenou Vondráčkovou v pořadu, kde si budeme povídat o slunci, o jeho účincích a hlavně o tom, když je prostě horko, jaké obtíže nám to dělá. Mimochodem existuje řečení, které říká, kam nechodí slunce, tam
1: chodí lékař.
0: Ovšem sluníčko dokáže nadělat na naší kůži i pěknou paseku. Co se stane s naší kůží, pokud se spálí? Na to se bude ptát naše redaktorka Renáta Filipi, kožní lékařky, Evy Novotné.
2: Tím, že si spálíme kůži, můžeme si vypěstovat takzvanou alergii na sluníčko, tu odborně nazývanou fotodermatózu. To znamená, že pak se nám stane, že když opakovaně několik let po sobě jedeme k moři nebo jdeme na sluníčko, tak na těch místech výstřihu obličeje, paží se objeví taková nepříjemná svědivá vyrážka. Tak se nám potom může stát, že se 7denní dovolený nebo 10denní polovičku ztratí.

0: a větrného dne. Škodlivé UV záření totiž proniká i závoje mraků.
1: Někdy, když fouká vítr nebo je pod mrakem, tak vám přijde, že se nemůže nic stát a na tom sluníčku jste další dobu, ale není to pravda, ten věm není takový a pak jsme večer třeba překvapeni, že jsme rudí v obličeji, ve výstřihu na zádech.
2: Jmenovat Borat, zde má země můj Kazachstán. Moje hobby, ping-pong, opalovat.
0: V průběhu dne bychom v určitý čas neměli na sluníčko chodit vůbec. Starším dětem a dospělým odborníci doporučují vyhýbat se pobytu na slunci v době od 12 do 15 hodin.
1: Když byla moje dcera malá, byly asi 3 roky, tak jsme byli na dovolené v zahraničí a teď se tam udělala tu partu známých dětí. No a já jako deformovaný kožař jsem mi vždycky říká, od 12 do 3 budeme na pokoji. A teď ona, jak jsme měli ten balkon, tak kouká těma žbrdlinkama v tu jednu hodinu a říká, už tam jsou všichni, mami, všichni.
3: Vesele a zdravě.
4: Prej deformovaný kožař. Já myslím, že udělala dobře, protože já jsem byla ještě horší a to nejsem kožař a já jsem svým dětem říkala od 11 do 4, jo? Takže ona je o 2 hodiny hodnější, než jsem byla já. Jinak bývala siesta v Itálii, v Řecku, všude možně a ti lidé byli vlastně v tuto dobu doma. Mě by zajímalo, proč nemáme my siestu. Dobře, oni si ji zrušili, nemohli my bychom si ji zavést?
5: To je pravda, když už ta vedra jsou tady,
4: že jo?
5: Tak jako tam.
4: A bylo by to spravedlivé, protože oni měli léta, teďko ji nemají a my ji budeme za ní.
5: Ale je vám jasné, paní doktorko, že teď bychom vysílali v době siesty a všichni by možná spali?
4: No ať.
5: Aspoň by jim to...
4: Ne, šlo by jim to hezky do spánku a znáte to, jak se ty lidi učejí ve spánku japonsky, španělsky. Třeba by si z toho víc pamatovali, co my víme.
5: Co nám ještě na té kůži to slunce může způsobit, kromě spálení? Jako
4: kromě spálení, tak my se potíme. A je velmi zajímavý fakt, že čím je větší venkovní vlhkost, tím méně my se potíme a tím víc my se přehříváme. Čili překvapivě, jako velké zvlhčování vzduchu v těchto vedrech není úplně dobrý nápad. Další, co se nám vlastně děje, ona se roztahuje, cévní vlastně struktury se roztahují v té kůži a výsledkem je, že klesá krevní tlak. A on zase stoupne, když vlezem do příliš klimatizovaného prostoru. Takže zejména kardiaci, a to nemusí být lidi po infarktu, můžou mít v tuto dobu problém. Další, co se děje na kůži, tak o těch znamínkách se povídalo. A další jsou potničky, to jsou vlastně změny v záhybech kožních. A tam vlastně ta vlhkost se déle udržuje, vznikají různé typy pupínků a někdy se tam snáze uchytí infekce plísněmi. To znamená, že v tuto dobu sprchovat se, oplachovat se a pít a my si o tom budeme povídat za chviličku.
5: V pořadu Vesele a zdravě na téma horko a jeho účinky na naše zdraví s doktorkou Kateřinou Cajhamovou.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Já když poslouchám tuhle písničku, tak si vždycky v duchu říkám, kam tu podrážku obtisknout. Jo? To si člověk živě dovede představit.
1: Nevím, jestli hudební dramaturg vybíral záměrně ty písně, ale měli jsme tam ten Déšť od Heleny, teď tu máme Modré nebe nad hlavou od Dalibora Jandy. Co všechno se, doktorko Kateřino Zajdalová, děje v těle, když je horko?
0: Hodně věcí, to nejvíc, co se děje, a proto se potíme a proto máme hodně pít, se děje to, že stoupá tělesná teplota. A my jsme měli velmi zajímavou debatu se synem, jestli je člověk víc adaptován na horko nebo na zimu. A zjistili jsme, že daleko víc na zimu, protože naše stabilní tělesná teplota, která se pohybuje, řekněme, mezi 35 a 37 stupně Celsia, tak pokud stoupne o maličkatý kousíček, tak jsme na tom daleko hůř, než když trošku se ochladíme a my máme daleko víc adaptačních mechanismů na ten chlad. Kromě toho, že se můžeme oblíknout, tak se nám svaly stahují a cévy stahují a centralizuje oběh. Ale jak je vedro, tak je to velký průšvih a my musíme kromě tekutin pobývat ve stínu, ovívat se, nějakým způsobem se prostě snažit víc odpočívat, protože tlak nám klesá, srdce to zatěžuje, plíce to zatěžuje, kyslík se nám špatně dostává z krve. Prostě je to velký průšvih.
1: A je tedy nějaká limitní teplota, kde prostě to vedro, tak a teď už to tělo to nedá?
0: Nebo jako, jenom chvíli, že umřeme? A pak
1: no nevím, nebo že se budou dít nějaké nevratné změny, nebo se dostaví nějaké obtíže všem, prostě bez rozdílu jako lidskému druhu.
0: Ano. A Patriku, já vím, že vy víte, která to je limitní teplota. No určitě. Jako ty velmi vážné stavy až smrt, přece víte, kde nastává.
1: Myslíte, to je, tak ale to je tělesná teplota.
0: No
1: to jsou ty čtyřicítky a tak.
0: Ano. Přesně tak, čtyřicítky, jedna čtyřicítky.
1: Počkejte, to chcete říct, že včera, když jsem naměřil při cestě autem na dálnici venkovní teplotu 42 stupňů, že mi šlo o život.
0: Ano, byl jste velmi ohrožen. No, doufám, že jste pil, že jste se pořádně potil. A doufám, že jste teda měl klimošku.
1: Jsem tady.
0: Jste tady, je to báječné. A tipněte si, nakolik jste měl mít nastavenou klimatizaci, jestli venku bylo 42, kolik jste měl mít nastaveno?
1: To podle mě ani nejde. Na tom. To tam skončí někde u 30, no podle mě 37.
0: No ano, správně, no. A to byste ani nepoznal.
1: Byl jediný.
0: No, přesně. Takže to jsou všechno pěkné teorie, ale ty venkovní strašlivé teploty, to je hrozná praxe.
1: Jinak, pro naše posluchače, jak poznají podle nějakých projevů, příznaků, že prostě tohle je důsledek horka a tělo dává najevo, pozor, už něco dělej.
0: Ano, takže bolí nás hlava, samozřejmě se cítíme přehřátí, máme závrať, když se rychle postavíme, mžitky před očima, slabost, únava, studený pot, pocit na omdlení, klesání krevního tlaku, někomu otékají nohy, máme vlastně ten pocit, že najednou se nesoustředíme, jsme napadnutí, se tomu říká, proto se říká vedro napadnutí, ono to tak je. Takže můžeme i omdlít a ten problém častěji mají malé děti a osoby nad 60 let a já bych doporučila radši než klobouk, nosme deštník, je to velmi zajímavé.
1: Dějme ale z něj slunečník.
0: Slunečník, přesně tak. Je to jako lepší, ten rozdíl je v tom, že nám ten vzduch proudí a ochlazuje trošku tu hlavu.
1: A takže, proč máme ve vedru pocit, že nám to hůř myslí?
0: No, ono se nám totiž zahřívá mozek. Problém s prokrvením je ten, že vlastně nám klesá krevní tlak a to soustředění. Tělo prostě říká, lehni si do stínu a na nic nemysli. Prostě to soustředění je práce, zvyšuje se nám obrat. Že jo?
1: Pij a pojď se.
0: Ano.
1: Jsou ale třeba i léky, které omezují pocení. Jsou některé skupiny ohrožené v tom vedru víc?
0: Jsou, ano. Lidé, kteří vlastně berou léky na odvodnění, lidé, kteří mají ledviné onemocnění, lidé, kteří mají změny krevního tlaku spíš dolů nebo skákavý krevní tlak. Lidé, kteří mají nepravidelnost srdečního rytmu, ti jsou ohroženi, pokud pijou obyčejnou vodu a nedají si do ní minerály. Lidé, kteří mají křečové onemocnění, ať už křeče končetin, anebo ty celkové epileptické křeče. No a samozřejmě říkala jsem o starších lidech nad 60 a o malých dětech, tak tím, že malé děti a novorozenci se pohybují nebo bývají uloženy v kočárku, tak ten velký problém je tehdy, pokud my jim uděláme vlastně nějaký ten, ještě na to něco položíme, aby takzvaně bylo ve stínu, tak,
1: plenku,
0: tak my jim můžeme v tom kočárku zvednout teplotu až o 4 stupně a to už může být problém.
1: To dnešní téma nám ještě připomene předtím, než dáme prostor zase další písnice a také informacím o našem vysílání náš posluchač Petr.
2: Zdraví Petr, jazyk mám až na vestě, horní tlak snad na 200, k omdlení mě vedro tlačí, prosím, prosím, už to stačí.
0: Asi pil ledovou vodu, protože v okamžiku, kdyby pil vlažnou, tak mu ten tlak klesá, ale páč pil ledovou, tak mu stoupá.
1: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Dál se budeme věnovat vašim dotazům, které přišly přes naše stránky veseleazdravie.cz. Brzy se dostane i na vaše živé dotazy, které souvisí s horkem a sluníčkem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Mantra, že ona se smála. Čím to je, že na tom sluníčku je nám líp náladu a smějeme se víc?
1: My jsme fototropní organismy, neboli reagujeme na barvu světla. Je to, už jsme o tom hovořili v předchozích pořadech, je to vlastně tím, že jsme přírodní druh a přímo antidepresivně působí sluneční svit. To znamená to, co je vlastně jasné světlo, světle žluté barvy, tak to zlepšuje náladu.
0: Dnešní téma účinky slunce a hlavně horka na naše zdraví, ano, na náš organismus, pohodu a nepohodu. Ptali jste se i dopředu ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz. Co jste tam našla, paní doktorko?
1: Tak, paní Eva D. byla včera chvíli na přímém slunci bez pokrývky hlavy a píše, že večer jí začalo být slabo, motala se jí hlava, měla pocit na zvracení. V noci se přidala zimnice, neříká, jakou měla teplotu. I když jsem byla horká, takže takhle vypadá teplota, že jsme horcí, ale máme pocit zimnice, to je fáze, kdy ta horečka stoupá. Dneska ráno je mi divně, žaludek na vodě a hrozná bolest za očima. Je to úžeh, co mám dělat, když nemůžu udržet ani vodu. Takže to, co popisuje paní Eva D., tak je spíš úpal. Tady, pokud má člověk teplotu nad 40 stupňů, ona se neměřila, takže by se, kdyby se měla měřit, tak volat záchranku jinak. Uvolnit oděv, polít vlažnou vodou, vlažná sprcha, otírat namočenou látkou. Studená voda, prosím ne, protože cévy by se stáhly a člověk by se neochladil. A při teplotě, pokud je do 38 stupňů, tak jako ochlazujeme a pokud příznaky během hodiny ustoupí, tak se dá napít a nemusíme volat lékaře, ale je to vážná věc.
0: Další dotaz, není to poslední ani první, tak
1: ano,
0: co tam máme?
1: Ano, Eva P., jakmile teploty vylezou na 30 stupňů, jsem nepoužitelná, šílený tlak v hlavě, bušení srdce, pocit, že nedojdu do obchodu, nepomáhá ani pití, ani větrák. Má to někdo takhle extrémní? Pravděpodobně se paní musí pokusit pít tekutiny, které mají trošku soli v sobě. Je to jako lžička soli na sklenici vody, protože že takhle to vypadá, že vlastně ona trpí minerálovým rozvratem, tam dochází ke změnám tlaku, mohou být i ty bolesti hlavy, takže paní Evo, prosím, vemte sklenici vody, dejte si do ní lžičku soli, zkuste do druhé sklenice třeba citron, zkuste třeba nějaké mineralizované vody, minerálky různého typu, prostě přidejte jonty. I to bušení srdce by mělo přejít a žádný lék od doktora bohužel na to nepomůže.
0: Pomůžou větráky nebo klimatizace nějaká
1: určitě
0: domácí?
1: Určitě ano, ano. Existují dva typy. Jednak jsou ty větráky, jenom které prostě větrají.
0: Posílej vzduch? Ano.
1: Ano. Tam bych doporučila vlastně to namířit třeba na spící osobu, protože překvapivě, i když v noci ty teploty klesnou, tak pokud my spíme pod peřinou, tak my se zahříváme někdy víc než ve dne. To znamená, je strašně důležité vlastně ten větrák na sebe namířit. A pak existují takové větráky, které v sobě mají zásobník s vodou a zvlhčují vzduch. Tak tady bych byla opatrná, protože vlhkost vzduchu by neměla stoupnout nad 60%.
0: Další, ještě jeden dotaz, stihneme,
1: ano,
0: z našich stránek.
1: Paní Hana píše, dceři se po celém těličku udělala červená krupička, má to hlavně v záhybech krku a na zádech. Nevím, jestli jsou to potničky z toho šíleného vedra nebo reakce na opalovací krém, který jsme dnes použili poprvé. Jak to od sebe rozeznám, doktorka má dovolenou. Tak u těch alergií nebo u těch nějakých reakcí to bývá vlastně svědivé. To znamená, že to dítě má tendenci si to jako škrabat. U potniček ta svědivost tak moc není a to, jak se to od sebe rozezná, tady baboráť, jsem baba, ale neporadím. Radím, takže bych zkusila dceru oplachovat vlažnou vodou s tím, že bych vysadila ten opalovací krém a koukala, jestli to pomine. A pokud by to pominulo, tak potom na maličkou část těla bych ho vyzkoušela a pokud by se to tam objevilo, tak je to jednoznačné.
0: Radí tedy doktorka Kateřina Cajdemlová, poradí i dalším těm, kteří se dovolají už naživo do našeho pořadu a proberte své problémy s horkem, co vám to všechno způsobuje a jak z toho ven. Jsme tu od toho a telefonní linku právě otevíráme.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě už odpovídáme, řešíme s vámi dotazy ohledně horka v našem pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamlová. Vy na telefonním čísle 731 800 900 se ptáte. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, Blanka. Prosím vás, chtěla jsem se vás zeptat. Já jsem byla na onkologické operaci a tam, když jsem byla potom na kontrole, tak se mě ptala paní doktorka z onkologie, co to mám na tváři. Já říkám, já nevím, mě rok sněžila paní doktorka odborná kožní lékařka bradavici na tváři. A potom řekla, že to už nic není, já si koupím cicaplast a mážu si to.
1: Takže víte, co to je. Je to zbytek po té bradavici, ne?
2: Je pak. Přišla paní doktorka z onkologie a říkala, zavolala kožní lékařku, ta přišla s takovým kukátkem a řekla, to je nádor.
1: Aha.
2: Takže mě okamžitě objednali na plastické chirurgii.
1: Ano.
2: A šla jsem na operaci.
1: Ano.
2: A když jsem potom šla vyndat stehy, tak mě říkal pan primář na plastické chirurgii, byl to zhoubný nádor.
1: Máme vedro, tak povídejte, jak to souvisí s horkem.
2: No já nevím, já jsem se ráda opalovala. Já myslím, že to mám
1: odopalovat. Tohle zní, podle toho, co říkal pan doktor, jako takzvaný bazaliom, to je nádor sice jako zhoubný, ale on se nešíří a nemetastázuje, takže nemusíte mít starosti a samozřejmě s tím sluníčkem opatrně, ale to spíš vede k melanomům, to jsou nádory z toho pigmentu.
0: Odpovídá doktorka Kateřina Cajdamlová, ptáte se dál na telefonu na horko a na ty problémy, které s tím souvisí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Prosím vás pěkně, já bych ráda, kdybyste to toho programu už nechala.
1: Já děkuju za názor.
0: Dobře, děkujeme.
1: Díky.
0: Vidíte, že se nezdráháme přijmout jakékoliv poznámky.
1: Ano.
0: Jenom nevíme ten důvod, proč. Ale paní už položila. Kdo tam je další? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady Jižní Čechy. Já zdravím paní doktorku, je zkušená, chytrá, ano.
1: Vy máte puštěné rádio. Prosím, prosím, vypněte ho. No.
4: Teďka mi vysvětlete, když je někdo teplý, jako je mu horko v tomto horku.
1: No, tomu musí být strašný hic. No to víte, že jo, určitě. Ano.
4: Nebo dejchát pes, jazyk venku.
1: No, jasně.
4: Jste šikovná, hezká, hodná. Děkuji za názor.
1: Ano, a vy jste upřímný a inteligentní, protože jste si toho všiml. Děkuji vám za zavolání.
0: Kdo další? Je to Veselé a zdravě. Ano.
1: Tak.
0: Kdo se ptá?
1: Ano, halo, halo.
0: Propojení je?
1: A neslyšíme se.
5: Jsem Věra.
1: Ano.
5: Čechy.
1: Ano.
5: Zdravím paní doktorku a chtěla jsem se zeptat. Dcera má nedostatek okysličení krve.
1: Ano. A důvod? Je to nějaká srdeční vada nebo co se děje?
5: Nevíme.
1: Aha. A kdo na to přišel?
5: Gynekolog a teď ji posílá na plicní.
1: Ano. Tak pravděpodobně si gynekolog myslí, že problém je na plicích, to znamená, že neprobíhá správně výměna plynů v plicích a uvidíte, co řeknou na plicním, ale dcera kouří nebo co?
5: Kouří, právě, no, že.
1: Jo, a to může být chronická obstrukční bronchopulmonální choroba takzvaná, takže uvidíte a držíme palce, ať je to lepší.
0: Tak věřím, že ještě dotaz poslední teď, který bude ve vysílání, se bude týkat problémů z horka.
1: Doufáme. Dobrý den.
6: Dobrý den, paní doktorko, já vás srdečně zdravím a mám takovou velkou radost, že jsem se dovolala.
1: A co byste ráda věděla?
6: Co dělat s lidma, když vlastně tím vedrem,
1: ano,
6: se jim tak prohřeje mozek,
1: ano,
6: A volají vám tedy do redakce takové hlouposti, jak ta posluchačka.
1: Prosím, já vám řeknu, já vám paní řeknu, co se dělá. Poděkuje se za názor a nezlobíme se. Jedna z věcí, my si velmi vážíme každého, kdo se dovolal, a znamená to pro mě jednu věc, že ta paní poslouchá ty relace a dokonce jako zavolá. Ano, mimochodem, já taky skáču, znám to, já jenom ještě dokončím větu. My jsme se ve školce učili, kdo to říká, tento je na tohoto pasuje, takže já...
6: Ano, tak to jo. No. Já jako zdravotník jsem to nepochopila, víte, ale tak mám velikou radost, jako že jste to přijala a ano, že také umíte odpovědět
1: ne,
6: na tu diagnozu.
1: Právo na názor zadává listina práv a svobod. Já bych v žádném případě nechtěla někomu brát právo mít názor.
0: Jsme otevření všem.
1: Ano.
0: A dnes hlavně těm, kteří řeší téma horko, ano, vedro a ty dopady na naše zdraví.
1: Ano.
0: Ptát se můžete dál, telefonní číslo 731 800 900.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Stále je čas ještě na povídání si o účincích horka na naše zdraví. Telefonní číslo pro vaše dotazy 731 800 900. Doktorka Kateřina Cajdamlová je tu se ve studiu. A kdo je na telefonu?
1: Dobrý den, tady je Bohumila a chtěla jsem se zeptat. Paní doktorko, manžel je silný diabetik a kardiak a teď mu otékají normálně nohy, ale teď mu otékají extrémně, ano. Že prosakuje ta lymfa. Lítka má samou peteši.
2: Ano.
1: I když bandážujeme ty nohy.
3: Tak, já bych doporučila, je to důsledek těch veder, doporučila bych tři věci. Jedno by bylo, aby zkusil víc přešlapovat, když, aby dlouho nestál, jo? To znamená pohybovat nohama, i když třeba bude sedět, tak jako přešlapovat, aby zvýšil odtok z těch dolních končetin. Další, to, že bandážujete, je výborný, ale namočila bych to do vlažné vody. A třetí věc, zkusila bych zjistit, jestli jí dost bílkovin, protože říkáte, že je diabetik a u diabetiků nedostatek bílkovin může vést k úniku vody do vlastně mezi buněčného prostoru a zvětšení otoku.
0: Tak tady to ověřit a jinak zkusit ty rady, které zmiňovala paní doktorka Cajdamlová. Děkujeme moc a další dotaz na telefonu v této chvíli je od koho a na co, co se týká
3: Ano, lidé. Posloucháme, zopakněte to pro posluchače, prosím.
4: Tady Jirka, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Mám asi takovýhle dotaz. Když se cítím nějak tak v těch vedrech s nějakou slabost, nebo začíná se mi motat hlava nebo podobně, mám tady oximetr,
3: ano.
4: Kterým si teda změřím nasycenost, saturaci,
3: ano.
4: Kyslíkem a normální hodnoty by měly být tak na 90, 95, 97 ano. A třeba dneska ráno jsem si naměřil 60.
3: Ano.
4: Bylo to opakovaně.
3: Ano.
4: Tak jsem se trochu jako vyděsil, co to má znamenat.
3: Ano. Tak prosím pěkně, vy jste říkal, že vám je jak, kolik let?
4: Je mi 71 ano. let a ještě jsem bych možná mohl doplnit, léčím ano. se na kardiologii.
3: A berete nějaký lék na odvodnění?
4: Já nevím, beru léky na vysoký tlak a na tředění krve.
3: A teď byste nám je řekl, víte, z hlavy?
4: Vím je z hlavy, tak beru Valsakombi
3: ano.
4: na tlak.
3: Ano.
4: Beru
3: No, dobře. Mrkněte.
4: A, ano. A Rivodaron.
3: No, tak nezdá se, že by něco bylo na odvodnění, ale doporučuju zkontrolovat pitný režim. Správný příjem tekutin je 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti a pokud jsou teploty vyšší než 30 stupňů, tak je potřeba o polovinu to zvýšit, protože když je ta krev příliš hustá, ona vlastně nepředává dobře kyslík. Je důležité pít i hodinu před usnutím, to znamená dostatečně se hydratovat a hned po probuzení, ano?
4: Jo, čili nedostatek tekutin.
3: Ano, myslíte. Evidentně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ještě malé shrnutí ohledně horka, jak je přežít, co dělat nebo nedělat, i to nás ještě čeká v našem pořadu Vesele a zdravě.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Máme tady jednu ženu ve studiu, doktorku Kateřinu Cejdamlovou, a teď ještě shrnutí k tématu, když jsou ta horka, jak se to podepisuje na našem těle, co dělat a nedělat, abychom je přežili, paní doktorko.
1: Takže pitný režim základ a pozor na ledové nápoje. Ty představují spíš teplotní šok a měli bychom se jim vyhýbat, to znamená vlažné, a občas zdravému středního věku neublíží, ale staří lidé a malé děti by ledový vůbec neměli pít. Takže další, co je důležité, tak nápoje by měly být mineralizované. Jednoduše do sklenice vody, lžičku soli, případně minerálky, ať už nějaké s magnéziem nebo nějaké s jinými minerály, potřebujeme ale i sodík. Další, co je důležité, tak pravidelně jíst, ale něco, co je dobře stravitelné, aby se nám příliš, takže ne těžká jídla, ne příliš tučná, ne moc masa. V době, kdy jsou tahle vedra, tak by člověk měl být vegetarián, a to maso maximálně rybí a třeba jenom vejce, protože to jsou velmi dobře stravitelné věci. Chraňte se před přímým sluncem, to znamená pokrývka hlavy nebo ten slunečník, klobouk, šiltovka, světlé prodyšné oblečení, báječný je len, který výborně chladí, a vyhledávat stín. Dobře funguje, pokud jste někde, kde je vedro, vzít si ručník, namočit ho do vody, dát si ho na krk.
0: Tady dokonce volala paní, která si stěžovala na to, že když jsou vedra, tak se úplně orosí hlava a potí se příliš.
1: Se
0: to pokládáte za výhodu. Ano. Máme si zavlažovat hlavu? Tady?
1: Ano. Lejt na hlavu, lít na krk. Problémy, které vlastně vznikají, jsou, pokud ta voda je ledová. Zase měla by být vlažná, takže rozhodně ne
0: je
1: ledová.
0: Je lepší pít i vlažné nápoje, tedy než ledová.
1: Vlažné, ano. A to množství, jak už jsem říkala, 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti minimálně. Pokud berete léky na odvodnění, tak se poraďte s lékařem, zejména pokud vám klesá krevní tlak, nebo jak jsme slyšeli, klesá oxigenace, čili sycení kyslíkem. No a pokud se omdlí, no tak je potřeba vlastně toho člověka hlídat, ochlazovat a nedávat mu ze začátku radši moc pít až po hodině, když je mu lépe.
0: Takové jsou rady, když jsou horka, jak je přežít. Přežijte to ve zdraví, ať si zase poslechnete další díl za týden v našem vysílání, jinak nás najdete na webu veseleazdravie.cz nebo můžete být našimi fanoušky na Facebooku. Paní doktorko, hezké léto.
1: Vám také, nashledanou.
0: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Před letními vedry se lidé můžou schovat na některé zimní stadiony, které nabízejí veřejné bruslení. V Kovozor dnes bude mít komentovanou prohlídku výtvarník Štěpán Mareš. Senioři mohou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a dostat i státní příspěvky. Dnes bude v regionu slunečno, tropické teploty až 38 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Meteorologové varují před vysokými teplotami, které by dnes ve Zlínském kraji měly vystoupat až ke 40 stupňům Celsia, a před velmi silnou zátěží teplem varují i v příštích dnech. Zatímco část lidí míří za ochlazením k vodě, jiní využívají zimní stadiony, které mají i přes léto otevřeno a nabízejí veřejné bruslení.
2: Stadion ve Lhotě u Vsetína během týdne využívají hokejové kempy. Na jednom z nich trénují Inka a Tereza.
3: Tak jako samozřejmě je to super pocit, když jdeme jakože zvenku, kde je teplo, potom tady do zimy.
4: Je to boží, že se jako ochladíte, ale to je na chvilku, že potom jak začnete trénovat, tak je vám zase horko.
2: Výrazné změny teplot ale musí hlídat trenéři kvůli možnému nachlazení, říká trenér a trojnásobný mistr světa Petr Čajánek.
5: Ty přechody z toho chladného počasí ven, tak na to se snažíme být opatrní, protože opravdu ty horka jsou velké.
2: Ve Lhotě u Vsetína si o víkendu můžou zabruslit i běžní návštěvníci a možnost nabídne i stadion na Lapači. Ze Vsetína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: V Kovozo ve Starém městě na Uherskohradišťsku vystavuje výtvarník Štěpán Mareš. Na dnešek o 16:30 organizátoři připravili komentovanou prohlídku, kterou návštěvníky provede sám autor. Štěpán Mareš je veřejnosti známý jako tvůrce legendárního komiksu Zelený Raul. Na výstavě, která potrvá až do konce srpna, lidé uvidí průřez celou jeho tvorbou. Součástí expozice jsou karikatury známých osobností, knižní ilustrace nebo komiksy o historických postavách. Senioři budou moci od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce. Začne totiž platit novela, kterou tento měsíc podepsal prezident. Senioři taky budou moci získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. Zrušení bylo součástí konsolidačního balíčku předchozí vlády. Podle ministerstva financí kvůli tehdejším pravidlům zůstalo ve spoření zhruba 200 tisíc seniorů, protože by předčasným ukončením přišli o část peněz.
1: Sport.
0: Českou fotbalovou reprezentaci povede Španěl Santi Denia. Někdejší trenér mládežnických výběrů Španělska, s jedním z nich vyhrál zlato na olympijských hrách v Paříži, se s vedením asociace domluvil na dvouleté smlouvě s opcí. Jaká byla jednání s Deniou, přiblížil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
6: Já jsem měl spoustu intenzivních jednání detailních se Santim a bylo to velice příjemný a otevřený s tím, že si opravdu myslím, že nás může obohatit o spoustu věcí. Jsem hrdý vlastně na celou Českou republiku, že tady dneska můžeme prezentovat takovýhle osobnosti světového fotbalu.
0: Jedním z Deniových asistentů bude další Španěl Pablo Amo.
1: Počasí.
0: Dnes je ve Zlínském kraji polojasno až jasno, vysoké teploty mezi 35 až 38 stupni a vítr vane mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná dobré odpoledne s Annou Randárovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přeji vám krásný poslední červencový pátek. Je tady odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín a já doufám, že dnešní tropický den trávíte v pohodě. 31. červenec je mimořádný provizovického rodáka Bolka Polívku, který právě dnes slaví 77. narozeniny. A my vám proto po čtvrt na tři nabídneme příspěvek o této herecké legendě. Jsem ráda, že se opět slyšíme na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: To byl Valdemar Matuška v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín. Ředitelství silnic Zlínského kraje v polovině června zprovoznilo opravenou silnici mezi Bánovem a Nezdenicemi na Uherskobrodsku. Práce na 5-kilometrovém úseku stály 31 milionů korun. Přesto se už po několika týdnech na povrchu vozovky objevila dlouhá trhlina.
1: Pane, jako je to blbé, když je to za 2 měsíce popraskané.
2: Krčí ramený pan Martin. Další obyvatelka Bánova, paní Věra, přidává i domněnku, jak trhliny ve vozovce mohly vzniknout.
3: Je to vlastně jenom v tom úseku, jak je zemědělské družstvo, takže když tam jezdí ta těžká technika, tak my si myslíme, že je to tým, jo, kolikrát tam mají ti týráci, co vozí ty zemědělské stroje, takže já si myslím, že je to z toho důvodu. A nebo prostě něco tam zanedbali, nevíme, no.
2: Na místo se jdeme podívat se starostou obce Markem Mahdalem z ODS.
4: Tady vidíte, že na 20 metrech je prasklina.
5: Jsou tady rýhy nějaké 2, 3, 4 centimetry asi, taková prasklina široká, zhruba na těch 15-20 metrech asi.
4: Přesně tak.
2: Starosta se ale domnívá, že za problémem stojí vlhkost pod komunikací.
4: Tady je úsek právě podél areálu bývalého družstva.

0: že na tom kraji prostě to válcování, zhutnění nebylo úplně 100%, takže může se to projevit i těma trhlinama. Je tam 5letá záruka, takže my určitě budeme se zhotovitelem toto řešit v rámci záruční doby.
1: Základní oprava se uskuteční nejpozději na podzim.
0: Určitě tam provedeme místní šetření, aby se podívali, v kterých těch úsecích se ty poruchy projevují, a potom se dohodneme na způsobu opravy. Určitě to musíme do zimního období minimálně zalít nějakou emulzí, aby tam nevnikala voda, ale o té definitivní opravě se s hotovitelem teprve bude nemluvat.
1: Za novou silnici jsou ale v Bánově rádi.
2: Je to samozřejmě škoda, když to vidíte, že už tady bude záplata na měsíc otevřené cestě, ale jsme kraji vděční za to, že se ta investice vůbec odehrála, že se v celém tom úseku udělal ten povrch nový, protože sanitky tady má jezdí, když jsou požáry, hasiči tady jsme jezdili, a když hořelo na této nezdenické šumické straně, tak jsme jezdili radši přes Uherský Brod, protože tady ta cesta už byla tak vlnitá, že my, když jsme trošku se snažili jet rychle nebo tak, tak nám všechno v tom autě prostě vyskakovalo. Bylo to fakt špatné.
1: Vrací se ve vzpomínkách o rok zpět starosta Marek Mahdal z Bánova Michal Sladký, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín.

Bylo 14:15 a posloucháte Český rozhlas Zlín. Dnes slaví 77. narozeniny herecká legenda, rodák z Vizovic na Valašsku, Boleslav Polívka. Příspěvek o herci veselých i vážných rolí jedinečném umělci Volkovi Polívkovi připravila Markéta Macháčková.

0: Úvodní píseň své dojemně pitomé show zpívá Bolek Polívka. Herec, mim a divadelní principál si do své brněnské manéže zábavného pořadu České televize po více než 3 desetiletí od roku 1987 zval pečlivě vybrané hosty a diváky bavil už tehdy svobodným uměním a nezaměnitelným humorem. Brno bylo i místem, kde vystudoval Janáčkovu akademii muzických umění. Jeho cesta k herectví byla ovlivněna láskou jeho tatínka k divadlu a vedla z rodných Vizovic do Brna přes Zlínské divadlo.
1: Připravoval mě pan Jeřábek, který byl z Gottwaldovského divadla pracující, vybral mě monology, já jsem se naučil poctivě a ty zkoušky jsem jakýmsi zázrakem udělal.
0: Říká Bolek Polívka v nahrávce pro Suprafon v roce 1989. Osobitě popisuje následné 4 roky na brněnské jamu.
1: Kde mě učili mluvit, to se jim nepovedlo. Kde mě učili chodit jako herci, prostě se musí pohybovat jistým způsobem po jevišti, co se jim taky nepovedlo. Kde mě učili, že dítě nepatří na jeviště, zvířata nepatří na jeviště, to se jim taky nepovedlo, protože používám zvířata dětí velmi často ve svých hrách. Zkrátka mě učili, abych nevadil na jeviště. A mě baví vadit.
0: Inspiruje se klauniádou, komedií del arte i filmovou groteskou. Záměrně ale překračuje hranice žánru směrem k totálnímu herectví. Stvárnil i dlouhou řadu filmových rolí, třeba v komedii Dědictví a neb kurva hoši guten tag, ale i role vážné. Za hlavní roli ve filmu Zapomenuté světlo a později i ve snímku Musíme si pomáhat získal Českého lva. Velké herecké zkušenosti získal ve svém prvním angažmá, Divadle na provázku. Co musí mít divadlo, aby se přiblížilo k atmosféře v této legendární brněnské experimentální divadelní scéně?
2: Šílená chuť, taková až fanatická chuť dělat divadlo a dělat divadlo s těma lidma, který zrovna jsou i tvoji přátelé a musí vzniknout jakási rodina a potom určitě doba. Musí být silný nepřítel, což tehdy byl, že jo? A teď vlastně se ty lidi se identifikují, ty, co se na to dívají, se identifikují s nima, co jsou na jevišti a na jevišti najednou tam zaznívala takovým obrovským akordem svoboda a touha po svobodě. No.
0: Bolek Polívka se narodil poslední červencový den roku 1949 na Valašsku. Přestože tráví svůj profesní život především jinde, rodné Vizovice a Valašsko nosí stále v srdci.
2: Narodil jsem se ve Vizovicích. Kdybych se narodil v Praze nebo Paříži, byla by pro mě Praha či Paříž Vizovicemi.
0: Jedním z jeho recesistických kousků bylo i fiktivní Valašské království.
3: My jsme napřed měli Valašsko jako takovou republiku a Čmaňa byl premiérem Valašské vlády a tak se to měli rozdělený. Ministrem financí byl Radek Brzo Bohatý, už podle toho jména to bylo dobrý. A já jsem mu nabídl rafinovaně v manéži, že by mohl být tady prezidentem a tím pádem jsem se skokem stal i králem já a ovládl jsem celé Valašsko jedním jediným přesunem.
0: Má 6 dětí. Jeho syn Vladimír a dcera Anna se věnují herectví. Nejstarší Kamila je divadelní režisérkou. V současnosti žije Bolek Polívka s manželkou Marcelou v Olšanech u Vyškova. Markéta Macháčková, Český rozhlas.
4: Na pohovku Jošky Kubáníka usedne v sobotu po 17. hodině šarmantní a vtipná herečka Chantal Poulain a dozvíte se od ní třeba to, které české slovo neumí vyslovit. A v neděli se po 11. potkáte s Ondřejem Brzobohatým, který zavzpomíná na svého tatínka, hrdého Valacha, Radoslava Brzobohatého. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli hodinu předpolednem těší Jožka Kubáník.
5: Slunce, hudba, švestky a nezaměnitelná atmosféra. To je festival Vizovické trnkobraní. Jaké byly začátky přehlídky, která už atakuje 6. dekádu? A proč na ní kdysi dorazil komunistický politik Miloš Jakeš? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
6: Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

0: Po písničce Vlasty Redla už jsem telefonicky ve spojení s odbornicí z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Počasí.
0: Dnes se budu ptát Andrej Kvapilové. Pěkné odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Řekněte nám prosím, jaké je teď počasí ve Zlínském kraji?
2: Máme jasno nebo skoro jasno, teploty se nám pohybují nejčastěji od 34 do 37 stupňů, v těch vyšších polohách na Vsetínsku je to spíše jenom kolem 32 stupňů, vítr ten nám vane mírný, jižní směru do 20 km za hodinu.
0: Máme během dneška očekávat ještě nějaké výraznější změny?
2: Tak žádná výraznější změna nás nečeká, očekáváme malou oblačnost, polojasno až jasno, tam potom až během noci nám na západě začne té oblačnosti trošinku přibývat, ale vypadá to, že spíše by to mělo být jenom na obzoru a ty teploty noční čekáme od 23 do 20 stupňů a v údolích by nám mohly klesnout na některých místech i na hodnoty kolem 18 stupňů a vítr ten by nám měl potom začít slábnout na večer a během noci už čekáme jenom slabý, proměnlivý nebo jižní do 15 km za hodinu.
0: Máme páteční odpoledne, tak se nabízí otázka, jaký bude víkend ve Zlínském kraji?
2: Tak v sobotu tam ještě čekáme, že bychom měli zahájit ráno malou oblačností. Od západu se nám začne nasouvat ta oblačnost velká. Co se týče přeháněk, případných i bouřek, tak tam zatím panuje velká nejistota. Momentálně to vypadá, že ty přeháňky by měly doputovat jenom na západ kraje. Spíše by to mělo být takové jenom ojedinělé a hlavně teda v těch večerních hodinách úplně se tam nedá vyloučit i ta bouřka. Ty nejvyšší teploty od 32 do 35 stupňů, vád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu, večer přechodně i mírný, severní do 20 km za hodinu a zesílit nám může i z těch vzdálenějších přeháněk, takže určitě i na to dbát.
0: Říká Andrea Kvapilová ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Děkujeme vám za aktuální informace a přejeme hezký den. Naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Bude 14:30 a společnost vám dělá odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Z Kroměříže do Bystřice pod Hostýnem se dá dostat velmi příjemným cyklovýletem. Přesvědčí nás o tom teď Zdeněk Urbanovský, se kterým si povídal Pavel Vacek.
1: Cyklistická výjížďka v nenáročném terénu. Tak bychom mohli charakterizovat dnešní typ na výlet, který si pro nás na dnešek připravil Zdeněk Urbanovský. Rád tě vidím, Zdeňku, ahoj.
2: Ahoj, Pavle, a zdravím také naše posluchače.
1: A rádi si všichni poslechneme, co bude naším dnešním cílem.
2: My dneska využijeme cykloturistickou trasu, která má číslo 5033 a využijeme ji pro výlet z Kroměříže do Bystřice pod Hostýnem a také využijeme možnost přepravy jízdních kol po železnici. A logicky tady bude výchozím bodem naší trasy železniční stanice Kroměříž a cílem potom nádraží v Bystřici pod Hostýnem.
1: Na co zajímavého se na trase můžeme těšit?
2: Pokud přijedete s jízdním kolem do Kroměříže, tak si zkuste vyčlenit alespoň hodinku pro letmou návštěvu historického centra města, abyste si udělali inspiraci pro další návštěvu. Od vlakového nádraží to není daleko na Velké náměstí, k arcibiskupskému zámku či do podzámecké zahrady. A další zastávku na trase potom si zaslouží město Holešov s bohatou historií. A v Jankovici potom můžete obdivovat nejen výhled na bajný svatý Hostýn, ale také barokní sousoší svaté Anny. A v Brusném potom stojí za zastávku objekt historického mlýna, který zde stával již ve 14. století a v tomto mlýně se svého času zastavil prezident Masaryk, polský prezident Lech Walesa a nedávno také i náš prezident Petr Pavel.
1: To je tedy řada zajímavých míst. Pojď nám ještě prozradit, kudy pojedeme.
2: Vyrazíme z Kroměřížského vlakového nádraží. Vlakovou stanici nechejte po pravé ruce a po zhruba 150 metrech odbočte vpravo, překročte koleje a směřujte po cyklotrase číslo 5033 směr Hulín. V Hulíně budete mít velmi zajímavý kostel svatého Václava, prokličkujete městem a pokračujete do Pravčic, Kolíčína a Holešova. V Holešově se nabízí zastávka například na zdejším Žilovském hřbitově, či v Zemelově kovárně, nebo v Zámecké zahradě. A podél Zámecké zahrady pak přijedete do Dobrotic a za Dobroticemi následují Jankovice. Zde se zastavte u barokního sousoší svaté Anny od sochaře Zánera, sjeďte do Chomíže a Brusného s již zmíněným atraktivním mlýnem. A pokračujte do Slavkova pod Hostýnem. Zde u pomníku obětem války můžete cyklotrasu opustit a vydat se přímo na sever mezi domy, vysoupat do lesa na úpatí vrchu Chlum a užít si cyklostezku vedoucí přímo k nádraží v Bystřici pod Hostýnem. Tato navržená trasa je dlouhá 28 km, respektive 30 km, pokud nepojedete ze Slavkova s kratkou. Terén až do Brusného je víceméně rovinatý a až před cílem se dočkáte několika nepříliš náročných kopečků.
1: Z Kroměříže do Chomíže a přes Brusné do Bystřice pod Hostýnem. Tuhle trasu nám dnes vytyčil ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Zdeněk Urbanovský. Když vše podtrhneme a sečteme, vyjde nám z toho krásný cyklistický výlet. Tak ať se vám vydaří.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: To byla skupina Olympic v Českém rozhlase Zlín. V sobotu i v neděli po 13. hodině můžete v našem vysílání slyšet velké rozhovory s majiteli vybraných zámků. Zítra se vydáme do Světlé nad Sázavou a v neděli na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Zámecké léto je tu pro vás i každý všední den, a to právě v tomto čase. Jaký je jeho dnešní cíl, to nám teď prozradí náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Dnes nás čeká seznámení se s dílem vrcholného baroka, které najdeme na jih od Plzně, zámek Nebílovy. Autorem architektonické koncepce nádherné rezidence byl vídeňský dvorský architekt Johann Lukas von Hildebrandt. Více se už dozvíme od kolegyně Anděly Blaškové.
3: Na zámku se setkávám s kastelánem Milanem Fialou. Představte nám objekt.
4: Zámek je vrcholně barokním dílem plzeňského stavitele Jakuba Augustona, který pracoval podle předlohy Jana Lukáše Hildebranta. Zámek vznikl v letech 1706 až 1719 pro hraběte Adama Heinricha von Steinau. Ten objekt má dneska dvě části. Původně jeden dům byl počátkem 20. století rozdělen ve dvě, protože tady se zřítily dvě spojovací arkádové galerie, které propojovaly přední i zadní budovu. Zatímco v té přední původně bylo bydlení nebo apartmány pro majorátního pána a jeho paní, tak v té zadní části za fontánou ta sloužila jako reprezentační a byla používána pro ubytování hostí a pro výjimečné příležitosti. Je tam taky zámecká kaple.
3: Nejprve půjdeme do té přední části zámku.
4: Můžeme. Ta rezidenční funkce zámku tady skončila po roce 1816, kdy Černínové předali dům v rámci dědictví Valštejnům a Valštejnové už ten dům nespravovali jako reprezentační sídlo, ale jenom jako hospodářskou jednotku.
3: Vy jste nás zavedl k pistolím.
4: V té vitríně je sada soubojových pistolí, protože si tady připomínáme letos 150. výročí posledního pistolového souboje v Čechách. Tou příčinou, pro který ten souboj splál, tak byla nebílovská komtesa Anna Eleonora z Valštejnu. Ucházeli se oni dva šlechtici, jednak hrabě z Kolovrat a jednak princ Auersbergu. Princ Auersbergu, který nebyl úplně v kondici, podlehl v tom souboji hraběti z Kolovrat, ten byl samozřejmě zatčen, ale později propuštěn na císařskou žádost a byl poslán na diplomatickou misi do Ruska. Z diplomatické mise se vrátil jako bohatý podnikatel, měl za manželku dceru tabákového krále z Jižní Ameriky, dařilo se mu velmi. Ta dáma, pro kterou ten souboj splál, Anna Eleonora z Valštejnu, tak už se nikdy nevdala, vstoupila do klášter a už nikdy se nepokusila zlomit srdce žádnému z pánů.
3: Došli jsme do zadní části zámku. Teď jsme, dalo by se říct, v tanečním sále.
4: To je novodobé označení, původně takzvaná velká jídelna, protože tady se odehrávaly ty formální gastronomické záležitosti, které pořádal hrabě Vojtěch Černý z Chudenic. Sál má unikátní výmalbu, která je naprosto ojedinělá v rámci střední Evropy. Vychází námětově z maleb, které vznikly pro Marii Terezii v Schönbrunnu v takzvaných Berglových pokojích, protože autorem těch maleb je Antonín Tuvora, malíř, který s Václavem Berglem právě v těch pokojích pro Marii Terezii pracoval. Pracoval nejenom tam, v řadě dalších zámků a klášterů Rakouska. Vojtěch Černín znal ty jeho práce a vzal si ho sem na konci 80. let 18. století a on mu tady vymaloval tu fantastickou tropickou krajinu, jakýsi ráj na zemi, kde neuvidíte žádnou šelmu, žádného plaza, žádného dravce, ale jenom opičky, ptáčky, motýlky a veverky. Taková libá krajina.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Nebílovy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají.
6: Ale Jeneuse,
7: řekl na to Zikmund,
6: kdo pak žije bez hříchu?
5: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
8: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
5: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
1: Český rozhlas Zlín.

0: To byl Václav Neckář v Českém rozhlase Zlín, kde teď budeme pokračovat sportem. V minulých letech měnila fotbalová Kroměříž každé přestupní období velkou část kádru. Tentokrát se klubové vedení rozhodlo jinak. My se tomuto tématu budeme věnovat už za okamžik.
1: Český rozhlas Zlín.

0: životy fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: To byli Miraj, posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Po 3 letech zažívá fotbalová Kroměříž léto, kde se nechystá na jinou soutěž, než kterou hrála v předchozím ročníku. Hanácká Slavia pendlovala mezi 3. a 2. ligou. V minulé sezóně se jí ale ve vyšší z těchto soutěží podařilo udržet. Před startem nové sezóny se tak klubové vedení snažilo dělat ve fungujícím týmu co nejméně změn.
2: My jsme si vyhodnotili, že vlastně největší posílení bude, když my dokážeme ty kluky udržet v Kroměříži v co největší míře.
3: Přibližuje sportovní manažer fotbalové Kroměříže Karel Heinz své uvažování v době mezi sezónami. Zatímco hráčský kádr skutečně zůstal hodně podobný, jednu výraznou změnu Hanáci řešit museli. U druholigového týmu skončil na vlastní žádost kvůli zdravotním problémům trenér Lukáš Kříž. Nakonec ho nahradil dosavadní asistent Darko Šuškavčevič, přestože manažer Heinz jednal i s dalšími kouči.
2: Doufám, že jsem udělal velmi dobře, protože momentálně atmosféra a všechno velmi dobře navazuje na tu práci Lukáše, tak ruku v ruce pokračujeme v tým, dá se říct, takový ty pohodě dál a já doufám, že se to přenese i na hřiště potom.
3: Cílem Kroměříže je opět především udržet se ve druhé lize. Hanácká Slavia už za sebou má první zápas, ve kterém doma remizovala s Táborskem 0-0 a Heinz s nadhledem zdůrazňuje, že už je to výrazné zlepšení oproti loňskému vstupu do sezóny.
2: Tady se mě na úvod z Táborského 0-0, jak jsme spokojení, nejde spokojení, hra mohla být lepší, toto já říkám, hele, my už jsme moc spokojení, protože máme víc bodů, jak loni po 9 kolech, takže to ten první bod jaká vlaštovka, samozřejmě my chtěli vlaštovy chceme víc, ale když se vyhneme záchranářským bojům, bude to skvělý.
3: Heinz ale doplňuje, že výsledky nejsou to jediné, co ho zajímá.
2: Tady máme před sebou jiný úkoly, my chceme vlastně dovychovávat a pro první ligu připravovat talentovaný a zajímavý hráče a ruku v ruce tady s těma výsledkama, dejme tomu s tím klidným středem, chceme i pro ligu jako dovychovat prostě kvalitu nějakou, která následně v dalších rokách bude kopat ligu, no, tady ti hráči.
3: Jako příklad může sloužit záložník Lukas Sál, který v minulé sezóně hostoval v Kroměříži a po návratu do mateřské zbrojovky Brno pomohl jako člen základní sestavy k výhře nad Spartou Praha. S brněnským prvoligovým klubem navázala Hanácká Slavia oficiální spolupráci a i teď má v kádru hráče, kteří přišli na hostování právě ze zbrojovky.
2: Ta konkurence tady nějaká je, ti kluci musí podávat dobrý výkony, aby vůbec se na hřiště dostali, ale já jsem přesvědčený, že to jsou tak talentovaní hráči, že to zvládnem a my tady jim v tom pomůžeme. My se nebráníme i spolupráci s jinýma klubama, který prostě chcou s náma spolupracovat, tak to říkám. Jo. Ale nejblíž momentálně máme k tomu Brno. No.
3: Druhý zápas sezóny odehrají fotbalisté Kroměříže opět doma. V sobotu přivítají od 18 hodin Ústí nad Labem. David Nekvinda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V další vepřové paštice z Luhačovic může být botulotoxin. Na opravené silnici na Uhersko-Brodsku za 31 milionů se po měsíci užívání objevily trhliny. Zlínští fotbalisté nastoupí na hřišti Sparty. Oba týmy usilují o první ligové body v sezóně. Dnes je v našem regionu slunečno. Tropické teploty až 38 stupňů. Odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Hygienici rozšířili varování před paštikami prodávanými v hotelu Litoval v Luhačovicích. Bakterie produkující jed botulotoxin může být ve vepřové paštice s mandlemi a taky ve vepřové paštice se zeleným pepřem. Lidé by ji neměli jíst, ale naopak vrátit v místě nákupu nebo bezpečně zlikvidovat. Pokud se po jejich konzumaci objeví potíže, mají okamžitě vyhledat lékaře. Na nově opravené silnici mezi Bánovem a Nezdenicemi na Uhersko-Brodsku se objevily trhliny. Asi 3 cm široké praskliny jsou v úseku asi 20 metrů v blízkosti areálu zemědělského družstva. Rekonstrukci vozovky za 31 milionů korun přitom stavbaři dokončili teprve v polovině června. Ředitelství silnic Zlínského kraje bude závadu řešit, říká ředitel krajských silničářů Bronislav Malý.
2: Provedeme místní šetření, aby jsme se podívali, v kterých těch úsecích se ty poruchy projevují a potom se dohodneme na způsobu opravy. Určitě to musíme do zimního období minimálně zalít nějakou emulzí, aby tam nevnikala voda, ale o té definitivní opravě se s hotovitelem teprve bude mluvit.
0: Hamás souhlasí s plánem na své odzbrojení. Vysoce postavení činitelé hnutí to potvrdili zpravodajské agentuře AFP a britské BBC. Americký prezident Donald Trump předtím oznámil, že Rada míru dosáhla dohody, na základě které odevzdá zbraně teroristické hnutí Hamás i další palestinské ozbrojené skupiny.
3: Hamás odevzdání zbraní podmiňuje stažením izraelské armády, příchodem palestinské technokratické vlády a obnovou pásma Gazy. Podle Trumpa se má izraelská armáda stáhnout po dokončení odzbrojení. Odpovědnost za bezpečnost by pak měly převzít mezinárodní stabilizační síly spolu s nově vytvořenou palestinskou policií. Agentura Reuters už dřív s odvoláním na nejmenovaného izraelského činitele uvedla, že Tel Aviv není s domluvenými podmínkami spokojený. Izraelská armáda teď kontroluje asi 70% pásma Gazy. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas. Sport.
0: Prvoligoví fotbalisté Zlína odehrají ve druhém kole sezony zápas na hřišti pražské Sparty. Duel začne v 19 hodin. Soupeři se utkají o první body v sezóně. V úvodním kole totiž oba prohráli. Podle zlínského asistenta trenéra Lukáše Motala to je ale pro oba týmy rozdílná situace.
4: Samozřejmě, když prohraje Sparta v Brně první kolo, tak to asi zanechá větší humbuk, než když prohrajeme my. Nás to určitě taky netěší, taky nás to trápí a je to zápas dvou poražených týmů z prvního kola a my pojedeme s tím, ale že chceme minimálně nějaký bod tam udvát a mít takový ti šťastnější, kteří s tam budeme odjíždět. Počasí.
0: Dnes je ve Zlínském kraji polojasno až jasno, vysoké teploty mezi 35 až 38 stupni Celsia a vítr vane mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Cyklista havaroval v Dolní Bečvě na Vsetínsku a další cyklista měl nehodu v Záhorovicích na Uhersko-Hradišťsku. Jezděte opatrně. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje dobré odpoledne s Annou Randárovou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Český rozhlas Zlín a Anna Randárová jsou s vámi i po 15. hodině. V první reportáži této hodiny budeme mluvit o tom, že řeka Dřevnice ve Zlíně je mimořádně vyschlá. Meteorologové v ní naměřili druhý nejnižší červencový průtok za 40 let. Vody přitom dál ubývá a její teplota roste. To představuje výrazný problém i pro ryby. Na téma se zaměříme už za okamžik. Teď už skupina Elán. Přeji vám příjemný poslech.
1: Český Český rozhlas Zlín.

0: Průtok řeky Dřevnice ve Zlíně je v tomto období druhý nejnižší za posledních 40 let. Přítok Moravy se tak potýká s velmi extrémní situací, která se zřejmě nezlepší ani v příštích dnech. Tématu se věnuje reportér David Jabgurek, který je přímo na břehu Dřevnice. Davide, pěkné odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Teď stojím přímo na Fignerově nábřeží nedaleko centra krajského města a ten pohled na řeku je velmi smutný. Zcela odhalené jsou mnohé kameny, které běžně tvoří dno řeky. Těsně pod hladinou také sleduju hejna ryb, která mají minimum prostoru a snaží se zkrátka o přežití ve vyhřáté a rychle ubývající vodě. Dřevnice teď mnohem spíše připomíná vlastně malý potůček nežli řeku. Ostatně mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová Českému rozhlasu řekla, že průtok Dřevnice je jen na asi 7% běžné červencové hodnoty.
2: V nadcházejících dnech se bude sucho ještě více prohlubovat. Zřejmé to bude zejména na menších vodních tocích, které mohou zcela vysychat. Na samotné řece Dřevnici jsou vybudovány jezy, které vodu zadržují a k jejímu vyschnutí tedy nedojde, ale i tak bude pozorovatelné stále menší množství přepadající vody.
1: Že vody v Dřevnici nadále ubývá, potvrzují data z měřící stanice Českého hydrometeorologického ústavu, u které stojím. Podle posledního měření z půl třetí je tu 12 cm vody, včera ve stejný čas to přitom bylo 14 cm.
0: Nedostatek vody v tocích je problém také pro ryby. Jak se situací bojují místní rybáři?
1: Ve stojatých vodách v okolí Zlína se snaží vodu okysličovat provzdušňovači, aby se v ní rybám lépe dýchalo. Přiznávají ale velké ztráty, protože některé menší přítoky Dřevnice zcela vyschly. Pokračuje předseda Zlínského spolku Moravského svazu rybářů Marcel Kresta.
3: Pro nás velká ztráta, jo. Měli jsme tam násadu pstruha potočního, byly tam i nějaké jiné druhy ryb, byly tam nějaké vranky, které to nevydržely, je to přehřáté. Samozřejmě Dřevnice tam na tom nižším toku, tak je tam taky málo vody, ta řeka nám se ztrácí před očima.
1: Kvůli situaci chtějí jednat s povodím Moravy o upuštění spodní vody z přehrady, ta by měla Dřevnici alespoň trochu ochladit. Její teplota teď totiž přesahuje 29 stupňů.
0: Řekni nám, jak to vypadá na ostatních vodních tocích ve Zlínském kraji.
1: Situace není příznivá takřka nikde v regionu. Na většině toků platí stav sucha. Výjimku tvoří pouze Morava v Kroměříži díky silným bouřkovým srážkám z poloviny července a Rožnovská Bečva v Beskydech. V obou případech je ale stav vody na samotné hranici sucha. Pomoc přitom můžou přinést jen plošné a déle trvající srážky.
0: Dodává reportér David Jabůrek, který sleduje stav vody v řece Dřevnici ve Zlíně. Oproti běžnému stavu v tomto období v ní teď teče jen asi 7% vody. Davide, děkujeme a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
4: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín je teď čas na pravidelné kulturní tipy. Kam vás pozveme? V Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťku je dnes na programu koncert básníka, textaře, humoristy a písničkáře Josefa Fouska. Koncert plný smíchu, písniček a životní moudrosti se uskuteční od 18 hodin v oáze Šašňák v Ostrožské Nové Vsi. Vydat se proti proudu času a nahlédnout do dob, kdy Kroměříž byla letním sídlem olomouckých biskupů, můžete už dnes večer. Čeká vás podvečerní procházka historickou částí města s kostýmovanými průvodci skupiny historického šermu. Akce s názvem Tajemství staré Kroměříže probíhá každý prázdninový pátek od 18 hodin u kašny na Velkém náměstí v Kroměříži. Milovníci přírody a zahrádkaření se můžou těšit na tradiční výstavu Zahrada věšky. Výstava Zahrada věšky potrvá do neděle a je otevřená každý den od 9 do 16 hodin. V Zašové na Vsetínsku se dnes koná hudební večer v podání akustické party pod vedením Adama Kubiáta a Honzy Fridricha, kteří zahrají jak známé písničky, tak i vlastní autorskou tvorbu. Koncert začne v kulturním domě v Zašové ve 20 hodin. A Akademie Václava Hudečka letos pořádá v Luhačovicích již 30. mistrovské kurzy pro mladé houslisty a houslistky. V reprezentativním sále státního zámku Vizovice dnes v 19.30 vystoupí houslista Jan Novák, vítěz Akademie Václava Hudečka z roku 2023 a klavírista Lukáš Klánský. A já prozradím, že už za malou chvíli budou mými hosty ve vysílání Českého rozhlasu Zlín přímo manželé Hudečkovi. Tak nás poslouchejte dál.
1: V měsíčníku Natuře v kultuře si tentokrát shrneme červencové kulturní dění výjimečně první neděli v srpnu. Detailněji se zaměříme mimo jiné na 52. ročník letní filmové školy v Uherském Hradišti, řeč bude o 26. ročníku Holešovského festivalu židovské kultury Hamakom a můžete se těšit také na rozhovor s čerstvou držitelkou ceny Magnesia Litera, spisovatelkou Marií Škrdlíkovou z Uherského Brodu. V neděli 2. srpna vás od 17 hodin s radostí očekává Natuře v kultuře Pavel Vacek.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.

0: A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín.

0: Luhačovice v těchto dnech hostí Akademii Václava Hudečka. Mistrovské letní kurzy se letos konají už po 30. Nejen o jubilejním ročníku si dnes budu ve vysílání Českého rozhlasu Zlín povídat s manželi Evou a Václavem Hudečkovými, který jsou teď mými hosty. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, rádi jsme u vás.
0: Zahajovací koncert letošního ročníku Akademie Václava Hudečka byl v pondělí, my se potkáváme v pátek. Tak jaké jsou zatím vaše pocity?
1: Já tedy, jestli můžu začít, když je to po mně pomenovaný, tak jinak jsem gentleman samozřejmě, no tak měli jsme z toho obrovskou radost, protože myslím, že to byl vůbec nejlepší koncert v historii naší akademie. 30leté kulturní dům Rondo Elektra byl úplně do posledního místa vyprodaný. Fantastická zlínská filharmonie se svým šéf-dirigentem Robertem Kružíkem, který je opravdu mistr dirigentské hůlky, ale nejen to, i vynikající violončelista. Manželé nouzovští, violistka Kristýnka a Petr, violončelista a náš loňský vítěz Vilém Jirza. Publikum skvělé a měli jsme z toho radost, byli jsme dojatí, byli tam takřka všichni naši mecenáši, kamarádi, kteří jsou ještě tady s námi, ale určitě s námi byli i ti, kteří se na nás dívali z nebe a my jsme samozřejmě na ně vzpomínali. Takže máme z toho radost a chtěl bych poděkovat všem a naší paní ředitelce Verunce Petrášové, která tedy to perfektně připravila a nikdy jsme si nepřipadali tak v takovém bezpečí a tak, v tak lásky plně obklopení.
2: Ano, já si myslím, že vedle té úžasné hudby ta atmosféra absolutního přátelství a jednoty, víte, to sjednocení Čechů a Moravanů, to je tak něco krásného, o tom se nám dneska někdy ani nezdá, že jo? Takže když to funguje, tak najednou vidíte, že prostě vzniká z toho něco velmi krásného, cenného, ničím nezastupitelného, tak jen tak dál.
0: Letošní akademie tedy 30. Jak moc se za ta 3 desetiletí proměnila, když si vzpomenete na ty úplně první ročníky?
2: A myslíte tu atmosféru nebo vůbec jako celý systém?
0: Celý systém a jak se vlastně vyvíjela v průběhu těch 30 let?
2: Jej, to je složitý, víte, to by bylo na brožurku. To bychom to museli být dlouho, ale Venoušek to řekne stručně. Hodinka
1: prostě. Začalo to v Kroměříži před těma 30 lety, tam byly ty první 2 ročníky, kdy mě požádal můj učitel z dětství, profesor Kotmel z Brna, jestli bych s ním neudělal nějaký takový masterclass nebo kurzy letní. Já jsem říkal, Boušku, no pro tebe, jo, v létě, jako my máme málo času na dovolenou, ale udělal jsem to. No tak z toho byly ty kurzy a Eva, když to viděla, tak říká, hele, bylo by fajn těm dětem nějakým způsobem pomoct, nejen jako jim dát radu dobrou, to je samozřejmě důležitý, ale nemají nástroje, viděli jsme, jak ty děti přijeli a měli strašné skřipky. No tak prostě jsme začali schánět sponzory a vlastně iniciativy mý ženy se z toho stala ta akademie, to musím říct, že tedy bývalý hejtman Libor Lukáš, ten název, že bychom měli být akademie, ještě když byl ve funkci, tak jsme říkali, no proč ne, a u toho pak po několika letech vzniknul ten festival Svátky hudby. No takže se to takhle vlastně, že každý rok se to, ten nejlepší dostane mistrovský nástroj. Tak letos budeme dávat 28. mistrovské housle, to je částka 150-200 tisíc korun, kdy tedy jsme rozdali talentovaným muzikantům a druhá cena je mistrovský smyčec, který nám dává každý rok mistr smyčcař Luboš Odlas, který nám vlastně dal už 28 mistrovských smyčců a to taky je 10-tisícová částka. Takže pro ty děti je to absolutní pomoc, že jo, v těch začátcích a navíc se mnou absolvuje ten vítěz spoustu koncertů, takže ještě získá tu zkušenost a to vlastně vymyslela moje žena, já se s tím teďko chlubím. Takže já jí za to děkuju a přiznávám, že to nebyl můj nápad.
2: Já jsem jenom vizionář a Venoušek je ten, co to všecko vykoná a dokoná, takže to je krásný. Ale já osobně mám opět největší radost z toho, jaké se nám podařilo vlastně vybudovat vztahy mezi dětmi, protože od začátku jsme trvali na tom, že budeme společenství neposkvrněné závistí a nepřejícností a dohodli jsme se na tom, že kdyby tam náhodou byl někdo, kdo by to chtěl kazit, takže pojede domů. A po těch 30 letech zjišťujeme, že ty vztahy jsou tak vynikající, že dokonce některé skončily manželstvím, dlouhodobým přátelstvím a naše děti, když dávno absolvovali, dávno si odvezli housličky nebo jiné ceny, stále se vrací, učí se jeden od druhého a nemůžeme se odloučit. A to já považuji za největší hodnotu vedle samozřejmě těch profesionálních, protože ty naše děti vyhrávají ve světě. Oni obstojí ve světě nejlepších muzikantů. Takže si myslím, že Luhačovická akademie, to je něco, co nemá jen tak ve světě obdoby.
0: Říkají manželé Eva a Václav Hudečkovi v odpoledním Českém rozhlase Zlín. Náš rozhovor bude pokračovat za malou chvíli.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: O Akademii Václava Hudečka si dnes ve vysílání Českého rozhlasu Zlín povídáme přímo s manželi Evou a Václavem Hudečkovými. Kolik hudebníků se na akademii běžně hlásí a jak vlastně vybíráte ty, kteří nakonec mají tu příležitost se zúčastnit?
1: Tak hlásí se neomezené množství, je jich vždycky podstatně víc, než můžeme přijmout. My máme maximální číslo 18, to je z důvodu, jednak mají studenti k dispozici celý penzionek v Luhačovicích, Agape, a tam tedy si můžou cvičit, z toho důvodu si vlastně zamluvíme celý ten penzionek a on má akorát ten rozměr, že se nám tam toto množství vejde, aby měli prostory na cvičení, tak oni cvičí jednak v základní umělecké škole, kde teď jsme se přesunuli po jejím tedy znovu vybudování nebo rekonstrukci. No a část cvičí tedy v tom penzionku. No a teď samozřejmě pak máme problémy vždycky, protože jsou tam i dvoulůžkové pokoje, jednolůžkové, tak když jsou ty dvoulůžkové, tak samozřejmě, abychom neubytovávali spolužáka se spolužačkou, to už si musí vyřešit oni sami potom, a tak to musíme do konce dubna se to musí vyřešit, to přijmeme těch 18 a pak ti, kteří jsou na čekačce, těch dalších, kterých může být dalších 18, 20, 100, tak ti musí čekat, až kdyby náhodou někdo odřekl, třeba z důvodu jakýchkoliv, tak pak mají, to jsou v tom pořadí ty další, kteří jsou jako náhradníci. Takže to číslo 18 je maximum, co můžeme vzít, a i taky z důvodu, protože oni se musí představit na koncertě a zase, aby ty koncerty nebyly nesnesitelně dlouhé, tak to se ustálilo, toto číslo, které vyhovuje nám jako pedagogům a i tedy jako korepetitorovi, který s nimi hraje a zkouší odpoledne na ty koncerty.
2: Takže je to kolem 500 dětí za těch 30 let.
1: Ano.
0: Akademie samozřejmě o hodinách cvičení a práce. Můžeme ale teďka stručně klidně jenom nastínit, jak vlastně vypadá ten samotný pobyt a průběh, jak vy říkáte, dětí účastníků Akademie Václava Hudečka, jaký je jejich program?
2: Tak především cvičej a chodí k Venouškovi a panu profesorovi Fischerovi do hodin.
1: My to máme tak, že jeden den jdou ke mně, druhý den jdou panu profesorovi Fischerovi, což tedy byl můj sen s tímto pedagogem spolupracovat tady, a Jirka Fischer je naprostý genius jako houslové hry. Tomu dáte dítko pětileté a zaručuji vám, pokud samozřejmě má hudební talent, že ve 20 letech vyhraje velkou mezinárodní soutěž. Já znám pedagogy, kteří učí dobře malé děti, pak jsou ty na konzervatoři pedagogové, pak jsou ty mistři na akademii. A Jirka prostě zvládne celou tu škálu a to jsem nikde na světě nezažil. No takže chodí ke mně, půlku k Jirkovi, pak co dělají, to jako užívají si života, jsou mladí, že jo, když je hezký počasí, tak jdou někam na přehradu plavat, když tam nejsou synice zrovna, takže jako užívají si. My chceme, aby na to měli hezký vzpomínky. Do něčeho je netlačíme, ale samozřejmě ti nejlepší pak vyhrajou třeba ten nástroj.
2: Ale je třeba dodat, že vedle toho, že třeba mají chvilinku volná na ten rybník, tak musí, aby obstáli v té akademii, tak musí ty 4 hodiny minimálně denně cvičit navíc. Všechny děti, protože Venoušek učí ve velkém sále, tak vždycky dětičky, které zrovna nemají hodinu a zrovna se neučí sami, tak přijdou. Takže my vlastně na těch vyučovacích hodinách je vždycky třeba 10 dětí, 12, někdy i víc, protože poslouchají toho, kdo má zrovna hodinu. Takže se neustále učí jeden od druhýho.
1: A jinak s těm dětičkám, jo, to jim říká moje žena dětičky, a loni nám dali takový krásný věnování a poděkování. Všichni to podepsali a bylo tam napsáno vaše dětičky. A to bylo tak strašně milý, že jsme si to nechali zarámovat a máme to doma na zdi, protože to nás opravdu naše dětičky dojali.
2: Oni už jsou větší, oni jsou mezi 12 až třeba 21 lety.
0: Letos se mistrovských kurzů účastní i klavíristé. Řekněte nám o tom víc, prosím.
1: To byl nápad našeho korepetitora Lukáše Klánského. Přišel s tím jako nápad, protože jsme si říkali k tomu 30. výročí, že bychom mohli udělat nějakou inovaci, což bychom chtěli i do budoucna něco obměňovat, aby to nebylo pořád stále stejné. No a nám se to líbilo, takže má tady 3 své studenty, kteří u něj studují klavír, a on tedy je učí právě tu spolupráci jako doprovazečů, komorních partnerů s houslisty. Takže to si myslím, že je také docela unikát, že tohle na žádných kurzech není, že by se učilo ne solové hraní, ale že by se učilo doprovázení, a využíváme právě toho, že tady mají 18 kolegů, muzikantů mladých k dispozici. Takže je to novinka a musím říct, že po té zkušenosti z těch prvních dnů, že ty děti jsou úžasné. Úžasné. Máme 2 slečny, vlastně 1 mladou paní, protože ta už dokonce očekává potomka, takže to je už maminka budoucí, a je to paní a slečna jedna a jeden mladý chlapec, student, a hrajou senzačně s takovou ohleduplností. Opravdu jsme z nich nadšený, tak jsme zvědaví, jak se jim bude dařit na koncertech.
0: Manželé Hudečkovi jsou v duší Akademie Václava Hudečka a dnes i hosty Českého rozhlasu Zlín. Povídat si budeme i po písničce.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: O jubilejním 30. ročníku Akademie Václava Hudečka si dnes povídám s Evou a Václavem Hudečkovými, kteří přijali pozvání Českého rozhlasu Zlín. Vašimi mistrovskými kurzy prošla spousta hudebníků. Mohli byste některé zmínit?
1: Určitě a ráda. Začala bych hnedka tou první. Ivanka Kovalčíková vzešla z kouzelné moravské rodiny. Pamatuju si, že tenkrát před těmi 30 lety přišla maminka, měla takový malinký dětičky od nejmenšího do největšího, 12 letá. Ivanka byla největší a ta paní Kovalčíková pro mě, já bych jí dala cenu jako cenu roku za ženu roku. To byla tak úžasná ženská, my od té doby říkáme luhačovické matičky těm maminkám starostlivým, protože je to nádherné, k jaké kráse a dokonalosti vlastně od malička ty děti vedou. No a Ivanka, protože byla jednoznačně obrovský talent, tak jsme se rozhodli, že jí darujeme první housličky, které jsme dostali od sponzorů a říkali jsme si, ona je přesně ta, co si to zaslouží. No a tak Venoušek to překrásně naaranžoval, udělal to tak, že teda podívejte se, děti, tady jsme pro vás přinesli ty housličky, jak jsou krásné a komu si myslíte, kdo asi by měl ty housličky dostat, kdo je nejlepší a teď oni všichni koukali vytřištěný a musí, a Venoušek říká, musíme vědět, jak hrajou, jak znějí. Tak pojď, Ivanko, zahraj na ně, aby jsme věděli, jak to zní a jestli ty housličky jsou opravdu krásný a to. Tak Ivanka hrála, no jak andělíček hrála, bylo to něco tak nádherného, dojemného. A on říká, no tak vidíš, Ivanko, tak to je ono, tak si je nech. A teď začala bulit prostě z takový radosti a štěstí. Víte, a to bylo tak něco ryzího, že jsem si řekla, ano, tak takhle to budeme dělat.
2: No, takže jsme v tom pokračovali a já bych tedy z těch začátků asi jmenoval a z konce, protože v podstatě všechny ty děti, všech těch, my máme sice 30. ročník, ale vítězů budeme mít letos, teď máme už 32 vítězů, protože my jsme dvakrát dělili tu první cenu, jo, takže letos bude 33. vítěz. No a v těch začátcích, že jo, tak samozřejmě u nás byly tak dneska už jména opravdu kolegů, vážených kolegů, skvělých housistů a otců rodin, že jo, Josef Špaček, Jirka Vodička, Honza Mráček, ti dva poslední koncertní mistři České filharmonie, Pepa Byl, taky Špaček, tam ten už je teďko na volný noze, solista, jezdí po světě. No spoustu půvabných a skvělých houslistek, které taky máme tady již zmíněnou Ivanku Kovalčíkovou, která je koncertní mistr zde ve Zlíně ve Filharmonii Bohuslava Martinů. No a teďko tedy opravdu senzační kluci, holky, všichni vítězové skvělí.
1: I vynikající violistku.
2: A máme vynikající violistku. A to je tedy ještě na vysvětlenou, proč na 30. výročí hrála s námi violistka a nikoli houslista, protože mám těch 31, 32, 30 houslistů a teď komu dát přednost. Ale protože u nás byla párkrát i někdo na violu, ale já violu mi neučíme, protože neznám ten repertoár, ale protože mě tehdejší naše pianistka Libuška mě poprosila, jestli bych nevzal její kamarádku Kristýnku Fialovou z Brna, že prostě by strašně ráda sem přijela, pamatuju, když hraje na violu, no a že prostě strašně by si to, a jestli bych to mohl udělat, a že je to dcera pana profesora Petra Fialy, že jo, zakladatele Českého filharmonického sboru Brno, úžasně jeden z nejlepších sborů na světě, no tak samozřejmě z úcty k panu profesorovi, mému příteli Petrovi Fialovi jsme Kristýnku vzali, no. Byl to šok, protože Kristýnka hrála na tu violu naprosto senzačně, ale my jsme jí nemohli dát žádnou tu hlavní cenu, protože housle jsou pro violistu k něčemu, ale i smyčec, ten je menší než violový. Tak jsme jí dali nějakou grafiku a prostě byla naše nejlepší violistka. No tak když jsme obsazovali ten koncert k výročí, tak jsme říkali, no tak jedině Kristýnku, protože se nikdo z houslistů neurazí. A protože oni se taky prostě potkali na těch nějakých našich koncertech s Petrem Nouzovským, což je špičkový violončelista, jeden z nejlepších opravdu mezinárodní úrovně. A oni se dali dohromady a teď jsou manželé. No tak protože Petra jsme taky objevili v uvozovkách v Praze, u nás na festivalu Svátky hudby vystupoval už asi jako 12-letý a zrovna tak jako třeba Radek Baborák, tenhle úžasný hordista a další prostě zpěváci a to, no tak prostě tím, že jsou manželé, no tak jsme vzali na ten zahajovák i toho Péťu Nouzovskýho, no, takže tohle, ale chtěl jsem říct ty poslední naši, tak třeba dneska hraje ve Vizovicích, hraje Honzík Nováku, to je před 3 lety vítěz, jeden z těch posledních, který je zatím nejmladším laureátem mezinárodní houslové soutěže Pražského jara, což je soutěž už pro dospělé. On vyhrál, snad mu nebylo ještě ani 17, do 16 jsou ty dětské soutěže a pak už může jít tedy na tu dospělou. A on hned další rok šel na tu dospělou a stal se laureátem, ale mezi housisty asi ze 40 zemí. A prostě český Honza Novák vyhrál. A teďko ten poslední vítěz, Willy Kirza, kterého jsem zmínil, který s námi hrál na tom koncertě, no tak ten si představte, že první Čech v historii vůbec, který dostal plné stipendium bakalářské na nejprestižnější hudební univerzitu na světě, a to Juilliard School v New Yorku. Tak náš Vilíček malinký, který u nás byl poprvé, tomu bylo asi 9-10 let, a protože on hrál šíleně rychle, absolutní virtuos, ale samozřejmě ještě nevěděl, co hraje, ale byl to takový fofr, jaký hrál, tak moje žena říkala, no jakou mu dáme cenu, já něco vymyslím, a přinesla takovou plyšovou myš a říká, a bude se to jmenovat Luhačovická fretka pro nejrychlejšího houslistu na světě. A ten Vilíček malinkatej dostal tu fretku a loni dostal housličky a tu hlavní cenu. Odešel na rok na jinou univerzitu do Ameriky na takovou zkušenost a zúčastnil se konkurzu na Juilliard a dostal prostě toto obrovskou příležitost prostě studovat na té nejnej škole na světě. Takže s tou máme strašnou radost. Ale samozřejmě děkuju všem těm vítězům našim. Jste všechny dětičky, pokud nás posloucháte. Všichni jste jedineční, úžasní, virtuozové, ale krásné lidské bytosti a s tou máme největší radost.
1: Naše dětičky.
0: Součástí akademie jsou také koncerty. Tak na závěr našeho povídání pozveme na některé z koncertů i naše posluchače, prosím.
2: Určitě zítra máme v kostele v Luhačovicí koncert Návraty. To jsou koncerty našich bývalých vítězů a vystoupí tam 2 smyčcová kvarteta, v kterých samozřejmě oba houslisté, jak v Sieben Eichener kvartet, hrají naši vítězové, a to Marek Pavlica a David Hernich, to jsou naši vítězové, a v Ševčíkově kvartetu vítězka Pavla Tesařová, jinak koncertní mistr Pražské komorní filharmonie, a Míša Foršt, který tedy nezískal hlavní cenu, ale byl samozřejmě úspěšným absolventem. Takže to je koncert tohoto kvarteta. Do Štípy se můžete v neděli přijet podívat do té krásné baziliky. Tam je koncert právě toho již zmíněného Českého filharmonického sboru Brno s panem profesorem Petrem Fialou a budeme tam hrát s Péťou Nouzovským a Péťa Nouzovský bude se svým tchánem, bude doprovázet ten úžasný sbor na violončelo. No a pak jsou úterý, středa, čtvrtek jsou studentské koncerty v sále Základní umělecké školy v Luhačovicích a v pátek ve Slunečních lázních bude slavnostní vyhlášení vítězů a konec.
1: Já bych jenom na závěr: přijďte, drazí přátelé, uslyšíte nádhernou hudbu, zjistíte, jak je oblažující, uzdravující, budete mít čisto v hlavě, v srdci, v duši, bude vám nádherně, bude se vám krásně žít. Přivítáme vás s velikou radostí. Užijte si krásné dny. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: To byly manželé Eva a Václav Hurečkovi v Českém rozhlase Zlín. A my děkujeme, že jste dnes byli našimi hosty. Thank you.
3: Papoušek není dekorace do obýváku, je to parťák na dlouhá léta. Jak vybrat svého prvního exotického ptáčka, co všechno potřebuje a jakých chyb se na začátku vyvarovat? Roman Kalužík, dlouholetý chovatel nejen exotického ptactva, se podělí o své zkušenosti už 3. srpna v Českém rozhlase Zlín. Na setkání s vámi se těší Roman Kalužík a Pepa Koller.
4: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín,

cesty zpátky zmizely někde v houští. Těžko se smířím s tím, že už nejsem dobrodruh.

0: Blíží se 16. hodina, to byl Vaby Daněk ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. A já se s vámi dnes rozloučím hudební cukrárnou mého kolegy Petra Uhříka. Přeji vám krásné odpoledne a budu se těšit na slyšenou zase po 17. hodině u pořadu Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Máme tu zase jeden z hudebních mezníků nebo přímo rozcestníků. V roce 84 anglické duo Wham zvítězilo se svou písničkou v domácí britské, ale zároveň taky americké hitparádě. No tento double se bere jako maximální potvrzenka úspěchu. Single Wake Me Up Before You Go Go byl platinový, což v té době znamenalo prodeje přes 2 miliony kopií. Inspirací pro písničku byla prý načmáraná poznámka, kterou méně známý kolega George Michaela, tedy Andrew, zanechal svým rodičům a která zněla: probuď mě, než odejdeš. Tomu věřit můžeme a nemusíme, ono to není po té dlouhé době ani tak důležité, ale ještě bych připomněl videoklip. Tam oba vystupují v nadměrných velikostech trička, kde byl nápis Choose Life, něco jako Vyber si život. No a to pak rozpoutalo zase mánii u západní mládeže, když se oblékali jako Wham. Kdybyste si chtěli splnit bobříka odvahy, zajděte na internet a vyzkoušejte českou verzi od Jany Paulové. Ovšem na vlastní nebezpečí.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský kraj zasáhly vysoké teploty. S extrémně nízkou hladinou vodních toků bojují rybáři. Ligové fotbalisty Zlína čeká v Praze Sparta. V noci bude v regionu jasno, teploty do 18 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Vysoké teploty zasáhly Zlínský kraj, pitný režim je proto v horku zásadní. Jeho dodržování může často předejít nevolnostem a zdravotním komplikacím. Problematické to bývá pro seniory. Lékař zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Miroslav Fornů se gradí, jak si doplňování tekutin pohlídat.
2: Značka ideál je mít třeba v ledničce nachlazenou vodu v nějaké nádobě, o které znáte objem, a ten člověk pije jenom z toho, aby jsme byli schopni pohlídat, že třeba ty 2,5 litru, 3 litry za den vypil, což u těch starých lidí bývá většinou problém.
0: Rybáři na Zlínsku bojují s extrémně nízkými průtoky vodních toků. Třeba řeka Dřevnice má za sebou druhý nejsušší červenec za 40 let. Zlínský spolek Moravského svazu rybářů chce proto jednat s Povodím Moravy o upouštění spodní vody z přehrady. Ta by měla alespoň trochu ochlazovat vodu v řece, vysvětluje předseda spolku Marcel Kresta.
3: Přítoky Dřevnice, co máme jako chovné potoky, tak tam bojujeme s vodou, některé nám vyschly, je to pro nás velká ztráta. Jo. Měli jsme tam násadu pstruha potočního, byly tam i nějaké jiné druhy ryb, byly tam nějaké vranky, které to nevydržely. Je to přehráté. Samozřejmě Dřevnice tam na tom nižším toku, tak je tam taky málo vody. Ta řeka nám se ztrácí před očima.
0: Muže, který si přijel vyzvednout téměř 600 tisíc korun od oběti investičního podvodu, zadrželi kriminalisté na Havlíčkobrodsku. Podvodníci přesvědčili poškozeného, že vydělá na investicích do kryptoměn. Policisté kuriéra zadrželi přímo při předání hotovosti. Poškozený muž sám policii ohlásil, že se nejspíš stal obětí podvodu, vysvětluje tisková mluvčí policie Dana Čírtková.
4: Současně uvedl, že si ještě kurýr má přijet pro dalších 600 tisíc do místa jeho bydliště. Proto policisté celou situaci vyhodnotili tak, že se pokusí kurýra přímo při činu zadržet, což se také podařilo. Sport.
0: Fotbalisté Zlína se připravují na druhé kolo fotbalové šance ligy. Hrát budou na Letné proti pražské Spartě, kterou v příštím týdnu čeká předkolo Ligy mistrů. Proto se zápas koná před víkendem. Pátek večer brankáři Zlína Stanislavu Dostálovi vyhovuje.
5: Ideální, jako ještě kdyby bylo asi trošku míň teplo, tak by to bylo úplně ideální, ale to se nedá nic dělat, ale ten čas jako v 7 hodin večer v pátek, myslím si, že pro lidi ideální a doufám, že uděláme příjemný večer. Já bych to preferoval klidně každý týden hrát úterý pátek, mě by to vůbec nevadilo.
0: Utkání Sparta Zlín začne v 19 hodin.
1: Počasí.
0: V noci čekejte v regionu jasno nebo skoro jasno, na západě později oblačno, nejnižší teploty 23 až 18 stupňů, povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín už začíná humoriáda. Příjemný poslech dalšího vysílání.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, vítejte.
7: Ahoj, já taky přeju krásné odpoledne, krásné chladivé odpoledne všem.
6: Ano, v závěru pracovních dní vás čeká zábava para dní.
1: Humoriáda.

0: Tak jsme se proběhli po schodech i v tomto počasí, po klimatizovaných schodech, dejme tomu.
1: Já se probíhám po schodech každý den několikrát denně, protože bydlíme ve čtvrtém patře bez výtahu.
0: No tak to je nutnost, že?
1: No,
0: pokud
1: musím
0: není
1: po těch schodech.
0: Lano z okna nevisí a nešplháme, že? Tak musíme po schodech.
1: To by mě už neuneslo.
0: To jste řekla
1: Ale
0: vy,
1: Maria. Ale mám trénink.
0: Jo?
1: Díky tomu mám pořád ty krásné nohy.
0: Jo, já je nevidím teď za stolem.
1: Já
0: vidím horní část Marie Tomsové, ale
1: věřím
0: tomu, že je máte sebou. Pěkné.
1: Tak, mám je sebou, ano.
0: Kam vás nohy zavedly letos v létě, Marie? Prozraďte nám.
1: Tak nejdřív jsme šli po stopách naší svatební cesty, protože jsme oslavili 50. výročí.
0: Gratulujeme.
1: Zlatou svatbu. A tenkrát před 50 lety naši rodiče dali jako svatební dar cestu do Vysokých Tater. Uh-huh. Takže jsme si to teď zopakovali. Byli jsme tam týden, bylo to úžasný. A pak jsme byli na Albeři, zase po stopách studentských kroků, protože Albeř je výcvikové středisko Univerzity Karlovy, kde můj muž hrál basket za Humanitu a já jsem jako studentka tam byla povinně. A pak jsme tam jezdili každé léto i s dětmi na prázdniny. Takže to jsme si zase zopakovali.
0: Vzpomínkové cestování.
1: Ano.
0: A máte ještě něco v plánu zajímavého?
1: Ano, za týden pojedeme na kola s partou. Já už teda mám elektrokolo, už si netroufnu na něco jiného.
0: Proč ne?
1: Bude nás 22 jako obvykle.
0: 22 elektrokol?
1: Ne, většina z nich má normální kolo. Mm-hmm. Já už jsem ta starší a pokročila, takže mám to elektro. Ale zaplať pánbu, jedeme po rovině kolem Řípu. Mm. A pak poslední víkend v srpnu, jako vždy, už několik let do Alp po horách líst.
0: Ne, ta Marie je aktivní líst, i v létě, dá se říci. Tak krásný program máme. Co bude na programu teď v Humoriádě?
1: No tak já musím Ivana Mládka, protože tam mám všechny kamarády, se všemi se znám osobně.
0: No výborně, tak budeme čekat nějakou historku poté, co si poslechneme. Jak to vypadá na starém Bělidle?
2: Viléme, nevíš už, kdy přijede konečně babička?
3: Musí tady být každou chvíli, Jane.
4: Jsem zvědavá, jak bude ta babička vypadat. Určitě už bude samá vrázka.
2: Mám strach, že už nebude dobře chodit.
4: A asi už si ani nebude moc dobře pamatovat.
3: Hlavně, aby nesmrděla.
4: Možná, že už jí stářím upadly všechny zuby.
2: Možná, že jí stářím vypadaly všechny vlasy.
4: A možná už jí stářím upadly i ruce a nohy.
3: Prosím tě, Viktorko, vrát se ke zoo, nekecej tady voloviny.
4: Jane, prosím tě, babička je maminka maminky, nebo maminka tatínka?
2: To nikdo neví, Baru.
4: Ani ona sama?
2: Ani ona sama neví, jestli je maminka maminky, nebo maminka tatínky. Tatínka.
4: Spíš tatínka.
3: Já si myslím, že v tom věku ani neví, jestli je babička nebo dědeček.
4: Já už se těším, až nám babička zase udělá zemlbábu.
3: Mě víc chutná zemldědek.
2: Při vás, jaký je v tom rozdíl?
4: No zemlbába je z housek a zemldědek z rohlíků. Ne.
2: A jak se tomu říká, když se to udělá z chleba?
3: Tomu se říká blevajs.
4: Myslím, že už slyším koně. Myslím, že už babička jede.
3: Slyšíš koně? Jo. Necítíš spíš krávy?
4: Ne, proč?
3: Protože máš ucho v kravinci.

0: No jo, já ji vidím taky, jako kdyby na něčem rychle jela.
1: Jako kdyby letěla na koštěti.
0: No. Jako kdyby to koště přesně opisovalo terén.
2: Asi má koště s plochou dráhou letu.
1: Co to zase kecáš za kraviny?
2: Je, na čem to babička přijíčí?
3: Děti.
0: Babičko, co to pro boha má?
3: No, to vymysleli v Rusku, jo. Původně teda na lámání prstů zločincům, ale pak to nějak jednou náhodou otočili a zjistili, jestli tam to docela dá dobře jezdit.
1: Že? Ty asi čuměli, co?
3: Ty čuměli, no.
0: Babičko, jak se tomu přístroji říká?
3: No, tomu se říká samoubegajka a taky jednoduše kolo. Mimochodem, děti, víte, jaký je rozdíl mezi kolem a tady tím kravincem?
2: Ne.
3: Žádnej, šlápneš a jedeš.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak tolik příjezd babičky Ivana Mládka a jeho kolegů. Tak co dodat k Ivanu Mládkovi, Marie?
6: No tak Ivan Mládek to byl takový, nebo je pořád multičlověk. Bavič, komik, malíř, textař, promovaný inženýr. Chodil do školy s Václavem Klausem, mimochodem. A ve svých 84 letech má o 40 let mladší ženu. Otec byl právník, tak jako je můj manžel. A v letech 67 až 68 hrál v ruských klubech ve Francii na balalajku a banjo. Věděl jste to?
5: Ne.
6: Novida. No.
5: Co ta Marie všechno nezjistila?
6: A mimochodem Lenka Plačková, která mu dělá takovou tu ošklivku, tak je ve skutečnosti velmi krásná a chytrá. A víte, jak se jmenuje příjmením?
5: Ne.
6: Hraj. Ona si vzala muže jménem Hraj, ale já se vrátím...
5: Takže Lenka Hraj Plačková?
6: Ano.
5: Výborně.
6: Ano, ano.
5: Dobře, dobře.
6: Úžasný. Mm-hmm. Ale já se vrátím k těm muzikantům, jak už jsem říkala předtím. Všechny jsem je znala osobně, ale nejvíc Víťu Marka, což je náš kamarád, protože on si vzal Markétu, což je... dcera, no tak teď jsem se do toho zamotala.
5: Podobně složité, jako
6: ano, je to
5: ty
6: velmi
5: babiččině příbuzní.
6: Ale jeho švagrová je Věra, která je matka Vojty Dyka.
5: Aha.
6: A tatínek Vojty Dyka chodil s mým tatínkem do školy do Křemcárny.
5: Já si to musím pak nakreslit během písničky.
6: No, je to velmi složité, ale já hlavně chci Víťovi Markovi teď popřát... aby se brzo uzdravil a aby se nám brzo vrátil do Kulovny, kde hraje senzačně swing.
5: Dobře, bezvadně. Pokud poslouchá, doufám, že ho humoriáda posílí. Přátelé, budeme dál s Ivanem Mládkem a spol na Starém Bělidle, anebo tu budou myslivecké anekdoty. To už je otázka na dámy a pány u rádia. Hlasujte SMS-kou jako vždy humor, mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Posílejte teď, anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Dnešní posádka Humoriády, Marie Tomsová a Pavel Kučera, my vás opět zdravíme. Chtěl jsem se Marie zeptat na oblíbený zámek, říká zámek ne, ale zámeckého pána mám oblíbeného jednoho a právě to je
4: František Kinský, kterého znám od svého mládí z Prahy. A vlastně ta Karlova koruna, na kterou zval, to stojí za podívanou. Byli jsme tam asi před 3 lety s naší cyklopartou a ten zámek opravdu je k vidění, je tam spousta zajímavostí.
3: Tak posluchači, vidíte to, nejenom na místo můžete zajet, ale i o něm si naposlouchat u nás v zámeckém létě. Všechno zajímavé. Tak, teď to bude zajímavé. Na telefonu 731 800 900 přidáváme vaše hlasy. Připomenu výběr Ivan Mládek a spol, anebo myslivecké anekdoty. Kdo pak je s námi? Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne, i když teplé odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Tomsovou, moji sousedku z Kobylis. No a přeji vám teda hezké dny, které vás čekají. A to všechno zvládnete v pohodě a bez nějakého úrazu. A
4: děkuju.
5: Vybírám Pavle Bčko.
3: Mám zapsáno. Mějte se taky pěkně.
4: Vy taky. Naschle.
3: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, tady je taky z Kobylis, ale teď přijívá z Prahy 8.
3: Kobylis si dneska mají spojení přímé do Humoriády, to je fajn.
6: A pozor, je to spojení, jak to Majka říkala o tom Mládkovi, tak Geza Gerengáš, ty pohádky, který Mládek vyprávěl, naposlouchal ve sboru Berona na táboře, kde byl jako dítě hlavního vedoucího jedný z pokorných, který to od Mikyho Sbírky.
3: No to je všechno propojeno.
6: Takže bylo jasný, že bych pokračoval Ivanem Mládkem.
3: Dobře, máme zapsáno, Mílo. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme vás. Ano.
7: Ano, dobrý den, já vás také moc zdravím. Děkuji, pěkně jsem si hned vzpomněla, jak paní Tomcová řekla Říp, tam jsem se narodila, tady Alena Ivanovice na Hanách. Takže prosím, pozdravujte Říp, mé rodné
3: město. Od Řípu až na Hanou jste se dostala.
4: Ivanovice na Hané.
7: Ano, tady já jsem měla babičku tady, mám v Ivanovicích jsem měla a babičku jsem měla v Roudnici.
3: No prosím. Tak jo. A kam dáme hlas? Kam dáme hlas? Ačko, Bčko?
7: Ačko. Ačko, určitě.
3: Dobře.
4: Děkuji.
3: I vám hezké léto. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Magdalena, já vás zdravím oba dva.
3: My vás.
8: A prosím, Látka, hezký den.
3: Zapsáno, Ačko, naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, přijdu tady Honza z Maranských Lázní. Já bych nechal hlasovat pro Ivana Mládka.
4: Děkujem.
3: Máme zapsáno a děkujeme pěkně. Ano, vyspovídáme ještě dalšího. Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, Marie Duchcov, ale to času v Ostravě. Hlasuju pro Ačko.
3: Děkujeme pěkně, Marie. Naslyšenou. Se nám posluchači takto přemístují různě v létě. Jsme rádi, že nás posloucháte úplně všude. A Ivan Mládek pokračuje.
11: Ale dobře vypadáš, babičko. Jak to děláš, že ještě nejsi mrtvá?
12: Ty vůbec nestárneš, babičko.
13: Ale děti, sama dobře vím, jak vypadám, prosím vás. A nemezajte mě pořád med kolem zadku.
14: Říká se, nemazejte mi med kolem huby a ne kolem zadku.
15: Ale Vilémku, v mým věku už je to jedno, kolem čeho mažeš med. Barunko, máš kluka?
11: No teď ne, ale před 10 minutama. No, to...
15: Celá maminka.
14: Barunko, to tady necháme se nebo babičko, řekni nám, co dělá dědeček, už jsme ho neviděli léta.
15: O dědečkovi mě ani nemluv. Pěkně mi naštval blbec.
14: Co ti udělal tak hroznýho?
15: Se neptej, umřel.
11: Ale to je přece přirozené, babičko, to se může stát každému.
15: Tak přirozené by to bylo, kdyby umřel u své manželky, doma v posteli, že jo? Mimochodem, děti, kde jsou rodiče, kde máte maminku a tatínka?
11: Šli do kostela, prý se za tebe šli modlit, aby jsi to rozmyslela, že s náma chceš bydlet.
15: Tak proč psal, jak se strašně těší a s nimi budu bydlet, pane bože, víte co, už mi to tady nějak začíná štvát, asi se vrátím do své chaloupky na Slezském pomezí, tam mi nic nechybí, tam jsem spokojená, šťastná, potůček tam bublá potokny, ptáčkve tam zpívají, hned vedle mají chaloupku Rómové, víte co, já se tam vrátím, pozdravujte rodiče, ať si ten bordel po vás uklízej sami, ahoj.
14: To je dost, že už je pryč, že jo? To bylo zase kecu. Že prý, drobty patří ohníčku, nebo dobrá hospodinka i přes plot skočí.
15: Nebo ukrojíš blbě chleba, už ukrojíš v Aláhovi paty.
14: A nebo jak nás porad budila tím klepáním do hlavy.
11: No ale nejen nás, ale všechny zvířata budila klepáním na čelíčko. Slepice, krávy, koně.
14: No, krtka nedostihla.
15: Ještě jednou by mě ve 4 ráno zaklepala na čelíčko a zabil bych ji babu. Všechno jsem to slyšela, tak já jsem baba Vilémku, jo? To by se vám hodilo, abych tady nebyla. Hasit vápno, kydat hnůj, Viktorko, ty přestaň dělat magora, ať ji nakrmí slepice. A Barunko, teď jdi do kuchyně a oklíď to hovínko, co je tam uprostřed místnosti, co tam udělal sultán nebo tyr, šup.
16: Spíš tatínek.
15: Ježišmarja. Spíš tatínek.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Marie Tomsová je dnešním hostem Humoriády a jako host je teď na řadě s dalším výběrem. Koho nabídneme posluchačům?
2: No, já bych si moc přála Vladimíra Menšíka. Ono se plete Ivanovice Nahané a Ivančice, on je z Ivančic, takže je to Moravák, takže je to vlastně krajan a hlavně Forman o něm řekl, že je do třetice nejlepší vedle Buriana a Vericha.
1: Ano, a my si ho dáme s jeho kamarádem Lubomírem Kostelkou a budou provádět revizi na vysokou, tedy ne na vysokou školu, ale vysokou zvěř.
3: Jenomže, Lejzo, s tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a strašit dělá velice dobře.
4: No co?
3: No co?
4: A Jelena ne?
3: No Jelena ne, kamaráde, ty mě taky pozná.
4: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
3: No já budu dělat Jelena v dálce.
4: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
3: Ne, Lejzo, to po mně nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
4: Zkusí to, je to jednoduchý.
3: Aby, no. Abych nespolk. Plže.
4: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
3: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? To? Mají přece flinty, to víš.
4: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat Jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
3: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
4: Kamaráde, já mám všechno promyšlený, podívej se, co je to?
3: Kaviár.
4: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
3: Na mou duši. Jsou to jelení bobky a praví.
4: Hlava, hlava, kamaráde. Nesmalý, tady to musím být.
3: Lojzo, a kde z tolika ti množství přišel, prosím?
4: Kde jsem tolik boků nazbíral? No, kamaráde, včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se. Čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
3: No počkej, počkej. Počkej, na jedno si zapomněl. Že nemám parohy, kamaráde.
4: To si myslíš, papejta?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Vladimír Menšík, můžeme ho mít i dál, tentokrát by to byla scéna ze seriálu Chalupáři. A když tu máme televizní hlasatelku Marii Tomsovou, uváděla určitě Chalupáře.
2: No někdy. Jistě.
1: A s dobrým jinak? Pocitem.
2: No, vždyť to je nejoblíbenější seriál český všech dob, si myslím teda, podle diváckého ohlasu. Já si myslím, že vznikl v roce 1976 a to byl rok, kdy já jsem dělala konkurs na hlasatelku. A nastoupila jsem v roce 77 a mám takový dojem, že od té doby se nepřetržitě vysílá do teď.
1: Už 50 let, že jo, nějaký.
2: Pořád, pořád. Každé léto nemůže být bez Chalupářů. A je to tak hezký, chytrý humor s takovou plejádou slavných herců, kteří i v malých rolích předvádějí to nejlepší, co v nich je, protože to byli skvělí herci. Skvěle mluvili, jim je rozumět, na rozdíl od dnešních herců. Já si říkám, jestli jsem hluchá, anebo jestli špatně artikulují,
1: naštěstí
2: ale
1: se
2: tenkrát...
1: to dá, ano, naštěstí se to dá, pardon, pustit zpětně, takže některé scény, když jim nerozumím, tak si je vracím, dokud se nedozvím, co tam důležitého herci sdělili v současnosti.
2: Ale oni uměli mluvit a hrát.
1: No, ale nebudeme házet všechny do jednoho pytle. I když u vzpomínek zůstaneme, na Chalupáře to bude Ačko. Bčko, další vzpomínkový kus, Smích prodlužuje život, to je pořad, ve kterém se sešla plejáda Eva Klepáčová, Dalimil Klapka, Milan Mach, Luděk Kopřiva a mají putovní láhev jako scénku pro vás na Bčku, jo? Takže Ačko, Vladimír Menšík a spol v Chalupářích, anebo Bčko, zmíněná sestava. Humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Tady je humoriáda. Marie Tomsová zmiňovala na začátku pořadu, že má také vlastně zlatou lásku, zlatou svatbu, zlatou lásku po 50 ano. letech, takže jí by si pořad taky týkal.
4: A už jsem skoro zlatou láska, protože čím jsem starší, tím zesvětluji ty vlasy, aby nebyly ty šediny tak vidět.
3: Já myslel, že jste se stala princeznou. Možná...
4: tak to bohužel.
3: To možná ještě přijde. Každopádně, přátelé, vracíme se k nám do hry. Teď hlasujete, jestli chcete Vladimíra Menšíka ve scéně z Chalupářů anebo scénku Putovní láhev se spoustou hvězdných hereckých jmen. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Majku Tomsovou.
4: Děkuju. Zdravíme.
5: A já bych bez dlouhého váhání hlasoval pro Vladimíra Menšíka.
3: Děkujeme, naslyšenou, hezký víkend. Dobrý den.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Tomsová.
4: Děkuju.
6: Dobrý den i pro vás, Pavle.
3: Dobrý.
6: A hlasuji taky pro Vladimíra Menšíka.
3: Děkujeme krásně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Jo, dobré odpoledne. Zdravím pana moderátora a paní Tomsovou.
4: Děkuju.
7: A bylo mě ctí, že jsem vás mohla vidět v Ivanovici, když jsem šla na špitov a vy jste seděla na lavečce v zahradnictví.
4: Oh.
7: A hlasuji pro Ačko.
4: Děkujem.
3: Tak děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: No já taky přeju, Pavličku, dobrý odpoledne. Tady je Milan z Boleslavy, kuchař, zdravím.
3: Zdravíme.
8: Zdravím paní Tomsovou.
4: Děkuju.
8: Hrozně moc sympatická paní.
4: Díky.
8: To je jedna věc. Úplně dvojka, úplně, jste se tam zase sešli úplně krásně.
3: Děkujeme.
8: Chtěl bych Ačko, ale ještě bych chtěl poprosit, jestli bych mohl pozdravit celou sackou sestřičky doktorky, protože jsem na psychiatrii trošičku malinko psychicky, jsem to nezvlád. Takže jsem teďka tady, ale mám tady super péče a chtěl bych pozdravit Péťu Šlejhara a Víťu.
3: Dobře.
8: A kamarády tady a super.
4: Držíme palce.
3: Jsme rádi, že vás můžeme takto doslova psychicky podpořit naším pořadem. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
9: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví paní Tomsomou. A já ji musím pochválit za to, jak vyhodnotila seriál Chalupáři, protože něco podobného už nikdo asi nikdy nenatočí.
4: Asi
9: takže
4: ne.
9: Jsem pro Chalupáře.
3: Dobře.
4: Děkujeme.
3: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky. Ano. Naslyšenou. Tak, přátelé, došlo k součtu našeho hlasování a výsledek zní Romeo z autobusu, čili Vladimír Menšík je s vámi.
10: No, prosím, a jsem tady.
11: Co se stalo?
10: Nic, co by se stalo, vy jste mě pozvala na kávu, tak já honem zaparkoval vůz, hubky, dubky, no a jsem tady. To je překvapení, víte, pro vás.
11: No, to tady je.
10: Ergot. To tady máte, ale nobl. No, tak ona je to novostavba, veliký okna. Neposadíme se? Víte, co mě paní celou cestu vrtalo hlavou? Jestli my se od někud neznáme. Nebyli jsme spolu někdy někde?
11: No, to nevím.
10: Já myslím, v Bulharsku, ne?
11: Tak já půjdu postavit na to kafe.
10: No počkejte, to nespěchalo. Vy to kafičko jsme si vypili potom. V Bulharsku jsem myslel.
11: Jako vy dva?
10: Jako zájezd.
11: Ne, tak to ne, já jsem v Bulharsku nikdy nebyla.
10: Nebyla? Hergot, kde? A nebylo to v Polsku? Sopotí, Loč, to vám nic neříká?
11: Taky ne.
10: Ne? Poslyšte, víte to jistě?
11: Určitě. Aha. Vás bych si přece musela pamatovat.
10: To doufám. Prosím, posaďte se. No, vrazil. No, konečně, co nebylo, může ještě bejt. Totiž, abyste rozuměli, já každou chvilku někam jezdím. Kdybychom se pořádně domluvili, podívejte se. To bude nejjednodušší. Já vám dám tohle je čitelnější, svoje telefonní číslo do garáži. Jo? No? No, zavoláte mě a... Poslyšte. Nešplouchá vám někde voda?
11: To je sprcha. Promiňte, já jsem přeslechla vaše jméno.
10: A to je jednoduchý. Tonda Čihák.
11: Pan Čihák.
10: Jo, ale kdybyste mě volal do garáži, tak ne jako Čiháka. Chtějte k telefonu Romea.
11: Romeo, jako Romeo. Podle Shakespeara.
10: Podle čeho?
11: Podle Shakespeara.
10: Ne, tohle je podle pohlednice. No to je taková historie, my jsme jednou jeli prostě já ves zájezd, víte, k moři. A vedle mě seděla taková štramanda, tak jsme tak laškovali, já jsem veselá kopat. Tak, no a prostě seznámili jsme se cestou, ona mě vám potom od toho moře poslala pohled. A napsala tam, škoda, že tu nejsi se mnou, ty můj Romeo, nebo tak nějak, víte, no a pojď to vysvětlo asi dva dny v garážích, že jo, a tak každý si to přečet a od té doby mě tam nijak neřeknou, já už na to taky slyším, ale.
11: A víte, že mi docela líto, že jsme spolu nikde nebyli.
10: Víte, no.
11: No, to musí být zážitek.
10: No jo, to vám řeknu. No, není vám tady horko?
11: Ani ne.
10: Ale připaluje dneska, ne? Mohl bych si udělat pohodlý takový.
11: Pánové se neznají, že?
2: Dobrý den.
10: Já jsem. Dobrý den.
2: Doktor Motl.
10: Já jsem...
11: Pozeď se, Jiří.
2: Děkuju.
10: Přivez vaši...
11: S panem Čihákem je velká legrace.
2: Ano, já jsem ho slyšel.
10: Řekla vám paní, jak jsem já si jim pomáhal.
2: No, povídejte něco veselýho, pane Čihák.
10: No, dovolíte.
2: Prosím.
10: Jak vyprahlo mě. Teď nic, abych tak řekl veselýho, ne?
2: No, nestýjte se.
10: No, vlastně jo, počkejte. To je taková legrace od našeho skladníka, ten má vždycky jakou zásobu, on si to i píše, ty. Jestli tohle neznáte o tom elektrickém vláčku, ne?
11: Já to neznám.
10: To je strašná lína, on. To je vlastně taková spíš legrační hádanka, víte? Jaký prej je rozdíl mezi elektrickým vláčkem a ženskýma ňadrama? No vlastně ňadrama, jiný nejsou, že ženský. Jaký, no?
11: No
10: žádnej! V obojí prej je myšlený pro děti. A hraj si s tím hlavně otcové. Tak, no, jsme se viděli, já jsem jenom se chtěl zeptat, jestli jste dobře došla. Já mám ještě spoustu práce, pač já musím ještě k nám na ředitelství, potom taky si chci, děkuju vám, ne, já kávu ne, když je takový horko, tak to já radši si někde. Těšilo mě moc, pane doktore, nashledanou. Kdybyste teda něco potřebovala, tak jenom mě zavolejte, paní. Čihák Anton.
2: Ale jsem vážně legrace. Neříkal, kdy náhodou přijde zase?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak to byl trapasek, se ano, říká, že jo, ano. Ale zábavný pro nás. Děkujeme panu Menšíkovi, chalupářům a všem, že je máme i tady v Humoriádě z archivu.
4: No hlavně Alena Vránová, hvězda.
3: Pana Adamíra.
4: Ano.
3: Jo, přesně jak jsme říkali. Hvězdy máme i dál, přátelé, myslivecké anekdoty v podání Jiřiny Bohdalové a spol, anebo Luděk Kopřiva, Eva Klepáčová a spol ve scénce Putovní láhev. To je závěrečný výběr pro vás, hlasujte teď SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme sprintovali závěrečným hlasováním a ještě než prozradíme výsledek, Marie Tomsová by vás ráda osobně někam pozvala s naším dalším kolegou, humoriádníkem, mají něco společného.
2: No jo. Pavel Nový je náš kolega společný, můj kamarád a my zítra spolu jedeme do Habartova, ještě s Břeťou Sekáčem Čaněm a Danou Horákovou s pořadem S vámi nás baví svět. Takže zítra se s váma těším na shledanou v Habartově.
1: A to je důkaz, že Marie nejenom se rekreuje v létě, ale taky občas příjemně pracuje na něčem zajímavém.
2: Co mi jiného zbývá?
1: To už nebudeme rozvádět, potěšíme se dalším humorem. Myslivecké anekdoty jsou vítězem závěrečného kola.
3: Hajnák manželovi, který se nadšeně dívá na upečenou divokou kachnu. No vidíš, Pepo, na mě ses takhle nikdy něžně nedíval.
4: Potká se hajný drmota se svým známým. Víš, co jsem udělal? Dal jsem si nahrát hlas své ženy na magnetofónový pásek.
5: Prosím tě, co tě to napadlo?
4: Co mě napadlo? Víš, co to je za požitek? Jakou já mám radost, když ji mohu uprostřed věty přerušit?
6: Poslyšte, v téhleté hájovně bydlí tři sestry. Co kdybychom se s nimi oženili, věk už na to máme?
4: No jo, ale budeme se muset rozdělit po hájovnu.
7: Za to budeme mít všichni tři jenom jednu tchýni.
8: Na taneční zábavě se třem kamarádkám líbí mladý lesník. Musím ho získat, povídá první. Má moc hezkou uniformu. Mně se líbí jeho urostlá postava, povídá druhá. Máte obě pravdu, říká třetí, jen kdyby v noci tolik nechrápal. Huberte, zítra je tomu 30 let, co jsme se vzali. Měl bys zastřelit bažanta.
5: Prosím tě, co pak ten chudák za to může?
4: Hajný si přivedl novomanželku do hájovny. Jako první jídlo chtěla mladá paní svého chotě překvapit a tak upekla korob tvičky. Muž převrací jídlo v ústech a s nechutí se zeptá: má to jakousi divnou chuť. Čím pak si ty korotve plnila?
8: Něčím. Uvnitř už nebylo žádný místo.
9: Letošního Silvestra budu slavit doma.
10: Ale co pak to? Proč pak to?
9: To víš, cárneme. Manželka už nemá tolik síly, aby mě otáhla z hospody domů.
11: Přijde hajný domů, pověsí flintu na zeď a volá: miláčku, celý měsíc nemusíš kupovat maso.
8: To jsi ulovil nějakého divočáka.
11: A to ne, ale propil jsem výplatu.
12: Hajný Javor seděl od nedělního rána v hospodě a hrál s přáteli mariáš. Večer se vřítí do lokálu manželka a spustí: ty tady sedíš celý den v hospodě, hraješ karty, mě si ani nehledíš, ty nemáš žádný srdce, herde ženská, neprozrazuj moje karty.
13: Hajný takhle sedí s dívkou načekané. Vidíš na špičce stromu ty dva ptáčky, jak se líbají? Dí Nivě dívka.
12: A no jo.
13: No počkej, já nechtěl bys to taky zkusit, šeptá dívka.
12: No prosím tě, seš normální. Co pak by nás taková slabá větvička udržela?
1: Z dnešní humoriády se loučí Marie Tomsová a Pavel Kučera. Děkujeme za pozornost. Krásné léto.
2: Taky vám přeju všem. Tobě, Pavle, i všem posluchačům a posluchačkám. Mějte se krásně letně.
1: Děkuji za všechny. Dobrý poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Jedna z nejznámějších staveb na Pustevnách, obnovený Libušín, slaví 6 let od znovu otevření. V Holešově na Kroměřížsku dnes začíná letní barokní škola hudby. Hasiči stále bojují s požárem lesa ve Větřkovicích na Opavsku. V noci bude v regionu jasno, teploty do 18 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. Před 6 lety se lidem znovu otevřel Libušín na Pustevnách. Jurkovičovu stavbu předtím zničil požár. Výročí připravil provozovatel Libušína pro návštěvníky ještě na dnešek komentované prohlídky.
3: Možnost prohlédnout si jindy nepřístupné prostory Libušína, kterými je například jeho věž, využila taky Jana Zletovic.
4: Jsme tady poprvé. Na Pustevnách jsme tady byli, ale jako vevnitř v Libušíně jsme nikdy nebyli se podívat. A známe tu historii, vím, že vyhořel, tak mě to zajímalo.
3: Muzeum na obnově pracovalo 6 let. Olga Holišová z Valašského muzea v přírodě po požáru procházela spáleniště. Teď občas Libušínem taky provází.
5: No je to takové pohlazení na duši. Ráda tady sedím a ráda se na to dívám, na to dílo, které tady vzniklo znovu.
3: Termíny komentovaných prohlídek jsou přístupné na webu Libušína. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
2: Dnes začala letní škola barokní hudby v Holešově. Tu bude doprovázet řada koncertů pro veřejnost v Holešově, Štípě, Rajnochovicích a Přílepech, a to až do neděle 9. srpna. Letní barokní škola je určena studentům všech oborů, od solových a sborového zpěvu po smyčcové a dechové nástroje. Účastníci letošního ročníku nastudují oratorium Saul od Georga Friedricha Händla. Hasiči u lesního požáru ve Větřkovicích na Opavsku zatím nemají plameny pod kontrolou. Zasahují tam od včerejšího odpoledne. Požár zasáhl zhruba 27 hektarů lesa a přilehlé strniště. Na místě je 15 jednotek, sdělila mluvčí hasičského záchranného sboru Kamila Langerová.
1: Sport.
2: Čeští fotbalisté mají po měsíci nového trenéra. Miroslava Koupka nahradil na lavičce národního týmu Santi Denia. 52-letý Španěl se s vedením svazu domluvil na dvouleté smlouvě s obcí a jako cíl si stanovil postup na evropský šampionát roku 2028. I kvůli tomu chce mluvit Denia s útočníkem Patrikem Šikem, který po světovém šampionátu ukončil reprezentační kariéru. Pokračuje předseda České fotbalové asociace David Trunda.
6: Jeden z prvních dotazů, který jsme měli při diskuzi se Santým, s Pavlem Nedvědem, byl, jestli v neděli můžou za Patrikem Šikem zaletět a představit se. Ale ta druhá reakce byla, že ten tým je důležitý a potřebuji si to všechno zanalyzovat.
1: Počasí.
2: V noci bude v regionu jasno nebo skoro jasno, na západě později oblačno. Nejnižší teploty budou 23 až 18 stupňů. Zítra čekejte skoro jasno, od západu opět oblačno. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů. Vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Pěkné odpoledne vám přeji i po 17. hodině. Začíná Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Je pátek, 31. července a myslím, že se můžeme shodnout na tom, že dnešek patří mezi horké až tropické dny. A tak pro vás máme jeden tip, jak se schladit, a to přímo na ledě. Budete tedy potřebovat lehkou bundu, čepici i rukavice, ale potom si můžete zabruslit na několika zimních stadionech ve Zlínském kraji. Podrobnosti přidáme v našem vysílání už za chvíli. Jsem ráda, že nás posloucháte. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Poslední červencový zpravodajský souhrn do vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila Barbora Hejtmánková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hygienici rozšířili varování před paštikami prodávanými v hotelu Litovel v Luhačovicích. Bakterie produkující jed botulotoxin může být ve vepřové paštice s mandlemi a také ve vepřové paštice se zeleným pepřem. Lidé by je neměli jíst, ale naopak vrátit v místě nákupu nebo bezpečně zlikvidovat. Pokud se po jejich konzumaci objeví potíže, mají okamžitě vyhledat lékaře. Jablunka na Vsetínsku dokončuje proměnu bývalé pošty. Vznikne tam nové multifunkční centrum s názvem Srdce Jablunky s kavárnou i expozicí věnovanou místnímu malíři Karlu Hoffmanovi, popisuje koordinátorka projektu Denisa Čimářová.
3: My jsme oslovili místního umělce Michala Filáka, jestli by nám navrhl nějaké grafity na fasádu, na boční stěnu budovy, kde by znázornil mistra Karla Hoffmana.
2: Rybáři na Zlínsku bojují s extrémně nízkými průtoky vodních toků. Třeba řeka Dřevnice má za sebou druhý nejsušší červenec za 40 let. Zlínský spolek Moravského svazu rybářů chce proto jednat s Povodí Moravy o pravidelném upouštění spodní vody z přehrady. Ta by měla alespoň trochu ochlazovat vodu v řece, vysvětluje předseda spolku Marcel Kresta.
4: Přítoky Dřevnice, co máme jako chovné potoky, tak tam bojujeme s vodou, některé nám vyschly, je to pro nás velká ztráta. Jo. Měli jsme tam násadu pstruha potočního, byly tam i nějaké jiné druhy ryb, byly tam nějaké vranky, které to nevydržely, je to přehřáté.
2: Prvoligoví fotbalisté Zlína odehrají ve druhém kole sezony zápas na hřišti pražské Sparty. Duel začne v 19 hodin. Soupeři se utkají o první body v sezóně. V úvodním kole totiž oba týmy prohráli. Na nově opravené silnici mezi Bánovem a Nezděnicemi na Uherskobrodsku se objevily trhliny. Asi 3 cm široké praskliny jsou v úseku asi 20 metrů v blízkosti areálu zemědělského družstva. Rekonstrukci vozovky za 31 milionů korun, přitom stavbaři dokončili teprve v polovině června.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: To byl Jaromír Nohavica v Českém rozhlase Zlín. Posloucháte Den v kraji. Tropické teploty naměří lidé dnes i v dalších dnech i ve Zlínském kraji. Před vetrem se ale můžou schovat na zimních stadionech. O víkendech tam bývá veřejné bruslení, přes týden let využívají příměstské tábory anebo hokejové kempy. Na jednom z nich v Kapka rezortu ve Lhotě u Vsetína natáčela reportérka Michaela Kočendová.
1: Tak jako samozřejmě je to super pocit, když jdeme jakože zvenku, kde je teplo potom tady do zimy.
2: Je to boží, že se jako ochladíte, ale to je na chvilku, že potom jak začnete trénovat, tak je vám zase horko.
3: Říkají před tréninkem hokejistky Inka a Tereza. Střídání tréninku venku a na ledě je ale podle trenéra dívčího kempu a trojnásobného mistra světa Petra Čajánka potřeba nepodcenit kvůli případnému nachlazení.
4: Ty přechody z toho chladného počasí ven, tak na to se snažíme být opatrní a snažíme se dodržovat pitné režimy, protože opravdu ty horka jsou velké.
5: Aktuální teplota teď tady na zimním stadionu je, co jsem se díval, 7,5 stupně a na tribunách, což je vlastně výš, tak tam je kolem 12 stupňů.
3: Říká David Pechal, který se v rezortu stará o úpravu ledové plochy. V létě je podle něj na stadionu zhruba o 2 stupně teplej než v zimě a udržet kvalitu ledu i správnou teplotu vzduchu je proto náročnější. To potvrzuje i obchodní ředitel rezortu Michal Nedbálek.
6: Ty náklady jsou vyšší, protože my musíme vlastně vynaložit větší energii na to, aby jsme v těch letních měsících drželi pořád tu kvalitu ledu.
3: Na ten si jezdí zabruslit nejen lidé z blízkého okolí. Veřejné bruslení tady bývá zpravidla jednou za víkend. Ještě před 4 lety ale měli problém kapacitu tu ledu naplnit, protože lidé nebyli zvyklí v letních měsících lední brusle vytáhnout. To se teď ale postupně mění, říká Michal Nedbálek.
6: Ten trend je stoupající, jde vidět, že ta naplněnost je stejná jako v zimních měsících, což nás těší samozřejmě.
3: Přijít se ochladit nebo si zabruslit můžou lidé tento víkend také na zimní stadion na Lapači ve Vsetíně. Od příštího víkendu bude led pro veřejnost připravený také v Kroměříži. Ze Lhoty u Vsetína Michaela Kočendová. Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: V měsíčníku Natuře v kultuře si tentokrát shrneme červencové kulturní dění výjimečně první neděli v srpnu. Detailněji se zaměříme mimo jiné na 52. ročník letní filmové školy v Uherském Hradišti. Řeč bude o 26. ročníku Holešovského festivalu židovské kultury Hamakom a můžete se těšit také na rozhovor s čerstvou držitelkou ceny Magnesia Litera, spisovatelkou Marií Škrdlíkovou z Uherského Brodu. V neděli 2. srpna vás od 17 hodin s radostí očekává Natuře v kultuře Pavel Vacek.
1: Slunce, hudba, švestky a nezaměnitelná atmosféra. To je festival Vizovické trnkobraní. Jaké byly začátky přehlídky, která už atakuje šestou dekádu? A proč na ní kdysi dorazil komunistický politik Miloš Jakeš? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
2: Český rozhlas Zlín.

0: 23 minut po 17. hodině posloucháte Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. A já už jsem teď ve spojení s odbornicí z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Počasí.
0: Do Brna zdravím Andreu Kvapilovou. Pěkné odpoledne.
2: Odpoledne.
0: Řekněte nám prosím, jaké je aktuálně počasí ve Zlínském kraji?
2: Tak máme teploty od 35 do 37 stupňů nejčastěji, v těch vyšších polohách je to jenom kolem 33 stupňů, vítr ten nám vane mírný, jižních směrů do 20 km za hodinu a obloha je jasná nebo skoro jasná.
0: Minimálně v centru Zlína je ten dnešní den opravdu tropický, že člověka může napadnout, jestli nepadly dnes i nějaké teplotní rekordy. Tak jak to je?
2: Ano, padly na těch stanicích, které nám měří alespoň 30 let, tak to byly všechny stanice z těch 12 a ten nejvyšší rekord je pro Kroměříž 37,8 stupně Celsia a překonal se tím rekord z roku 1994, kdy v Kroměříži jsme zaznamenali 35,5 stupně Celsia.
0: To jsou tedy dnešní rekordy. Řekněte nám prosím, jaké počasí bude v noci?
2: Tak tam nás čeká malá oblačnost, jasno nebo skoro jasno, tam jenom potom na západě té oblačnosti bude být trošinku více, spíše to vypadá, že by se to mělo týkat hlavně toho obzoru, že uvidíme, že je tam víc, ale jinak ta oblačnost by měla být jenom malá. Ty teploty nejnižší očekáváme od 23 do 20 stupňů, ale v údolích nám mohou klesnout i na hodnoty kolem 18 stupňů a vítr už by nám měl potom vát jenom slabý, proměnlivý, případně jižní do 15 km za hodinu.
0: Co říká předpověď na zítřejší den, tedy na sobotu?
2: Tak ráno ještě zahájíme malou oblačností, ale od západu se nám postupně začne nasouvat velká oblačnost. Tam je šance, že na ten západ kraje by nám přece jenom nějaká ta přeháňka, případně i bouřka mohla doputovat. Spíše by se to mělo týkat těch večerních, případně zpočátku i noci. Ta nejvyšší teploty očekáváme od 32 do 35 stupňů a vánám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu, večer potom i mírný, severní do 20 km za hodinu, ale může nám potom i zesílit i z těch vzdálenějších přeháněk.
0: Přidejme prosím informace i k nedělnímu počasí.
2: Tak tam čekáme hlavně v té první části dne takovou zvětšenou oblačnost, lokálně se tam ještě mohou vyskytovat přehánky a ta druhá část dne už vypadá, že už by mělo tam převažovat polojasno, ty nejnižší teploty od 21 do 17 stupňů, ty nejvyšší očekáváme od 29 do 32 stupňů, pár nám k tomu bude vítr slabý, severní směru během dne potom už bude takový mírný, severovýchodní do 20 km za hodinu.
0: Říká ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Andrea Kvapilová. Děkujeme vám a zdravíme do Brna. Naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Před půl šestou vám dělá společnost Český rozhlas Zlín a pořad Den v kraji. O víkendu rozkvete zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí stovkami kladiol. Právě tam totiž začne mezinárodní výstava mečíků, ale i jiných květin. Více ve vysílání Českého rozhlasu Zlín řekl mluvčí pořádajícího kulturního zařízení Valašského Meziříčí Ondřej Smolka. Moderátorku Kristýnu Fuchsovou například zajímalo, co návštěvník uvidí, když vejde do areálu tamního zámku.
1: Uvidí velký sál, kde budou stovky mečíků různých druhů, ale také menší sál, kde budou převládat jiřiny. Mimo to vlastně v ostatních prostorách, v chodbách, budou květinové výzdoby.
2: Přijedou také samotní pěstitelé z Česka i Slovenska. Nejen gladiol, ale i jiřin, jak jste sám řekl, budou lidem radit, nebo bude zde nějaká poradna, jak takové květiny pěstovat a budou si moci lidé třeba koupit i cibule?
1: Přímo poradnu nemáme, ale samotní pěstitelé tady budou, takže se na ně návštěvníci mohou obrátit. Kromě toho vlastně při slavnostním zahájení uvedeme dva nové květy, které tam budou přímo pokřtěny. A v sobotním programu je také právě doprovodný prodej vlastně květů, cibulovin a hlízd na nádvoří zámku Žerotínů.
2: Vím, že letos máte i nějaké novinky, tak představte je.
1: Tak kromě jiřin a mečíků se budou moci návštěvníci pokochat také květy begonií a ty budou nainstalovány naproti velkému sálu v kapli smrtelných úzkostí Ježíše Krista.
2: Na závěr ještě řekněte, kdy a kde bude výstava otevřená, jaký bude harmonogram dvoudenní výstavy?
1: Takže výstavu otvíráme tuto sobotu 1. srpna v 8.30 zahájením na nádvoří a poté potrvá až do 18. hodiny. A v neděli otvíráme zámek v 9 hodin a potrvá až do 17. hodin. A zájemci například, kteří budou si chtít koupit nějaké z vystavených květů, budou moct od 17:30 večer.
3: Den v kraji. Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Zlín a zpravodajskou hodinku Den v kraji. Ředitelství silnic Zlínského kraje v polovině června zprovoznilo opravenou silnici mezi Bánovem a Nezdenicemi na Uherskobrodsku. Práce na 5-kilometrovém úseku stály 31 milionů korun. Přesto se už po několika týdnech na povrchu vozovky objevila dlouhá trhlina.
1: Ale jako je to blbé, když je to za 2 měsíce popraskané.
2: Krčí rameny pan Martin. Další obyvatelka Bánova, paní Věra, přidává i domněnku, jak trhliny ve vozovce mohly vzniknout.
3: Je to vlastně jenom v tom úseku, jak je v zemědělské družstvo, takže když tam jezdí ta těžká technika, tak my si myslíme, že je to tým, jo, kolikrát tam mají ti týráci, co vozí ty zemědělské stroje, takže já si myslím, že je to z toho důvodu. A nebo prostě něco tam zanedbali, nevíme, no.
2: Na místo se jdeme podívat se starostou obce Markem Mahdalem z ODS.
4: Tady vidíte, že na 20 metrech je prasklina.
5: Jsou tady nějaké 2, 3, 4 cm asi, taková prasklina široká, zhruba na těch 15-20 metrech asi.
4: Přesně tak.
2: Starosta se ale domnívá, že za problémem stojí vlhkost pod komunikací.
4: Tady je úsek právě podél areálu bývalého družstva, kde je příkop podél cesty a jsou tady propustky, které byly ucpané. Takže to tady špatně odtěkalo. Když napršelo, tak tam ta voda stála a vlastně dostávala se do podloží té cesty. Až když se to sfrézovalo, odkrylo, tak šlo vidět, že je to všechno podmáčené.
2: O problému už ví i ředitelství silnic Zlínského kraje a chystá se ho řešit. Silnice ale podle ředitele ŘSZK Bronislava Malého byla opravená standardním způsobem.
6: Je nových asi 18 cm konstrukčních vrstev a na tom jsou 2 vrstvy po 5 cm živice, takže ta vozovka by měla být únosná. Může se stát, že na tom kraji prostě to válcování, zhutnění nebylo úplně 100%, takže může se to projevit tady těma trhlinama. Je tam 5letá záruka, takže my určitě budeme se zhotovitelem toto řešit v rámci záruční doby.
2: Základní oprava se uskuteční nejpozději na podzim.
6: Určitě tam provedeme místní šetření, aby se podívali, v kterých těch úsecích se ty poruchy projevují a potom se dohodneme na způsobu opravy. Určitě to musíme do zimního období minimálně zalít nějakou emulzí, aby tam nevnikala voda, ale o té definitivní opravě se s hotovitelem teprve bude mluvat.
2: Za novou silnici jsou ale v Bánově rádi.
4: Je to samozřejmě škoda, když to vidíte, že už tady bude záplata na měsíc otevřené cestě, ale jsme kraji vděční za to, že se ta investice vůbec odehrála, že se v celém tom úseku udělal ten povrch nový, protože sanitky tady má jezdí, když jsou požáry, hasiči tady jsme jezdili a když hořelo na této nezdenické šumické straně, tak jsme jezdili radši přes Uherský Brod, protože tady ta cesta už byla tak vlnitá, že my když jsme trošku se snažili jet rychleji nebo tak, tak nám všechno v tom autě prostě vyskakovalo. Bylo to fakt špatné.
2: Vrací se ve vzpomínkách o rok zpět starosta Marek Mahdal z Bánova Michal Sladký, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Bylo 6:15 a v pátek v podvečer vám dělá společnost Český rozhlas Zlín. Spousta z nás si dozajista pamatuje ničivý požár Libušína. A právě před 6 lety se veřejnosti poprvé obnovený Libušín na Pustevnách otevřel. Co se z Jurkovičovy stavby po požáru povedlo zachránit, ukazují ještě dnes průvodci při mimořádných komentovaných prohlídkách.
1: Jsme tady poprvé. Na Pustevnách jsme tady byli, ale jako vevnitř v Libušíně jsme nikdy nebyli se podívat a známe tu historii, vím, že vyhořel, tak mě to zajímalo.
2: Říká paní Jana Zlatovic, která teď se manželem čeká na zahájení prohlídky a zatímco návštěvníci se vydávají na prohlídku Libušína s průvodkyní. Já se šplhám po schodech do věže Libušína s Olgou Holišovou z Valašského muzea v přírodě.
3: My jsme to právě udělali výstavku. No, hodně fotografií je mojich, co jsem dělala. No, my jsme stáli tady vlastně před tím spáleništěm, naště se tady z toho kouřilo a opravdu jsme řešili, jestli to zbořit, srovnat to se zemí. To bylo prostě strašné, že tady to torzo.
2: Potom jste tady i stála na tom spáleništi a hledala důležité artefakty pro obnovu Libušína.
3: To bylo 70 cm popela vlastně v té jídelně, jo? A všechno se to muselo probrat. Jako naši etnografii vybírali hodnotné prvky, které by se daly uchovat v našich depozitářích.
2: My tady vidíme ještě staré fotografie, tady už požár a tady už jsou ty zmiňované střepy, které jste tenkrát v tom spáleništi našla.
3: A zjistili jsme, že to je střep z původních kamen, které tady opravdu kdysi byly. Zjistili jsme to podle dochovaných fotografií anebo návrhu Jurkovičova.
2: S Olgou Holišovou jsme se přesunuli do jídelny Libušína. Celá ta vědecká rekonstrukce vrátila Libušín do roku 1925. Původně je třeba to okno, na které se teď díváme na náměstí Pustevé.
3: Je to okno, které právě jsme vytáhli z našeho depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm a vlastně naši restaurátoři zjistili, že ty původní prvky, co byly demontované, nejsou zase až tak špatném stavu a že se dají vlastně restaurovat a použít zpět.
2: Dostáváme se ke vchodu. Tady nad námi je jeden z původních trámů.
3: Ano, je jich tady víc, ale tady tento je úplně jakože první, který má i dataci prvního objektu, který byl postavený na Pustevnách a to je tady ten rok 1891. Byl to úplně malý objekt, který tady byl postavený jako pohorskou jednotou Radhošť pro turisty, aby tady měli nějaké přístřeší.
2: Vy teď tady často provázíte návštěvníky, kteří stále obdivují to, jak se Valašskému muzeu v přírodě podařilo přivést Libušín znovu k životu. Co vás osobně, když to procházíte, napadá a co vás těší, že se povedlo?
3: No, je to takové pohlazení na duši, když tady sedíte a díváte se na to dílo, které tady vlastně znovu vyrostlo. Ráda tady sedím a ráda se na to dívám, na to dílo, které tady vzniklo znovu.
2: Říká Olga Holišová z Valašského muzea v přírodě, která se svými kolegy 6 let pracovala na obnově Libušína na Pustevnách. Lidé se můžou mimořádně nahlédnout při komentovaných prohlídkách. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Od 18. hodiny nás dělí 7 minut a to znamená, že se poslední červencový den v kraji chýlí ke konci. Naše vysílání bude pokračovat aktuálními zprávami, ve kterých vás pozveme na letní výstavu Zahrada Věšky i na výstavu výtvarníka Štěpána Mareše do Kovozo ve Starém Městě na Uherskohradišťsku. Já vám přeji krásný páteční večer a budu se těšit na slyšenou zase příště na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Začala letní výstava Zahrada věžky. Pořadatelé připravili opatření kvůli horku. V Kovozově starém městě na Uherskohradišťsku vystavuje jeden z nejoriginálnějších českých výtvarníků Štěpán Mareš. Rekordních více než 350 zvířat uvidí návštěvníci letošní zimní živitelky v Českých Budějovicích. Zítra bude ve Zlínském kraji skoro jasno, teploty až 35 stupňů. U podvečerních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. Ve Věžkách na Kroměřížsku začala třídenní zahrádkářská výstava. Kromě klasických stánků nabídla i květinovou expozici s názvem Šepot Orientu nebo hudební vystoupení. Tradiční výstavní a prodejní akce láká každoročně tisíce návštěvníků, mezi nimi i velké množství seniorů. A protože teploty mají přesáhnout i v dalších dnech 35 stupňů, pořadatelé ve spolupráci s dobrovolnými hasiči nainstalovali do areálu chladící prvky. Kovozově starém městě na Uherskohradišťsku vystavuje jeden z nejoriginálnějších českých výtvarníků Štěpán Mareš. Štěpán Mareš je veřejnosti známý jako tvůrce legendárního komiksu Zelený Raul. Na výstavě, která potrvá až do konce srpna, lidé uvidí průřez celou jeho tvorbou. Součástí expozice jsou karikatury známých osobností, knižní ilustrace nebo komiksy o historických postavách. Zimní živitelka začne letos 20. srpna a potrvá 6 dní. Letos bude na výstavišti v Českých Budějovicích k vidění rekordní počet zvířat. Poprvé se tam představí třeba peršerovský kůň, mohutný chladnokrevník původem z Francie. Pokračuje obchodní ředitel výstaviště České Budějovice Jan Kuběna.
2: Výstava hospodářských zvířat nabídne letos rekordní počet zvířat, bude to přes 350 kusů, skot, ovce, prasata, koně, drobné zvířectvo. Novinkou je také, že se budou v průběhu výstavy střídat dvě plemena, a to limuzín a simmental v sobotu večer. Proběhne několik šampionátů. Sport.
0: Fotbalisté Zlína se připravují na druhé kolo fotbalové šance ligy. Hrát budou na Letné proti pražské Spartě, kterou v příštím týdnu čeká předkolo Ligy mistrů, protože se zápas koná netradičně před víkendem. Pátek večer brankáři Zlína Stanislavu Dostálovi vyhovuje.
3: Ideální, jako ještě kdyby bylo asi trošku míň teplo, tak by to bylo úplně ideální, ale to se nedá nic dělat, ale ten čas jako v 7 hodin večer, pátek, myslím si, že pro lidi ideální a doufám, že uděláme příjemný večer. Já bych to preferoval klidně každý týden hrát úterý, pátek, mě by to vůbec nevadilo. Počasí.
0: V noci bude ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 23 až 18 stupňů. Zítra čekejte skoro jasno, od západu oblačno. Nejvyšší teploty naměříme 32 až 35 stupňů a vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V ulici doktora Edvarda Beneše v Otrokovicích došlo k havárii vodovodního potrubí. Čekejte vodu na vozovce. Dvě osobní auta havarovala v Hulíně v ulici Žižkova. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná Morava, krásná zem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Rozhlas Zlín, písmo.

Byla to mistříňanka, která vás pozvala k poslechu dnešní druhé části Moravy krásné země. Zahrála polku Blahoslava Smišovského Ten ostrožský zámek. Samozřejmě vás zvu i já a přeji pěkný večer při pěkných písničkách. Zdraví vás Jiřina Ostrá. No a jaké budou písničky ze srdce? Pro paní Libušku Janovskou a jejího manžela z Blučiny to bude Lidová Stavěli tesaři. No a pro paní Naďu Jakubíčkovou z Mistřína v té strážovské dědině. No ale samozřejmě nezůstaneme pouze u těchto písniček, to je přece jasné. Budou i další. No a doufám, přátelé, že jste všichni ve zdraví přežili další horký den. No a nyní vás snad osvěží pěkné písničky. Kdo má svátek, pokud nevíte, jsou to jak u nás, tak na Slovensku Ignácové blahopřeji. Zbývá připomenout telefonní číslo 726 46 520 0. A teď už cimbálová muzika Josefa Varmuži.

0: Tak to bylo moravské lidové podání cymbalové muziky Josefa Varmuži. No a teď už bude asi v podání nějakého pěkného přáníčka. To podání zazní z úst paní Mazurkové ze Zaječí. Dobrý den.
1: Dobrý večer, ještě vás jednou zdravím, paní Jiřínko. Já bych chtěla popřát krásný narozeniny. Zítra oslaví paní Marie Balášová ze Zaječí své krásné narozeniny 80. Hodně štěstí, zdraví, hlavně to zdraví. A lásky přejí děti, Dita, Bohdan, vraťa s rodinami. Mamince děkují za její pomoc a starostlivost. Přání se připojují bratr s rodinou, švagrové, švagři a také další blízká rodina. Máme tě, Maru, rádi, nebo ti mám říct, pačí, máme tě rádi, to je pěkno. Děkuji, ona se bude zlobit, ale to nevadí, my ju máme rádi aj tak.
0: Já si myslím, že paní, jak říkáte, Maruško, nebo Majko, nebo jak ji říkáte?
1: Maru, Maruško.
0: Maru, no, tak já myslím, že Maru se teď usmívá, tak a měla by určitě. Jasně. Tak jo, takže písnička
1: děkuju
0: je připravena. Hezký večer, naschledanou.
1: Taky vám taky, naschledanou.
0: Naschledanou, a kdo pak je na tomto telefonu, dobrý večer i vám.
2: Dobrý večer, paní Ostrá, já bych vás poprosila, mně se ve středu stál doma úraz, zlomila jsem si dvakrát ruku v zápěstí a volala jsem policii, tak byli ochotní, dovezli mě do nemocnice, v nemocnici poděkovat sestřičkám a doktorům a vůbec všem a ti, co mě dovezli potom domů o 4:30 ráno, takže i záchranářům. Děkuju vám.
0: No, ale ještě jsem neprozradila svoje jméno.
2: No, Milena Kumincová.
0: No, aby věděli, kdo děkuje. No, já musím říct, že nejsi žádná troškařka. Když už teda zlomit ruku, tak rovnou
2: tak
0: na dvakrát, že jo?
2: Ano, tak je to, ano, a tak je to, a bolí to.
0: Bolí.
2: A představte, jak to narovnávali, je to bylo něco.
0: To ani mě neříkejte, já vám každopádně
2: říkat, to je hrůza.
0: Držím palce, aby všechno dobré se obrátilo. A
2: jo, a zrovna pravá, takže nevodenču si, je to hrozný. A jo,
0: no,
2: zvyknete
0: si počase třeba i na tu levou ruku, ale hlavně aby to dobře dopadlo a hlavně buďte na sebe opatrná. To je to důležité. Tak jo.
2: Tak jo,
0: takže to bylo velké
2: moc
0: poděkování pro vlastně ty záchranné složky.
2: Pro všechny, ano. Děkuji vám moc a naschledanou. Podnička vám přeji.
0: Děkuji moc, já vám také.
2: Naschledanou. Děkuji.
0: Tak a pak, když jste poslouchali, přátelé, polední Moravu, krásnou zem, tak víte, že nám nezaspívali dvě slečny a byla to Nikolka, 12-letá to slečna Nikolka Lezlová a 10-letá Melánie Trlidová. Představte si, že Melánie měla dnes nebo má dnes přímo narozeniny, takže Melčo, jak ti říkají, přejeme ti ještě jednou všechno nejlepší a děkujeme i Nikče za ten váš zpěv, protože holky zaspívaly takovou legračně vzdělávací písničku Jan Amos Komenský, ještě jsem to vůbec neslyšela. Naučili se to prý ve skautu a teď jsou v Domaníně. Oni jsou z Domanína a teď jsou u babičky v Syrovíně. No a pak, když byste si chtěli poslechnout tuto písničku, pro mě tedy úplně neznámá byla, tak si můžete najít naše webové stránky, tam si naleznete audioarchiv, příslušné datum a už si můžete pustit třeba zrovna

0: zpěv Nikči Lezlové a Melčit Lidové. Tak holky, já vás ještě jednou zdravím i s babičkou a jsme samozřejmě rádi, že tyto prázdniny jsou skutečně vydařené, protože máme tolik zpěvných dětí a všechny zpívají moc hezky, takže moc děkujeme. No ale teď už tedy zdravím paní Libušku Janovskou a jejího manžela, kteří žijí v Blučině. Libuško a váš manžel si také poslechne písničku, kterou vám posílá paní Anna z Miroslavy. A je to Lidová, Stavěli tesaři.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Tak písnička dozněla, byla to písnička ze srdce pro paní Libušku Janouškovou a jejího manžela z Blučiny. No a tuto písničku vám posílá paní Anna z Miroslavy a pro vás ji zahrála Veselka, ale určitě i další mnozí posluchači se touto známou lidovou potěšili. Ale já už mám na telefonu pana Jeníka. Dobrý večer.
1: Zdravím vás, dobrý večer, paní Ivanko.
0: No tak já se jmenuji Jiřina, ale to nevadí, můžete mi klidně říkat Ivanko.
1: Jo, podle hlasu jsem poznal v první řadě. Chtěl bych popřát, no, poděkovat všem brigádníkům, co mě pomáhali na tým na Žiních. Mm-hmm. Dneska máme do Žinky, dneska zítra.
0: Mm-hmm. A kde to je?
1: No, na jihu.
0: Na jihu? Nebudete to teda konkretizovat přímo to místo, kde máte dožinky, že ne?
1: No to je, aby nebylo moc lidí.
0: Aha, tak to je. Já jsem naopak si myslela, že chcete, aby bylo co nejvíce lidí, pane Jeníku. No. Tak každopádně patří velké poděkování všem těm.
1: V Dětných jahodech, jo, Lácaranka hrála, no ty slaví, jo, ne přes pole, ale přes les, já to mám.
0: Jo.
1: Tak nám byla z nedělu a...
0: Jo, no ale teď patří to poděkování všem těm, kteří byli nápomocní, ano, při těch z nich.
1: Dobře. Pomáhali při žích, jo?
0: Tak jo, takže naschledanou.
1: Dobrý, naschledanou.
0: A ještě jeden telefonát. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Ostrá, tady je Pepča Viktorin Opatovice, já vás zdravím.
0: Já vás taky.
2: No. Paní Ostrá, já bych chtěl říct a pozdravit všechny mý kamarády, a byl by to dědečka a babičku do Velkých Pavlovic, který jsou moji nejlepší kamarádi a nejlepší přátelé. Potom by jsem to zahrál paní magistře Martině Lukšové, která mě měla v Brně na Kociánce jako studenta. Potom by jsem to zahrál Petrovi Veselýmu, Tomášovi Veselýmu a celé rodině Veselé. A potom by jsem to ještě řekl, že mu strašně moc miluju. Je to moje přítelkyně Pavlinka Fialová, která se mnou žije, už bude se mnou 10 let za chvilku. Ještě tak to ji taky zahrajem. A že jí posílám velikánskou sladkou pusinku a že ji strašně moc miluju. A děkuji, že udělala dneska takovej krásnou práci, kterou odvedla.
0: Tak, pane Pepčo, pusinka už letí, takže Pavlinka už může nastavit své rutíky.
2: A paní Francové ještě do jednoho zařízení a potom ještě panovi Rumlovi do Chrlíc, do domova důchodců.
0: Jo, tak já jenom čekám, na koho si ještě vzpomenete, takže to shrneme. Prostě pošleme písničku všem těm, které máte rád a kteří jsou vám blízcí.
2: Ano, přesně tak. Jo.
0: Tak hezký
2: mějte
0: večer.
2: Mějte se hezký, paní Osa.
0: Vy také.
2: Krásný večer.
0: Děkuji, nashledanou. No a dnes slaví narozeniny pan Josef Adámek z Višňové. A přání, milý tatínku, k tvým 75. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti, pohody a spoustu krásných chvil s celou rodinou. A tě každý den naplňuje úsměvem a dobrou náladou. No a to ti přejí manželka Helena, děti s rodinami a pravnoučci Dominiček a Nelinka. A další písnička, opět lidová, pod tým naším okénečkem.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: No ale teď je 18 hodin 30 minut, posloucháte Moravu krásnou zem, posloucháte pěkné písničky podání dechových muzik, dechových kapel a cymbálových muzik. Tak za chviličku bude ta druhá písnička ze srdce. Paní Naděja Jakubíčková si možná myslela, že jsem na ní zapomněla. Ne, není tomu tak, ale předtím si ještě vezmu další milé volající. Tak nejprve pana Jirku Tomejčíka z Těmic. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, paní Osa, srdečně vás zdravím a přál bych si, kdybyste nám zahrali s manželkou, máme 49 let společného života. Hodně zdravíčka, štěstíčka, rodinné pohody, božího požehnání a to nám přeji. 4 děti, 9 vnoučat a 4 pravnoučata.
2: Děkuji vám. Jak se jmenuje manželka?
3: Františka Tomejčíková, skladatelka.
2: No to je fakt, Františka Tomejčíková. No já jsem si říkala, ale chtěla jsem to slyšet z vašich úst. No tak já vám přeji také krásný život další, pane.
3: A ještě, kdybyste mohla někdy její srdcovku, ten Těmický mlýn zahrát, kdyby
2: jo,
3: to šlo.
2: Jo, Těmický mlýn, jo, jo, už jsem si to napsala. Tak jo, takže gratuluji ještě jednou.
3: Děkuji,
2: nashledanou a zdravím i paní Františku.
3: A vám taky hodně zdravíčka.
2: Děkuji
3: a celému rozhlasu hodně zdravíčka.
2: Děkujeme.
3: Nashledanou.
2: A paní Vlaďka je připravena. Dobrý den.
4: Dobrý večer, paní Oskra. Já bych chtěla popřát dnešní Neuse dožívá krásných 70 roku paní Lidka Horňáčková z Rakvic. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně zdraví. To jí přeje Vlačka, Luděk a Leonka a celá rodina Poháčková. A ať si to pořádně oslaví. Mm-hmm.
2: Tak to tak bylo děkujeme. Další milé přání. Nashledanou. No a nějaká pěkná písnička přání k dnešním 71. narozeninám patří panu Josefovi Belajovi z Prietršky na Slovensku. Hodně zdraví, štěstí a božího požehnání přejí syn Peter s rodinou, dcera Beata s rodinou a manželka Helenka. Nejmladší Miško posílá dědovi velkou pusu. A mám tady vzpomínku. 31. července zemřela moje babička paní Marie Pokorná Varmužová, píše Honzík Buřil, stejně jako dětství prožila v Králově Poli, zamilovala se do panského krejčího, vychovala dvě dcery, Helenu a Janu, no a Helena ta se odstěhovala ve 20 letech na Slovensko, tam měla s Vojtěchem dvě děti, sestry Anešku a Malču. A tady dál píše, že jsou rozptýleni na loučce i s Marií Varmužovou. Ta měla dva bratry, dožila se 58 let, vzpomíná Honzík a Bohunka. No a budeme vzpomínat při písnice ze srdce, která zazní pro paní Naďu Jakubíčkovou z Mistřína. A paní Naďo, tu písničku vám posílá Jarda Wolf a je to Valčík v té strážovské dědině.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla písnička ze srdce pro paní Naďu Jakubíčkovou z Mistřína od Jardy Wolfa. Tak paní Naďo, doufám, že jste poslouchala a že jste při této písničce vlastně i zavzpomínala na všechno to pěkné, co tady třeba zrovna při Moravě krásné zemi prožíváme. Vám posílají písničky vaši známí a to určitě vás hřeje u srdce. A toto byla písnička Václava Maňase mladšího a Aleny Slabákové v podání Boršičanky Antonína Koníčka. A já už mám tady odložený jeden telefon, ale nevím vůbec, kdo tam je na té druhé straně. Každopádně zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tady je Jenda Chrenčík z Velkej nad Veličkou. Já zdravím celý Český rozhlas Brno a všetkých, kdo počúvají tento krásný porad. A chcel bych nechat dodatečně zahrát mojej ženě, paní Aničce Chrenčíkovej, k nedělnímu svátku. Uh-huh. Dál bych chcel nechat zahrát svojej sestry Martě Mikéskovej z Veselá nad Moravou, která měla v úterý narozeniny a teda ve středu svátek. No a aby toho nebylo málo, tak dneska máme ze ženou výročí svatby 44. A Marta sestra teda se švagrem Jošku majú to samé výročí, protože jsme se brali ve stejný deň, ve stejný rok. Tak prosím vás, zahrajte nám nějakou pěknou písničku.
0: Já vám dopředu prozradím, že to bude směs písniček, že tam si můžete najít. Každopádně ta, která se vám bude líbit. A já vám Aničce, Anička se jmenuje vaše manželka,
1: ano,
0: že?
1: Ano.
0: No, 44. výročí svatby, tak jestliže jste poslouchal, tak já už jsem tady přála Tomejčíkovi k 49. výročí svatby.
1: No, tak to už je toto. No já vím, že to není
0: skoro
1: žádné kulaté výročí toto.
0: Ale každý rok se počítá.
1: Že je to hranaté až běda, ale to si myslím, že vůbec nevadí. Jako.
0: Každý rok se počítá, pane Jendo. A stejně tak zdravím i vaši sestru Martu a jejího manžela. Tak jo, tak hezký večer.
1: A ještě prosím vás, ještě teda, ale si můžu mět přijít si jako písničku tu srdcovku někdy. Tož když jsou z Velkej, tož hore velkou malovaná dvážka. Já jsem to nečul ani nepamatuju. Nevím, jestli to hraje
0: cymbálovka. Tak to právě vůbec
1: nebo...
0: ne. No to asi bude cymbálovka, jo. Ale jak se ještě mi řekněte jednou, jak se to jmenuje?
1: Hore velkou malovaná dvážka.
0: Hore velkou malovaná. My se dneska díváme.
1: No. Malovaná dvážka.
0: Malovaná...
1: Určitě to nahráte je, ale nevím od keho to jako, a je mě to úplně jedno a kdybyste něco našli, tak bych byl hrozně rád. Jako.
0: No pokusíme se, ne, pane Jendo Chrenčíku z Velké nad Veličkou, ale nevím, tady jsme se, no prozatím to tady nevidíme, ale...
1: Nevadí,
0: zkusíme,
1: nebude, nebude.
0: Zkusíme,
1: nebude,
0: jasně, no, pane Jendo. A teď to budou pěkné písničky a ještě jednou vám, vlastně těm oběma manželským párům blahopřeji. A jen tak dál. Naschledanou.
1: No, děkuju, naschledanou.
0: Naschledanou. A tady čtu. Dnes slaví manželé Květoslava a Jiří Kovářovi z Ivančic zlatou svatbu. 50 let po boku, to je půl století plné lásky, radosti, ale i překonaných překážek. Do dalších let vám přejeme spoustu společných chvil v manželství, při procházkách s vaším mazlíčkem Elinkou, hodně lásky, vzájemného porozumění a hlavně pevné zdravíčko. Babičku, ať stále baví práce na zahrádce a dědovi, ať chutná stále pivečko. Mami, tati, děkuji za vaše zkušenosti, rady a pomoc v životě. No a takto blahopřejí syn Jirka s manželkou Ivou, vnoučata Tereska a Lukášek a ty ještě vzkazují, babi, dědo, ještě spoustu procházek s Elinkou. No písnička Už mi lásko není 20 let, to skutečně nebude, to je úplně odlišný žánr, který tady nehrajeme, ale bude to, jak už jsem říkala, směs pěkných písniček, ale i předtím ještě přání, které patří paní Aně Mimochodové Sobotkové ze Strání, která se dožívá 80 let. Všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví a božího požehnání přejí manžel a 3 děti s rodinami. Nejmladší vnuk Honzík posílá babičce velkého hubana. No a teď už konečně ta slíbená směs polek.

0: Tak to byla směs spolek podání Moravěnky a ještě jeden telefonát. Je to paní Marie z Újezda u Vlašských Klobouk. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Když dneska hrajete k tomu výročí, k té svatby, tak já mám také dneska jednu. A je to 50. výročí, dnes slaví manželé Machů Sluhačovi. Je to můj synovec. Tak mu přeji, tak jim přeji hlavně hodně zdravíčka, ať jsou dále nadále šťastní, tak jak jsou, ať mají radost ze svých dětí a vnuček a vnuka. To jim přeje teta Maňasova z Újezda a kdyby střížil, tak by se připojil.
0: Tak,
1: a ještě mám jedno přání. Zítra slaví zeď 60. narozeniny. Je to Marek Jordán z Újezda. Také mu chci popřát hlavně hodně zdraví. Zdraví a zdraví, štěstí a boží požehnání a radost ze svých dětí a vnoučat. Tomu přeje jako babička a kdyby děda žil,
0: tak určitě. Taky si vzpomenu. Já jenom jsem chtěla podotknout, že máte samé takové kulaté výročí. 50. zlatá svatba, 60. narozeniny Marka.
1: A víte, kolik toho ještě mám? Včera měl vnuk 31 roků, také mu přeju hlavě hodně zdravíčka. A předevčerajšky měl nejmladší pravnouček 1 rok.
0: Tak a, vidíte, paní Marie, tak kdybychom...
1: A jeden pravnuk má 8 roků, takže toho mám čil.
0: No, kdybychom tady ještě chvilku společně zůstali, tak bychom tedy se dozvěděli, jak se to slaví u paní Marie v celém červenci.
1: No, ale pan... budeme slavit.
0: Ano, tak vám přeji krásnou oslavu. Jo, tak. Naschledanou, loučím se.
1: Naschledanou.
0: Tak a já, než budu tlumočit další přání, tak poprosím Elišku, aby si nachystala písničku Dobrou noc. Tak děkuji a beru si klub přátel Českého rozhlasu Brno, protože narozeniny dnes slaví pan Petr Jílek z Brna. No a také tady vidím, že včera, a to nevím, jestli bylo předáno, včera oslavila narozeniny paní Vladimíra Rochlová z Přílep, tak raději dvakrát než vůbec, takže milí naši posluchači, samozřejmě vám blahopřejeme, děkujeme za vaši přízeň a do let dalších vám přejeme už jenom to nejlepší zdraví, štěstí, pohodu, vždycky dobrou náladu. No a mám tady vzpomínku. Dnes 31. července, je to už rok, co nás opustil pan Adolf Krejčí z Kralic nad Oslavou. Prosíme, zahrejte mu do nebíčka pěknou písničku. S láskou vzpomíná manželka Mirka s rodinou. Ádo, moc nám chybíš. A Broněk Uher blahopřeje k narozeninám kamarádce paní Romance Šmehlíkové z Dolního Němčí a ještě také k narozeninám paní Marii Daňkové z Dolního Němčí. Přeje samozřejmě i s jejich rodinnými příslušníky jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. No a teď už dobrou noc.
2: Český rozhlas

No ale já vám ještě dobrou noc nevinšuju. Já mám připravenou pro vás ještě jednu písničku, ale tady ještě čtu, zahrajte písničku pro potěšení babičce Olince Vaculové, která vás každý den poslouchá. Vnučka Lucie posílá babičce písničku a tady rádi bychom touto cestou popřáli naší milované babičce Jarmilce Štěrbové k jejím dnešním narozeninám. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví a sil, které obzvláště potřebuje, jelikož je to vášnivá kuchařka, takzvaně profesionální babička. S pozdravem vnuci Michal a Zbyněk, dcera Jana s manželem Františkem. A ještě tady Jarda Vol píše, že ta písnička existuje, velkomalovaná dláška. No my víme, že existuje, Jardo, ale my ji tady asi nemáme, o to tady jde. Takže teď už tedy písnička, jak jsem slíbila, Starobrněnská dvanáctka pro tebe.

Tak to byl Jaroslav Humpolík a Růžena Sipěrová, autoři této písničky Pro tebe, podání Starobrněnské dvanáctky jsme si ji vyslechli. No ale je 18 hodin 56 minut, takže Morava krásná zem končí. Dále zprávy a na pěknou notečku a budou to archivní nahrávky Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů s tematikou slunce a léta. Pořad připravila Marie Hvozdecká. Víkend, no tak tam mimo jiné i blahopřání s písničkou, v sobotu s Karlem Hegnerem, v neděli pak s Květou Navrátilovou. No a já se na vás těším v pondělí. Pohodový večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. No a na závěr už hraje Stříbrňanka, hraje orchestrální skladbu Josefa Poncara Milenci.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Na nově opravené silnici mezi Bánovem a Nezdenicemi na Uhersko-Brodsku se objevily trhliny. Před letními vedry se lidé můžou schovat na některé zimní stadiony, které nabízejí veřejné bruslení. Českou fotbalovou reprezentaci převzal španělský trenér Santi Denia. Zítra bude v regionu skoro jasno, teploty až 35 stupňů. U večerních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Asi 3 cm vysoké trhliny se objevily na silnici mezi Bánovem a Nezdenicemi na Uhersko-Brodsku. Její opravu za 31 milionů korun přitom silničáři dokončili teprve v polovině června. Podle starosty Bánova Marka Mahdala z ODS způsobila problém vlhkost pod komunikací.
2: Tady je úsek právě podél areálu bývalého družstva, kde je příkop podél cesty a jsou tady propustky, které byly ucpané. Takže to tady špatně odtěkalo, když napršelo, tak tam ta voda stála a vlastně dostávala se do podloží té cesty. Až když se to sfrézovalo, odkrylo, tak šlo vidět, že je to všechno podmáčené.
0: Ředitelství silnic Zlínského kraje bude závadu řešit se zhotovitelem. Základní oprava v podobě zalití trhlin emulzí proti vnikání vody se podle ředitele ŘSZK Bronislava Malého uskuteční ještě do zimy. Meteorologové varují před vysokými teplotami, které by dnes ve Zlínském kraji měly vystoupat až ke 40 stupňům. A před velmi silnou zátěží teplem varují i v příštích dnech. Zatímco část lidí míří k ochlazení k vodě, jiní využívají zimní stadiony, které mají i přes léto otevřeno a nabízejí veřejné bruslení.
3: Stadion ve Lhotě u Vsetína během týdne využívají hokejové kempy. Na jednom z nich trénují Inka a Tereza.
4: Tak jako samozřejmě je to super pocit, když jdeme jakože zvenku, kde je teplo, potom tady do zimy.
5: Je to boží, že se jako ochladíte, ale to je na chvilku, že potom jak začnete trénovat, tak je vám zase horko.
3: Výrazné změny teplot ale musí hlídat trenéři kvůli možnému nachlazení, říká trenér a trojnásobný mistr světa Petr Čajánek.
6: Ty přechody z toho chladného počasí ven, tak na to se snažíme být opatrní, protože opravdu ty horka jsou velké.
3: Ve Lhotě u Vsetína si o víkendu můžou zabruslit i běžní návštěvníci a možnost nabídne i stadion na Lapači. Ze Vsetína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Generálním ředitelem českých center bude končící velvyslanec v Egyptě Ivan Jukl. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Jukl ve funkci vystřídá Jitku Pánek Jurkovou. Od jmenování nového ředitele se ministerstvo zahraničí slibuje novou koncepci českých center. Po agentuře Macinka chce zejména finanční úspory. Českým centrum kvůli špatné finanční situaci hrozilo úplné zrušení.
7: Nechceme žádná česká centra a priorně rušit. Naopak vidíme velký potenciál a velkou šanci, že by tato síť mohla být ještě významně rozšířena.
8: Uvedl Petr Macinka z motoristů sobě. Nová centra nebudou stát státní rozpočet nic. Formou partnerství by je měly provozovat například krajanské organizace. Zájem už projevili Češi v Chorvatsku. Česká centra fungují aktuálně v 26 městech 4 kontinentů. Z ministerstva zahraničí Jaromír Marek, Český rozhlas. Sport.
0: Česká fotbalová reprezentace má poprvé v historii zahraničního trenéra. Národní tým převzal úspěšný mládežnický kouč Španěl Santi Denia, který podepsal 2letý kontrakt. Denia bude žít v Praze a plánuje sledovat co nejvíc zápasů české nejvyšší soutěže.
9: Minulý týden jsem si pouštěl utkání prvního kola. Je velmi důležité vidět ty zápasy, prohlédnout si hráče, navnímat českou ligu, kde hraje většina národního týmu. Není to jen o Spartě nebo Slávii. Chceme navštívit všechny stadiony a kluby v České republice. Je důležité je znát.
0: První soutěžní zápas pod vedením Santiho Denii odehrají čeští fotbalisté v září v Lize národů proti Chorvatsku.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 23 až 18 stupňů. Zítra čekejte skoro jasno, od západu také oblačno, nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor si dejte na lidi na vozovce u Pržna na Vsetínsku. Hlášený je požár v domě. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín už nyní navazuje pořad Na pěknou notečku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Máme tady poslední červencový den, který nám letos vyšel na pátek. A u pořadu Na pěknou notečku vás vítá a zdraví Marie Hvozdecka. Léto se nám tedy nachýlilo do své druhé poloviny. Je třeba si ho tedy ještě pořádně užít. Dnes tedy nebudeme vzpomínat žádné výročí ani konkrétní osobnost. Hrdinou dnešní pěkné notečky bude slunce. Blahodárné světlo a teplo našich dní. Jako první nám o něm dnes zaspívá Jiřina Mikulenková a Jarmila Šuláková. Ej, svítilo slunéčko z gramodesky Na pěknou notečku k 25. výročí Brolnu v roce 1977. Jarmilu Šulákovou jsme mohli i slyšet v úvodu na nahrávce z 60. let v písni Slunéčko zachodí.

To byla Jarmila Šuláková a Jiřina Mikulenková za doprovodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Do dnešního pořadu na pěknou notečku vybírám, jak už je v pátek zvykem, nahrávky právě tohoto rozhlasového tělesa. Do toho dnešního jsem vybrala povětšinou nahrávky staršího data. Všechny ale něco spojuje. Nostalgie končícího července se zhmotnila v písních, ve kterých se zmiňuje slunce. A jaká bude další? Teď to bude na nahrávce z roku 1980 Magdalena Úprková, dnes Mučková, a hned potom instrumentální skladba Známý mijavský tanec na stařičké nahrávce z roku 1959. A hned po něm v nahrávce ještě starší, a to z roku 1954, zaspívá Slavíček z Podluží Božena Šebetovská.

Posloucháte páteční broňácký pořad na pěknou notečku, kterým vás dnes provází Marie Hvozdecká. Dospívala nám Božena Šebetovská a dnešním hlavním hrdinou je slunce, slunéčko. Pojďme se tedy přenést do jedné z nejslunějších oblastí naší republiky, a to na Strážnicko. Zaspívá nám Václav Harnoš, Strážnické Danaje.

Dospíval nám Václav Harnoš v dnešním prosluněném pořadu Na pěknou notečku, věnovaném nahrávkám brněnského rozhlasového orchestru Lidových nástrojů. Teď na závěr to budou ještě známé kendické čardáše a jako poslední nám zasluní Na kopanice v písničkách pro grumle a gajdy v podání Brolnu, zpívá Lubomír Málek na nahrávce z roku 1973. Od mikrofonu se s vámi loučí a co nejméně mráčků přeje Marie Hvozdecká a mistr zvuku Igor Kapoun.

0: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají...
1: Ale je nehuse.
2: Řekl na to Zikmund.
1: Kdo pak žije bez hříchu?
0: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
3: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
0: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: mancher ehrliche Mann betrügt. Was nicht gut schmeckt, ist nicht immer schlecht. Was heiß nicht ist, ist nicht immer kalt. Was falsch nicht ist, ist nicht immer recht. Wer jung nicht mehr ist, ist noch nicht alt. So manche können gut balancieren und suchen immer den Zweck. Sie wollen leben und profitieren, dabei verlieren sie den Weg. Ich such das Wahre, und das ist nicht einfach. Ich such das Wahre, das ist immer schwer. Doch dieses Suchen lohnt sich manchmal vielfach. Wer sucht, der findet.
1: Heute jährt sich zum 81. Mal der Tag, an dem in Aussig an der Elbe die dortige deutsche Bevölkerung angegriffen und entmordet wurde. Wie schon in den vergangenen Jahren fand auch heute an den mit dem Massaker verbundenen Orten eine Gedenkfeier statt. Den Gottesdienst in der Dekanatskirche zelebrierte Erzbischof Stanislav Pschibel. Eindrücke und Aufnahmen von der Gedenkveranstaltung senden wir erst in der kommenden Woche. Heute erinnern wir an dieses traurige Ereignis zumindest mit den Erinnerungen von Karl-Heinz Kralowitz, der im Jahre 1945 15 Jahre alt war.
2: Dnes je tomu právě 81 let, co byli v Ústí nad Labem napadáni a vražděni místní Němci. Jako už tradičně se i dnes konala na místech spojených s masakrem pietní akce. Mši v arciděkanském kostele celebroval arcibiskup Stanislav Přibyl. Nahrávky z pietního setkání přineseme až za týden. Dnes si smutné výročí připomeneme alespoň vzpomínkou pana Karla Heinze Kralovce, kterému bylo v roce 1945 15 let.
3: Nach Feierabend am 31. Juli, war Dienstag, bin ich die Schwenkenstraße rauf. Und beim ersten Eingang von der Schule, ich schieb mein Rad darauf, war damals 15 Jahre. Einmal kommt einer her mit einem Stern da, ein Offizier, nehmen wir an, ein Leutnant, und sagt, soll da hinkommen, hab nicht gewusst, warum, soll das Rad da hinstellen an die Wand und mitgehen. Ja, da bin ich mit reingegangen und da war drin in der Schule ein Tisch so schräg gestellt mit die zwei Füße auf einen anderen Tisch und da musste ich mich auflegen und musste mich ausziehen und bin da ausgepeitscht worden und musste jedes Mal sagen, ich danke meinem Führer. Na gut, und dann, wie ich so richtig, ich glaube 20 Schläge bekommen hatte, durfte ich mich wieder anziehen. Dann haben wir gedacht, wenn ich jetzt rauskomme, ist mein Rad weg. Komme ich raus, steht mein Fahrrad noch dort und ich bin weiter nach Hause. Blut unterlaufen war es. Ne? Und dann kommt mein Vater heim mit meiner Mutter, auch Blut unterlaufen. Den haben sie am Materniplatz, der hat im Rionione-Haus gearbeitet. Und meine Mutter hat unten gewartet auf ihn und er kommt runter. Und sofort sind sie auf ihn los und haben ihn auch geschlagen. Alle haben nicht gewusst, warum.
1: Jubiläum der Woche. Am 1. August 1925 wurde in Gablons eine Neiße als Sohn eines Schlosses Josef Peukert geboren. Während des Zweiten Weltkrieges wurde er zur Luftwaffe eingezogen und geriet gegen Kriegsende in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Entlassung kehrte er nicht in seine Heimat zurück, sondern ließ sich in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands nieder. Dort trat er der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der SED, bei, dem politischen Machtinstrument der späteren DDR. Zugleich absolvierte er eine pädagogische Ausbildung und arbeitete zunächst als Lehrer. Später wurde er Schulleiter und schließlich Schulinspektor im Bezirk Erfurt. In den 50er Jahren wechselte Josef Peukert an das Pädagogische Institut in Erfurt. Dort war er zugleich Sekretär der örtlichen Parteiorganisation. Anschließend setzte er seine Studien in Berlin fort und promovierte zum Doktor der Philosophie. Ende der 60er Jahre studierte er am Institut für internationale Beziehungen und trat zu Beginn des 70er Jahre in den diplomatischen Dienst der DDR ein. Seine erste Auslandsstation führte ihn an die Botschaft der DDR in Algerien. Danach wurde er zum Botschafter in Mali und später in Tunesien ernannt. Nach seiner Rückkehr aus Afrika war Josef Peukert in den 80er Jahren als Dozent an der Parteischule in Erfurt tätig. Den Zusammenbruch des kommunistischen Regimes und das Ende der DDR empfand er als persönliche Enttäuschung. Seine bewegte Lebensgeschichte schilderte er in dem Buch mein facettenreiches Leben vom Sudetendeutschen zum Botschafter der DDR. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte Josef Beukert erneut in Mali. Dort starb er im Jahre 2013.
2: 1. srpna 1925 se v Jablonci nad Nisou v rodině zámečníka narodil Josef Beukert. Během druhé světové války narukoval do Luftwaffe a upadl do amerického zajetí. Po návratu odešel do sovětské okupační zóny. Zde se stal členem Socialistické jednotné strany Německa, tedy východoněmecké obdoby komunistické strany. Ve východním Německu Beukert získal pedagogické vzdělání a stal se učitelem, po několika letech ředitelem školy a nakonec školním inspektorem v Erfurtu. V 50. letech pak nastoupil na pedagogický institut v Erfurtu, kde zároveň zastával funkci tajemníka místní organizace strany. V Berlíně si doplnil vzdělání a získal titul doktora filozofie. Na konci 60. let studoval na Institutu pro mezinárodní vztahy, aby na začátku 70. let nastoupil do diplomatických služeb. Nejprve působil na velvyslanectví v Alžírsku, pak byl jmenován velvyslancem NDR v Mali a poté v Tunisku. Po návratu z Afriky pracoval v 80. letech jako lektor na stranické škole v Erfurtu. Pád komunistického režimu byl pro Josefa Beukerta zklamáním. O svých životních osudech napsal knihu Můj život mnoha tváří od sudetského Němce k velvyslanci NDR. Poslední roky svého života prožil Josef Beukert v Mali, kde v roce 2013 zemřel.
4: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite www.rozhlas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
2: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
5: Český rozhlas zprávy.
6: Muž z Brna podle policie okrádal Českou národní banku. Dálnice D3 je delší o 3 kilometry. Zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 32 na východě Moravy a Slezska až 36 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Policie obvinila zaměstnance brněnské pobočky České národní banky. Instituci podle nich okradl o miliony korun. Na podezřelé transakce vyšetřovatele upozornil Finanční analytický úřad. Policie proto spustila akci, při které prohledala několik nebytových prostor i mužů v domov a zadržela ho. Kriminalisté teď zajišťují ukradené finance, říká jejich mluvčí Pavel Šváb.
7: Obviněný zaměstnanec banky s policisty spolupracuje, čelí trestnímu stíhání za krádež, škoda činí desítky milionů korun.
6: Nový úsek dálnice D3 k rakouským hranicím je ode dneška průjezdný. Stavba části trasy mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku trvala 2,5 roku. Nový úsek se navzdory komplikacím při stavbě podařilo otevřít o měsíc dřív, pokračuje ředitel ŘSD Radek Mátl.
8: Přeložky inženýrských sítí nám komplikovaly vůbec zahájení samotné stavby. Posléze bohužel byly další problémy s zakládáním mostů na té trase dálnice D3, kde ta geologie byla velmi obtížná, museli jsme tam změnit technické řešení. Další časovou komplikací bylo to, že museli jsme postavit nejdříve jednu polovinu, převést provoz a pak posléze druhou polovinu.
6: Začal divadelní festival Jiráskův Hronov. Na 96. ročníku uvidí návštěvníci 150 představení, které připravilo víc než 8 desítek amatérských souborů.
9: Festivalový program zahájí večer Náchodská divadelní scéna, a to s kriminální komedií Drahá Matilda, o dědictví, které sebou nese ale i nečekaná tajemství.
10: Kromě profesionálních souborů máme také 3 profesionální představení v inspirativním programu.
9: Popisuje Jan Julínek, programový ředitel Jiráskova Hronova.
10: A to je jednak divadlo Drak s jejich Šípkovou růženkou. V pondělí nás potom čeká Geislers of Comedianten se svou velmi zajímavou inscenací Hory byly Kribrifax a také inscenace kolektivu Dominika Migače Soudružky z kroužky, což je naprosto mimořádná inspirativní loutková inscenace.
9: Před Jiráskovým divadlem uvidí návštěvníci také Evu Hruškovou a Jana Přeučila, které bude zpovídat Aleš Cibulka, a to v pořadu Rádio na cestách. Martin Hrnčíř, Český rozhlas. Sport.
6: České tenistky budou na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové v silném složení. V první nominaci kapitánky Barbory Strýcové na zářijový podnik v čínském Shenzhenu jsou wimbledonská šampionka Linda Nosková, finalistka Karolína Muchová a Marie Bousková s deblovou jedničkou Kateřinou Siniakovou. Počasí. Zítra čekáme oblačno a zataženo, místy se přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů na západě a severozápadě Čech kolem 27. Ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je před Prahou neprůjezdná, na půltém kilometru je auto na střeše a provoz teď odklánějí na Hostivici. A na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice z 18. kilometru počítejte s kolonou, zdržíte se 10 až 15 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
5: Vesele a zdravě.
11: Vítejte u nás, vítejte na vlnách Českého rozhlasu a ve zdravotní poradně a o zdravém životním stylu. Už se na mě usmívá jako sluníčko doktorka Kateřina Cajtamlová.
12: Ano, a chce říct, že je vedro a bude vedro. Patriku, přeložte.
11: Budeme mluvit o horku a o účincích slunce na náš organismus a jaké vám to dělá problémy. To je dnešní téma, které jsme si zvolili. Tak. A muž říká venku na pláži své manželce: fuj, to je hrozný vedro. Tady je nejmín 40 stupňů ve stínu. Manželka mu odpoví: a kdo tě nutí, aby slezl do stínu?
5: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: trochu jsme se svážili tím deštěm s Helenou Vondráčkovou v pořadu, kde si budeme povídat o slunci, o jeho účincích a hlavně o tom, když je prostě horko, jaké obtíže nám to dělá. Mimochodem existuje řečení, které říká, kam nechodí slunce, tam
1: chodí lékař.
0: Ovšem sluníčko dokáže nadělat na naší kůži i pěknou paseku. Co se stane s naší kůží, pokud se spálí? Na to se bude ptát naše redaktorka Renáta Filipi, kožní lékařky Evy Novotné.
2: Tím, že si spálíme kůži, můžeme si vypěstovat takzvanou alergii na sluníčko, tu odborně nazývanou fotodermatózu. To znamená, že pak se nám stane, že když opakovaně několik let po sobě jedeme k moři nebo jdeme na sluníčko, tak na těch místech výstřihu obličeje, paží se objeví taková nepříjemná svědivá vyrážka. Tak se nám potom může stát, že se 7denní dovolený nebo 10denní polovičku strávíme na pokoji s chlazením nebo ve stínu a neužijeme. Jdeme si té dovolené tak, jak bychom chtěli.
3: Nicha, nechoďte velebnosti. Víte, že se neumíte prát.
4: Už s tím zase začínáte, Kelišová.
3: Toť, pořád to ukazuju v televizi, že se tady perou.
4: A to je Irák a Irán. Tady jsme v Itálii.
3: To je jedno, to je taky od I.
5: Častý pobyt na sluníčku může znamenat i větší tvorbu pych. Barva pych je totiž způsobená pigmentem zvaným melanin. A čím více času trávíme na slunci, tím více melaninu se vytváří.
2: Pigmentová znamenka se objeví častěji ve větším rozsahu, jak do plochy, tak do výšky. A tak, jak se jezdí víc a víc do té rovníkové oblasti, tak samozřejmě ta naše kůže není tolik uspůsobená a dochází k odkápnutí většího množství znamenek.
5: Spálit se můžeme snadno, a to dokonce i ve stínu nebo za pošmurného a vítrného dne. Škodlivé UV záření totiž proniká i závoje mraků.
2: Někdy, když fouká vítr nebo je pod mrakem, tak vám přijde, že se nemůže nic stát a na tom sluníčku jste další dobu, ale není to pravda, ten věm není takový a pak jsme večer třeba překvapeni, že jsme hrudí v obličeji, ve výstřihu na zádech.
6: Jmenovat Borat, zde má země můj Kazachstán. Moje hobby, ping-pong, opalovat.
5: V průběhu dne bychom v určitý čas neměli na sluníčko chodit vůbec. Starším dětem a dospělým odborníci doporučují vyhýbat se pobytu na slunci v době od 12 do 15 hodin.
2: Když byla moje dcera malá, byly asi 3 roky, tak jsme byli na dovolené v zahraničí a teď se tam udělala tu partu známých dětí. No a já jako deformovaný kožař jsem mi vždycky říká, od 12 do 3 budeme na pokoji. A teď ona, jak jsme měli ten balkon, tak kouká těm až brdlinkama v tu jednu hodinu a říká, už tam jsou všichni, máme všichni.
7: Vesele a zdravě.
1: Prej deformovaný kožař. Já myslím, že udělala dobře, protože já jsem byla ještě horší a to nejsem kožař a já jsem svým dětem říkala od 11 do 4, jo? Takže ona je o 2 hodiny hodnější, než jsem byla já. Jinak bývala siesta v Itálii, v Řecku, všude možně a ti lidé byli vlastně v tuto dobu doma. Mě by zajímalo, proč nemáme my siestu. Dobře, oni si ji zrušili, nemohli my bychom si ji zavést?
0: To je pravda, když už ta vedra jsou tady, tak jako tam.
1: A bylo by to spravedlivé, protože oni měli letat, teďko ji nemají a my ji budeme za ní.
0: Ale je vám jasné, paní doktorko, že teď bychom vysílali v době siesty a všichni by možná spali.
1: No ať.
0: Aspoň by jim to...
1: Ne, šlo by jim to hezky do spánku a znáte to, jak se ty lidi učejí ve spánku japonsky, španělsky. Třeba by si z toho víc pamatovali, co my víme.
0: Co nám ještě na té kůži to slunce může způsobit, kromě spálení? Jako
1: kromě spálení, tak my se potíme. A je velmi zajímavý fakt, že čím je větší venkovní vlhkost, tím méně my se potíme a tím víc my se přehříváme. Čili překvapivě, jako velké zvlhčování vzduchu v těchto vedrech není úplně dobrý nápad. Další, co se nám vlastně děje, ona se roztahuje, cévní vlastně struktury se roztahují v té kůži a výsledkem je, že klesá krevní tlak. A on zase stoupne, když vlezem do příliš klimatizovaného prostoru. Takže zejména kardiaci, a to nemusí být lidi po infarktu, můžou mít v tuto dobu problém. další, co se děje na kůži, tak o těch znamínkách se povídalo. A další jsou potničky, to jsou vlastně změny v záhybech kožních a tam vlastně ta vlhkost se déle udržuje, vznikají různé typy pupínků a někdy se tam snáze uchytí infekce plísněmi. To znamená, že v tuto dobu sprchovat se, oplachovat se a pít a my si o tom budeme povídat za chviličku.
0: V pořadu Vesele a zdravě na téma horko a jeho účinky na naše zdraví s doktorkou Kateřinou Cajhamovou.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Já když poslouchám tuhle písničku, tak si vždycky v duchu říkám, kam tu podrážku obtisknout. Jo? To si člověk živě dovede představit.
1: Nevím, jestli hudební dramaturg vybíral záměrně ty písně, ale měli jsme tam ten Déšť od Heleny, teď tu máme Modré nebe nad hlavou do Libora Jandy. Co všechno se, doktorko Kateřino Zajdlová, děje v těle, když je horko?
0: Hodně věcí, to nejvíc, co se děje, a proto se potíme a proto máme hodně pít, se děje to, že stoupá tělesná teplota. A my jsme měli velmi zajímavou debatu se synem, jestli je člověk víc adaptován na horko nebo na zimu, a zjistili jsme, že daleko víc na zimu, protože naše stabilní tělesná teplota, která se pohybuje, řekněme, mezi 35 a 37 stupně Celsia, tak pokud stoupne o maličkatý kousíček, tak jsme na tom daleko hůř, než když trošku se ochladíme, a my máme daleko víc adaptačních mechanismů na ten chlad. Kromě toho, že se můžeme oblíknout, tak se nám svaly stahují a cévy stahují a centralizuje oběh. Ale jak je vedro, tak je to velký průšvih a my musíme kromě tekutin pobývat ve stínu, ovívat se, nějakým způsobem se prostě snažit víc odpočívat, protože tlak nám klesá, srdce to zatěžuje, plíce to zatěžuje, kyslík se nám špatně dostává z krve. Prostě je to velký průšvih.
1: A je tedy nějaká limitní teplota, kde prostě to vedro, tak a teď už to tělo to nedá?
0: Nebo jako, jenom chvíli, že umřeme? A pak
1: nevím, nebo že se budou dít nějaké nevratné změny, nebo se dostaví nějaké obtíže všem, prostě bez rozdílu jako lidskému druhu?
0: Ano. A Patriku, já vím, že vy víte, která to je limitní teplota. No určitě. Jako ty velmi vážné stavy až smrt, přece víte, kde nastává.
1: Myslíte, to je, tak ale to je tělesná teplota.
0: No
1: to jsou ty 40 a tak.
0: Ano. Přesně tak, 40.
1: Počkejte, to chcete říct, že včera, když jsem naměřil při cestě autem na dálnici venkovní teplotu 42 stupňů, že mi šlo o život.
0: Ano, byl jste velmi ohrožen. No, doufám, že jste pil, že jste se pořádně potil. A doufám, že jste teda měl klimošku.
1: Jsem tady.
0: Jste tady, je to báječné. A tipněte si, nakolik jste měl mít nastavenou klimatizaci, jestli venku bylo 42, kolik jste měl mít nastavenou?
1: To podle mě ani nejde. To tam skončí někde u 30, no podle mě 37.
0: No ano, správně, no. A to byste ani nepoznal.
1: Jedinej.
0: No přesně. Takže to jsou všechno pěkné teorie, ale ty venkovní strašlivé teploty, to je hrozná praxe.
1: Jinak, pro naše posluchače, jak poznají podle nějakých projevů, příznaků, že prostě tohle je důsledek horka a tělo dává najevo, pozor, už něco dělej.
0: Ano, takže bolí nás hlava, samozřejmě se cítíme přehřátí, máme závrať, když se rychle postavíme, mžitky před očima, slabost, únava, studený pot, pocit na omdlení, klesání krevního tlaku, někomu otékají nohy, máme vlastně ten pocit, že najednou se nesoustředíme, jsme napadnutí, se tomu říká, proto se říká vedro napadnutí, ono to tak je. Takže

0: že můžeme i omdlít a ten problém častěji mají malé děti a osoby nad 60 let a já bych doporučila radši než klobouk, nosme deštník, je to velmi zajímavé.
1: Udějme ale z něj slunečník.
0: Slunečník, přesně a. tak. Je to jako lepší, ten rozdíl je v tom, že nám ten vzduch proudí a ochlazuje trošku tu hlavu.
1: Proč máme ve vedru pocit, že nám to hůř myslí?
0: No, ono se nám totiž zahřívá mozek. Problém s prokrvením je ten, že vlastně nám klesá krevní tlak a to soustředění, tělo prostě říká, lehni si do stínu a na nic nemysli. Prostě to soustředění je práce, zvyšuje se nám obrat. Že jo?
1: Pij a pojď se.
0: Ano.
1: Jsou ale třeba i léky, které omezují pocení. Jsou některé skupiny ohrožené v tom vedru víc?
0: Jsou, ano. Lidé, kteří vlastně berou léky na odvodnění, lidé, kteří mají ledviné onemocnění, lidé, kteří mají změny krevního tlaku spíš dolů nebo skákavý krevní tlak. Lidé, kteří mají nepravidelnost srdečního rytmu, ti jsou ohroženi, pokud pijou obyčejnou vodu a nedají si do ní minerály. Lidé, kteří mají křečové onemocnění, ať už křeče končetin, anebo ty celkové epileptické křeče. No a samozřejmě říkala jsem o starších lidech nad 60 a o malých dětech, tak tím, že malé děti a novorozenci se pohybují nebo bývají uloženy v kočárku, tak ten velký problém je tehdy, pokud my jim uděláme vlastně nějaký ten, ještě na to něco položíme, aby takzvaně bylo ve stínu,
1: tak, plenku,
0: tak my jim můžeme v tom kočárku zvednout teplotu až o 4 stupně a to už může být problém.
1: To dnešní téma nám ještě připomene předtím, než dáme prostor zase další písnice a také informacím o našem vysílání je náš posluchač Petr.
2: Zdraví Petr, jazyk mám až na vestě, horní tlak snad na 200, k omdlení mě vedro tlačí, prosím, prosím, už to stačí.
0: Asi pil ledovou vodu, protože v okamžiku, kdyby pil vlažnou, tak mu ten tlak klesá, ale páč pil ledovou, tak mu stoupá.
1: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Dál se budeme věnovat vašim dotazům, které přišly přes naše stránky veseleazdravie.cz. Brzy se dostane i na vaše živé dotazy, které souvisí s horkem a sluníčkem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Mandra, že ona se smála. Čím to je, že na tom sluníčku je nám líp náladu a smějeme se víc?
1: My jsme fototropní organismy, neboli reagujeme na barvu světla. Je to, už jsme o tom hovořili v předchozích pořadech, je to vlastně tím, že jsme přírodní druh a přímo antidepresivně působí sluneční svit. To znamená to, co je vlastně jasné světlo, světle žluté barvy, tak to zlepšuje náladu.
0: Dnešní téma účinky slunce a hlavně horka na naše zdraví, ano, na náš organismus, pohodu a nepohodu. Ptali jste se i dopředu ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz. Co jste tam našla, paní doktorko?
1: Tak, paní Eva D. byla včera chvíli na přímém slunci bez pokrývky hlavy a píše, že večer jí začalo být slabo, motala se jí hlava, měla pocit na zvracení. V noci se přidala zimnice, neříká, jakou měla teplotu. I když jsem byla horká, takže takhle vypadá teplota, že jsme horcí, ale máme pocit zimnice, to je fáze, kdy ta horečka stoupá. Dneska ráno je mi divně, žaludek na vodě a hrozná bolest za očima. Je to úžeh, co mám dělat, když nemůžu udržet ani vodu. Takže to, co popisuje paní Eva D., tak je spíš úpal. Tady, pokud má člověk teplotu nad 40 stupňů, ona se neměřila, takže by se, kdyby se měla měřit, tak volat záchranku jinak. Uvolnit oděv, polít vlažnou vodou, vlažná sprcha, otírat namočenou látkou. Studená voda, prosím ne, protože cévy by se stáhly a člověk by se neochladil. A při teplotě, pokud je do 38 stupňů, tak jako ochlazujeme a pokud příznaky během hodiny ustoupí, tak se dá napít a nemusíme volat lékaře, ale je to vážná věc.
0: Další dotaz, není to poslední ani první, tak
1: ano,
0: co to máme?
1: Ano, Eva P., jakmile teploty vylezou na 30 stupňů, jsem nepoužitelná, šílený tlak v hlavě, bušení srdce, pocit, že nedojdu do obchodu, nepomáhá ani pití, ani větrák. Má to někdo takhle extrémní? Pravděpodobně se paní musí pokusit pít tekutiny, které mají trošku soli v sobě. Je to jako lžička soli na sklenici vody, protože že takhle to vypadá, že vlastně ona trpí minerálovým rozvratem, tam dochází ke změnám tlaku, mohou být i ty bolesti hlavy, takže paní Evo, prosím, vemte sklenici vody, dejte si do ní lžičku soli, zkuste do druhé sklenice třeba citron, zkuste třeba nějaké mineralizované vody, minerálky různého typu, prostě přidejte jonty. I to bušení srdce by mělo přejít a žádný lék od doktora bohužel na to nepomůže.
0: Pomůžou větráky nebo klimatizace nějaká
1: určitě
0: domácí?
1: Určitě ano, ano. Existují dva typy, jednak jsou ty větráky, jenom které prostě větrají.
0: Posílej vzduch?
1: Ano, ano. Tam bych doporučila vlastně to namířit třeba na spící osobu, protože překvapivě, i když v noci ty teploty klesnou, tak pokud my spíme pod peřinou, tak my se zahříváme někdy víc než ve dne. To znamená, je strašně důležité vlastně ten větrák na sebe namířit. A pak existují takové větráky, které v sobě mají zásobník s vodou a zvlhčují vzduch. Tak tady bych byla opatrná, protože vlhkost vzduchu by neměla stoupnout nad 60%.
0: Další, ještě jeden dotaz, stihneme
1: ano,
0: z našich stránek.
1: Paní Hana píše, dceři se po celém těličku udělala červená krupička, má to hlavně v záhybech krku a na zádech. Nevím, jestli jsou to potničky z toho šíleného vedra nebo reakce na opalovací krém, který jsme dnes použili poprvé. Jak to od sebe rozeznám, doktorka má dovolenou. Tak u těch alergií nebo u těch nějakých reakcí to bývá vlastně svědivé. To znamená, že to dítě má tendenci si to jako škrabat. U potniček ta svědivost tak moc není a to, jak se to od sebe rozezná, tady baboráť, jsem baba, ale neporadím. Takže bych zkusila dceru oplachovat vlažnou vodou s tím, že bych vysadila ten opalovací krém a koukala, jestli to pomine. A pokud by to pominulo, tak potom na maličkou část těla bych ho vyzkoušela a pokud by se to tam objevilo, tak je to jednoznačné.
0: Radí tedy doktorka Kateřina Cajdemlová, poradí i dalším těm, kteří se dovolají už naživo do našeho pořadu a proberte své problémy s horkem, co vám to všechno způsobuje a jak z toho ven. Jsme tu od toho a telefonní linku právě otevíráme.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě už odpovídáme, řešíme s vámi dotazy ohledně horka v našem pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamlová. Vy na telefonním čísle 731 800 900 se ptáte. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, Blanka. Prosím vás, chtěla jsem se vás zeptat. Já jsem byla na onkologické operaci a tam, když jsem byla potom na kontrole, tak se mě ptala paní doktorka z onkologie, co to mám na tváři. Já říkám, já nevím, mě rok sněžila paní doktorka, odborná kožní lékařka, bradavici na tváři. A potom řekla, že to už nic není, já si koupím cicaplast a mážu si to.
1: Takže víte, co to je. Je to zbytek po té bradavici, ne?
2: Je pak. Přišla paní doktorka z onkologie a říkala, je zavolala kožní lékařku, ta přišla s takovým kukátkem a řekla, to je nádor.
1: Aha.
2: Takže mě okamžitě objednali na plastické chirurgii.
1: Ano.
2: A šla jsem na operaci.
1: Ano.
2: A když jsem potom šla vyndat stehy, tak mě říkal pan primář na plastické chirurgii, byl to zhoubný nádor.
1: Máme vedro, tak povídejte, jak to souvisí s horkem.
2: No, já nevím, já jsem se ráda opalovala. Já myslím, že to mám opalovala.
1: Tohle zní, podle toho, co říkal pan doktor, jako takzvaný bazaliom. To je nádor sice jako zhoubný, ale on se nešíří a nemetastázuje. Takže nemusíte mít starosti a samozřejmě s tím sluníčkem opatrně, ale to spíš vede k melanomům. To jsou nádory z toho pigmentu.
0: Odpovídá doktorka Kateřina Cajdamlová. Ptáte se dál na telefonu na horko a na ty problémy, které s tím souvisí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Prosím vás pěkně, já bych ráda, kdybyste to toho programu už nechala.
1: Oju, dobře.
3: Já
1: děkuju za názor.
0: Dobře, děkujeme.
1: Díky.
0: Vidíte, že se nezdráháme přijmout jakékoliv poznámky.
1: Ano.
0: Jenom nevíme ten důvod, proč. Ale paní už položila. Kdo tam je další? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady Jižní Čechy. Já zdravím paní doktorku, je zkušená, chytrá, ano.
1: A vy máte puštěné rádio. Prosím, prosím, vypněte ho. No.
4: Teďka mi vysvětlete, když je někdo teplý, jako je mu horko v tom horku.
1: No, tomu musí být strašný hic. No, to víte, že jo. Určitě. Ano.
4: Nebo dejchák pes, jazyk venku.
1: No, jasně.
4: Jste šikovná, hezká, hodná. Děkuju za názor.
1: Ano, a vy jste upřímný a inteligentní, protože jste si toho všiml. Děkuji vám za zavolání.
0: Kdo další? Je to Veselé a zdravě.
1: Ano. Tak.
0: Kdo se ptá?
1: Ano. Halo.
0: Propojení je?
1: A neslyšíme se.
5: Jsem se Věra.
1: Ano.
5: Čechy.
1: Ano.
5: Zdravím paní doktorku a chtěla jsem se zeptat. Dcera má nedostatek okysličení krve.
1: Ano. A důvod? Je to nějaká srdeční vada nebo co se děje?
5: Nevíme.
1: Aha. A kdo na to přišel?
5: Gynekolog a teď ji posílá na plicní.
1: Ano. Tak pravděpodobně si gynekolog myslí, že problém je na plicích, to znamená, že neprobíhá správně výměna plynů v plicích a uvidíte, co řeknou na plicním, ale dcera kouří nebo co?
5: Kouří, právě, že.
1: Jo, a to může být chronická obstrukční bronchopulmonální choroba takzvaná, takže uvidíte a držíme palce, ať je to lepší.
0: Tak věřím, že ještě dotaz poslední teď, který bude ve vysílání, se bude týkat problémů z horka.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, paní doktorko, já vás srdečně zdravím a mám takovou velkou radost, že jsem se dovolala.
1: A co byste ráda věděla?
6: Co dělat s lidma, když vlastně tím vedrem se jim tak prohřeje mozek,
1: ano.
6: A volají vám tedy do redakce takové hlouposti, jak ta posluchačka.
1: Prosím, já vám řeknu, já vám paní řeknu, co se dělá. Poděkuje se za názor a nezlobíme se. Jedna z věcí, my si velmi vážíme každého, kdo se dovolal, a znamená to pro mě jednu věc, že ta paní poslouchá ty relace a dokonce jako zavolá. Ano, mimochodem, já taky skáču, znám to, já jenom ještě dokončím větu. My jsme se ve školce učili, kdo to říká, tento je na tohoto pasuje, takže já...
6: Ano, no. Tak to jo. No. Já jako zdravotník jsem to nepochopila, víte, ale tak mám velikou radost, jako že jste to přijala a ano, že také umíte odpovědět
1: ne,
6: na
1: ne,
6: tu diagnozu.
1: Právo na názor zadává listina práv a svobod. Já bych v žádném případě nechtěla někomu brát právo mít názor.
0: Jsme otevření všem.
1: Ano.
0: A dnes hlavně těm, kteří řeší téma horko, ano, vedro a ty dopady na naše zdraví.
1: Ano.
0: Ptát se můžete dál, telefonní číslo 731 800 900.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: stále je čas ještě na povídání si o účincích horka na naše zdraví. Telefonní číslo pro vaše dotazy 731 800 900. Doktorka Kateřina Cajdamlová je tu se ve studiu. A kdo je na telefonu?
1: Dobrý den, tady je Bohumila a chtěla jsem se zeptat. Paní doktorko, manžel je silný diabetik a kardiak a oni mu otékají normálně nohy, ale teď mu otékají extrémně, ano. Že prosakuje ta lymfa, lítka má samou peteši.
2: Ano.
1: I když bandážujeme ty nohy.
3: Tak, já bych doporučila, je to důsledek těch veder, doporučila bych tři věci. Jedno by bylo, aby zkusil víc přešlapovat, když, aby dlouho nestál, jo? To znamená pohybovat nohama, i když třeba bude sedět, tak jako přešlapovat, aby zvýšil odtok z těch dolních končetin. Další, to, že bandážujete, je výborný, ale namočila bych to do vlažné vody. A třetí věc, zkusila bych zjistit, jestli jí dost bílkovin, protože říkáte, že je diabetik a u diabetiků nedostatek bílkovin může vést k úniku vody do vlastně mezi buněčného prostoru a zvětšení otoku.
0: Tak tady to ověřit a jinak zkusit ty rady, které zmiňovala paní doktorka Cajdamlová. Děkujeme moc a další dotaz na telefonu v této chvíli je od koho a na co, co se týká lidé.
3: Ano, posloucháme, zopakněte to pro posluchače, prosím.
4: Tady Jirka, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Mám asi takovýhle dotaz. Když se cítím nějak tak v těch vedrech s nějakou slabost, nebo začíná se mi motat hlava nebo podobně, mám tady oximetr,
3: ano.
4: Kterým si teda změřím nasycenost, saturaci kyslíkem. A normální hodnoty by měly být tak na 90, 95, 97. Ano. A třeba dneska ráno jsem si naměřil 60.
3: Ano.
4: Bylo to opakovaně.
3: Ano.
4: Tak jsem se trochu jako vyděsil, co to má znamenat.
3: Ano, tak prosím pěkně, vy jste říkal, že vám je kolik let?
4: Je mi 71 ano. let a ještě jsem bych možná mohl doplnit, léčím ano. se na kardiologii.
3: A berete nějaký lék na odvodnění?
4: Já nevím, beru léky na vysoký tlak a na tředění krve.
3: A teď byste nám je řekl, víte z hlavy?
4: Vím je z hlavy, tak beru Valsakombi
3: ano.
4: na tlak.
3: Ano.
4: Beru
3: no, dobře, mrkněte. Ano.
4: No, Rivodaron.
3: No, tak nezdá se, že by něco bylo na odvodnění, ale doporučuju zkontrolovat pitný režim. Správný příjem tekutin je 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti a pokud jsou teploty vyšší než 30 stupňů, tak je potřeba o polovinu to zvýšit, protože když je ta krev příliš hustá, ona vlastně nepředává dobře kyslík. Je důležité pít i hodinu před usnutím, to znamená dostatečně se hydratovat a hned po probuzení, ano?
4: Jo, čili nedostatek tekutin.
3: Ano,
4: myslíte.
3: Evidentně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ještě malé shrnutí ohledně horka, jak je přežít, co dělat nebo nedělat, i to nás ještě čeká v našem pořadu Vesele a zdravě.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Máme tady jednu ženu ve studiu, doktorku Kateřinu Cejdamlovou, a teď ještě shrnutí k tématu, když jsou ta horka, jak se to podepisuje na našem těle, co dělat a nedělat, abychom je přežili, paní doktorko.
1: Takže pitný režim základ a pozor na ledové nápoje. Ty představují spíš teplotní šok a měli bychom se jim vyhýbat, to znamená vlažné, a občas zdravému středního věku neublíží, ale staří lidé a malé děti by ledový vůbec neměli pít. Takže další, co je důležité, tak nápoje by měly být mineralizované. Jednoduše do sklenice vody, lžičku soli, případně minerálky, ať už nějaké s magnéziem nebo nějaké s jinými minerály, potřebujeme ale i sodík. Další, co je důležité, tak pravidelně jíst, ale něco, co je dobře stravitelné, aby se nám příliš, takže ne těžká jídla, ne příliš tučná, ne moc masa. V době, kdy jsou tahle vedra, tak by člověk měl být vegetarián, a to maso maximálně rybí a třeba jenom vejce, protože to jsou velmi dobře stravitelné věci. Chraňte se před přímým sluncem, to znamená pokrývka hlavy nebo ten slunečník, klobouk, šiltovka, světlé prodyšné oblečení, báječný je len, který výborně chladí, a vyhledávat stín. Dobře funguje, pokud jste někde, kde je vedro, vzít si ručník, namočit ho do vody, dát si ho na krk.
0: Tady dokonce volala paní, která si stěžovala na to, že když jsou vedra, tak se úplně orosí hlava a potí se příliš.
1: Se
0: to
1: má.
0: Pokládáte za výhodu. Ano. Máme si zavlažovat hlavu? Tady?
1: Ano. Lejt na hlavu, lít na krk. Problémy, které vlastně vznikají, jsou, pokud ta voda je ledová. Zase měla by být vlažná, takže rozhodně ne
0: je
1: ledová.
0: Lepší být i vlažné nápoje, tedy než ledové.
1: Vlažné, ano. A to množství, jak už jsem říkala, 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti minimálně. Pokud berete léky na odvodnění, tak se poraďte s lékařem, zejména pokud vám klesá krevní tlak, nebo jak jsme slyšeli, klesá oxigenace, čili sycení kyslíkem. No a pokud se omdlí, no tak je potřeba vlastně toho člověka hlídat, ochlazovat a nedávat mu ze začátku radši moc pít až po hodině, když je mu lépe.
0: Takové jsou rady, když jsou horka, jak je přežít. Přežijte to ve zdraví, ať si zase poslechnete další díl za týden v našem vysílání, jinak nás najdete na webu veseleazdravie.cz nebo můžete být našimi fanoušky na Facebooku. Paní doktorko, hezké léto.
1: Vám také, nashledanou.
0: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Senioři mohou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a dostat i státní příspěvky. Organizátoři festivalu Lety Troll kvůli silným bouřkám přerušili program a dočasně evakuují areál. Zítra bude oblačno až zataženo místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 32 na východě Moravy a Slezska až 36 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Senioři budou moct od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce, informovalo o tom ministerstvo financí. Začne totiž platit novela, kterou tento měsíc podepsal prezident. Taky budou moct získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. Zrušení bylo součástí konsolidačního balíčku předchozí vlády. Podle ministerstva financí kvůli tehdejším pravidlům zůstalo ve spoření zhruba 200 000 seniorů, protože by předčasným ukončením přišli o část peněz. Kvůli silným bouřkám pořadatelé přerušili festival Lety Troll u Mosteckého jezera. Zároveň dočasně evakuovali i areál festivalu. Podle ředitelky akce Míny Havlátové chtějí organizátoři minimalizovat jakákoliv bezpečnostní rizika.
2: Společně s odborníky aktuálně monitorujeme situaci a sledujeme vývoj počasí a dbáme samozřejmě hlavně na bezpečnost, která je pro nás na prvním místě. Proto jsme se rozhodli zaujmout tohleto preventivní opatření. Budeme situaci nadále sledovat a informovat naše fanoušky, návštěvníky i všechny zúčastněné v areálu.
0: Kvůli festivalu Prague Pride chystají policisté v hlavním městě na příští týden rozsáhlá bezpečnostní opatření. Už od pondělka budou hlídat všechny doprovodné akce. Na hlavní pochod v sobotu 8. srpna pak dohlédne několik stovek policistů z různých jednotek. Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové se řidiči musí připravit i na dopravní omezení v centru Prahy.
3: Policisté zajistí celou trasu pochodu od Václavského náměstí až na Císařský ostrov. Již tradičně se pochodu zúčastní několik desítek policistů z antikonfliktního týmu, kteří vždy dokáží velmi dobře komunikovat a mírnit napětí při těchto akcích.
0: Země živitelka začne letos 20. srpna a potrvá 6 dní. Letos bude na výstavišti v Českých Budějovicích k vidění rekordní počet zvířat. Poprvé se tam představí třeba peršeronský kůň, mohutný chladnokrevník původem z Francie. Pokračuje obchodní ředitel výstaviště České Budějovice Jan Kuběna.
4: Výstava hospodářských zvířat nabídne letos rekordní počet zvířat. Bude to přes 350 kusů. Skot, ovce, prasata, koně, drobné zvířectvo. Novinkou je také, že se budou v průběhu výstavy střídat dvě plemena, a to limuzín a simmental. V sobotu večer proběhne několik šampionátů.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, místy se přidají přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů na západě a severozápadě Čech kolem 27. Ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna se vyhněte překážce za Ivanovicemi na Hané. Na kilometru 233 leží na vozovce upínací popruh. A na dálnici D6 vyšetřují nehodu před Prahou ve směru z Karlových Varů. U nájezdu od Hostivice na druhém kilometru se převrátilo osobní auto. Na místě záchranáři jsou v pravém pruhu, už je to ale bez kolony. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už je tu Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: Co rozhodne o lásce? Osud? Náhoda? Touha? Někdy vám napoví šestý smysl.
6: Pomohl tehdy 22letému mladíkovi, když potkal 17letou dívku.
5: Lásku si slíbili před Bohem a každý den mu děkují, že v klidu, míru a pokoře prožívají svůj čas na tomto světě.
6: Vědí, že v životě je jen jedno štěstí. Milovat a být milován.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je pořadem opravdových lidských příběhů. Ze stovek přihlášených jsme dnes vybrali vyprávění Evy a Bohumila Chocholových.
1: Jemu je 82 let, ona oslavila už 77. narozeniny. Něžný dotek, hřejivé slovo a smích je jejich receptem na spokojené manželství, o kterém nám budou vyprávět.
0: Do Milevska v jižních Čechách se za nimi vydal náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Tak jdeme se podívat k vám domů.
4: Pojďte, pojďte, já vás vítám.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, Chochole. Pojďte dál tady.
3: Dobrý den. Tak tady máme Evu, dobrý den.
5: Ano, dobrý den.
3: Evo, nesu vám kytičku.
5: Teda jste hodnej, takovou krásnou. Děkuji.
3: Vy si ji zasloužíte, ne?
5: Myslíte?
3: No, určitě za ten čas, co jste strávila tady s Bohumilem, ne?
5: To je pravda. Tak to je určitě.
3: Kolik už je to let, co jste svoji?
4: 57 let.
5: 8 to bude v listopadu.
4: V listopadu 8.
3: To je za chviličku už diamantová.
5: No pomalu.
4: No, tak já si to tak nevedu, jako spíš manželka si jak to pamatuje.
3: Jakože vám říká, Bohumile, za týden máme výročí, nezapomeň na mě, jo?
4: No, tak naznačuje to takovým nějakým způsobem milým.
0: V roce 1963 se mladý Bohumil vrátil z vojny do Přeštěnic a při cestách na své motorce Javě 350 se rozhlížel po okolí po nějaké dívce.
1: Pracoval jako dispečer v autobusové dopravě. Jednoho odpoledne se zastavil na svačinu ve vyhlášeném řeznictví u Vodňanských v Milevsku.
0: Spatřil nádhernou mladou prodavačku. A začal se psát příběh jejich velké lásky.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A tak jsem si koupil svačinu, tak jsem na ní mrkal a ona nic. Vůbec si mě nevšimla. A já pám, no já takovej fešák a ona si mě nevšimne. No to je pěkný teda.
5: Vůbec nevím, že tam chodil pro svačiny, to si nepamatuju. Vůbec jsem ho nevzala v potaz. Vůbec jsem nevěděla, že tam chodí pro svačiny.
3: Z pozice prodavačky, koukala jste po zákaznicích, po klucích?
5: Moc ne, moc jsem nekoukala po klucích.
4: No a tak mi nezbývalo nic jiného, než se tady teda po Milevsku podívat. Nikde jsem ji nenašel, to mi bylo divný pořád, tak už jsem byl takovej nervózní, jo, a nakonec jsem ji jednou uviděl s kamarádkou, šli po městě, tak jsem ji oslovil a moje oblíbený slečno, nešla byste se mnou do kina? Tak jsem ji pozval do kina, ani nevím, co hráli, jestli nějaký válečnej, vůbec nevím.
3: A seděli jste jen tak jako nehnutě vedle sebe nebo ruce šátralky?
5: Drželi jsme se za ruce uša. No, pak jsme spolu chodili už. A ještě, když jsem se dověděla, že se jmenuje Chochole, tak jsem řekla, takový blbý jméno, jak se může jmenovat Chochole?
3: Mimochodem, vaše tehdy svobodné příjmení za svobodné?
5: Jelínková.
3: No to chápu, Chochole, Jelínková.
4: No, moc to k sobě nejde, ale jinak teda musím říct, že tak nějak se mi líbila. A konečně to bylo v Sepekově na pouti, jak byly ty autíčka, tak jsem jí pozval na to autíčko, tak jsme jezdili na těch autíčkách. To se jí hrozně líbilo.
3: Na tom, řekněme, autodromu takovém?
4: Ano, na tom autodromu. No, tak já jsem byl v ČSAD, tak já jsem to znal, jak nemusela se mnou vás, že někde narazíme. A musím říct, že jsem byl spokojený. A no, byla hezká, tak líbala hezky. Hlavně teda na té motorce, když jsme jezdili, takže se mě pořádně držela. To mi jako dělalo dobře.
3: Kde se držela?
4: No, držela se mě všude.
3: Pevně.
4: Pevně.
3: Ten lidský dotek je vlastně důležitý a trochu rozhoduje o tom, jestli ti dva k sobě pasují, ne?
4: Ano, ano, ano. A říkám, to je věc vždycky toho vztahu. A když ten vztah není, tak není ani ten dotek, no, jak bych to řekl. No.
3: Evo, sedět na motorce, předpokládám asi za Bohumilem tehdy, držet se ho pevně, objímat, cítit to jeho tělo, rozbuší se vám srdce, rozklepou se ruce, nebo je to jako příjemný pocit, že máte toho chlapa před sebou, můžete se održet, jaký to je?
5: Bylo to příjemné, užívali jsme si to, jezdili jsme na výlety, nebo jsme chodili do parku, to jako jsme taky jako chodili všichni, tyhle ty začátky, to je takový stejný. No a jezdili jsme tak jako po okolí tady, no, tak bylo to pěkný.
3: Těšila jste se na každou další schůzku rande?
5: Ano, na každou schůzku jsme se těšili a jsem se zamilovala. Líbil se mi, byl klidný, uměl povídat, no to povídá dodnes. Taky jsme se dotýkali, a když jsem ho vzala za ruku, jak jsem cítila, že je to jako dobře, nebo když mě obejmul, věděla jsem, že mě má rád, no tak jsme to prožívali, no prostě byli jsme šťastní v té době, chodili jsme spolu, no.
3: Jak se tehdy rande domlouvalo? Dneska jsou mobilní telefony, ty sociální sítě, jak se říká, tohle nikdy v té době nebylo, nikdo o tom neměl ani ánum, že to přijde, telefon byl jenom pevná linka. Jak se domlouvalo takové rande? Na konci toho předchozího nebo jak?
5: Ano, ano, když jsme někde byli, tak jsme se domluvili, že se třeba sejdeme zase za 3 dny, nebo podle toho, jak jsem měla službu v práci, nebo jak se to hodilo, tak jsme se zase sešli a šli jsme, domluvali jsme se, jak chce. Taky měl přijet na rande a nepřijel, protože se na motorce namlátil a nepřijel, tak jsem měla stek, že nepřijel, to jsem si říkala, kde zase je, no, pak jsem měla strach, byl celý odřený, no, protože to napral do nákladňáku nebo kam.
4: To jsou takový momenty, zase takový minusový toho vztahu, ale to vlastně ten vztah utvrzuje, jo, protože to překonává ty překážky, který člověk v tom životě nebo v tom vztahu ho potkají.
3: Tam se asi pozná, že se ta láska rodí, ne?
4: Ano, to je přesně tak, jak jste řekl.
3: A teď vnitřně, kdy jste poznal, že ta láska už je hodně pevná, že by to mohl být vztah na celý život?
4: No, to je tak, já bych řekl postupně, jo. Postupně se to vyvíjí, já nevím, ono se to musí poznat na očích, nebo jak bych to řekl, jo. Ani nemusíte nic říkat, jo.
3: Jaký byl ten pohled tedy do jejich očí?
4: No, ten byl teda, protože ona má velký oči, jo, tak... Já říkám, ona Eva teda, má velký oči, to má po svý mámě, jo, ta byla taky hezká. Tak jsem viděl, že to myslí upřímně a byl jsem rád, no.
3: Kdy jste řekl poprvé Evě, že jí máte rád, nebo že jí milujete?
4: No, bylo to asi tak polovině toho vztahu asi. Bylo to někde tam na Hůrkách, to si pamatuju, v parku, jo, a byla tma. Aby na mě moc neviděla, že jsem byl trošku dojatej taky, no, tak to řekl.
5: Ano, vyslovil to opravdu po roce v tom parku, to

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: O své lásce a dalších citech se dnes rozhodli mluvit manželé Eva a Bohumil Chocholovi.
2: Po roce randění se Bohumil od kolegy v práci nakazil vážnou chorobou. Téměř půl roku ležel v plicním sanatoriu v Písku.
1: Zamilovaná Eva měla o něj velký strach. Navštěvovala ho skoro každý víkend.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: A ještě mi to všichni rozmlouvali, že když je stonavej, tak jsme svobodní, tak proč tam jezdím, že to nemá cenu, že třeba bude jako celý život stonavej. No ale jezdila jsem půl roku, pak se vrátil. No asi půl roku před svatbou jsme se domluvili, že se vememe, protože bylo to v letě a já jsem říkala, hele, vememe se na podzim, aby si zase v zimě nemusel chodit pěšky do Přeštěnic, protože on tady odsud chodil pěšky do Přeštěnic za maminkou. Já říkám, tak se vememe a budeme bydlet teda tady. No a tak jsme naplánovali svatbu a brali jsme se v tom listopadu. No.
4: Protože Eva ta byla, to jsem věděl, že Eva byla pevná ve svém postoji a už tím, že za mnou jezdila do nemocnice, to se nezapomíná. No. Já bych řekl, já jsem byl rád, že si ji vemu a tu její mámu, maminku jsem teda pak požádal o ruku a ona mi řekla jo. Tak tím to bylo tvrzený na 100%.
2: Bohumil nemohl požádat o ruku Evina tatínka. Ten zemřel rok předtím. To byl také důvod, proč svatbu odkládali. Drželi smutek.
1: Ale ani Bohumilův tatínek se velkého dne nedočkal. Zemřel na leukémii, už když bylo Bohumilovi 12 let.
2: Přišel podzim roku 1966 a dva mladí lidé se chystali navěky spojit své životy na radnici v Milevsku.
4: Bylo to 19. listopadu, pamatuju se, že bylo tolik sněhu, že u nás v Přeštěnicích tam nemohli vůbec zajet autem. Jo, tak jsem to nic, to se vyřešilo, to já jsem se šel dolů na návěs a přijel jsem to. Já jako bych přišel i pěšky býval.
3: A nejlepší bylo, když jsme přijeli k radnici a vyšla jsem z auta, tak jsem měla lodičky a měla jsem pod kolena sníh. Jo, takže jsem měla mokrý boty, nohy, které mě studily. Když jsme vyšli nahoru, tak si mi půjčili ručník, abych si je utřela, aspoň abych mi nebyla zima, protože to bylo fakt napadlo sněhu.
5: Co ta první pusa?
3: No, ta byla a to ještě jsem měla závoj a všichni říkali, ne, aby si ho jako zpátky sundaval. Toho mu radili všichni. Já sama sebou ho zase sundával, zase ho dával zpátky, což se nemělo, no, tak to tam zvrzal. No.
5: Tak co jste si ohrnula sama nahoru zase?
3: No a zase jsme se tomu všichni smáli a tak, no, odbyli jsme to dobře. To bylo důležitý, no.
5: Kdo byl nejvíc na měko?
3: Já bych řekla, že maminky v obě. Jo, že maminky se dojímaly asi víc než my, no. My jsme to brali jako tak běžně a ty se jako víc dojímali, no, na tom, že se bereme.
5: Pak se podepisuje samozřejmě dokument, že obřad proběhl. Vy už se musíte podepisovat jako Chocholová, jak vám to šlo?
3: Moc ne, protože jsem furt nevěděla, to je samý O, a, no podasí jsem se podepsala taky nějak, no, podepsala jsem se Chocholová, oni mě tam napovídali, jak se mám podepsat.
4: No, pro mě byl velký zážitek v kostele, to musím říct, protože to mělo takovej, po té radnici, jo, takovej slavnostní, já jsem věřící, Eva taky, takže to bylo takový sváteční a mělo to takový pouto, pouto něžnosti nebo takový vzájemný úcty, nebo jak bych to řekl. Takže nás to jako umocnilo v tom vztahu. A pak jsme měli hostinu tady v klubu, tady vedle.
3: Měli jsme knedlíčkovou polívku z jedného talíře, to nám svázali, no měli jsme svíčkovou a pak byly hřízky. To bylo ještě, že jo, před těma lety nic jiného nebylo. Pekli jsme koláče, sami pekli jsme si cukroví, no tak sladký bylo, dort byl veliký, no.
5: Pamatujete si, co jste dostali za svatební dary?
3: Něco jsme dostali i dvakrát, co jsme vraceli, tak jako vždycky šlehače, nebo já nevím, hrnečky, skleničky, toho jsme měli fůr.
5: Máte něco ještě dodnes?
3: Jo, určitě. To jako by se ještě našlo, no, co jsme dostávali jako dary. No.
5: Když je potom obřadu, je po té svatbě, člověk si tak jako oddychne, nebo si řekne, tak a teď už jsme svoji a nic to nezmění a jenom na věky spolu. Tam se říká, že co Bůh spojí, to člověk nerozdělí. Vnímali jste to tak, že prostě vstupujete už tedy do něčeho, z čeho už nemá být cesty zpátky, že už musíte být spolu s předtím Bohem?
4: Ano, to je právě to, to nejdůležitější, bych řekl. Jo? Tam prostě slíbíte to, a jak jste řekl, přesně před Bohem. Takže To je slib, který se neporušuje. A kdo ho poruší, no tak je to jeho takový mínus, nebo já bych to řekl, jo, ne, ochuzení, ne, to, o tu lásku, nebo o ten slib. Takhle bych to řekl, no.
3: Přesně, jako, že co Bůh spojí, to jako se nerozděluje a tím jsme do toho šli a tím se řídíme, že prostě co Bůh spojil, už nás nerozdělí. Teď už vůbec ne v těchto letech. Tak jsme vychovávali i děti, aby jako věřili v Boha a aby taky, když vstoupili do manželství, aby se ho drželi. Když už se jednou berou, tak aby tam vydrželi. Jako my.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Už více jak 60 let se znají manželé Eva a Bohumil Chocholovi.
2: Po svatbě chtěli stavět svůj dům, ale kvůli smrti Evina tatínka se rozhodli, že raději budou bydlet s maminkou, aby nebyla sama.
1: Na jednu z prvních dovolených jeli do Německé demokratické republiky k Baltskému moři.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Krásný to bylo, musím říct, nádherný. To bylo CKM ještě to bylo. A taky, že tam zrovna bylo příjemné prostředí, tak se nám tam nenarodila, ale jak se tomu říká, počala holka.
4: Ona sama ne, vy jste počali.
3: Jo, tak tam jsme se domluvili, že budeme mít dítě nebo děcko. No a tím, tak a pak jsme byli po druhý v Jugoslávii a tam se mi to taky dobře líbilo, tak tam se nám počala druhá holka.
4: Takže o narození dětí rozhoduje přívětivost prostředí.
3: Prostředí, pomáhá to hodně, hlavně moře, to musím říct.
4: Ty děti jste plánovali, věděli jste, že chcete, a pak, když teda přišlo šplouchání moře, tak na to přišlo.
3: Na to přišlo. Musím říct, že jako jsme plánovali dvě děti, já teda pocházím ze 6 dětí, takže vím, co to bylo za starost, hlavně pro tu mámu, když už teda byla sama, tak jsem si řekl, že budeme mít jen dvě děti. A to se nám podařilo. No. Takže myslím si, že jsme splnili, co jsme si přáli.
5: No, byla jsem ráda, byla jsem šťastná, že jsem přišla do jiného stavu, protože třeba holky nemohly přijít, že jo, léčili se nebo to, tak jsem byla ráda, že jsem přišla do jiného stavu hned a bylo to dobře.
3: Já jsem se moc těšil a řeknu popravdě, že jsem si přál kluka. Už proto, že mě zajímá letectví a vlastně do teďka jako nemám svýho pokračovatele, já jako mě mám koníčka jako lítání s modelama letadel, ale musím na druhou stranu říct, že jsem šťastný, že máme holky, že jsou zdraví a že jsou spokojený. A to je hlavní, jo. Takže tohle to moje, to je už vedlejší.
4: Cítili jste, že se něco změnilo, když na svět přijdou vaše děti, že najednou jakoby život dává větší smysl? Změní se vnitřně v člověku něco?
5: No jistě, protože tím už jsme nebyli sami dva, už jsme měli to dítě, tak už jsme se o něj báli, starali, že jo. No tak ta láska se přinesla trochu i na něj, no tak tu jsme milovali malou a pak jsme se milovali sami a bylo v pohodě.
3: Ty děti jsme vychovali dobře. Nerad se chlubím, ale zase na druhou stranu, když tady už dlouho nebudu, tak si říkám, že jsme snad neudělali chybu.
4: Já myslím, že to je síla toho vašeho vztahu, té lásky, že jste ji dali dětem, ty vám to oplácí, to, jak to vnímáte, jak se asi i o vás starají a mají dnes starost zase o vás určitě, tak to je jenom důkazem toho, že vám to v tom životě vedle sebe slušelo a šlo.
5: Ano, holky jsou opravdu hodný a ta nejstarší nás, byli jsme s nima v Karlových Varech, ta nás bere i na výlety, tam bylo krásně, tam jsme... Prostě my už na cestování nejsme, my musíme jet s nima, aby jsme někam se dostali, že jo, ten nemůže jezdit už, no tak nás vždycky někam vyvezou a tak je to pěkný, když se u nás starají, a, nebo jezdíme za nima zase a tak se pořád se stýháme, u nás je furt život tady. A když se sejdeme, tak je tu 15 lidí taky, jo, to je dobře, já říkám, dokud přibýváme, je to dobře, no.
2: Kdo si moudrý kdysi napsal, děti jsou jako zrcadla, která odrážejí naši lásku.
1: Eva a Bohumil Chocholovi prožili krásný život. ale také na ně občas dolehla tíha starostí a neklidu.
2: Jeden od druhého se občas i strachovali.
5: Manželi, když byl covid, tak byl týden v nemocnici. Vezli jsme ho tam ve Vysokých Horečkách, tak je strach, jestli se vrátí, nebo jestli to překoná, nebo... Že jo, teď já jsem měla covid doma, holky sem nemohly, byla jsem tu sama, tak ještě, že jsou ty mobily, já říkám teď už, že jsme si mohli volat, protože jsem nechtěla zase, aby jsme je nakazili, tak tím jsme tam, to byl týden jako opravdu krušnej, než se to jako srovnalo, no, než to odeznělo ten covid. No.
4: Je to tak, že i slzy občas přijdou?
5: To určitě, to bez slz to nejde, takovýhle věci, no, to jo. Já jsem tady byla týden sama, že jo, tak to bylo jako opravdu špatný, no.
3: No, musím říct teda, COVID, ale ten mě teda vzal silně, přitom jsem byl negativní v písku na té stanici, ale to byl začátek, jo, takže oni to nemohli zjistit. Tak jsme jeli do tábora, do nemocí, já jsem tam nechtěl. Ale řeknu vám, tam teda byla pomoc, ta paní primářka na tom oddělení. Hned mi nasadili nějaký lék, jo, ale to dají každému, ale musí to být ze začátku. A tím pádem mě vlastně zachránili. Já druhý den už jsem byl skoro fit.
4: To mě zajímá zjistit, jestli ten žal, tu bolest třeba, která přijde, strach, který občas s tím souvisí, z toho, co to může přinést, jestli ulehčí fakt, že vy, Evo, máte Bohumila, Bohumil má vás, když jsou na to dva, jestli si tak jako jdete pro tu útěchu, jestli se k sobě přivinete, dáte si pusu, nebo obejmete se, řeknete si, to zvládnem, nebo ty to vydržíš, ty to dáš, já nevím, funguje to nějak takhle?
5: Ano, určitě, to je právě... Že jsme dva, tak furt se to musí překonávat v tom společnom. Kdybych byla sama, určitě bych to nesla hůř, že jo. Takhle prostě jsme jako dva a jde to jako ruku v ruce, bych řekla. Tyhle ty starosti a bolesti a všechno, no.
4: Je ten život lehčí ve dvou?
3: No určitě, ono, nemusíte si dávat pusu nebo se objímat, ale stačí si podat ruku. Stačí si podat jeden druhýmu ruku a je, víte všechno. V tom momentě, myslím, jo? V tom momentě. Nemusíte říkat, já tě miluju, nebo já nevím co. A... Takhle, no.
4: Přemýšlí v tomhle věku člověk takhle víc, že se ten čas krátí a jak ho prožít co nejlépe, nejklidněji, v radosti.
5: No, protože kolem nás se lidi umírají v tom našem věku, jo, tak si říkáme, kolik nám zbývá asi času, aby jsme tu byli spolu, tak nemá cenu se nějak přijít hádat nebo něco, ne? Než už, aby jsme byli v klidu, aby jsme to v klidu dožili a v radosti s těma dětma.
3: A zatím teda, pokud to jde, tak si vážíme, já říkám každého dne, které je, a to je vlastně to takový to, co nás posiluje ještě v tom životě. No. To, taková ta vzájemná důvěra, láska a hlavně z těch dětí radost. No. To je to, co jinýho, no. Nějaký peníze nebo to, nebo už to už nemá nějaký efekt a hlavně tohleto.

0: Eva a Bohumil Chocholovi už vědí, co je v životě důležité. Jsou moudří, pokorní, ale i veselí a stále zamilovaní.
1: Proto jsme se rozhodli je už dopředu odměnit dárkem v podobě velkého automatického kávovaru.
0: Mohou si tak zpříjemnit rána nebo odpoledne. Přístroj pro ně bude překvapením. V kuchyni jim ho tajně zapojil Patrik Rozehnal.
2: Ježiši, no.
3: Teda, to není možný. Děkujeme moc krát. Já vůbec nevím.
2: Myslíte, že jak... tak budem umět? Jako s tím pracovat?
4: Vypadá to nějak děsivě?
2: Ne, to ne, vypadá to krásně.
3: Krásný, krásný.
4: No kafičko si děláte, ne?
2: Ano.
4: Tak tohle umí italskou kávu, umí to čaj, umí to velké malé kafe, samo to mele čerstvou kávu.
3: To je pěkně, ale asi drahý, že jo?
4: Něco málo to stojí. Máte k tomu
5: i kafe.
2: Já koukám, no. Takže moc krát děkujeme panu Koskovi i paní.
4: Budu mít radost, že jí vnímáte.
2: A že je pozdravujeme.
3: Moc děkujeme.
2: A jsou hlavně zdraví taky.
3: Já vůbec jsem překvapený, vůbec nemám slov v dalších, než děkujeme.
2: Že to mě našli slova, jo, to je divný.
3: No, no to jsem nečekal, aby jsem řekl pravdu.
6: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám svůj příběh vyprávějí Eva a Bohumil Chocholovi, kteří za pár dnů oslaví 58. výročí svatby.
2: Za tu dobu o sobě musí vědět téměř všechno. My si je proto vyzkoušíme v malém manželském testu.
1: Patrik Rozehnal si přichystal několik nevinných otázek na jejich společný život a partnerské návyky.
2: Odpovídali každý zvlášť. Netušili, jaké otázky dostanou. A my si jejich odpovědi poslechneme dohromady.
3: Když má špatný den, co mu tak nejvíc pomůže? Co ho z toho dostane?
4: Co dělá? Spí.
3: Vyspí se z toho.
4: Vyspí se z toho.
5: Většinou přemýšlím, jak se z toho dostat. Jo?
3: Máte přehled o tom, kolik má Eva párů bod?
5: Těch je hodně, takových 9.
4: Mám je spočítat? 10.
3: Na koho se nejvíc usmíváte?
4: Na pravnoučata teď.
5: Eva? Na svoje děti, na svoje vnoučata.
3: Jaké máte rád pivo?
5: Pivo mám rád, který je laciný.
4: Řekla bych, že každý, ale pije Budvar.
3: S čím si rád dáte guláš?
5: S čím? S chlebem.
4: S knedlíkem.
3: Kdo vstává dřív?
4: Manžel.
5: To já v každém případě.
3: Co vaší ženě nejvíc sluší ve vašich očích?
5: No, šaty, jo, a účes.
3: Co si myslíte, že vám nejvíc sluší? A co si o tom myslí Bohumil?
4: Šaty. Normální šaty, bych řekla.
3: Kdo zajišťuje nákupy?
4: Já. Manžel si chodí kupovat pivo, to zásadně nenosím, teda. Ten si dojde pro pivo, jinak všechno přinesu v ostatní já.
3: Kdo zajišťuje nákupy?
5: Boba. Eva to naplánuje, já to donesu domů.
3: Co si nosíte sám?
5: Pivo.
3: Jak často se u vás luxuje?
5: Každý týden.
4: Každý týden. Někdy dvakrát, no. Podle toho, jak přijdou děti, tak.
3: Jste ten typ, co je při řízení klidný?
5: Ano, ale nesmí je nikdo rušit.
3: A co ostatní řidiči, nevytočí vás někdy?
5: No málo kdy. To, když mi vjede třeba z vedlejší, já jako dávám pozor i na vedlejší, protože i když jsem na hlavní, tak dávám pozor.
3: Zanadává si třeba někdy, nebo zanadával při řízení auta?
4: To jo, to nadává taky. To je, když nás někdo předjíždí blbě, tak nadává, ano, to umí.
3: Kde jste si nejčastěji v těch dobách dřívejších dávali rande? Měli jste nějaké to svoje místo, kde jste se potkávali?
4: V parku. Kousek od nás je park, tak v tom parku jsme se potkávali.
3: Bylo tam nějaké konkrétní místo, jako pod nějakým stromem lavička nebo tak?
4: Lavička, na lavice.
5: No, asi někde v parku, na lavice, někde v parku.
3: Kdo byl nejčastěji iniciátorem milování?
4: Manžel.
5: Asi já.
3: Asi?
5: Ne, určitě.
3: Která část vašeho těla si myslíte, že je pro něj nejhezčí, nejkrásnější, na kterou se upíná, která se mu nejvíc líbí?
4: Oči, bych řekla.
5: Obličej.
3: Jak líbá?
4: Normálně. Dobře.
3: Jakým stylem líbáte?
5: No, teď už samozřejmě jako líbám jako babička, jo? Ale... Dřív, no, tak jsme se líbali dost, no, to ona má pěkný rty, takový vyzývavý, to je na ní cením, jo, to já zase ne, já jsem taková jak slepička, ona je hezká, takhle jako na polibek, takhle to řeknu na rovinu. Je to pravda, no.
0: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zajímalo nás také, jak žijí Eva a Bohumil Chocholovi, po 60 letech společného života.
2: Jak se k sobě chovají? A dokáží si dělat radost?
5: No, my si spíš děláme takový, jak bych to řekl, ne schválnosti, to neříkám, takový legrácky, jo, že prostě něco, co jí dám pod polštář, nebo to, aby, jo, třeba jabko, nebo tak, jo, a tak nějak, aby to bylo pestřejší, aby to bylo veselější.
3: Bohumil vám dělá takovéhle klukoviny občas?
4: Dělá, to má nejradši takovýhle věci, ale jinak se sebere a chodí lítat, když je počasí, veme model a jde tamhle na to a jinak na té zahrádce jsme na dvoře, tak jako takový prostě běžný to je.
3: Já musím říct, že vy máte ve svém pokoji obývacím dvě krásná křesla, ušáky, mezi tím stoleček, u každého křesla lampičku. Tady trávíte čas, co luštíte, čtete si, povídáte si?
4: Ano. Tak já tady, tohle je moje křeslo, hodně čtu, luštím, nebo koukáme na televizi, no tady odsud. No.
5: A já rád tancu, ale s manželkou, se svojí ženou, nejradši, jenže ona nechce, protože jí bolí koleno teď, jo.
3: Jste ji utancoval.
5: No, tak to mě jako mrzí, no, že musím pak tancovat s nějakou jinou ženskou. Ale musím říct, že nejradši tancu s Evou, teda to je pravda, jo.
3: Kdy vám Evo řekl naposledy, že vám to třeba sluší?
4: No, tak já nevím, není to tak dlouho být. Někam jsme šli a ty si řekl, já jsem měla šaty a ty si řekl, tobě to sluší, ale už nevím. Není to tak dlouho, 14 dní řeknu, někam jsme vyrazili.
3: Je ve vašich očích Eva pořád taková kočka, jako když jste ji poznal?
5: No, pořád. To musím říct, protože já se za jinýma neotáčím, ani je nehledám, jo, takže mně se líbí, protože je hezká, jo. To jako musím říct, pořád, jo, a nedám na ní dopustit, není na tom, co měnit, takhle bych řekl, není. A ne, nejhorší je, kdybych viděl, že třeba slzy ve očích, že jí se jí něco dotklo, jo. To by mě ranilo snad, to bych nesnes.
3: Jak to prožíváte vnitřně? Berete to tak, že Bůh to stvořil tak, aby i ta láska byla, abyste ji tady na zemi poznali?
4: Ano, aby jsme poznali tady tu lásku a s láskou jako zemřeme vlastně. Půjdeme do země, no, děti tam budou chodit a budeme v zemi. A pak co bude dál, jestli půjdeme někam na nebe nebo nepůjdeme, to nikdo neví. Ale určitě se nevrátíme.
3: Jste vděčný za to, že jste mohl třeba i díky Bohu poznat tuhle lásku, lásku k Evě?
5: Já myslím, že jo, že to nás prostě posiluje v životě, ta láska jednou druhým. A s tím taky pak odejdeme a tak nějak spolu, že skončíme, nebo jak bych to řekl.
3: Vy užijete každé minuty na tomto světě, abyste byli spolu.
5: Ano, ano. Tak ještě tak si furt říkám, buď rád, že jsi ještě dobrý. A že tady můžeš aspoň něco druhému pomoct. No, prostě ne sobě ne, ale těm druhým, no, když potřebují pomoc. To je, no. To je tak ten motor, nebo jak by to řekl, do života dalšího ještě. No, je to intimní takový, ale je to pravda. No.
3: Je i v tomhle věku důležitý ten tělesný kontakt?
5: Jo, ten je vzácnější, já bych řekl. Je důležité, je vzácnější. To znamená, když někoho třeba za tu ruku nebo pohladit po ramenu, tak si toho člověk víc jako váží, nebo má to větší účinek, než třeba dřívávejc nějak víc se muchlovat, nebo jak bych to řekl, jo, tohle to stačí takovejhle jednoduchý pohlazení po ramenu. stačí. A ví druhý, co to znamená.
4: Já bych řekla, že ta láska, nemůžu říct, že je stejná jako ze začátku, protože to se furt jako prohlubuje, že si ho víc vážím, že jako vím, že je na mě hodnej, nikdy mě neubližoval a že se furt jako prostě dovedeme spolu žít. No.
3: A milujete Evu?
5: Jinak by to nešlo, to nejde. Prostě to se musí vidět na očích.
4: Máme se rádi a jsme šťastní.
3: Jste šťastný, že ona je šťastná?
5: Ano, ano.
4: No, mám tě pořád ráda, jako jsem měla. Nebo možná víc, no, protože už jsme si na sebe tak zvykli, že už bych nechtěla být bez něj, že jo. Už ten život bez něj už by nebyl takovej.
5: Jsem rád, že jsem s tebou prožil celou tu dobu, no prostě za všechno. Děkuji ti za všechno a jsem rád, že jsem s tebou mohl žít.

0: Eva a Bohumil Chocholovi už poznali, že láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska umí být jen čistá a umí potěšit.
1: Jakoby o jejich životě věděl už spisovatel Hermann Hesse, když napsal: Když vím, co je láska, je to kvůli tobě.
0: Ani vy nezapomínejte na své milované kolem sebe. Zahrňte je láskou, pomáhejte jim, buďte jim na blízku. Oni udělají to stejné pro vás. To všechno je láska.
1: To dobře vědí i Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
3: Přes Česko přejde během noci a zítřka studená fronta. Přinese déšť, teploty ale výrazně neklesnou. V horní Novomlýnské nádrži se objevily sinice. Zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, teploty do 32 na východě Moravy a Slezska až 36 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V Česku dnes padaly teplotní rekordy. 5% měřících stanic zaznamenalo své absolutní maximum. Třeba ve Strážnici na Jižní Moravě teploměry ukázaly 32,2 stupně. Za víc než 100 let měření tam doteď takovou teplotu nenaměřili. Během noci a zítřka by měla studená fronta přinést bouřky. Výrazněji se ale neochladí, pokračuje meteorolog Miloš Dvořák.
4: Zatím to vypadá tak, že by ty bouřky nemusely být až tak úplně silné, ty, které očekáváme dnes později odpoledne a večer, tak by byly zejména doprovázené nárazovým větrem, který by mohl dosahovat 70 až 90 km za hodinu. Už méně časté by byly kroupy.
3: Kvalita vody v horní nádrži Nové Mlýny na Břeclavsku se zhoršila. Krajská hygienická stanice potvrdila výskyt sinic. Hygienici doporučují se hned po koupání osprchovat. V ostatních přírodních koupalištích v kraji je voda v pořádku, situace se ale může měnit. Vedra a snížený průtok vlivem sucha napomáhají k množení sinic.
5: Hygienici pravidelně sledují kvalitu vody ve více než 20 vodních plochách v regionu. Hodnotí ji na 5-stupňové škále, kde číslo 1 značí nejčistší vodu vhodnou ke koupání. V lagunách na Nových Mlýnech nově platí 3. stupeň. Naopak v Brněnské přehradě, v lomu Janičův vrch u Mikulova nebo na Vranovské přehradě je voda v pořádku. Stupeň 1 dostala i vodní nádrž Letovice na Blanensku. Andrea Němcová, Český rozhlas.
3: Hygienici v Ústeckém kraji během července provedli 30 kontrol dětských táborů. Dosavadní průběh sezóny hodnotí jako klidný a bez závažnějších událostí. Výsledky přibližuje mluvčí krajské hygienické stanice Eliška Buřičová.
6: Při kontrolách byly zjištěny pouze dvě jednotlivé závady. Jedna se týkala provozní hygieny ve stravování dětí a druhá ubytování. U ostatních kontrolovaných parametrů nebyly nedostatky zjištěny. Byla uložena jedna pokuta ve výši 1000 korun. Žádný tábor nebylo nutné uzavřít ani omezit jeho činnost.
3: Hygienici zároveň zaznamenali jeden hromadný výskyt zažívacích potíží na dětské akci. Jeho příčinou se teď zabývají epidemiologové.
0: Sport.
3: Fotbalisté Zlína dál čekají v novém ročníku fotbalové šance ligy na první body. Po porážce s Baníkem Ostrava totiž ve druhém kole prohráli na stadionu Sparty Praha 1-3.
0: Počasí.
3: Zítra čekáme oblačno až zataženo. Místy se přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů. Na západě a severozápadě Čech kolem 27. Ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D6 před Prahou ve směru z Karlových Varů vyšetřují nehodu osobního auta. Na půltém kilometru je uzavřený pravý pruh, je to ale průjezdné bez výrazného zdržení. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: To byly poslední dnešní zprávy a teď už je tu Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Cože? Co říkáte? Tady je špatně slyšet v balónu. Ano, ano, dnešní divadlo vám totiž nabídne přelet balónem z Prahy až skoro k Baltickému moři. Nevěříte? Tak klidný poslech přeju, nebo spíš klidný a ničím nerušený let.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Z Prahy k Baltickému moři v balonu, tak se jmenuje slavná literární reportáž, která vyšla poprvé už v roce 1891. Ostatně o všech detailech jejího vzniku ještě uslyšíte. Pro nás je důležité, že tenhle několika stránkový spisek zaujal rozhlasové dramaturgy hned několikrát v historii, a tak vyprávění o našich vzduchoplavcích nebo větroplavcích uslyšíte dnes jako takovou prázdninovou četbu na pokračování. A možná si přitom vzpomenete i na Cimrmanovu proslulou poznámku o 7-hodinovém letu vzducholodí Karel na Brusel, kdy nakonec pod vlivem špatné povětrnostní situace přistáli nedaleko Varšavy.
2: Počátkem posledního desetiletí 19. století vedla obyvatele Království českého národní hrdost a snaha předvést vyspělost země v rámci Rakouska-Uherska, ale i Evropy, k uspořádání zemské jubilejní výstavy. Brány nově vybudovaného pražského výstaviště se pro ní otevřely v pátek 15. května roku 1891. Zemská jubilejní výstava se pyšnila i množstvím atrakcí. Největší z nich tvořily balony. František Křižík, spiritus agens výstavy a její elektrický divotvůrce, ve svých pamětech vzpomíná na Wolfa, který za přiměřený poplatek chtěl provádět s obecenstvem jednak volné lety, jednak výstupy do vzduchu v baloně upoutaném k zemi lanem, balon captive.
3: Pražané dychtivě očekávali slibovanou produkci. Balon byl podroben zkouškám, do výšky s ním vystoupil dokonce i zemský místodržitel Thun, když odložil paleto a šabli. Tedy balon byl podroben zkouškám, ve kterých obstál, takže vše mohlo začít. Začalo, ale brzy skončilo. A jak dodává Křižík, nebojí balon s logem minerální vody Kysibelka svému osudu neušel. Nikoli z důvodů nekvalitního materiálu, ale z neznalosti jeho provozovatele, protože vzduchoplavci bezstarostně vystoupili s balonem do velké výše nad výstavu a ani je nenapadlo, že musí postupně, jak stoupají, otvírat ventil plnící trouby balonu, a tak balon praskl a spadl se vzduchoplavci na střechu Reisenzahnovy továrny. Byla to událost, o níž se dlouho a s gustem mluvilo a která natrvalo utkvěla v paměti. Egon Erwin Kiš v Tržišti senzací vzpomíná, jak se zpívalo, že ve Stromovce na Agátě visí kaptiv na špagátě. Kapitán Wolf v obavě před vyšetřováním utekl, balonová ohrada osiřela a nejen pražská veřejnost, ale i venkov si kladl otázku, jak dlouho ještě, což se nenajde nikdo schopný nahradit Kysibelku, co dělá v této věci výstavní výbor. Výstavní výbor musel jednat rychle, proto pozval k účinkování člena národa francouzského, nám sympatického Messie Godarda, takto věhlasného vzduchoplavce, v naději, že tento muž přímý a gentleman napraví to, co zkazil lehkomyslný a neznalý Němec.
2: A tak šišatou obludu nebohé Kysibelky nahradili ladné zjevy balonů páně Godardovi. Po půlročním nadšení výstavou nastaly všední dny, stichly pavilony, zhasly vodotrysky Křižíkovy světelné fontány, osiřela balonová aréna. Ale ještě tentýž večer se jeden z pilných vzduchoplavců, nakladatel Josef Richard Vilímek syn, nechal unést představou nočního výletu balonem.

Bylo to 18. října 1891, v den loučení se s naší krásnou výstavou. Nesčíslné množství lidu proudilo v povznešené náladě po výstavišti a o 16:00 odpolední nebylo téměř možno projít poblíž balonové ohrady. Byla to hodina ustanovená k poslednímu oficiálnímu výletu obou balonů do říší nadzemských. Jakkoliv neradi jsme se loučili s jásajícím lidem, přece jsme dosáhli svědomitě povinnosti, kterou nám ukládalo členství záhy proslulé školy suchoplavecké. Skočili jsme do připravených povozů a ujížděli úprkem, tentokrát naposledy, za volně plujícími balony. Jak jsme je dostihli ve Vinoři a jak tam ještě jednou sloužil Viktor Hugo jako balon kaptiv, je dostatečně známo z denních listů. Že jsme ale na zpáteční cestě do Prahy ujednali tajný plán, nebylo a není známo asi nikomu. Večer, jakkoliv chladný, byl překrásný. Hvězdné, bezmračné nebe s lunou právě v úplňku na nás se usmívající. Což přirozenějšího, než že pod vlivem této nálady vyslovil jsem náhled, že plavba vzduchem za takové krásné noci, jako je ta dnešní, musí být něco nádherného. A dodal jsem, že bych chtěl takový noční výlet i hned podniknouti. Godard se šelmovsky usmál, poklepal mi na rameno a pravil: Ce ne dépend que de vous, mon cher ami. Chcete-li, můžete to zkusit, a to hned pozítří. Dříve ještě, než své balonky spakují. Odjedeme o půlnoci a nesestoupíme dříve, nežli v Moskvě. Chcete-li, on se ptá, chcete-li. Rozumí se, že jsem chtěl a chtěli také druzí, kteří se s námi nalézali ve voze, totiž sestřenka mé choti, paní Vilma Novotná a pan Josef Novotný, velkostatkář ze Drazd. 20. říjen k odjezdu ustanovený byl zde, než jsme se nadáli, a též půlnoc, kterou Godard k odjezdu určil, blížila se kvapem. Asi hodinu před půlnocí jsme vyjeli do balonové arény. Všude temno, pusto a smutno. Kolem nadýmajícího se temného kolosu balonového míhalo se jen několik lidí. Po Praze se sice něco proslýchalo o umluvené noční jízdě, ale určitého nevěděl nikdo nic. Do opuštěné výstavy pak nemělo širší obecenstvo přístup, a tak mimo francouzské větroplavce a nás, účastníky výletu, dostavilo se jenom několik nejbližších přátel páně Godardových. Jako tmavé, neurčité stíny pohybovali se větroplavci kolem balonu, který pomalu vzrůstal do své známé podoby a v temnu zdál se být stále větším. Godard přes tu chvíli díval se na oblohu, sleduje bedlivě led hustých mrazů.

nastala změna, jež naše dispozice zvrátila. K večeru změnil se směr větru, který počal váti přímo na sever. S Bohem, milá Rusy, s Bohem, bílá Moskvo i s tvým Kremlem, nemáme tě spatřiti. Vítr tomu nechce. Kam vítr, tam i balon. Nemůžeme-li na Rus, pojedeme do Němec. Nemůžeme-li k matičce Volze, poletíme ke Sprévě. Godard je Francouz, my ostatní Češi, budou z nás míti naši němečtí sousedi. Aspoň radost. Po ukončení všech přípravných akcí vstoupili jsme do koše. Kromě kapitána byli jsme, jak již výše řečeno, tři. Pan Novotný se svou chotí a já. Naši přátelé podávali nám do koše věci, jimiž jsme se zásobili na cestu. Kožichy račte nechat dole, povídá pan kapitán. Nebudeme je potřebovat. Byly by zbytečnou přítěží, které by bylo zajisté škoda, kdybychom ji cestou měli vyhodit. A co plédy, ptáme se. Plédy necháme také dole. Všechny, pane? Ano, všechny, řekl Godard a přitom se smál našim kyselým obličejům. Ukázalo se i zde, jako při každé příležitosti, že Godard svému povolání rozumí. Dokázal nám, že naše plédy, kterými jsme se dostatečně zásobili, byly by skutečně obtížným balastem. K důkazu neměli jsme daleko. Balon byl již naplněn a připraven k odplutí. Vše čekalo jenom na kapitánův povel.

Lachetou, vzkřikl Godard, pusťte všichni. Ruce, které držely okraj koše, povolily. Balon? Nic. Lachetou! Balon se ani nehnul. Patrně jsme byli i bez plédu, dek a kožichů příliš těžcí. Balon se ani nenadnesl a kymácen jenom nárazy větru kolébal se ze strany na stranu. Do výše se mu nějak nechtělo. Já jsem ani nehlesl. Tížilo mne svědomí, že obezřetného Godarda, který počítal s každým gramem tíhy, tak ošemetně klamu. Vlastnoručně a přísně vybíral věci, jež nám dovolil vzíti sebou. Pozastavil se nad každou lahví šampaňského, obtěžkával každou koroptvičku a já jej hanebně a podle oklamal a pod svrchníkem pod paží propašoval jsem zahradní skládací stoličku, abych si mohl udělat v koši pohodlí. Pochlubil jsem se oklamanému kapitánovi k nemalé veselosti vážených spolucestujících, až když jsme byli vysoko nad výstavou. Jako přítěž pro manévrování bylo na dno koše položeno 7 pytlů písku, vážícího dohromady 140 kilogramů. Po hříchu však nehnul se balon s tímto obtížením ani z místa, takže jsme museli dříve dva z nich odstranit, než bylo znát, že se koš poněkud nadzvedá. A teprve, když i třetí pytel byl do posledního zrnka odsypán a když tedy ubylo celkem 60 kilogramů, balon se citelněji pohnul a pomalu se vznášel do výše nad arénu a výstaviště. V té chvíli se nás zmocnil divný, nevylíčitelný pocit. Pocit zvláštní a nezvyklý. Vypluli jsme tedy. Jsme odpoutáni od země, která pod námi

mizí a visíce na plynové bublině plujeme velikým, širým nekonečnem. Kam? Kdož to ví? V malé chvíli dosáhli jsme výše asi 500 až 600 metrů. Dívali jsme se na Prahu. Byla zatažena mlhami, z nichž jen matně probleskovaly řady světel. Bylo již pozdě, mnoho světel dávno pohaslo a ta sporá iluminace ztrácející se v mlhách nečinila takového dojmu, na jaký jsme se těšili. U Troje přenesli jsme se přes Vltavu, která se hluboko pod námi jevila jako pás mlhy. U Roztok nesli jsme se nad ní po druhé, po třetí minuli jsme ji u Klecan a po čtvrté a naposled rozloučili jsme se s ní mezi Dušníky a Vepřekem. Náhoda tomu chtěla, že letěli jsme zrovna nad domisilem manželů Novotných, nad Drastami. Haló, to musíme tam dolů ohlásit, řekl Godár a hlasitě zatroubil na trubku, kterou jsme měli sebou. Poslouchali jsme chvíli, potom ještě jedno, dvoje zatroubení. Hle, tam dole ponocný nám odpovídá. Vyrušil spící, my viděli jsme dole míhati se lidi. V tu chvíli byli jsme dost nízko, nejvýše 300 až 400 metrů. Není pochyby, slyšeli nás, viděli balon. Paní Novotná poznala i hlas své kuchařky Rozárky. Co volala, jsme nepoznali. Volala-li ruku líbám, nedalo se s určitostí říci. Ta malá epizodka uvedla nás do výtečné nálady, ze které nás však brzy vyrušil Godár, když nás upozornil, že balon rapidně klesá.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Krásné vyznání textaře Dušana Vančury a Karla Zicha plátnům malíře Kamila Lhotáka. Co říkáte? Mimochodem, Lhotákovi balóny, Lhotákovi kresby samozřejmě. Jedno to vydání Vilímkovy cesty z Prahy k Baltickému moři v balónu doprovázejí. To je vám taková malinká knížka, kolibřík, zrovna tak akorát do kapsy. Přečtenou ji budete mít co nevidět. To jsou takové ty malé literární poklady, které vlastně už dnes najdeme snad jenom v antikvariátech.
2: Po skončení zemské jubilejní výstavy v Praze podnikl nakladatel Josef Vlímek spolu s přáteli let v balóně vzduchoplavce Louise Godarda. Jejich úmysl letět na východ překazil vítr, otočil se na severozápad. Balón zvolna stoupal nad Prahu. Psal se rok 1891.

0: Nous descendons, klesáme.
1: Netajil se tím, že pro noční plavbu by potřeboval jednou tolik přítěže, než jsme měli, a že co dnes máme sebou, stačilo by sotva pro jednoduchou jízdu z balónové arény do Košíř a ne pro noční plavbu a pro plavbu tak dalekou, jakou jsme měli v úmyslu. Nevšimli jsme si totiž, že atmosféra, ve které plujeme, je daleko vlhčí, než byla těsně nad zemí. Vždyť jsme brázdili v mlze a mračnech, v nichž balon brzy nasákl vlhkem, čímž pořádně přibral na váze. Klesání pokračovalo. Godard začal pomalu odsypávat písek z jednoho pytle, a to po malých troškách, jen aby balon udržel stále ve stejné výši. Já dostal na starost odhazování lehkých cigaretových papírků, pomocí kterých jsme pozorovali, zda klesáme nebo stoupáme. Bohužel jsme stále klesali. Louis odsypal už druhý pytel a začal se třetím. Zbývalo jen 30 kilo přítěže. To je daleko méně, než je potřeba pro případ rychlého, neočekávaného sestupu. V tu chvíli se před námi objevil říp. Pluli jsme zvolna k němu a zdálo se, že narazíme o jeho tvrdé boky. Blížili jsme se po čtvrté k Vltavě.
0: Nechcete-li dolů, není jiné pomoci, než vyhodit nějakou další přítěž. Je to sice dražší, ale jinak to nejde.
1: Ukrutný ten muž vzal, srdce mi krvácelo, lahev šampaňského, plnou, zapečetěnou lahev, naklonil se z koše a... Šampaňské, to výborné, ohnivé šampaňské, se snášelo dolů do vln vltavských. Poslouchali jsme bedlivě a teprve za dlouhou dobu ozvalo se temné plesknutí. Naše srdce se svírala lítosti, ale Godard vzal lahev druhou, třetí, čtvrtou a hrůza i pátou. Vím, že posluchačstvo s námi cítí a děkuji mu. Nebylo však jiné pomoci. Mlčky jsme se dívali na vandalské řádění našeho kapitána. Po šampaňském došlo i na studená masa, koroptve, kuřátka a selátko a vše, co nám starostlivá paní kuchařka do ubrousku zabalila, letělo za ním až na skrovné trosky, které Godard, ustrnuv se nad námi, v koši ponechal. Pro každého z nás sotva sousto. Victor Hugo, tak se náš balon jmenoval, poněkud vystoupil, ale natrvalé udržení ve výšce nebylo pomyšlení.
0: Připravte se, mezami, za půl hodiny sestoupíme.
1: V první části mého vyprávění jsem se vám přiznal, milí posluchači, že jsem oklamal našeho kapitána a pod kabátem propašoval do koše zahradní skládací stoličku. Hověl jsem si na ní vždy, když se Godard nedíval. Ale teď, když nám oznámil, že přistaneme, zklamaně jsem na ní klesl. Godárův orlý zrak se podíval na stoličku, pak na mě a řekl s úsměvem...
2: Milý pane, vstaňte trochu.
1: Poslechl jsem a mé oči viděly novou zkázu. Praktická židle se za nás obětovala. Nejprve z ní odtrhl popruh a pak lámal celou její konstrukci a tu po kouskách metal do všech úhlů světa, přesně mezi Ctiněvsí a Černouškem, v bezprostřední blízkosti posvátného řípu. A tak se díky mé stoličce, tedy vlastně i díky mně, podařilo vystoupit do výšky asi 500 metrů. Otevřel se nám rozkošný pohled na litoměřické středohoří. Z panorámy vynikaly vrchy Ostrý a Milešovka. Pojednou jsme ucítili silné zavanutí větru, znamení, že měníme směr letu a už nás unášel silný jihozápadní vítr směrem ku Štětí a dále k České Lípě. Avšak, co se to pojednou děje? Krajina, kterou jsme ve skvostné měsíční noci rozeznávali do nejmenších detailů, se najednou zahaluje závojem jako kdyby strojmistr národního zatáhl gázovou oponu. A město, dle všeho roudnice, které jsme ještě před minutkou jasně viděli, se úplně ztrácí. Hustá mlha pod námi, bledý jasný měsíc a chvějící se hvězdy nad námi. Ze strany od Litoměřic a Terezína dolétala k nám píseň, kterou kdosi vyluzoval na postilionskou trubku, a nás přepadl teskný pocit osamělosti. Sotva píseň dozněla, zvedl se silný, neobyčejně prudký vítr a hnal nás vpřed. Chvílemi se zaleskla červeně ohnivá světla ujíždějících vlaků a na Labi, na temné vodní hladině, obrážela se světla vlečných parníků a rudý dým vycházející z komínů.
0: Jestli se mlha rozestoupí, okamžitě přistaneme. Všichni dávejte pozor. Spusťte lano, jakmile uvidíte pevnou zemi. Attention!
1: Zavelel kapitán, ale mlhy se nerozestupovaly. Jako na schvál stávaly se každým okamžikem hustšími a hustšími. Godár, drže v ruce pytel s pískem, stál v rohu koše a jako ostříž hledal příhodné místečko, kde bychom vypustili plyn a snesli se na pevnou zem. A balón letěl dál a dál. Pozor, před námi se kupí a roste něco jako hora a my se zběsilou rychlostí jsme hnáni přímo na ni. Už narazíme, vždyť už jsme u ní a teď se ozve strašlivý náraz. Teď. Ale v tom se hora rozestoupí a cítíme nepříjemné vlhko a jsme v oblaku a letíme dál. Byli jsme jen 300 metrů vysoko, když počal vát stejně silný jihovýchodní vítr, mnohem teplejší. V několika minutách se pod námi i kolem nás vyjasnilo a mlhy zmizely. Míříme k České Kamenici a k Českému Švýcarsku. Balón v teplejším vzduchu osychal a pomalu stoupal. Mohli jsme se odvážit dále. Pod námi rychle ubíhá krajina za krajinou, vesnice za vesnicí, osamělá stavení, pole, kopce, lesy, zahrady a pláně. Za chvíli jsme se octli nad Binsdorskou planinou, těsně kolem kuželovitého Rosenbergu, jehož vyhlídková věž vypadala strašidelně. V divokém letu, stále asi 95 km v hodině, jsme se blížili k hranicím. U Hřenska jsme znovu překročili Labe a tím také hranice saské. Velmi jsme si libovali, že nám neprohlíželi zavazadla ani průkazné listiny. Godár se vyšvihl do hořejšího Lanoví a připevnil na pozdrav vřele milovanému Německu nádhernou vlajku trikoloru francouzskou. Minuli jsme Žandov a blízký Králův kámen a letěli nad nesčetnými vodopády a prapodivnými skalními útvary.
0: Uvědomte si, mezami, že letíme rychlostí 95 km v hodině, což je nepoměrně více, než za tu dobu urazí rychlovlak. Jehož největší rekord u vás je 65 až 70 km za hodinu.
1: Řekl pyšně náš kapitán Godár. V tom jsme spatřili v dálce obrovský oheň, který ozařoval celou krajinu široko daleko kolem. V první chvíli jsme mysleli, že hoří nějaký velký statek. Když jsme přiletěli blíž a letěli přímo nad ohněm, zjistili jsme, že je to továrna obrovských rozměrů. Továrna na porcelán, železárna nebo hutě. Při rychlosti, jakou jsme letěli, nám továrna brzy zmizela z očí. Blížili jsme se do míst poněkud obydlenějších a zde jsme chtěli sestoupit. Jakmile jsme se blížili k nějaké dědině, upozorňovali jsme na sebe trubkou, protože sestup bez lidské pomoci při panujícím větru by byl nebezpečný. A dopadlo to vždycky tak, že než lidé vyběhli ze stavení, my už byli daleko za vsí. A tak to šlo stále. Vrchy, údolí, lesy, vesnice, trumpeta, lesy, dědina, trumpeta, pole, hájek, vesnice, trumpeta, údolí a tak stále dále. Neměli jsme zkrátka štěstí. Podle toho, s jakou rychlostí se míhaly stíny stromů ve vodách, odhadoval Godard rychlost větru, jaký panuje při zemi, neboť vítr není všude stejný a lze říct, kolik proudů, tolik rychlostí.
0: Teď dávejte pozor. Udělám z papíru kouli a vy názorně uvidíte, jak se větry mění a kolik jich je. Regarde!
1: A kapitán vyhodil papírovou kouli z koše a ta, jak se snášela, tu zůstávala pozadu za balónem, tu zase balón předletěla o 10 či 20 metrů, nebo chvíli s námi držela krok. Za Žandovem jsme nanovo změnili směr, tentokrát přímo na sever. Vlevo na obzoru jsme v dálce viděli záplavu bílého elektrického světla. Drážďany.

má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: V hereckém životě se to tak někdy stane, že se prostě herec potká se svou rolí na jevišti opakovaně. Je to asi výjimka, ale stává se to. Třeba takový Ladislav Pešek, ten hrál Chlestakova v Gogolově revizorovi 3x za život. A tak se i Viktor Preiss tady u nás v rozhlase s tou proslavenou cestou v balónu z konce 19. století potkal po čase ještě jednou. Ale to už bylo v jiné dramatizaci. Tam ho jako ten známý větroplavec Louis Godard doplnil Petr Nárožný.

0: Mon cher, vous avez de la chance. Oui, Milly, vous m'avez testé, spéclat. Ne devez pas poser la slonce du soleil. Dolů.
1: Noc se úplně vyjasnila a země pod námi spala v pološeru, osvětleném stříbrným měsíčním svitem. Byly 3 hodiny. Letěli jsme nyní již přes celou hodinu, aniž bychom museli odhodit zrnko písku. Poslední vyhození přítěže bylo u řípu. Vyslovil jsem Godardovi nad tímto zvláštním úkazem své podivení, a to tím více, a na nás sám před dobrou půlhodinou připravil na brzký, neočekávaný sestup.
0: Mon cher, vous avez de la chance. Můj milý, vy máte štěstí, spekla. To, co je nyní, to není nikdy často.
1: A nyní s vážným obličejem učeného profesora vykládal nám, že země přijímá ke konci léta a na počátku podzimu, pakli den hodně teplý byl, teplotu slunce do sebe a vyzařuje jí zpět mezi 2. a 5. hodinou raní. A tu se děl s balonem naším ten pozoruhodný úkaz, že země sama teplotou již za předcházejícího dne v sebe pojala a nyní opět ze sebe vydávala, balon náš, který v tu dobu ne výše 250 metrů se nelézal, stále vyhřívala a nedopustila, aby týž níže klesl. Godard, dříve mrzutý a zamlklý nad hrozícím nezdarem svého plánu podniknouti cestu dalekou, stal se najednou veselým a švitorným.
0: Půjde-li to tak dále, nespatneme před slunce východem a potrvá-li víto, jaký teď panuje, budeme mít k snídani baltické ryby.
1: A Godard vytáhl svoji trubku a začal pronikavými tóny troubiti na poplach. Proč tak činí? Tázali jsme se ve spolek. Účel vysvětlil se nám v brzku. Blížili jsme se k nějaké vesnici, kterou špané Godard celou zburcoval. Na sestup jsme teď více nemyslili. Přeletěli jsme Sasko a západní cíp pruského Slezska a vletěli jsme do Dolní Lužice. Zde očekávalo nás divadlo, na něž nikdo z účastníků nebude moci do smrti zapomenouti. V dáli ohlásil se nám nastávající východ slunce slabým vyjasněním se obláčků, jichž okraj začal se slabě červenati. Není proto slov, co začínalo se chvěti a svítati na východě. Celý východ pojednou se vyjasnil. Chvělo se na něm cosi, co prsa plnilo divnou rozkoší. V lidské řeči není snad výrazu pro to, co se před našimi zraky dálo. Celou hodinu mezi tím, co my neseni jsme byli dál a dále, odehrávalo se na východě kouzelné divadlo, k jehož vylíčení snad ani básníku nedostávalo by se slov a obrazů. Právě jako malíři chyběly ty přepodivné tóny barev, kterými sálalo celé nebe. Zlatě a rudě počínal tam pláti okraj mráčku, zlatě a rudě, a Bůh ví, jakými odstíny barev chvělo se tam a zářilo celé to vzduchové moře, co země pod námi dávno a dávno ještě ponořena byla v spánek hluboký. A pojednou celá obloha víc a více počala se zardívat, jako by zlatý prach naházel na ně. Zachvěly se všechny červánky, tlumeným světlem zaplavovalo se nebe vdál i šíř a zdálo se, jako by již měl z toho chvění, z toho zlata a z té červeně trysknutí plamen prodrati se první zářící paprsek. Dívaje se na to vše, téměř jsme nedýchali. Není to frází, řeknuli, že na obraz takový a na takovou chvíli není možno zapomenout ti nikdy. Nikdy. Stáli jsme v němém úžasu, jejž nikdo neopovážil se porušit ni slovem. Mimoděk, vkradla se mi do očí slza. I sám Godard, který již vícekrát viděl východ slunce z balonu a jemuž divadlo to nebylo více novým, stál němý a tichý. První přerušil ticho opět on.
0: Dávejte pozor na slunce. Jakmile objeví se první direktní paprsek, musíme i hned dolů, a to kdekoliv. Nahoru se odvážit za žádnou cenu nemůžeme. Kdyby nás slunce zachytilo ve vzduchu, vyšvihneme se rázem do výše katra až 7000 metrů. Což vzhledem k nepatrné prítěži, jakou máme, nesmíme se odvážit, neboť právě jak rychlý by byl vzlet, tak rychlý byl by i pád. A dopadnutí k zemi bylo by terrible, no hrozné.
1: V tu chvíli měnila se červeň, až dosud po nebi rozlitá bezlatý jas. Znamení to, že chvíle, kdy slunce majestátně samo se ukáže, není daleko. Okamžik byl dosti kritický. Nalézali jsme se tou dobou nad krajinou bařinatou, která táhla se snad do značné dálky. Dívali jsme se dolů na nehostinný ten kraj, nad kterým jsme byli neseni, a na mapu, abychom věděli, kde se nalézáme. I na mapě, i na krajině objevovala se k naší malé radosti nedohledná řada jezer a rybníků. Snad k 50 jsme jich odhalili. Kde neleskla se voda v hladině, tam bylo husté a vysoké rákosí, jež vyrostlo z vlhké močálovité půdy, kam noha lidská nesměla by bez nebezpečí vkročiti. Na vrcholky stromů se snesti bylo rovněž nemožno, a tak se přiznám, že jsme se nacházeli ne právě v příjemném rozčilení a nejistotě, podařili se nám kde najít místečko, kde by přistání bylo možno. V té chvíli měli jsme dvojí věc na vybranou. Buď při východu slunce nahoru, či ve chvíli do jezera dolů. Na rozmyšlenou času nebylo. V 5 minutách mohlo se rozhodnout i vše. A první paprsek již se prodíral. Zachvěl se na lemu červánku, zaplanul čistým, hořícím, chvějícím se zlatem.
0: Du soleil, dolů, dolů.
1: Slunce, zvolali jsme jako jedněmi ústy. Nepodařilo se slunci stihnout nás ve výši. Při prvním, nejprvnějším jeho paprsku, jejíž viděli jsme pouze my nahoře, mezitímco dole na zemi bylo ještě šero, snesli jsme se šťastně u Gros Rýcu, blíže Frankobrodu nad Odrou. Stačilo slabé, sotva znatelné zatáhnutí za ventil a balon poklesl tak, že lano, které bylo vypuštěno, ploužilo se po poli. Chytil je nejdříve chlapec asi 9letý. Jako klíště se chytil a držel provaz, který jej unášel a vláčel snad 100 metrů po polích. Ale hochovi všechna čest, nedal se. Nadskočil od země a zase utíkal. Přiběhli jiní, muži, ženy, děti, celý zástup německých sedláků nás obklopil. Balon se zlehka snesl, sotva, že se koš země dotekl. Nevím, jestli se nám jenom tak zdálo, ale připadalo nám, že všude u nás na venku i ten nejprostší lid je jiný a nějak chápavější, nežli ti to Němci. Dívali se na nás beze všeho záblesku inteligence v tupých očích, jako by jak živi o balonu vůbec ani nebyli slyšeli. Byli jsme opět na zemi. Za každého z nás vstoupili do koše 2 lidé ze zástupu a teprve, když byl balon z dostatek zatížen, vystoupili jsme my a ucítili jsme pod nohama pevnou půdu.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tak nechme už pro dnešek naše statečné vzduchoplavce alespoň chvíli nohama na pevné zemi před jejich dalším putováním skoro až k břehům Baltického moře. A nebo víte co? Zkusme se každý sám za sebe vrátit do doby, kdy Verneovky patřily k našim nejoblíbenějším knížkám. A svět kolem nás ten byl plný nespoutané fantazie. dobré dny a zase brzy naslyšenou, přátelé.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: A jako vždy přesně na čas, noční linka právě otevírá, právě začíná krásný pozdní, stále ještě poslední červencový večer vám všem, kteří jste napříjmu, přeje Jitka Lukešová, moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit, společně se přehoupneme nejenom do nového dne, ale i do nového měsíce, v podstatě relativně dá se říct za chvíli, no ale ještě předtím, než se přehoupneme do toho nového měsíce, tak nás čeká povídání, písničky, to všechno jako vždycky a tak, jak jste zvyklí v našich nočních linkách a otázkou ještě je, o čem to dnes bude. Budeme konstatovat, prázdniny jsou v polovině. Jaké jsou vaše dosavadní prázdninové zážitky? Kde jste byli? Co všechno jste stihli a nebo nestihli? Co všechno jste navštívili, viděli a zažili? Byli jste s vnoučaty? Byli jste hlídacími babičkami a dědečky? A jaké to bylo? Užíváte si zatím letní dny v pohodě nebo se spíše schováváte před horkem a hledáte úkryt před horkem nebo zavařujete, zahradničíte, výletujete, houba vaříte, pracujete na zahrádkách. Zkrátka je toho mnoho, co se v tomto období samozřejmě dělá. No a co si budeme povídat o letních prázdninách? Čas letí ještě rychleji než kdykoliv jindy. Tak jaké pak je, bylo a trošku třeba i bude, protože plánujete to vaše letošní léto. Telefon k nám i tentokrát je 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I sám se na vás budu moc těšit, tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak Michal David na úvod se svou písničkou Pár přátel. No i pro prázdniny je docela fajn mít pár přátel, co říkáte. Každopádně jako první se dovolal Jarda z Peleřimova. Jardo, krásný večer přeju.
1: Taky dobrý večer, paní Tuško. Zdravím všechny posluchače Lenky v první řadě a paní Danu z Blatné, jestli poslouchá.
0: Děkuju mnohokrát za všechny pozdravy. A už se ptám, no Jardo, prázdniny jsou v polovině. Jaké jsou pro vás?
1: Tu polovinu. Tak mi vadí ty horka, že nemůžu chodit na tady, že tam bych byl jak na Australii Open, že jo? To by bylo úplně jako jistý.
0: No.
1: To by máme přílený, říkám, odehraju 10 minut a jela by tam hned sadická. Musím počkat zase na nějaký trochu klidnější počasí, nebo jít večera až k večeru.
0: Ano, no, nebo k večeru, anebo brzo ráno, musíte si dát budíka vystřelit z postele. No.
1: A že ten sport nějaký, spíš ten tenis a teď jako by nějaká ta muzika už taky proběhla, nějaký ty koncerty, ty
0: letní. Open air scény si užíváte, jo?
1: Prosím?
0: Open air scény si užíváte, jo?
1: No úplně nějaký festivaly, že teď je vlastně přejdu k tady další části, co mě ještě čeká v srpnu. To mě teď čeká, jsem vyhrál vstupenky v Country Rádiu na jejich 35. narozeniny
0: tak
1: mají.
0: Tak to bude velký koncert určitě nějaký, ne? No, to se těšíte, no je.
1: On tam vlastně on vás tenkrát pracoval, že jo, myslím, že něco povídá hezky v rádiu, že tam je. Takže tam se moc těším, je to v Praze, pojede se vláčkem.
0: No krása.
1: A všichni moderátoři, vlastně veškeré skoro moderátoři jsou nějak hudební nadaný, že vlastně jakoby zpívají, mají kapely, takže tam vlastně zařídějí program.
0: Ano.
1: Do vlaku bude hrát už kapela Šlapeto, a že bude to moc hezký, si myslím.
0: No tak to určitě, bude to veselá jízda vláčkem a veselý koncert, já myslím, že si to užijete a bezva počasí k tomu vám přeju už teď, aby to klaplo.
1: Všechno. A všem posluchačům taky přeju krásný léto a budu se těšit, budu poslouchat asi až do konce.
0: Vydržíte.
1: A budu se rád těšit, co povědějí další posluchači a všem přeju, aby se jim to ve zdraví všechno vyplnilo a aby neměli žádnou zdravotní újmu.
0: To je
1: a až to hlavně nestojí moc peněz.
0: No a mimochodem, Jardo, chystáte nějaký třeba výlet takový dlouhodobější, nejenom třeba na nějaký ten festival?
1: Jaká dovolená?
0: No, třeba další týden.
1: Já na to moc nejsem.
0: Nejste?
1: Já na to moc nejsem, jako spíš to, jako k moři se bojím a tak do zahraničí, to jsem taky jednou povídal a spíš po republice nějak není s kým.
0: Takže spíš ty festivaly a koncerty a tak si
1: Jak je člověk nemá přítelky, tak spíš tak není s kým plánovat. Tak kdyby jste byli dva, tak je to možná lepší.
0: No. Jo, že by vám to bylo příjemnější. Dobře, no tak každopádně přeju je třeba s nějakýma kamarádama, když zatím není ta přítelkyně. Každopádně, moc si to užijte hezky. Tyhle akce.
1: Ještě jezdím také v krátkosti, ještě jezdím také na chatu, tady kousek Sedlická přehrada tady na Vysočině.
0: No prým.
1: Tam trávíme většinu času. A teď tam je není možnost koupání, tam špatná voda.
0: Špatná voda, jakože synice a tak, jo.
1: Přehradě, ano, přesně tak.
0: U nás s tou vodou vůbec, já vám řeknu, my to tady nějak, dneska jsme se zrovna o tom odpoledne bavili, že to tady s tou vodou prostě nějak neumíme v téhle zemi.
1: A taky vůbec a hlavně bude asi dlouho zase sucho, já asi ještě teď nějaký o víkendu, jestli přijdu nějaký bouřky, tomu plaváky, vůbec to nic nebude zase. Máme celý týdny a se pak sucho a to je to špatný s tou
0: uvidíme.
1: No, uvidíme. Musíme se nechat překvapit tam přátel, aby teda víc zapršelo.
0: Dobře.
1: Aby ty houbaři se taky dočkali.
0: Tak to je pravda, to je pravda.
1: Jituško, krásné vysílání.
0: Děkuju.
1: A šťastnou cestu domů.
0: Hezký večer vám přeju, hezké
1: taky,
0: léto, hezkou dovolenou, hezké výletování a zase příště, Jardo, mějte se hezky.
1: Taky,
0: naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Miroslav Žbírka, Můr našich hlások, krátce po 23. hodině v noční lince. A teď už můžeme na sever Čech pozdravit Andreu. Krásný večer, Andreo.
1: Dobrý večer i vám, Vítuško.
0: Děkuju.
1: Krásný večer, Zlatovlásko naše. Já vám moc děkuju, že jsme se dostali i dnes do nočního vysílání, do
0: Není
1: show
0: vůbec.
1: S vámi.
0: Není vůbec zač?
1: Děkujeme. Já bych jenom chtěla pozdravit všechny posluchače právě ze severu Čech,
0: ano.
1: Ze Zagrádosu, což je kousek od Ústí nad Labem. Jak jste už řekla správně, je to Stradov, krásná malebná vesnička a doufám, že si všichni první polovinu náramně užili a doufám, že i vy, protože vy se ptáte, ale doptaná nikdy nejste, tak doufám, že i vy máte krásné léto.
0: Zatím ano a zrovna teď přemýšlím, protože jsem měla takový trochu karambol s kotníkem, že už by byl čas na to vyrazit s kolem, tak doufám, že se mi to povede. Teď už v nejbližších dnech.
1: Jituško, já bych vás velice ráda pozvala sem k nám, protože my tady na Zagrádosu máme úžasnou partu lidí. Mm-hmm. A říkala jsem si, že vy jste taková sympatická bytost a říkám taková zlatovláska naše, jo, rádi vás posloucháme.
0: Děkuji moc.
1: A tady u nás na Zagrádosu, říkám, my tady máme snové léto, máme 6 týdnů dovolené, doufám, že se posluchači nebudou zlobit, že máme tento benefit docela dlouhé nadstandardní dovolené.
0: To je krása, ano.
1: Já si myslím, že ano. A navíc máme tady krásné na Zagrádosu sklípky, kde se nám drží stála teplota, takže nás nepřekvapí ani vedro, ani zima. Máme tady pořád prostě krásnou teplotu, jak ve sklípkách bývá. Mm-hmm. Navíc krásně se nám tady daří úrodě. Máme tady teďka raritu za krásný prázdninový první měsíc červenec se nám podařila metrová okurka, což si myslím, že je veliká rarita. A
0: no
1: teďka vlastně
0: jo.
1: V srpnu, že ano, já si myslím, že je opravdu o co stát a co vidět. A teďka v srpnu aspirujeme zase na regord a rajské jablíčko, kilové by se nám jako líbilo a přálo, ale uvidíme, jak vlastně tady strejdíkové, co vlastně pěstují a zalévají a starají se, jak to jakoby dopadne. Ale Jituško, opravdu říkala jste, že zahrilo se vám vlastně kotníček, kolínko.
0: No, nebylo to zrovna na kolo, na pěší tury, no, asi tak.
1: Na pěší tury. Jak to máte k nám daleko? Já se omlouvám, že otáčím jako
0: voláte do Prahy.
1: Ale...
0: Voláte přímo do Prahy.
1: Do Prahy. Mm-hmm. Rozumím. Tak na kolo ani na pěší by to úplně nebylo, ale kdyby se to posunula vláčkem k nám, sklípek je připravený a já si myslím, že by vám s náma bylo ale sakra dobře tady.
0: No určitě tomu věřím a třeba na to i někdy dojde, ale řekněte mi ještě něco málo k těm maximálním výrůstkům, co tam máte, obrovská rajče, obrovská okurka, to jsou nějaké, co to je, to jsou nějaký hračky, doplňky, nebo fakt je to jako vyrostlý takhle?
1: Ne, je to opravdu vyrostlý, my jsme tady normálně takový kolchozníci, protože tady Aha. Na severu Čech se nám krásně daří. My tady máme totiž prima partu, jo. My tady máme totiž dva pepíčky, jednoho libánka, pak tady máme pana rybára, jo, pak tady máme Janíčku a Martinka a to je taková prostě jako parta lidí, kteří se opravdu o ty záhonky starají. Střídají se tady na tom, jak jsem říkala, nadstandardní dovolená 6 týdnů, takže tady se zalévá, i když to nejde z nebe, tak to je prostě ze studny, že jo. No a co si budeme říkat, my máme tady takový jako tajný recept, čím to tak jako zalejt a z toho sklípka, když tam někdy pustíte nějaký ten merlotek, když zrovna těch pár litříků nepadne k vám, ale padne to třeba na tu okurku a rajčátko, tak právě se takhle rodí takovýhle krásný giganti.
0: No tak to velká poklona, velká gratulace, tak ať vám to tam takhle stále vychází a doufám, že
1: já
0: to klapne někdy,
1: bojím.
0: Abych to viděla na vlastní oči někdy. Dobře.
1: Přesně tak, proto vás k nám zvu a doufám, že jsem neprozradila právě tenhle ten náš rekord a raritu a aby z toho našeho malého ráje na zemi, jak my tomu říkáme, se teďka nestala velká náplava toho, že to budou všichni chtít vidět a chutnat. Ale vy, Tuško, Zlatovlásko, vy jste zvaná.
0: Děkuju.
1: A klidně jsem na Zagrádos, doražte za námi a pojďte si užít léto s námi.
0: Děkuju, moc si toho vážím, moc si toho cením, samozřejmě jinak vám přeju hezké dny a kdo ví, jak se říká, kdo ví. Každopádně,
1: Andreo, přeju... Přijďte na okurku, na rajčátko. Děkujeme.
0: Přeju krásně.

0: byla zpěvačka Anna K. a písnička Cowboy. Dospívali jsme, dohráli jsme a za 9 minut půl 12. pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím.
1: Já vám chci, paní Jituško, poděkovat, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač, Roberte.
1: Tím začnu, to je zvyknost. No a teďka k tématu, ty vedra jsou příšerný, tak se modlím, aby v Olomoucu nějaké ten den prešelo.
0: Tak
1: tím začnu.
0: Vyražte do přírody někam. Jo. Na procházku, jinak, mezi stromy. Co?
1: Jinak už jsem to vymyslel, občas z práce mám takové výlet, že my máme v Olomouci udělanou novou náplavku, takže jdu k Moravě, vlezu do řeky, dá se tam krásně plavat,
0: no,
1: a hned tak do řeky nevylezu.
0: A jak je čistá voda u vás?
1: Cože?
0: Jaká je voda u vás v Olomouci?
1: Normálně jsou tam ryby, tak asi nebude špatná.
0: No tak to by nemělo být, to je pravda. Mhm.
1: No a chtěl jsem se zeptat, jestli už jste se koupal ve Vltavě. Vy tam máte v Praze větší řeku, tak si musíte vycajit zaplavat.
0: No, přiznám si, jsem se dlouho ve Vltavě nekoupala, teda upřímně. Ale koupou se a dokonce slyším tak ze svého blízkého okolí, že je překvapivě čistá, tak se zkouším, nebo pokouším uvěřit.
1: Vltavě s tím teplem, no akorát si vemte něco, kdyby něco do ruky a teďka to už začnu taky dělat, protože chodím, mě se žena utopila, jako, a to už je 3 roky. Vlastně ví o všetci linkaři. Takže možná bude rozumný, když jsou na bazéně, to něco jiného. Je tam paní učitelka, paní plavčice, ty mě ohlídají.
0: Jasně.
1: Ale v té řece nikdo není, tak jestli by nebylo rozumný si vždycky vzít sebou nějakou tu pomůcku, abyste měl čeho chytit, kdyby se mě zatočila hlava nebo něco, protože on je tam loupka, že já na dno nedosáhnu.
0: Jo.
1: No. A ještě musím dávat teda pozor na vesla, že když je do, tak radši se držet u břehu, protože kdybych dostal veslem po hlavě, tak se můžu aj utopit.
0: Mm-hmm,
1: to by asi nebylo dobré.

0: Ale jinak je tam parádně koupo, oni.
1: Tak to je dobře. To je dobře, že tam máte tuhle tu možnost a že ta voda je použitelná a příjemná k rekreačním účelům také. No, takže zatím si užíváte v podstatě jo. prázdninové dny a letní dny.
0: Ještě jsem se vás chtěl zeptat, máte teď plánu, že jako s tím koupáním, že byste zajela k té Vltavě, nebo jsem vám nasadil brouka do hlavy? No,
1: nenasadil, já se přiznám, že přes Vltavu jezdím každý den, když, třeba když jedu sem do Karlína, do našeho rozhlasového studia, ale zatím jsem o tom nepřemýšlela. Jo, takhle, přemýšlela, ale do Vltavy trošku za Prahu dál, to ano.
0: Jakože máte strach, že byste se utopila, jo?
1: Ne, spíš si říkám, že kus za Prahou, kde jsou ty rekreační oblasti, bude přívětivější prostředí i čistota vody.
0: Tak to jo. A jinak jsem si, jinak chci teda pozdravovat linkaře, paní Ludmilo z Brna sympatiačku, paní Vlastičku z Trnova, Olina, ten vždycky toho napovídá, ale jinak je to taky sympatiač. No úplně. A moc vám teda děkuji, že jste mě vzala.
1: Není vůbec zač.
0: No a zítra jdem klukem na bohoslužby, tak na to už se těším, to je taky moc primo program tom.
1: Jo, už ráno si užijete, jo?
0: Za dva, protože je to zajímavý, tam myslím, vždycky čtem z Bible, pak se studuje a to, a je to taky zajímavý.
1: No určitě, věřím, že tam najdete spoustu zajímavého, určitě, jo.
0: Jo, no a tak taky věřím tomu, jak řekl pán Ježíš, že než přijde podruhý na tento svět, takže nastane naprosté chaos, že když si zapneme televizní noviny, tak vidíme, že ten chaos ve světě je, jo, takže já si myslím, že už Ježíš brzy přijde, ale to zase by bylo na jiný téma, ale třeba byste to mohla zařadit jako téma, víte, druhé Ježíšův příchod. A nebo o mravencích, to jsem taky...
1: Jo, to už jste mi říkal, ano.
0: To jsem vám říkal, no. Takže sleduji mravence, mám proce, tak kdybych to skoukal doprostřed velkoměsta, je to nádherný, jo?
1: Jo.
0: No, zkrátím, to je to lepší než nějaký mobil, nebo tablet, nebo televize, nebo kino. Prostě mám to v přímém přenosu a je to ve skutečnosti.
1: Ano.
0: Jo. Tak se mějte moc hezky, ať nezdržuju.
1: Nezdržujete, Roberte, jinak vám přeju krásné dny, hezký víkend.
0: A jestli chcete na něco zeptat, tak se klidně zeptejte.
1: Já myslím, že všechno, co jste chtěl prozradit, jste nám prozradil. Jestli chcete něco dodat, co chystáte třeba za nějaký hezký výlet u vás do okolí, jestli tam máte nějaký nápad.
0: No, my jezdíme s klukem do Mohelnice na bazén a tam je to moc prima kolektiv.
1: No, vidíte to, tak máte možnosti taky tam. Jo.
0: Takže vždycky jedno za dva týdny kluka beru. On je rád, zaplavem si spolu.
1: No tak to je krása.
0: Naše kamarádíme s paní učitelkou i s její mužem, oba jsou moc prima. Jim říkáte to a strejdo, on je má moc rád a oni ho mají taky rádi.
1: Tak to je dobře, to je dobře.
0: Je to taková, jak kdyby napůl druhá rodina, i když jsou to jako v podstatě trošku cizí lidi, ale vycházíme spolu velice dobře a jsou moc prima. Takže kluk si našel vlastně tetu a strejdu, no. Tak se mějte moc hezky a jak říkám, pozdravujte linkaře a moc vám teda děkuji, že jste mě vzala.
1: Taky vám moc děkuji za návštěvu, Roberte. Užijte si hezky víkendu i koupání a výlety a mějte se hezky, budu se těšit příště, jo? Naslyšenou. No a my si dáme jednoho zmrzlináře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl zmrzlinář Milan Chladil, jinak zmrzlinu, co se týče povídání, si dáte zítra s kolegou Honzou Macounem, ale to bude až v sobotu večer. Teď to máme prázdninové výletování, plány, povídání, můžete přidat samozřejmě i pozvánky, kam se ještě chystáte, nebo můžete konstatovat, kde to bylo naprosto úžasný. A teď máme na telefonu Jarču, krásný večer.
1: Já přeju krásný večer Litus, i všem lidičkám, co jsou vzhůru.
0: Dobře.
1: A já zítra jedu na výlet teď do Nového Města.
0: No.
1: Protože mám tady sestranici od pondělka z Moravy. Viděli jsme se před rokem naposledy, takže se tam na ní těším. A budeme mít zítra, bude nás tam mít hodně. Protože ona tady má, teta tady má 3 děti, že jo, takže jsou to 2 sestřenice a bratrany s rodinami. Takže se na ně strašně těším, až se uvidíme.
0: No výborně, tak to bude určitě výlet, který bude stát za to, já myslím, ne? To užijete?
1: Ano, ano, ano, užiju, ano, ano.
0: No a jinak doposud, Jarčo, jaké to bylo, kde jste třeba byli, jestli chodíte do lesa koupat se, já tady mám takový obrovský dárek v přímém přenosu od kolegy Honzy Macouna, který mě tady přepadnul. Počkej na mě, ne, že mi utečeš, milý kolego. Tak, Jarčo, poslouchám, ano, poslouchám.
1: No, víte, Jituš, já jsem teďka nemůžu moc chodit ven do lesa, protože mám chycený ledviny.
0: Aha, takže pěkně odpočívat.
1: Musím bejt, odpočívat a hlavně bejt, mít teplo na zádech.
0: Mm-hmm.
1: I když teda je teda teplo, tak já musím mít teplo na zádech, abych zase neměla hned zánět.
0: Opatrovat se, aby to bylo v pořádku. Mm. Tak držím palce a hlavně přeju hodně zdraví a moc si užijte ten výlet zítřejší víkendový a potom i další dny. Jo?
1: Ano.
0: Tak
1: ano.
0: Jo,
1: Jarče. I vám všem přeju pěkný večer a pěkný ráno, až pak pojedete domů, tak aby se vám dobře dojela domů.
0: Děkuju moc krát, krásné dny.
1: A zdravím pěkný lidičky. Mm-hmm. Vám taky.
0: Jarče, zase příště, naslyšenou, hezký večer.

0: Tak tolik David Koller, skupina Lucie a jedna Daniela. Krátce po 11:30 tady u nás v našem vysílání na vlnách Českého rozhlasu a samozřejmě stále v noční lince, kamž telefon je stále stejný 731 800 900. No a protože se mi teďka někdo ztratil z telefonní linky, tak se pustíme do e-mailu, kde se píše: bývaly časy, kdy jsme touhle dobou pořádali tábory, vyvezli jsme děti do jeseníků a nechali je zdivočet. Vymýšleli jsme pro ně hry na témata z Bible nebo z církevních dějin. Hrál jsem proroka, Mojžíše nebo svatého Metoděje a kolega dělal Cyrila. Dneska už jsou děti dospělé a doufám, že si z toho něco pamatují, kdežto já jsem starý a v pečovatelském domě i do chrámu mě musí vozit. Tak přeju všem krásné prázdniny a všechno dobré. Mojmír Kříž ze Svita. Pane Mojmíre, moc vás zdravím, přeju také všechno dobré. Pevné zdraví, hezké dny a moc děkuji za váš e-mail. Mějte se moc hezky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak krásně nám přišel zaspívat Valdemar Matuška písničku Ráno do rána, ještě alespoň z mého pohledu trochu daleko, ale máme další hosty ve vysílání a tím dalším hostem je František z Plzeňska. Františku, krásný večer.
1: Krásný večer přeji.
0: Děkuju mnohokrát, moc vás zdravím. Tak prozraďte, jak si užíváte nebo dokážete užívat a co jste zatím stihnul, co se týče letošních prázdnin, léta, dovolené, výletu, akcí nebo pracovních činností, to všechno sem patří. Prozraďte, vemte to z nějakého úhlu pohledu podle vás.
1: Takže já bych začal tím, že už jsem volal minulý rok, takže jsem si řekl, že s to udělám takovou tradici a zavolám vám i letošní rok, protože pořádáme rokový festival Farák Fest a my to teď připravujeme.
0: No.
1: Tak jsem zavolal a vlastně slyšel jsem otázku na léto.
0: No.
1: Asi, co se dělo v létě. Tak máme takovou veselou příhodu, že jsme byli za mými příbuznými v krásném kraji slovenském. A když tam vlastně přijedete na to Slovensko, tak se vás samozřejmě ptají, jak se tady máme a tak dále.
0: Ano.
1: Tak jsme řekli, že třeba můj tchán, že je nemocný, že jsem dala do klub artróza, tak to jsme opovídali si. A pak jsme jednoho dne jeli do termálního koupaliště a zavolala nám tchýně. A my jsme dětem u tchýně nechali hlídat papoušky.
0: No, tam měla asi radost, co?
1: A oni jsou v pohodě, oni jsou zlatý. A co se nestalo?
0: Tchýně, já vím, než přes ně hodíte útěrku nějakou, no.
1: Tchýně zavolala manželce, manželka měla telefon nahlas a tchýně řekla, prosím tě, Luci, jestli máš telefon nahlas, dej si ho potichu. A manželka vytřeštila oči, samozřejmě, že to viděli děti, takže děti zbystři, co se děje. A prostě jsme se dozvěděli, že nám umřel jeden z dvou papoušků.
0: Ježiš, to byla určitě, ale to je samozřejmě smutná věc, ale hlavně tragédie, že to nebyly vaši papoušci, co?
1: No, oni to byli naši papoušci, jako dětí mých dětí, to byly papoušky, ale tady nejde o ty papoušky úplně, tady šlo o to.
0: No.
1: Samozřejmě, jak se to dozvěděli děti, tak začali brečet.
0: No jasně, děti. Smutno.
1: Takže já jsem ty děti začal, jakoby jsme začali uklidňovat, aby nebrečeli, že prostě se to děje. A já jsem se otočil na ty svý příbuzný na tom Slovensku, co máme, a oni brečeli taky. Tak já si říkám, ty Vogo, ty Slováci, ty jsou takový, jakoby, že nám umře papoušek a oni nám brečí tady i Slováci, ne? A oni si mysleli, že nám umřel tatoušek.
0: Jo. Špatně slyšeli navíc ještě.
1: Špatně slyšeli, takže jsme se tomu jakoby, teď se mi vysvětlili, že nám neumřel tatoušek, jakoby schánali, že nám umřeli papoušek, že nám umřel. Takže samozřejmě ta chvíle se odlehčila a děti se začaly i tomu taky smát, takže to jakoby,
0: jo.
1: To byla taková jakoby nešťastná chvíle s takovým jakoby legračním koncem.
0: Trošku, to je pravda. No a povězte nám trošku o tom festivalu něco, jak jste to nakousnul na začátku. Ten budete teďka někdy nebo na konci prázdnin?
1: Ten bude zítra.
0: Aha,
1: zítra,
0: jo, už teďka hned, no.
1: No už teďka první víkend v srpnu. Je to festival Farák Fest v Plzeňském kraji.
0: Moc
1: je to
0: jednodenní
1: rokový festival.
0: No krása, no.
1: A teď vlastně my teď máme tady jako že to tady hlídáme, už to máme postavení a zítra už se těšíme na hosty a doufám, že to dobře jako každý rok.
0: No tak hlavně žádnou bouřku, protože trochu to tam nějaké hlášené hromy, třesky jsou, ale snad vás to nepotká, aby to všechno dopadlo dobře a dobře to hrálo a všem se to venku líbilo, jo?
1: Tak doufám, že to bude fajn a lidi se pobaví. A
0: určitě.
1: Že bude skvělá parta.
0: Určitě, držím palce, ať to všechno klapne a děkuju za návštěvu. Mějte se hezky, Františku.
1: Taky se těším, mějte se, nashle.
0: Naschledanou, naslyšenou.

0: František Nedvěd a Frankie Louhan. Tak, tolik pěkná písnička, kterou jste si možná notovali i vy, protože určitě třeba k takovým těm tábornickým ohňům tahle písnička vždycky patřila. Předpokládám, že patří i teď, pokud jste zrovna na nějaké takovéhle akci. No a co si dáme dál? Podíváme se na náš web, jak píšete, ale jinak stále můžete telefonovat, samozřejmě 731 800 900, a píše nám třeba taky František ze Židlochovic z Moravy, dodává k tématu: dobrý večer, Jitko a posluchači Noční linky. Naše prázdniny jsou si velmi podobné. Já i s manželkou vždycky ujedeme tak na 3 dny do Luhačovic. Tam se občas potkáme také s nějakými našimi známými, kde si potom povykládáme, povyprávíme o všem možném, a taky jsme třeba navštívili Zlín nebo místo, kde havaroval pan Baťa. Pravnoučata, ta nás navštíví tak jednou za týden, no a tak mám ty prázdniny, tak nám ty prázdniny ubíhají a je tady skoro podzim. Tak takhle je to se mnou, František ze Židlochovic. Tak Františku, přeju vám krásné dny, nádherný výlet do Luhačovic, tam si to moc užijte, po Lázeňsku samozřejmě, protože jak jinak, a tak trochu taky výletově. No a hezké dny i s rodinou vaší velkou, i s dětmi, s vnoučaty, a budu se zase těšit v Noční lince, že se uslyšíme.
1: Noční linka.

Olda říhá starý dobrý katapult a já nesnídám sám. Blížíme se k půlnoci, no a těsně před půlnotí se podíváme do pošty a pak se společně s muzikou a písničkou od Chrisa Normana přehoupneme do nového měsíce a také nového dne. A kdo pak nám to píše, jestli se dobře dívám, tak paní Iveta z Mělníka a dodává k tématu: hezký večer všem i vám do studia, všechny moc a moc zdravím. Naše prázdniny jsou zatím ve znamení výletování s dětmi, které se samozřejmě radují ze svého volna. No a v červenci jsme užili jeden týden na severu Polska, kde jsme měli i kola a tak jsme opravdu výletovali, sportovali a hlavně také užili přímořskou atmosféru, protože speciálně nám tady ve středu Evropy zkrátka moře chybí. No a musím říci, že nám přálo i počasí a prostě se to celé povedlo, tak máme na co vzpomínat. No a srpen uvidíme podle času, podle nápadů a zkrátka podle toho, jak to všechno klapne. Všechny zdravím a všem přeju krásné letní dny. Iveta Mělník. Paní Iveto, ať si užijete i ten další čas, který je před námi a před vámi taky. A jinak děkuju moc samozřejmě tady za e-mailový odkaz. No a my popojedeme, jak jsem říkala, připraven je Chris Norman.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Chrisa Normana, frontmana britské skupiny Smokey, jsme se přehoupli do nového dne, ať už chceme nebo nechceme, přátelé. Je tu sobota s datem 1. srpna, takže popřejme si nejenom do toho nového dne, ale do celého tohoto nového prázdninového letního určitě krásného měsíce všechno dobré, ať se z něj umíme radovat, ať si užijeme zkrátka letní dny, krásné dny, které jsou opravdu dlouhé, plné světla, takže samozřejmě nejenom tento víkend a tento den, ale prostě i ty všechny dny, které jsou před námi, ať máte opravdu jako malované. No a co se týče noční linky, tak nás čeká samozřejmě ještě až do 1 hodiny povídání na téma. Prázdniny jsou v polovině. Jaké jsou vaše dosavadní prázdninové zážitky? Kde jste byli? Co všechno jste stihli? Co všechno jste viděli a zažili? Byli jste s vnoučaty? Byli jste hlídacími babičkami a dědečky? Jaké to bylo? A užíváte si zatím letní dny v pohodě? No a co vás čeká ještě v měsíci srpnu? Bude to třeba zavařování, houbaření, výletování, zahradničení, práce kolem domu, třeba rekonstruujete, protože nejsou prázdniny, jenom že se výletuje a procházkuje, ale léto také mnozí využívají k tomu, aby se udělalo to, co je potřeba, a to, co třeba v zimních měsících pak nelze, takže i na toto téma můžeme pohovořit. No a pokud se třeba chystáte i u vás v těchto dnech prázdninových dnech na nějakou zajímavou akci, tak samozřejmě můžete pozvat také nás ostatní. Telefon k nám i teď na Prahu nového dne 731 800 900, pak je tady také náš web rozhlas.cz/linka a je tu i náš e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak tolik na úvod nového dne a druhé poloviny noční linky a můžeme směle pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Hrál. No a na telefonu máme paní Emu z Javorníka. Krásnou noc, Emo.
1: Vám taky všem. Zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju moc.
1: Volám vám z krásného horkého Javorníka, i když před chvilkou trošku tady sprchlo.
0: Jo, dokonce, vidíte to.
1: Ovlažil se vzduch.
0: No je.
1: Je to úplně superové. I pešek je můj spokojený.
0: Není
1: tak horko, ani
0: to,
1: mě ne.
0: To je
1: prázdniny,
0: dobře.
1: Jako to je úžasné téma. Já je miluji, protože ještě stále, i když jsem v důchodě, chodím do práce.
0: Ano.
1: Pracuji na zahrádce, jako servírka, to už možná víte.
0: Mm-hmm.
1: Nebo váš kolega už jak zavolal, říká, jo, paní servírka. No, prázdniny prostě miluji, je teplo, já jsem rád, já miluji teplo, vodu, všichni nadávají, že je horko.
0: Jo, a vy si to užíváte, to, prostě to je dobře.
1: Užívám, no, ale...
0: Paní Emo, když se staráte o ty lidi v těch restauračních zařízení, jsou i o prázdninách takový třeba jako milejší, veselejší? Je to na nich vidět?
1: Záleží na hostovi. Jsou hosté, kteří prudí, ale to třeba je jeden z 20. A i o prázdninách, no. To mi nevadí, jako já jsem profesionál.
0: Jste zvyklá, jasně.
1: To, ale to jsem chtěla říct, že hrozně se mi líbil ten, jak jste četla, že ten pán ty děti do Jeseníku vzal a zdivočil jedno, to bylo úžasné.
0: Jo.
1: No, a no jen k tomu, že mám vnoučata už velké a pravnoučata malinké, takže jenom přijedou občas na návštěvu.
0: Ano,
1: takže
0: ano.
1: Já prázdniny trávím, takže ráno vstanu, vyvenčím pejska, sednu do auta a jedu tady 25 kilometrů do Polska, do Nisy na jezero. Písečná pláž, modrá voda, nikde nikdo. Skočíme s Diankou do vody.
0: Tak to je krása.
1: Zaplaveme si úplně.
0: No nádhera, jestli tam máte tohleto v dosahu, tak to je paráda.
1: No opravdu, to Nické jezero, málo kdo ho zná, ale je úžasné. Já jezdím už, poprvé jsem tam byla, když jsem měl 3 roky, teď už má 36. A když, jak jsem byla svobodná, jsem jezdila na Korfu za spolužačkou.
0: Ano.
1: Do Řecka a do Soluně. Jako Korfa byla úžasná, moře bylo skvělé.
0: No je.
1: Ale to Nické jezero je boží prostě. Modrá voda, písečná pláž. Přijedeme ráno, nikde nikdo. Pěkně si zaplaveme z Dianko, pak jedu domů. No a pak jedu do práce do Jeseníku. A lítám kolem lidí. A co jste dělala? Já říkám, já jsem ráno 7 hodin plavala k jezeru. No to nemyslíte vážně? Já říkám, to myslím naprosto vážně. A jsem mi ukázala fotky, všechno. No a už tam byli si taky turisti zaplavat. A přijeli večer na večeři a říkali, no úžasné místo. Už nejezdíme k moři, jezdíme do Nisy k jezeru.
0: No vidíte to, tak to je fajn, že je tam něco pěkného ke koupání a není to žádný takový nějaký zkrátka zelený kačák, jak se tady občas stává, no.
1: No, my třeba tady v Javorníku máme nádherný rybník.
0: To je dobře.
1: Já tam chodím krmit s Diankou, to je můj pesek Dianka. Je ze Špice, už mám 12 let. Jo, ale tam se moc nedá plavat, že tam jsou rybáři a nadávají. Neplavejte tady a to, a já miluji vodu, já prostě jsem, já jsem rád, já miluji vodu horko a čím víc vody. Už se mi dvakrát stalo na tom Nickém jezeře, že mě jezerní stráž vrátila zpátky, že jsem strašně daleko od břehu, aby se náhodou nevytopila.
0: No jo, tak buďte ráda, že jste byla hlídaná.
1: Pokutu, tak jsem se radši otočila, plavala jsem zpátky.
0: Jo, to je dobře, z bezpečnostních důvodů. Takže si užíváte zkrátka léto a teplé léto a slunečné léto a tak.
1: Ježiš, já to miluju.
0: Tak to je dobře.
1: A přijde podzim, první sníh a věřte, nevěřte, jsem to jednou říkala vašemu kolegovi. Napadne sníh a já mám normálně psychickou depresi.
0: Jo, slyšela jsem hodně od lidí, že pak potom spíš jak ten den se zkrátí a je málo vlastně takového toho denního světla, slunečního svitu, takže na mnoho lidí padne taková jako divná melancholická někdy nálada, no. Jo, věřím tomu.
1: Já se půl hodiny oblíkám ven, až se obleču, tak dám Diance obleček, vyjdeme ven, ona se vyčura, udělá potřebu a jdeme za 5 minut domů. A já se za půl hodiny vyzlíkám z těch svetrů a
0: já vím,
1: a všeho.
0: Víš, to v létě na sebe člověk hodí
1: takové počasí,
0: jedno triko a je to.
1: Tričko,
0: ano, přesně tak. Přesně.
1: Všichni nadávají a já jsem úplně v sedmém nebi.
0: To je dobře. Tak paní Emo, moc vám děkuju. Přeju vám krásné léto. Zdravím do krásného Javorníku. Ať se vám to tam zkrátka všechno daří.
1: Měli byste se nám podívat na zámek a vůbec na okolí.
0: No věřím, že to tam je krásný. Určitě, určitě, určitě. Tak třeba mi taky jednou
1: vyjde. No váš kolega mi slibil, že přijede ke mně do práce.
0: Mhm.
1: Tak jsem zvědává.
0: Že vás přijde zkontrolovat, jo?
1: Klidně může.
0: Jo, no je jen. Tak
1: na
0: jo.
1: To se těším.
0: Tak jo, Emo, děkuju vám moc krát.
1: Tak jo, všem krásnou noc teplou. A ty už je dneska 1. srpna.
0: No.
1: Mám hodně přátel, kteří se dneska narodili, takže jim přeju ještě jednou k narození nám všechno. Mm-hmm. A prostě mějte se rádi všichni a užijte si to teplo a sluníčko. Prostě
0: uslyšíme se zase v noční lince. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Určitě zavolám, jak bude super téma.
0: Tak jo.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zagorová a její hudební přání, kdyby se vrátil čas. No jo, tak máme hosty, právě teď na telefonu paní Magdalena z Hradce Králové. Krásnou noc, Magdaleno.
1: Já přeju taky krásnou noc.
0: Děkuju.
1: Trochu oblaženého, bouškou zalitého Hradce.
0: Já jsem koukala teď z okna, tak je nám malinko poprchává, vlastně relativně v centru Prahy.
1: To jsem byl svajvák.
0: Jo.
1: Mě to uspalo. A málem jsem se ani na linku neprobudila. Tak. Což bych snad ani nepřežila.
0: Tělo si řeklo, co chce, no jo.
1: Já jsem letošní první měsíc prázdnin si musím přiznat, že jsem tak jako proflákala, mm-hmm. protože marně čekám, že přijedou pravnoučata mm-hmm. a oni se zapomněli u strýce v Itálii,
0: jo.
1: takže tady přijdou příští týden mm-hmm. a já se hrozně těším,
0: věřím.
1: Protože pro děti našich známých a vnoučata pořádáme různé soutěže, výlety a tak dále.
0: Aha.
1: Já s dětma zpívám národní písničky.
0: No krása.
1: A máme takový sedánky podvečerní, mm-hmm. kdy hrajeme hry a soutěže a kvizy. A dokonce si dovolím říct, že je i týrám zkoušení z jazyka českého, mm-hmm. protože to tady byli poprvé, nebo budou poprvé, jiné tady jsou několikrát do roka.
0: Ano, ano.
1: A protože s jejich maminkou udržujeme, aby mluvili česky, a takže tady s nima probírám různé kvízy, kde se učí.
0: Oni obdavují. Vyrůstají jako dvojjazyčné děti, jo? Jako bilingvní. Tak to
1: ano,
0: je krása, nádhera, jako, průprava. No.
1: No, jako vnučka snad jako třijazyčná, protože
0: no, krása.
1: Její je z Afriky.
0: Mm-hmm,
1: ale
0: mm-hmm.
1: už se na to hrozně těším.

0: já teda podzim můžu, horší pak je zima,
1: jo.
0: Ale tyhle ty vedra, to je něco strašného.
1: To úplně a nechcete.
0: A doufám, že jakmile přijdou děti, že opadnou tyhle ty vedra a že si dostatečně užiju.
1: Že vám nedělají dobře zkrátka ty vysoké teploty, jo?
0: No.
1: Tak je fakt, že někomu to opravdu dobře nedělá, ať už kvůli zdraví, no, anebo celkově, no.
0: Dneska vůbec jsem trpěla, jak sedím u větráku, střídám to, připadám si jako lehkoživka, že nic neudělám.
1: No, tak to tak prostě je, no. Někdo je jako ryba ve vodě, mě třeba to, já, když to vemu za sebe, tak já se raduju z těch dnů, ale rozumím tomu, že někomu to fakt nedělá dobře.
0: Ale já bych si šla zaplavat, ale prostě já nemůžu ani vylíst ven.
1: Jo, je to na vás moc.
0: Já, tam je dusno a já se mě blbě nejsá, tak se o sebe bojím.
1: No, to děláte dobře, že se o sebe staráte, no. Samozřejmě, to víte, že jo.
0: Tak všem přeju hezký zbytek prázdnin.
1: Napodobně, moc si to užijte, až přijedou a děti, vnoučata, tě veselo.
0: Takový vedra, aby jsme si to víc užili. A hlavně, aby si to všichni užili, kdo mají vnoučata a pravnoučata,
1: jo.
0: Protože si myslím, že to je nejkrásněji zabitý čas.
1: Mm-hmm.
0: Že se s nima vracíme do dětství,
1: ano.
0: Většinou jsme měli krásný.
1: Mm-hmm.
0: A brzy naslyšenou.
1: Budu se těšit.
0: Vám trošku taky přeju.
1: Děkuju moc krát.
0: Pokud jste neměla dovolenou, tak si hezky užijte.
1: Děkuju moc krát. Já to tak po kouskách celoročně vždycky drobím.
0: No jo, vy to máte složitější.
1: Po různu. Paní Magdalena, moc vám děkuju, jinak samozřejmě přeju pevné zdraví, hezké dny a užijte si to taky.
0: Díky.
1: Jo? Mějte se krásně. Dobrou noc, naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Karel Zich Luxemburg nám tenkrát hrál. Možná mnozí pamatujete na dobu dávno minulou. No a paní Vlastina Skrnova se k nám dovolala právě teď. Hezkou noc, paní Vlastino.
1: No, dobrý večer.
0: Nápodobně, moc vás zdravím.
1: Já vás moc zdravím.
0: Děkuju.
1: Jsem ráda, že jsem se dovolila. Na vás.
0: No to já jsem ráda, že to klaplo. Ano.
1: Já jsem zůstala na vozíku. Jsem na vozíku, tak, že nemůžu nikam jet.
0: A chodí nějací přátelé nebo nějaké kamarádky, zastaví se na kus řeči?
1: Nemám tady nikoho.
0: Nemáte, aby vám zpříjemnili chvilku, zkrátka někdo nebude.
1: Oni jsou, víte? Tady se já jsem v ten pečovatelském domě.
0: No, a tam nemáte kolem sebe nějaké kamarádky?
1: Jenomže musíme dávat pozor, protože tady jsou hrozné drny, tak to se bojíme.
0: Jo.
1: To je horší, jak nevím co. Mně to nevadí. Já mám každou ráda, mi to nevadí.
0: Tak to je dobře, že vyjdete z mnohých.
1: Já si jdu posníma o toho. Nikomu neublížím a mám pokoj.
0: Jak si užíváte tyhle ty dny, třeba když je horko, tak máte to tam třeba klimatizované, ty prostory, nebo máte?
1: Nemám nic.
0: Tak je to pro vás těžší teď?
1: Já mám tady normálně jako byt. To je jako byt tady.
0: Rozumím.
1: Jo, mám jednopokojový byt veliký, balkon tu mám, bohužel já už jsem na vozíku.
0: Že se nedá výjít ven a tak to je blbý. To je špatný.
1: Tak nic nenadělám, ale to chci říct. Ta paní z toho Javorníku, jak říká, že ty polské hranice a že tam z moře je. To je pravda. Protože já jsem bývala v Černé vodě a to není o tam tu daleko.
0: Takže to tam znáte.
1: Mám tam bráku, ženatýho v Javorníku.
0: Vidíte.
1: Ta dělala v domově. A v normálním domově dělala. Teď už je na dochodě. Olina a tak brácha zase si pořídil rybičky ve Starém Lomě a dělají si tam přátelama ohýnky, to byl dřív pionýrský tábor a brácha to všechno koupil, ten nejmladší, jo, zůstal měl jenom on, že. Tak on si to koupil, napěstuje rybičky, pak přátelé přijedou a tak dělá hostiny a vyrábí krásný penízky ještě v důchodě, tak se mají jak prasata, když to je, co říká. A já mu to přeji za srdíčka pak.
0: No jasně, to víte, že jo.
1: No, ale že nemá na mě čas, no to je chyba.
0: Jo.
1: Není to daleko, jo, je to asi tak 10 km a nemá čas.
0: Jo, přijet, tak třeba to dopadne nějak příště. Moc vám přeju, aby to tak bylo.
1: To nevadí. Má to svoje, no tak nejsou, ale mám kamošku, ona tam jezdí taky a ona mě vždycky povykládá, jak se tam měli a všechno zabavá mě a povykládá mě.
0: Jo.
1: Takže mi to potěší.
0: Tak se dovíte, co se tam
1: kde. Mám takový obrázek aspoň. Jsme zůstali sami dva, no. A zítra je pouť ke Karlovici.
0: Aha, no vidíte to.
1: No,
0: budíš to pozvánka pro ty, kteří tam budou někde poblíž.
1: Já si tam chtěla jet a bohužel by mě tam vezli odsud, tak by mě to strašně plně stalo.
0: Jo.
1: To by mě navrátilo, jo. Takže bohužel, no. Ale byla jsem tam, mě to asi 5 roků, takže jsem zase klidnější a volají mě kluci od bratránku. Kluci mě volají, jeden je postižený, druhý Ne, já jen prožil hrůzu. To někdy vám řeknu, třeba se dočkám.
0: Dobře.
1: Že budete někde blíž. že vás ocitím.
0: Jo, dobře, dobře. Tak paní Vlastino, moc vám děkuju.
1: Poslouchejte. Nevíte, kde je...
0: Nevím, vy už jste se mě na to jednou ptala, vůbec netuším. Fakt netuším, já jsem ji asi 25 let neviděla, takže nevím. No, nevím, nevím. Každopádně, paní Vlastino, moc děkuju. Přeju vám krásnou noc, pevné zdraví v rámci aspoň možností, ať máte radost z léta prázdnin a uslyšíme se, jo?
1: Hlavně to zdraví.
0: Přesně tak, přesně tak. Mějte se hezky, děkuju. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek a jeho boxer. No a krátce po půl jedné se k nám dovolal pan Josef od Zlína. Je to tak, Josefe?
1: Ano, je to tak, jmenuji se Josef Janča a bydlím v Malenovicích u Zlína.
0: Moc vás zdravím do Malenovic, já jsem vám za začátku špatně rozuměla, ale už jsme doma, už jsme se to všechno ujasnili, aby to bylo v pořádku, takže do Malenovic máváme. A už se ptám, jak jste si užil zatím to letní období, dlouhé dny a to všechno, co k tomu patří.
1: Užívám si toho letního času na maximálně.
0: To je dobře.
1: A ten čas trávím takovým způsobem, že pozoruji ženy.
0: Ale...
1: A je na co se dívat.
0: No to já doufám, že opravdu, určitě ano.
1: No to je prostě opravdu krásné všechno, co teď prostě ty ženy odhalují. Ale tak si říkám, že
0: no,
1: když se tak odhalují už třeba v těch trolejbusech nebo na ulicích, takže už svým mužům nebudou moc něco nabídnout v nějakých intimních chvílích.
0: No tak počkejte, máte pocit, že u vás v Malenovicích jezdí v trolejbusích ženy nahatý, nebo jak?
1: To skoro.
0: No co vám na to mám říct, no? Já na to nemám odpověď.
1: A zvláště mladým děvčatům rodiče neřekli, jak se mají oblékat a je vidět všechno prostě.
0: Opravdu. Jo, tak byste doporučil trošičku zahalit šatičky, jo?
1: Trošičku to by neškodilo, protože znovu opakuji, při těch intimních chvílích potom nebudou něco nabídnout těm mužům.
0: Ne, ale máte pravdu, že samozřejmě lepší alespoň kousek hadříku než úplná nahota, protože vždycky je to takové nějaké poutavější, než když zkrátka...
1: A jak to myslíte úplnou nahotu jako...
0: Nevím, nebo téměř úplnou nahotu, jak jste popisoval vy.
1: Téměř. Nikdo nahý nechodí samozřejmě toto. Takže tak nějak...
0: Tak vy si užíváte léto takovýmhle pozorováním, jo?
1: Ano, to si užívám na maximum teda. Tady.
0: No dobře, a ještě něco k tomu, nebo vystačíte s tímhletím? Co?
1: Nemám k tomu nic náhradního.
0: Nemáte žádný náhradní program?
1: Nemám žádnou ženu.
0: To budete mít blbý, až přijde podzim a holky navlečou svetry a bundy, no.
1: Tak se to zvyknu taky na tu situaci.
0: Jo, no to věřím, ono má nic jiného nezbyde v tu chvíli. Tak Pepo, třeba nějaký výlet tam u vás, Malenovice, tam musí být hezky na Zlínsku, ne?
1: Ano, máme tady nádherný hrad v Malenovici, který se rekonstruoval zhruba 2 roky, takže všem doporučuji prostě u nás přímo v Malenovici u Zlína.
0: Krása.
1: Perfektní historický hrad. A potom jsou i krásné chvíle na návštěvy kostelů třeba.
0: No určitě, ten, kdo třeba nemá rád to horko, tak se může jít podívat do kostela a schladit se ještě navíc,
1: tam je
0: jo?
1: Příjemný chládek.
0: No, nejenom na prohlídku, ale i tak, no.
1: Třeba v tom Zlínském kostele bývají celé dny otevřené dveře a jsou tam průvodci, takže je možné i takovým způsobem to léto trávit, jako je to opravdu velmi příjemné a velmi sympatické.
0: Jo.
1: Průvodkyně tam jsou v tom kostele Zlínském třeba, takže i taky možné ten čas trávit.
0: Ano, máte pravdu, určitě krásná pozvánka i pro ostatní, kteří by si říkali, kam se třeba tam poblíž vás kraj podívat.
1: Já takový dojem, že od 13 do 17 hodin v tom Zlínském kostele je možnost nahlédnout. Já si to ještě říct, že mi líto těch lidí, kteří jsou z hůru do teďka. Já jsem šel kolem 8 hodiny spát, tak jsem se samovolně probudil.
0: Aha.
1: A mám možnost teda vás poslouchat, jste skvělý prostě.
0: Děkujeme.
1: I a toto všechno jsem nejlepší.
0: Děkujeme, máte náskok, už máte naspáno trošku, no, na rozdíl od nás některý.
1: Ano, a ty jsem dávám pes husu právě na zítřek zvu mladé, takže dávám pes husu, zelí teď budu chystat, takže
0: no,
1: tak kolem té druhé hodiny.
0: Nebude vám těžko v tom horku? Husa je teda...
1: Ne, není mi,
0: husa
1: je to vůbec
0: těžká.
1: To horko vůbec nic nedělá, vůbec nic.
0: Nedělá, tak to je dobře. Tak
1: já se opaluju, prostě když čekám na trolejbus, tak si stoupnu na slunko a nechám se opalovat.
0: Já myslím to jídlo, jestli to nebude těžké jídlo do žaludku, jako v velkém teple.
1: Určitě ne, já to prostě tak připravím, že vytavím z toho to sádlo.
0: Odlehčená husička. No tak vy jste šikovný kuchař. Takže vy jdete teď vařit, jo?
1: No už jsem husu dal do trouby, bude se péct celou noc teď do rána.
0: No.
1: Aby si zachovala takovou svěžest.
0: Ano.
1: A zelí teď budu chystat. A takže... Říkal jsem sám, že nám je opustila před 20 lety.
0: Jo.
1: Co chci říct, mám obrovskou radost, že se nebudu muset starat o vnoučata letos. Mám 3 vnoučata, celkem mám 5 vnoučat, ale s tím synem se nestýkám. A s těmi 3 vnoučaty se nebudu stýkat taky, protože máme rozdílné pohledy na výchovu těch dětí. Rodiče říkají, že nejlepší je, když jsou na mobilech, na počítačích, oni mají 6, 8 a 10 let ty děti. A já s tím nesouhlasím, takže se rozcházím, ale já mám volný prostor pro sebe, sleduji filmy v televizi a opravdu stojí za to třeba na té Nova Gold nebo Prima Max. Prostě unikátní americké filmy, jsme odsuzovali vždycky a ty filmy jsou skvělé, prostě nejlepší, najdete co může existovat.
0: Tak to je dobře, že si umíte najít.
1: Dobře, zahal. Už končím, už jsme přejáni ten čas. Každopádně, díky za vás.
0: Každopádně moc Josefe děkuju za návštěvu, za povídání. Ať se vám ta husa vydaří, jinak přeju krásné dny, hezké léto a zase někdy v noční lince, jo?
1: Říká, na koupaště nemůžu chodit, to by mě rozhodilo totálně.
0: Dobře, tak jo, tak zůstaňte doma a vařte. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou zdravíme do Malenovic, tolik Pepa, tak jste to slyšeli. No a teď už zpěvačka Kristýna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to bylo Hore Hronie a Kristýna zpěvačka. No a teď máme na telefonu Štěpána od Pacová. Krásnou noc, Štěpáne.
1: Krásnou noc.
0: Moc vás zdravím. Slyším mladý hlas, nebo se pletu?
1: Ano, ano, je to tak, je mi 25 let.
0: Takže mladý kluk. No tak jak vypadá? Mimochodem ještě student nebo už hotovo?
1: Už hotovo, ale budu pokračovat a to, k tomu se dostanu.
0: Jo, takže máte opravdu klasické prázdniny.
1: Ano, je to
0: výborně.
1: Tak.
0: No a jak pak vypadají?
1: No tak moje prázdniny už začaly od poloviny června, kdy vlastně jsem měl úspěšně složený zkoušky 8. června, takže jsem úspěšně diplomovaný specialista. Takže z stejného oboru, nebo z mediální studií, když to také povím, žurnalista, budoucí. A jinak půlku června jsem, jak se říká, profákal.
0: No tak odpočinek musí být, taky člověk potřebuje nic nedělat prostě někdy, no.
1: Já jsem se učil co týden, co každý den na zkoušku a bylo to stavný. Ale ono mě to čeká za rok zase, takže to...
0: No a kam teda, teď už po tomhletom titulu, kam míříte dál ještě? Na podzim?
1: Ještě na vysokou školu, na, nevím, jestli to můžu říct, jestli by tam nebyla reklama.
0: Já myslím, že škole můžeme určitě povíst.
1: Tak na Metropolitní univerzitu do Prahy.
0: Aha, a obor jste si vybral média také, nebo...
1: Média, stejně. My to máme vlastně spojení se školou, že si můžeme udělat na rok bakaláře.
0: Takže... Jasně, takže si ještě dopřejete nějaké to studium. No výborně, tak držím palce, ať to všechno klape, ať vás to baví hlavně. A potom, abyste si vybral něco, co vás bude bavit, jak se říká v reálu, no.
1: Jo, to stoprocentně. Já jsem si teďka vybral nějakou pracovní pozici, co mě baví v televizi, takže...
0: Tak už, máte směr, zkrátka. Tak to je dobře. No a Štěpáne, co takové ty, protože studentstvo taky rádo praxe v zahraničí a tak, nechystáte se někam na zkušenou do světa?
1: No, to u mě nehrozí, protože moje angličtina je na úrovni bodu mrazu.
0: No tak tím spíš, aby se to rozhejbalo a rozehřálo, co?
1: No, uvidíme.
0: No, přeju, já to pokládám za a myslím, že nejenom já teda za hodně důležitou věc a velikánskou zkušenost pro život. Přeju, ať se to povede.
1: Děkuju.
0: Dobře, no a teď ještě takové to nějaké to lenivé prázdninování, výletování, tak bude něco speciálního?
1: No, už jsme byli s rodinou a s mamčinou ségrou na hraně Český Šternberg. To je nádherný hra.
0: Krásná oblast, ano.
1: Kdo tam nebyl. A jinak brigáda, no.
0: Je fakt? Na mou duši, no tak ať vás práce baví a hlavně ať to něco sype taky, že jo, při té brigádě.
1: Děkuju. No a vlastně ještě na konci... jako my srpna mám týden, kde myslím, že to sponzoruje i letos vaše rádio.
0: Aha.
1: Letní žurnalistická škola Havlíčko Jembroně.
0: Aha, no vidíte, to ani nevím, no tak ještě se to takhle dovím od vás, našich hostů, no.
1: No a...
0: A ne,
1: no
0: jak dlouho to je, jak to trvá dlouho?
1: Týden, týden.
0: No to krása.
1: Týden.
0: Krása, tak to já myslím, že byste si to mohli užít tam všichni, co se dostavíte a co se tam tak sejdete, že jo?
1: No, my se tam povídáme o různých tématech, co se děje ve světě a to.
0: Ano, proberete zkrátka něco z toho oboru, kterému se věnujete a chcete věnovat. Ano. Výborně. No tak, Štěpáne, přeju všechno dobré. Co byste si tak přál ještě od prázdnin, kromě té brigády?
1: Máš prakticky nic, jenom mě teďka čekají ty příjemnější povinnosti, jako je třeba ty promoce.
0: Už máte sako?
1: Mám.
0: To už od zkoušek vlastně, to byla špatná otázka, že jo? Dobře, no tak samozřejmě přeju pěknou promoci, ať se to vydaří a potom příjemnou oslavu s těmi nejbližšími nebo s přáteli, nebo jak to plánujete. No a držím palce, ať to všechno vyjde a hlavně, ať vás to baví. Jo? Mějte se moc hezky, Štěpáne, krásné léto. Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Pavel Bobek dospívá, má jedna hodina ranní nebo noční, jak chcete, klepe na dveře a to znamená, že jsme ve finále páteční sobotní noční linky. Ještě přidám velice stručný e-mail, kde se píše, my si užíváme, co to jenom jde, jsme na dětském táboře a máme celé dny napilno, soutěže, hry, výlety, večer zpěv a táborák, no prostě se radujeme v přírodě ve středních Čechách a myslím, že si to všichni moc užívají. Za všechny praktikanty a celý táborový tým všem přejeme hezké léto a všechny zdraví. Helča, milá Helčo, přeju krásné počasí, ať vám to tam vydrží a samozřejmě, ať je to zkrátka vyvedená akce od začátku až do konce, no a jako vždycky na táborech, hlavně taky bez úrazu. Tak přátelé, a protože jsme na konci, patří se poděkovat za pozornost, za společnost, loučí se Jitka Lukešová, přeji vám krásnou noc, pokud jdete spát, já třeba jo, pokud budete bdít a vařit, jako třeba pan Josef před chvílí se přiznal, tak ať vám jde práce dobře od ruky a pokud budete napřímo našeho vysílání, tak hezký poslech všech našich dalších nočně ranních pořadů. No a já se budu těšit jako vždycky brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Tím dnešním pořadem bychom měli poděkovat těm, kteří se starají o to, že se máme dobře, můžeme se smát a žít ve zdraví. Říká se jim lékaři, doktoři, felčaři nebo také mastičkáři. Ti všichni se dnes objeví v televizních, rozhlasových i filmových ukázkách a písničkách. Ta následující hodina může být pro vás takovou pilulkou na špatnou náladu. Berte ji každý den a budete zdraví a veselí. To doporučuje Patrik Rozehnal. No a vyrazíme do první ordinace, ne? Pane doktore, já vám řeknu, z toho archivu jsem někdy tak unavenej.
2: No to já taky, co tam máš dál?
1: No, mám pocit, že z toho, jak furt klečím u některých těch polic, tak mám křečový žíly.
2: Podívej se na moje. Gumový punčochy nosíš?
1: No nosím, ale to nepomáhá.
2: A na venol bereš?
1: No beru.
2: Tak dál.
1: No tak třeba někdy paní knihovnice zavlá, už jsem pro vás našla ten starý analogový pás. Já se otočím a už tu hlavu nedám nazpátek.
2: A celý se otočit můžeš, takhle?
1: To jo.
2: Tak neotačej hlavu, otačí se celý. No povídej.
1: Nespím. V noci se probudím, začnu uvažovat o tom, co použiju v dalším díle tohoto pořadu a nemůžu na to přijít. No a pak už neusnu.
2: To je v tomhle věku normálně a nespím od půl čtvrtý. Co dál?
1: Klouby. Kolikrát ani nemůžu vstát od těch polic v archivu, kde jsem skloněný nad tím, jak hledám nejrůznější ukázky.
2: Ale vstáneš.
1: No nakonec jo, protože musím. Kdo by to udělal a kdo by vysílal?
2: Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou.
1: Pane doktore, vy to zlehčujete. Má to být pořád o doktorech a vy si furt z toho děláte legraci. No jo, ale vlastně o to půjde.
2: Další.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: To dnešní povídání a ukázky ze všech možných archívů se budou točit jen a jen kolem doktorů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: S doktory máme zkušenosti už jako děti. Mnohdy si to ani nepamatujeme, že nás kontrolují, váží, dávají nám injekce, otevírají ústa a kontrolují reflexy. Když už si to uvědomovat začneme, bývají to také okamžiky, hrůzy, na které vzpomínáme celý život. Dokáže vám to i Mirek Donutil v ukázce ze svého pořadu. Vzpomínat bude na své dětské lékařské peripetie.
2: Jednou jsme lezli sousedce na hrušky a já jsem se napíchnul na plot. Oni měli na špičkách toho plotu takový hroty vlastně, možná si to pamatujete, byly tu kovový ploty a bylo to velmi ostrý a jak jsem uklouznul, tak jsem se napíchnul a kluci mě chtěli pomoct a tahali mě neustále dolů. Takže to zajíždilo dovnitř a já řval jak tur a maminka to slyšela přes 6 ulic a nechala tam žehličku žehličkou a přišla si pro mě. Pak mě to šili a dodneška tam mám velkou jízvu. Nebo si vzpomínám jenom třeba na to, jak jsem vlastně začal s divadlem, když mě byly 2 roky, protože jsem měl naučených několik vět, které byly velmi osvědčený. Maminka na to byla pyšná, vždycky za mnou přišli nějaký lidi a říkali, kolik pak je tím Mirečku roku? A já jsem říkal, v unou 2 oky. A to mě pak 5 let vydrželo. A to už maminka zase tak pyšná nebyla. No a pak těch úrazů samozřejmě přibývalo, že jo. Dospěl jsem do stádia, kdy už jsem hrál fotbal a basketbal a už toho bylo víc, pak mě operovali meniskus a tady byl výborný doktor v Brně jeden, vynikající doktor. Oni mě tam k němu vedli tenkrát, já jsem měl zaseknutý ten meniskus, nohu nenarovnáte, ani neohnete, bolí vás to strašně, otec mě tam vynesl, seděli jsme na chodbě, rozrazili se dveře, vyjel vozíček, na vozíčku ležel děda, takovej, tlačila to sestřička a vedle toho vozíku šel doktor, který měl takový velký chlupatý černý ruce a takhle s něma mával podél těla a najednou uprostřed chodby se zastavil, rozhlídnul se, vzal tomu dětkovi ruku a vorant toho vozíku ji zlomil. Ten děda udělal a omdlel. A můj otec říká, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem omdlel taky, že jo. A pokračovalo to dál, on mě vzal do ordinace a tam mě prohlížel, říkal, kouřil doutník a pil rum, jo. Úžasný doktor to byl. A říkal,
3: říkáš meniskus?
2: Říkám, ano, meniskus, vnitřní nebo vnější. Říkám, já nevím, tak si šáhneme. Šáhnul mě tam, já zařval, on řekl, neřví hajzle, řví do ní. A takhle mě léčil těmahle metodama a nebyl sám, že jo, tam byla i, on na to měl celou metodu vypracovanou, byl to skutečně perfektní doktor, za 14 dní jsem byl zdravý z té nemocnice, ale tam třeba přišla sestra, usmála se, přišla do pokoje a řekla, Donutil na převaz. Já jsem si říkal, no převaz, no co to může být, jo. A tak mě naložili na vozík, odvezli mě a ona měla jeho metody v krvi, vzala ty nůžky, nasadila to, udělala. Já jsem zařvala, ona, nechte toho, přece nebudete řvát, že jo. A šli jsme na rehabilitaci a tam on měl jiný sestřičky. Zatímco ty sestřičky, co byly u něj, ty byly takový ty normální sestřičky, jak je všichni známe, tak ty rehabilitační sestry měly obrovský výstřihy a byly krásný. A my jsme tam chodili všichni takový ty zbídačili po těch operacích a neměli jsme svalstvo a oni nám zavěsili ty sestry 10 dekagramový závaží na nohu a řekli, zvedněte to. A já jsem dělal, já to nezvednu, no to nemyslíte vážně. To letělo nahoru. Ani nevím, čím jsem to zvedl.
0: Léčebné metody doktorů někdy bývají opravdu zajímavé. Mezi začínajícími doktory a na školách také koluje spousta doporučení od těch starších. Mezi základy terapie řadí takové poučky jako leukoplast dokáže hotové zázraky. Diazepam také dokáže zázraky. Čím exotičtějším názvem prý lék nazvete, tím účinnější bude. Na složení vůbec nezáleží. A mladí doktoři také slýchávají radu, smiřte se s tím, že blbost je nevyléčitelná. Vrátíme se ale do dětského období, ve kterém se s doktory trápil i Jiří Lábus. Vzpomínal na to kdysi v pořadu Všechno párty u Karla Šípa. Režii měl v televizi Viktor Polesný.
4: Teda já byl v nemocnici před strašně mnoha lety. To mě bylo 2,5 roku a... Skutečně. A... musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krajčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A Víte, ale že to jsou zážitky, co řekneš tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, mm-hmm. že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ano. Ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako, a řval jsem, a teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
5: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
4: No byl jsem tam třeba na návštěvě. Jako to jo, ale jo,
5: já myslím,
4: nebyl.
5: Jako nebyl
4: jsi. Ne, nebyl.
5: A přesto máš takový strach o svoje zdraví?
4: No, tak já to mám jako prevenci. Víš, jako, že třeba já užívám léky, já ti řeknu.
5: Řekni, co užíváš.
4: Tak ne? Užívám troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna. Potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
5: Ty bereš všecko preventivně?
4: No, tak ono to je dobrý, ale že, pak se to nepřekvapí nakonec. No, takže, no, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím taky ano. Možná. No,
5: a ty
4: tak...
5: bereš 8 druhů prášku různý?
4: Asi tak, no, po barvách 9, takhle to mám jako složený. Jednou jsem vystal, já šel do lékárny, mě se strašně líbí lékárny, já mi to přitahuji, oni to mají dneska jako hezký designy, že jo, ty krabičky všecky a takový, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto, to je nějaká novinka, to se ještě, říkám, to je na menstruaci. Takže tak to jako ne, tak to jsem, takže, no, takže.
5: To byl prášek, který si neznal.
4: Ten jsem ještě právě neznal.
5: A chtěl jsi ho zobnout.
4: Chtěl jsem si zobat.
5: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
4: No já ostatně u jedný známý ochutnal.
5: A zastavilo se to, jo?
4: Jo, mám to.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Řekněte, doktore, co vám vlastně závidím? To spoustu černých káv, nebo těch pár kytek od lidí?

0: A nebo dětský smích, co k vašim vrázkám náleží. Posuďte sám.
1: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Doktoři by měli pomáhat. Skládají taky kvůli tomu Hippokratovu přísahu. A já přísahám, že se nad jejich činy budete i dál na vlnách Českého rozhlasu bavit. Právě jim je věnován ten dnešní díl. Když to tak člověk slyšel u těch ukázek předchozích, kdy Jiří Lábus a Miroslav Donutil vzpomínali na svá dětská léta a zkušenosti s doktory, bylo by asi lepší naučit se v případě potřeby ošetřit své zranění sám nebo umět pomoci i druhým. Od toho jsou takzvané kurzy první pomoci. Na jeden takový pozval i ve svém semaforském pořadu Miloslav Šimek, Luděk Sobota a Petr Nárožný. Jak to dopadlo, to si poslechněte právě teď. Instruktorem byl Miloslav Šimek. Figuranty si sehráli Luděk a Petr.
3: A vidíte, jak nám to jde, už se nám to rozbíjí.
4: Copak, zrovna na odlehlé místě a v takovém hlubokém lese a tady se válí někdo jak raněné zvíře. Tam bych poskytl nějakou tu první pomoc. Nejste bezvědomí?
3: Zatím ne.
4: To je škoda, kdybyste byl, tak bych se vás nemusel ptát. Takhle se vás musím zeptat. Tak copak, jak se máte, dobrý muži, jak se máte?
3: Ale ani se neptejte, dobrý muži, dobře. Ještě ke všemu jsem se nechal zapsat do kurzu první pomoci. Máme tam hodného pana instruktora.
5: Čeče, takovýhle nesmysly si vykládejte někde u kafíčka v kavárně. A ne v hlubokém lese. Vyberte si zranění a pokračuje.
3: No tak, já mám...
5: Co máte?
3: Mě bolí... Mně se dělá...
5: No co se vám dělá?
3: Já nevím.
4: Jak ho mám ošetřit, když neví, co se mu dělá?
5: A vidíte stranou, tak mu vyberu zranění sám. Ostatně, přátelé, to bývá běžným zjevem, že raněný je tak trochu v šoku a nedovede přesně stanovit diagnózu svého poranění.
3: No, tak vidíte.
5: Vymlčte, vy jste v šoku. A jestli ne, tak já vás do něj brzy dostanu. Abyste to věděl, máte běžný druh zranění. Máte trojitou zlomeninu lýtkové kosti, komplikovanou navíc ukopnutým palcem. Tak, jděte mi na ně.
4: Copak, zase v hlubokém lese. Na odlehlém místě se tady válí nějaké raněné... Jak se tady válí jako raněné zvíře. To, abych poskyt nějakou tu první pomoc. Tak co vám schází, dobrý muži?
3: Dobrý, ani se neptejte, dobrý muži, jsem tady na ohlodaném místě. Na odlehlém místě v lese, jako to zvíře, a když a jdu takhle v lese,
4: ano.
3: A nic nečekám, a když to v tom najednou bum, prásk, a z ničeho nic, jak když utne, na třikrát ukopnutá

0: Prosím, děkuji pěkně.
1: To já vám řeknu, to vám musím říct, že to je hotový neštěstí. Víte, to se stát mě tak nevím. No, na druhé straně možná, že se vám to zahují. Podívejte se, kolikrát se v životě stanou horší věci. Požár leze do baráku, lidi přijdou o majetky. Naschledanou.
2: Taky naschledanou, kvůli čemu stá si v lese?
1: No kvůli houbám, jak jsme říkali.
2: To si myslíte vy, kvůli poskytnutí první pomoci. Tak to si počínáme.
0: Ale, neklesejte na mysli, milí raněný, vaši nohu znehybníme, k čemuže ovšem zapotřebí dlahy. Pokud dlaha není, stačí ku příkladu toto pravítko, které mi laskavě podáte, tak...
1: Kde by se v lese vzalo pravítko?
2: Vymlčte! Asi šel před vámi nějaký roztržitý profesor, který pravítko ztratil. Hlavně, že máme dlahu, přivažte mu to.
1: On sebou škube.
2: Škubejte sebou, raněný, nebo vám to špatně sroste.
3: Mně už to srůstá.
2: No, tak to rád slyším. Vidíte, výsledky jsou tady. Tak, no, už se mi postavte. Hezky. Tak, noži. No, to nevadí, že se to uvolnilo. Nožička je v pořádku. Budeme pokračovat, máme málo času. Dalším běžným druhém zranění máme, co? No, v letních měsících...
1: Omrzliny!
2: Ale prosím vás.
3: V letních měsících...
2: No, vy sám, mladík, u vody.
3: U vody hmyz, štípa.
2: No, štípa, hmyz, ale to si ošetříte sám. U vody utonutí, přijde.
1: Utonutí!
3: Vody utonutí.
2: To je zásadní.
1: Utonutí, jak
3: je tady. U vody utonutí.
2: Tak copak, dobrý muži, snad se mi tady netopíte.
3: Ale kde pak, dobrý pane instruktore, já už mám okončetinu na třikrát zlomenou, tak topit se zas může někdo jiný. Tak
2: ne, já jsem z dálky viděl, že se někdo belhá po hrázi rybníka. Říkám si, asi bude mít něco s nohou, pozor, aby se neutopil, najednou už bluňka, už se mi topíte. Jsem zdejší plavčík a dlouho jsem neměl oběd.
3: Já už jsem taky neměl dlouho oběd, pane instruktore. Já jsem vás viděl a z dálky jsem vás viděl, říkám si, kamarády, jestli tamhle stojí Auserechne, zdejší plavčí, tak musíš dát velký pozor, aby se netopil, nebo by se ještě utopil.
2: Vy se mi musíte topit, nebo s váma zatočím, vy jste model, vybraný model.
3: Tak až se topí on, já už to mám dost nohou.
2: Tak dobře, topte se vy, to je nápad a vy ho budete zachránit.
1: Hoďte mi korky, plavčí, topím
2: ano,
1: se.
2: Já vás vytahuji, vy si leháte na břeh a vy ho zachráníte. Koně, zachraňujte ho, rychle.
3: Teď už je na břehu.
2: No jo, ale není oživen, oživujte, nasaďte mu umělé dýchání. No neváhejte.
3: Odkuďkám.
2: No odkuďkám, z úst do úst, ne? Člověče, dělejte, každá vteřina je drahá.
3: Nešlo by něco udělat s tím jeho knírem.
4: Prosím vás, proč?
3: Ono mě to asi bude šimrat.
4: Šimrat. Utonulý, bude ho to šimrat.
1: Šimrat? Nešimral to jiný, nebude to šimrat jeho.
4: No, tak prosím, po něm.
3: Mě to bude šimrat.
4: Ale mladíku, tady jde o život a vypadá šimrat.
3: Ale o jeho život, ne o můj. Tak ona se oholíme a pak ho teprve zachráníme.
1: Pozor, mě tady nikdo holit nebude. To by dopadlo jako před rokem, kdy jsme probírali tržnou ránu na hlavě. To bylo furt stříhat. Jak to dopadlo, vidíme všichni, mě už tady nikdo holit.
4: Neuvěřitelné.
3: A mě taky ne, mě tady všechno šimrá.
2: Vraťte se. Vraťte mi pravítko. Vy jste mi vzal pravítko.
3: To není vaše, to je roztrženýho profesora.
2: Přátelé, prosím, klid, to je neuvěřitelné. No ale vy, kteří jste tady zbyli a máte o věc, jak vidím, skutečný zájem, dostavte se mi příští čtvrtek na ruzínské letiště. Budeme probírat první pomoc při náhlém vypadnutí z letadla. Abychom předešli trapným omylům jako dnes, připravte si předem, kdo by chtěl být modelem. Nebo s váma zatočím. Naschledanou!
5: Také máte hrůzu přijít na takový kurz pomoci? Někdy je i ošemetné natrefit na takového pacienta v čekárně, když vám začne vyprávět o tom, co všechno byste mohli mít. Začnete se pak sami o sebe bát. Něco podobného se stalo i v čekárně bakalářů, kde čekal Lubomír Lipský.

0: žiješ, kamaráde? Kdyby si viděl, jak my jsme tě krásně zapili, celá hospoda, čověče, každý vždycky jednu rundu nažal, víš? A já jsem říkal chlapům, kde pak Oldík, ten se má, ten si teď leží na pitevním stole.
1: Co jste pili?
0: Co jsme pili? Všecko, kamaráde. Všecko soudně podle kocoviny. A jsme ti probrali věci, hoj. Hele, ty jsi říkal, že máš horečku.
1: Jo.
0: Tak si představ. Tam v té hospodě seděl harmonikář a jeho brácha taky dostal najednou zničil z takovouhle horečku, ze který se pak vyklubala rakovina varlat. Věřil bys tomu?
1: A neříkal, jak se to pozná?
0: Říkal. Vůbec nijak. Hele, ať tě pošlou rovnou na urologii. Poměl štěstí, že přišel včas a zachránila ho, víš co? Amputace. Šmik, fik, hotovo. Ty můžeš mi kliku jako volám. Šmik, fik, hotovo.
2: Rychle hotový budeme i s anekdotami, které vám tentokrát pouštíme z lékařského prostředí, tak jak je odvysílala kdysi televize Nova v jednom ze svých úspěšných Silvestrů. Uslyšíte například Dalibora a Adélu Gondíkovi, Josefa Vinkláře, Stelu Zázvorkovou a další.
3: Paní doktorko, neustále slyším hlasy, ale nikoho nevidím.
4: Ano, a kdy se vám to děje?
3: No, vždycky, když telefonuju.
5: Paní doktorko, problém je v tom, že moje žena si myslí, že je slepice.
4: Ano, ano, to se stává. A jak dlouho to trvá?
5: No, nevím, asi 2 roky.
4: No, ale proč jste nepřišel dříve?
5: No, když my jsme ty vejce strašně potřebovali. Slečno, už jste byla někdy v agonii?
4: Ne, ne, ne, já v zimě zásadně nikam nejezdím.
6: Přijde pan k doktorovi a stěžuje si, že když se s manželkou miluje, je mu jednou horko a po druhé zima. Než začnu s nějakou léčbou, pošlete mi sem manželku, ať znám i její pocity. Žena přijde a na dotaz odpoví. Pane doktore, až sem zas ten můj doveda přijde, tak ho vyžeňte, protože se se mnou miluje jednou v létě a po druhé v zimě.
7: Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře.
8: Na kožní oddělení se vřítí muž s kyticí. Tak co, už tu byla? Ptá se dychtivě. Kdo? Nechápavě sestřička. No taková nádherná ženská blondýnka. Mám tady s ní schůzku. Tady? A nespletl jste si to? Ne, no určitě tady. Jasně si pamatuju, jak říkala. Sejdeme se na kožním.
9: Tak, pane Kouba, a ještě raní moč. Běžte si za paravan a nahoře na poličce jsou pohárky.
10: Hergot, sakra.
9: Máte nějaký problém?
10: Když já se nemůžu tak vysoko trefit.
11: Tak, paní Koubová, sluch máte naprosto v pořádku. Dostanu 200 korun.
9: 500 korun.
11: 600 korun.
9: Vy jste na mě tak hodnej. Na ten strychnin vám budu muset napsat nový recept. Pau.
10: A nestačilo by, kdybych jim v lékárně ukázal fotku tchyně?
9: Promiňte, pane doktore, prosím vás, nezapomněla jsem si tady u vás kalhotky.
10: Ne.
9: Tak pardon, to bylo asi na zubním. Neplačte, pane doktore. Jak to se mnou vypadá?
10: Já bych se na vašem místě už nekupoval ani dlouho hrající desku.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Lékařské prostředí láká i televizní tvůrce proto, aby vytvářeli inscenace, seriály a zábavné pořady z tohoto prostředí. Důkazem byla už na konci 70. let Dýtlova nemocnice, ve které si nejoblíbenějšího doktora zahrál Miloš Kopecký. Vzpomenete si ještě na okamžik, kdy sestra Huňková přišla oznámit problémy s pacientem a musela nechtěně později přiznat i svou chybu v podání léku?
2: Pane doktore, já jsem volám, vy to neberete?
3: Já jsem se byl vyvenčit.
2: No. Ten zlomený krček na device. Nemůže usnout a ona říká, že mu hučí v hlavě.
3: No, hodej mě naučilo. Až vám budou v 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
2: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
3: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
2: No, ten jsme dali taky.
3: Já neřek tak, já řek tentokrát.
2: No jo, ale my dáváme vždycky Dolzin.
3: Kluci, srdot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: V nemocnici na kraji města ještě zůstaneme, i když vrátíme se tam po letech v ukázce z Novot, ale nejdřív chvíli vydržte. Uslyšíte Petra Novotného a Josefa Aloise Náhlovského. Hezkou zábavu vám přeje Patrik Rozehnal.

0: și prosim! Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Svlékněte se. Ne, ty nemusíš. Tobě nic není.
1: Košiky, si pane Novotný, pořád se mě dáte hypochondra. To je ono, simulanta, já už se nikdy nechytnu. Mě nikdo nevěří, já jsem opravdu nemocnej, paní. No, já když jsi do nemocnice, tak se vám musím vloudit. No, jsi tajně, tak proto to dosti pořád vždycky přijdu do nemocnice, vlezu tam. Tudy na mě přišli až po třech dnech. Při vyšetření, já byl na gyně. Opravdu to už není, to přechází legrace, jo? Ale my opravdu nechtějí žádný nemocnici ošetřit, pojišťovna mě nechce pojistit, pohřebáci mě nechtějí pohřbít.
0: Ale jak prosím tě, to už jsi přehnal.
1: To jsem přehnal.
0: No. Co máš tohle?
1: To je moje ošetka zdraví, tam jsi vlastně lék.
0: Ale výborně, ano, kápu, ano.
1: Mě nikdo ani nepředepíše. Dokonce tuhle napsali, na jakým plakátě bylo napsáno, pozor, změna programu. Místo skupiny těžký pokondr, vystoupí těžký hypokondr. Podle toho, prosím tě, ty mě zničíš, já jsem opravdu nemocný.
0: Nebuď hysterický, ale, hysterický nebuď.
1: Já jsem hysterický, ano.
0: Co ano?
1: Já jsem hysterický, že to je taky nemoc hysterie, no a co? Tak se mnou teďka ty chytrý něco dělej, dej mi nějakou injekci, nebo prášky, to tady rozmlátím.
0: Klid, ti říká, uklidni se.
1: Novoty,
0: já tě vzpnu.
1: Ino, jste to vy? Vy ještě žijete? Božská Ina, víte, že vy jste byla leta předmětem a objektem mých erotických nocí. Já jsem se kvůli vám nenaspal. Já jsem se odkopával. Já jsem se nadřel v noci. Jak jsem na vás myslel? Která hovoří jenom očima. Hele, vy hovoříte opravdu očima. Vy byste nemohla dělat Esmeraldu.
0: Sestřičko!
2: Vy jste pan doktor Blažej?
3: Co?
1: Ino, víte, že já jsem si vás jednou málem vzal. Teda v podstatě jsem si vás vzal za ženu. Protože já, když jsem se... Poslouchat mě. Já když jsem se ženil, tak jsem mě odávající ptal, berete si zde přítomnou dobrovolně? Já jsem řekl, no, Inu, ano. Jděte od něj.
3: Ino.
2: Ano.
3: Ano, Ino.
2: Co ano?
3: Co asi ano, Ino?
2: Ne.
3: Ne, ano.
2: Ne, ne.
3: Takže ano. Ino.
1: Prosím vás, tady, nechte toho, domůckáváme se tady, tady umírá člověk, vy mě nechci žádný doktor, na tož bylo, že vy jste u mě normální cvok.
4: Volal mě někdo?
1: Cvak, já jsem říkal cvok.
4: Taky na vás přijde. Sestro Ino, co právě aplikujete? Pane doktore, vy se takhle připravujete na atestaci? A teď vy?
1: No.
4: Co? A co se léčíte? Máte nějaké kontraindikace?
1: No, to co, čeho? No. Indikace, no, víte, já mám takový pocit, že já vám doktorům v poslední době vůbec nerozumím.
4: Nerozumíte doktorům? Nerozumím. No to je ovšem skvělý předpoklad pro to, abyste mohl být ministrem zdravotnictví.
1: A to je blbej nápad. A co injekce?
2: Pane doktore, dejte mu tu injekci.
4: Co prosím?
2: Abyste mu dal tu injekci.
4: Sestřičko, to jsem neuměl už před 20 lety. Já bych to mohl teď, a kromě toho já nepracuju momentálně. Já stávkuju za zlepšení platových podmínek lékařského personálu.
0: Aha, už jsem pochopil, vy už jste z těch nových dílů Nemocnice na kraji města.
1: Pane doktore Cvachu, já mám takovou malou nesrovnalost. Vy jste mě předepsal ty prášky, tu Viagru, a ono to nefunguje. Já jsem si vzal dva prášky a nic.
4: Jak to?
1: Holky nepřišly.
5: Kazit tenhle hezký seriál, tak já z něho odejdu.
1: To není špatný nápad. A já už vím, kam byste mohla. Do jiného seriálu. Krásný pro vás mám vymyšlený.
5: No?
1: Pobřežní hlídka. Malinká operace. A mohla byste dělat maminku tomu Mitchovi Buchananovi.
0: Prosím vás. Tohle to je ortopedie, to není psychiatrie.
4: No.
0: Je tady vůbec někdo normální, prosím vás?
6: Volal mě někdo!
7: Tak a už máme skoro kompletní sestavu původní nemocnice, doktor Cvach, Ina a teď i primář Sova.

0: Doufám, že se nemusím představovat.
1: Kapitán Dabač.
2: Pane primáři.
0: Ino. Co je u vás nového? Jste šťastná? Takže u vás nic nového.
1: Pane primáři, jsem rád, že vás vidím. Nemohl byste pomoct zachránit naše zdravotnictví v troskách, kdybyste trošku pomohli?
0: Já vám říkám. U vás nic nového.
3: Pane primáři, kdybyste věděl, jak jste nám tu chyběl. Kde jste byl celou tu dobu?
0: V Bratislavě.
3: Bratislava je zvláštní, já jsem tam nedávno byl, ale nikde jsem vás nepotkal.
0: Já jsem vás tam potkal v posledních letech tolikrát, že tomu nebudete ani věřit.
4: Pane doktore, my tady máme podobný problém. Hodně cvachů a málo sov. Vítejte v Praze, pane primáři.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

zarděnky kašel spála. Teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech, trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech a volá marode, kde jsi.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Ta poslední část naší hodiny věnované doktorům se bude točit kolem peněz. Těch je ve zdravotnictví vždycky málo. A mnozí doktoři žehrají na to, že těch peněz se jim stále nedostává. A nezůstává jen u doktorů. Jen si to poslechněte v ukázce z komedie Doktor od jezera hrochů, kterou režíroval Zdeněk Troška. Žehrat bude hlavně Eva Holubová.
2: Houby umírá, zase jste mu dala něco tlustýho.
3: Jo, dala. Ale on pustí tak rád.
2: Dobře.
3: A teď je mu dočista na nic.
2: Ano, tak běžte na pohotovost.
3: Ježišmarad, on exce takovou dálku. A pan doktor je tam hodný, já mám tak zlatý ruce.
2: Není hodný, je to trauma. Ne.
3: Pane doktore.
2: Jste dělat traumu s někam jinam. Ne. Ne. Ne. Ne.
3: Pane doktore, smilujte se.
2: Čeňko, někam nepůjdeš, ty jsi doktor medicíny a ne poskok pro liní partaje. Ty nemáš zapotřebí, aby tě někdo čikanoval.
3: Pane doktore, můj starý nikoho jiného než vás nechce. To prej radši umře.
2: No, žádná škoda, aspoň bude o jednoho mochvilku více
3: pomíjí. Pane doktore, buďte humanista. Ten můj starý tam leží a řve jak postřelený kanec.
2: Zuzano, odveď si svýho muže do ložnice a vysvětli mu laskavě, že není vhodné, aby bed neléčil ve špitále a v noci lítal v pyžamu po baráku.
3: Jak lítal? Vy mě to tadyhle kousek.
4: Puste mě, maminko, toho Hradskýho určitě zase bere žluč.
3: Bere, pane doktore, bere. A kdybyste věděl, jak pojďte se podívat, jak ho to bere. Pojďte, pane doktore.
2: No. Někdo se holt narodí jako doktor, někdo jako pohůnek.
3: Pojďte, pane doktore, vy jste za to, pojďte
5: dál. Kdo to porád bere? Jako bys ho neznala, prosím tě.
2: To jsme to dopracovali. Vzali jsme si doktora, jsme na tom hůř než kdo jiný. Každý si na nás holkne, kdy chce. Po půlnoci, ve 4 hodiny ráno, a ten můla jde jako tele na porážku. Nejest to studený, ukáž, dej to sem. Já vždycky chtěla doktora a dostala jsem holiče. Ale uměl se postarat o rodinu a já jsem u něho vždycky byla na prvním místě. Kdybych mu řekla, aby podříznul a voloupil ředitele banky, tak to pro mě udělal. A ten tvůj? Kdyby ho zavolali k Bernardínovi, že má kašlíček, tak tam poletí.
5: Poletí. Nepoletí, on se zvířat bojí. Komár, jo. Mami, prosím tě, prokádrujeme až ráno, jo?
2: Každý se zmáhá. Hrabek nemůže. Jenom my trčíme na pleku. Auto máme pořád to samý, odřený, na dovolenou místo k moři, jedete do Nymburka. Tady v baráku jsme učiněná chudina. Šípová ze druhého šla na vytažení huby. Leitnerovic holka letěla někam s esotravelem k moři na celý prázdniny. Fričovi zase poslali kluka do Ameriky študovat. A paní domácí si koupila barák v Třeboni. Samozřejmě hned vedle Aurory. No to si chci, že si odrychtujou a budou ho pronajímat Němcům. Každý tady má peněz jako šlupek. Ale jakmile je píchne v zádech, zavolej panu doktoru ze čtvrtýmu a ten se může přetrhnout, aby nehoběl. Všem! A samozřejmě zadarmo. A já ti říkám, tohle není normální.
5: Co si mám jako asi dělat? Pokud vím, tak rozvody neschvaluješ.
2: A kdo tady mluví o rozvodu? To by tak ještě scházelo, abyste nakonec rozvrátili šťastnou a spokojenou rodinu.
1: Malé upozornění, řádí nám chřipka, tak si vemte nějaké ty léky. Pokud by i vám se nedostávalo peněz, pomůže vám Jiřina Bohdalová v ukázce z pořadu Za oponou s Jiřinou. Přizvukovat jí bude i Karel Šíp, který k pořadu napsal scénář.
6: Vy už jste jistě slyšeli, že v zákulisí nám řádí chřipka, tak já jsem vám přinesla pár acilpirinů, jo, abyste něco nechytli, že jo. Tak kdo chce, klidně se hlašte, já je budu po vás házet. Tak, no, bez rady. Tak, no, dejte to tý slečně, vy taky, ano, vy taky, já to vemu takhle. Tak, ale můžete i ty zdraví si vzít, jo, protože já jsem slyšela, že prej se bude na léky v lékárnách strašně doplácet. Prej až 1000 korun na jeden acilpirin. Tak chytejte, no. Tak.
4: Co pak, Jiřinko? Co pak, jako nějaký problém zase?
6: Ne, já jsem tady rozdávala léky. Oni prej budou strašně drahý.
4: Jo, vy tady otevřeně kritizujete zdravotnictví, jo?
6: Ne. To já bych si nedovolila. To taky proč? Tomu nikdo nerozumí.
4: No, to je pravda. Ale to se nějaký chaos prej tam je. Mně jako pacientovi nejvíc líto těch doktorů. Ty si to podle mě opravdu nezaslouží, takový zmatek.
6: Ne, já si doktorů taky vážím. Já to povolání přímo obdivuju. Já obdivuju i to, jestli jakou noblesou. Oni třeba dovedou sdělit špatnou zprávu.
4: No tak, helejte, no. Ne všichni tohleto, ale ovládají, víte? To se mě připomněla, mě vyprávěl jeden známý. Jeho manželka podstoupila několika hodinovou operaci v nemocnici a on čekal, jak ta operace dopadne, seděl venku před tím sálem a vyšel ten chirurg, ten operátor, sednul si k němu na lavičko a říká mu, podívejte se, pane Jeburek, tak vaši manželku se nám podařilo stabilizovat, ale upadla do hlubokého komatu. A v takových případech je prognóza, že v tom komatu ona zůstane třeba i několik let. Čili vy budete muset manželce pravidelně podávat hadičkou výživu, no tak třikrát denně. Budete jí muset po několika hodinách vždycky obracet na tom lůžku, aby nedošlo k proleženinám, víte? Taky jí budete muset pravidelně měnit pleny, taky jí omývat žínkou, víte? A přitom všem na ní budete muset něžně a vlídně mluvit, protože je docela pravděpodobné, že i v tom komatu ona všecko slyší a vnímá, tak je možný, že ona se třeba po několika letech z toho komatu na chvíli probere, otevře oči, pozná vás, usměje se na vás a zase upadne do toho komatu na několik let. No a když ten doktor viděl, jak ten můj známý úplně bledne a mění barvy při představě, co ho čeká, tak ten doktor se tak usměje, vzal ho kolem ramena a říká, ne, já se vám omlouvám, nezlobte se, to byla jenom taková legrace. Samozřejmě umřela.
1: Co nad touhle tečkou dodat? Snad jen, že naděje umírá poslední a tak věřím, že se uslyšíme i u toho dalšího pořadu, snad plného optimismu. Mějte se pěkně, hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal.

Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.